Na stanici D-dur nám uplynulou čtvrthodinu hrál na kladívkový historický klavír Andreas Steyr. Byla to sonáta fis-moll, kterou napsal Jan Ladislav Dusík jako elegii na smrt Ludvíka Ferdinanda Pruského. Teď nám bude, vážení přátelé, zpívat Filip Žaruský. Studoval nejprve klavír a housle, ale v roce 1996 absolvoval na pařížské fakultě staré hudby zpěv. Jako kontratenorista interpretuje falzetem koloraturní árie určené původně kastrátum. A uslyšíme v jeho podání árii z opery Ifigenie v Aulidě, kterou napsal Nikola Porpora. Filipa Žaruského doprovází benátský barokní orchestr, řídí Andrea Marcon.

Andrea Marcon řídil benátský barokní orchestr, na stanici D-dur zpíval Filip Žaruský, slavný kontratenorista, a v jeho podání jsme slyšeli árii z opery Ifigenie v Aulidě Nikoli Porpory. Vážení posluchači, mezzosopranistka Cecilia Bartoli zpívá mnohdy obdobný repertoár jako kontratenoristé. Její mimořádná pěvecká technika jí umožňuje interpretovat stejné party, jaké zpívali v 18. století muži kastráti. A uslyšíme tak teď v jejím podání árii z opery Merope autora Geminiana Giacomelliho. Dílo mělo premiéru v roce 1734 v Benátkách a je jedním ze dvou desítek oper svého autora. Cecilia Bartoli doprovází soubor Il Giardino Armonico, který řídí Giovanni Antonini.

virtuózní árii z opery Merope, z opery Geminiana Giacomelliho, zpívala na stanici D-dur Cecilia Bartoli. Italskou mezzosopranistku doprovázel italský mezinárodní soubor Il Giardino Armonico, řídil Giovanni Antonini. Na stanici D-dur Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nás teď čeká partita pro smyčcové nástroje a basso continuo, partita číslo 8 G-dur, kterou napsal František Ignác Antonín Tůma. Uslyšíme soubor Antiquarius Concert Praga s umělecky vedoucím Václavem Návratem, houslistou, zakladatelem souboru a také malířem.

Antiquarius Concert Praga, který teď na stanici D-dur právě dohrál, patří, vážení přátelé, po léta k českým souborům užívajícím dobové nástroje a hledajícím jejich prostřednictvím i prostřednictvím studia pramenů původní historický zvuk instrumentální hudby. Slyšeli jsme v jejich podání partitu číslo 8 G-dur Františka Ignáce Antonína Tumy. Uměleckým vedoucím souboru je Václav Návrat. Uměleckým vedoucím a sbormistrem pěveckého sboru Monteverdi Choir je John Elliot Gardiner. Stal se na poli poučené interpretace staré hudby nejen jednou ze zakladatelských, ale nadále i určujících osobností. Sbor založil už v 60. letech. K autorům jejichž hudbu uváděl a natáčel, a to i se souborem angličtí barokní solisté, patřil vedle Bacha stejně ikonicky například i Claudio Monteverdi. A právě z jeho odkazu teď zazní tři moteta. Cantate Domine, Domine nein furore tuo a Adoramus te.

Cantate Domine, Domine ne in furore tuo a Adoramus te. To byla tři moteta Claudia Monteverdiho, která jsme slyšeli v podání sboru Monteverdi Choir. Spolučinkoval varhaník Andrew Davis, violončelista Christopher van Kempen a kontrabasista Simon Carrington. Celé provedení řídil John Elliot Gardiner. Posloucháte pravidelný program stanice D-dur Českého rozhlasu, věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby a nazvaný od Claudia k Ludwigovi. Takže teď symbolicky po hudbě Claudia Monteverdiho přichází na řadu hudba Ludwiga van Beethovena. Uslyšíme jeho šestou symfonii, zvanou Pastorální, která měla premiéru mimochodem v roce 1808, současně s Beethovenovou osudovou symfonií. Dirigovat bude opět John Elliot Gardiner a tentokrát bude řídit svůj orchestr historických nástrojů, orchestr revoluční a romantický.

Vážení a milí, máme za sebou 40 minut s hudbou Ludwiga van Beethovena. Byla to jeho 6. symfonie, zvaná Pastorální. Hudba na pomezí klasicismu a probouzejícího se romantismu. Však také její části bývají někdy označovány následujícím programem. Probuzení radostných pocitů při příchodu na venkov, scéna u potoka, veselé shromáždění venkovanů, Nečas a bouře, a závěrečná věta, zpěv pastýřů, šťastné a vděčné pocity po bouři. Hrál orchestr revoluční a romantický, řídil jeho zakladatel a umělecký šéf John Eliot Gardiner. Český skladatel Josef Seeger, někdy také uváděný jako Josef Ferdinand Norbert Seeger, byl, vážení posluchači, po 4 desetiletí varhaníkem v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí v Praze. Tam, kde jsou momentálně nejstarší pražské varhany ze 70. let 17. století, tedy varhany, na které i on hrával. My teď uslyšíme ze Seegerových osmitokát jednu tokátu a fugu d-moll, a sice na varhany křižovnického kostela svatého Františka. Hraje Pavel Černý.

Na stanici D-dur právě dozněly varhany křižovnického kostela svatého Františka v Praze na Starém Městě. Pavel Černý na ně hrál tokátu a fugu d-mol Josefa Zégra. A teď pro vás máme hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Jauchzet Gott in allen Landen. To je jeho církevní kantáta, určená v liturgickém kalendáři luterské církve v 18. století pro 15. neděli po svátku Nejsvětější Trojice. Název a začátek textu můžeme přeložit jako jásejte, plesejte, radujte se, oslavujte Hospodina po všech zemích. Uslyšíme ve Švýcarsku žijící sopranistku Martinu Jankovou, která se ale zdaleka nespecializuje jen na autenticky provozovanou starou hudbu, a s ní barokní orchestr Collegium 1704, který se na ní naopak specializuje a který řídí a vede Václav Lux. Bachova kantáta Jauchzet Gott in allen Landen je mimochodem jeho jediná duchovní kantáta, určená a napsaná pro soprán a solovou trubku. Pochází z Lipska z roku 1730. A vedle Martiny Jankové a kolegia 1704 uslyšíme trumpetistu Jaroslava Roučka.

Vážení posluchači, v závěru pravidelného programu stanice D-dur Českého rozhlasu, věnovaného historicky poučené interpretaci staré hudby a nazvaného od Klaudia k Ludvigovi, dozněla hudba Johanna Sebastiana Bacha. Byla to jeho duchovní kantáta Jauchzet Gott in allen Landen. Oslavujte Hospodina po všech zemích nebo po celé zemi. Zpívala Martina Janková, na trubku hrál Jaroslav Rouček a s nimi jsme slyšeli Kolegium 1704 Václava Luxe. Pěkný další poslech stanice D-dur vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Objevili se však mutanti, odvození od příčné flétny, kteří zachovávají flétnový zvuk, ale posouvají její rozsah nahoru či dolů. Pane doktore, piccola to je flétna, která hraje o oktávu výš. Liší se ještě něčím od normální flétny?
1: Má malé rozměry a tím je dáno, že má také daleko menší rozsah. Vůbec nástroje, čím jsou větší, tím má větší rozsah. Ze smyčcových nástrojů největší rozsah má kontrabas. Ale tady ještě přistupuje další věc. Spodní rejstřík je málo průrazný, takový bledý. A proto teda se nemůže dost dobře ten hluboký rejstřík používat. Není to úplně solo, protože by to prostě nebylo slyšet.
0: Jak tedy skladatelé využívají piccoli? K čemu je taková 15-centimetrová hračka dobrá?
1: No především piccola dodává tuty orkestru, brilanci, lesk a někdy dokonce to může mít i mimohudební význam, jako třeba ve Smetanově Vltavě, tam, kde Smetana líčí svatojánské proudy, které bohužel už dneska neexistují, kromě jeho skladby, kde voda vystřikuje a to vystřikování té vody Smetana znázorňuje piccolo.

zcela zajímavý způsob využití pikoly nacházíme v Dvořákově 6. symfonii ve skercu. Tam skutečně si Dvořák dovolil začít vlastně nejhlubší polohou pikoly, vytahuje to až nahoru a hraje docela takové tklivé solo.

0: Zajímavé jsou také kombinace pikoli s jinými nástroji. Vynikající orkestrátor Bizet v jedné předehře meziaktní hudbě slavné opery Carmen používá pasáž, kde nahoře o dvě oktávy nad klarinetem hraje právě pikola totéž. A je to velmi zajímavý zvuk.
1: Tohle to zdvojování nástrojů, někteří orchestrátoři to odmítají jako přežitek a jiní to naopak zdůrazňují jaksi kombinaci různých barev. Jak to je v historii nebo vůbec?
0: No, já si myslím, že odmítat nelze žádný postup orchestrační, ale musí mít smysl. Jestliže zdvojujete nějaký nástroj jiným nástrojem, daleko slabším, tak to prostě neslyšíte. A takové to stereotypní zdvojování nástrojů, které bohužel se objevuje někde u velkých mistrů, to působí jenom, že to, ta partitura zešedne. Ale jistě některé kombinace jsou naprosto tak dokonalé a tak krásně znějí, že se kombinování nástrojů nikdy nevyhneme.
1: Takže si poslechněme kombinaci pikoli s klarinetem v Bizetově Carmen. Nejprve hoboj zahraje své solo a pak mu odpovídají klarinet s pikolou.

Výjimečně používá skladatel také většího počtu pikol. Dokonce v Dvořákově Jakobinu má 3 pikoly, ale teď si poslechneme případ užití velmi výrazného užití 2 pikol v tercích a je to z Weberovy opery Čarostřelec. Je to případ, kdy pitoreskní zvuk těchto 2 pikol doprovází árii toho cynického Kašpara.

0: Piccola se notuje o oktávu níže, než zní, a v orchestrální partituře se píše na druhém řádku, protože na ně většinou hraje druhý flétnista. Piccola je tedy jakousi zmenšeninou příčné flétny. V orchestru se však zřídka objeví i její zvětšenina, flétna altová. Ta hraje o kvartu níže než normální flétna. Pane doktore, stálo to skutečně za to kvůli těm čtyřem notám, čtyřem tónům stavět speciální nástroj?
1: Rozhodně ano, protože je to otázka barvy. Tu barvu temnou, daleko sametovější, než má hloubka normální flétny, tu nenahradíte ničím.
0: Uhum. Poslechněme si takový impresionistický samet v Ravelově baletu Daphnis et Chloe. Vždyť nejedno probouzející se ptactvo má hned po procitnutí hlásek poněkud altový.

Altová flétna samozřejmě působí, funguje jako přirozený bas k souzvuku několika fléten. Například zase další vynikající orkestrátor, i když není tak populární jako Bizet, Gustav Holst ve svém symfonickém cyklu Planety používá právě 4 hlasů fléten, když hluboký tón obstarává altová flétna.

Jak jsem naznačil na začátku, příčná flétna se ke své podélné předchůdkyni nezachovala hezky. Díky svému silnějšímu tónu vytlačila Zobcovou flétnu z orchestru a nakonec i ze solového účinkování. Dokonce, a to už je vrchol, se na příčnou flétnu začaly hrát i ty barokní skladby, které byly autorem jednoznačně zamýšleny pro Zobcovky. Bach ve svých partiturách počítal většinou se Zobcovými flétnami a když měl na mysli příčnou flétnu, označoval ji důsledně flauto traverso. Tak je dnes jasné, že Bachův pátý braniborský koncert je určen pro příčnou flétnu.

kdežto v druhém a čtvrtém braniborském koncertu musí hrát zobcovky. Tato praxe však předpokládá, že i ostatní nástroje se musí blížit barokním originálům, jinak by nástrojová kombinace druhého koncertu byla naprosto nesmyslná. Trubka, housle a zobcová flétna tu musí hrát stejně silně.

0: Pane doktore, jakým principem se vlastně vyluzuje zvuk na zobcovou flétnu?
1: Principem naprosto nejjednodušším. Prostě do toho foukáte. Nemáte vliv na tvorbu tónu, ten tón prostě vzniká, buď je hezký, nebo není hezký. Když trochu přefouknete, tak to skočí o oktávu výš. Takže to je právě ta nevýhoda u zobcových flét, že nemají velký dynamický rozsah. Ale na druhé straně zase jsou velmi výhodné pro začátečníky hudebního vzdělání, protože tam je celkem výsledek i u začátečníků vždycky poměrně slušný. Zatímco u některých jiných nástrojů, jako třeba příčné flétny, anebo jiných takových nástrojů, tam už to vyžaduje velký trénink.
0: Samozřejmě ovšem existují i virtuózové na zobcovou flétnu, kteří pak už dokáží tvořit tón s vibrátem, bez vibráta, a věřte, že ne každá flétna je stejná jako jiná, jsou i opravdu mistrovské nástroje. Dnes tolik populární provozování staré hudby se postaralo o znovuzrození zobcových fléten. Stále se vyrábí a používá kompletní sada těchto nástrojů, od nejvyšší flétny sopraninové až k nástroji tenorovému a někdy dokonce k flétně basové. Ta už vypadá trochu jako indiánský totem. Poslechněme si teď jeden motiv, jak zní na různě velké zobcové flétny. Nejprve flétna tenorová.

Myslím, že z barokních skladatelů Zobcovce nejvíc rozuměl Georg Philipp Telemann. Poslechněme si kousek z jeho svity A-moll.

Doménou zobcové flétny je samozřejmě baroko. Existují však i soudobé skladby pro tento nástroj. Schopný hráč totiž dokáže i s tímto v podstatě historickým nástrojem interpretovat složité chromatické postupy, nezvykle stavěné pasáže a podobně. Sám jsem se pokusil napsat pro zobcovou flétnu skladbu, která se sice nezříká historických názvuků, ale její melodické linky by nemohly vzniknout jindy než ve 20. století. Prosím za prominutí, ale první větu své sonatiny bych vám rád pustil.

0: Copcová flétna je vůbec velmi sympatický nástroj. Dokáže také pomáhat dětem, které trápí astma. Nevím, jaké účinky má takový hromadný pískot na hudební cítění zúčastněných dětí, ale to je konec konců vedlejší. Zdraví je na prvním místě.
1: S tímhle tím vlastně poprvé přišel profesor Žilka a vytvářel takové celé, bych řekl, terapeutické skupiny, kde se ozdravovalo jednak dýchání, ale také i myšlení hrou na zrce flétny. Jedním z největších kouzelníků na flétny vůbec a zobcové, ale i jiné naprosto vymyšlené je Jiří Stivín. Já si vzpomínám, jednou jsme dělali spolu nějakou hudbu pro perského šacha a tam měl být nějaký doprovod takového orientálního zpěvu. On uřízl kousek kovové trubky, nadělal do ní dírky a hrál na to takovou fantazii orientální, že myslím, že celý Orient se musel chvět rozkoši.
0: Je moc dobře, že se příčné flétně nepodařilo úplně vytlačit zobcovky ze scény. Jiří Stivín tak může hrát vedle saxofonu, lahví a vodovodních trubek na flétnu příčnou i zobcovou a pro oba typy fléten mohou vznikat nové skladby. Na závěr si můžeme poslechnout Telemannův dvojkoncert pro zobcovou a příčnou flétnu. Na zobcovou flétnu hraje Jiří Stivín. Zobcová flétna i příčná flétna se tu jako dvě sestřičky setkají na pódiu. A poslouchejte, jak jim to spolu sluší.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Teď nás čeká opravdu krásné spojení. Velký anglický barokní mistr, skladatel a velký francouzský mistr hry na trubku. Dnes už legendární Maurice André zahraje Henryho Persla. Prosím, první věta živé Allegro z Perslovy sonáty pro trubku a orchestr D-dur. Maurice André a Akademie svatého Martina v Polích se sirem Nevillem Marinerem.

Václav Jan Tomášek byl ceněným pedagogem a populární, váženou osobností hudební Prahy první půle 19. století. Jeho byt byl vyhledávaným salonem, v němž se rokovalo, filozofovalo, debatovalo a hrálo. Hlavně Tomáškovy skladby, pochopitelně. Dodneška se v komorních koncertech tu a tam objeví Tomáškovy písně a klavírní eklogy, což je mimochodem literární termín pro báseň s pastýřským námětem, již právě Tomášek převedl i do hudby. Jak zní taková ekloga, nám ukáže Milan Langer v Tomáškově ekloze Desdur.

Otevřeme nyní písňový cyklus významného anglického skladatele 20. století Benjamina Britna, který svou serenádu určil tenoru, lesnímu rohu a smyčcovému orchestru. Britten cyklus 6 písní s instrumentálním prologem a epilogem komponoval ve válečném roce 1943, a to na texty anglických básníků se spojujícím motivem noci. Při premiéře zpíval sólový part Britnův celoživotní partner, tenorista Peter Pierce. Několikrát se také společně podíleli na nahrávce serenády. My si poslechneme její 6. část, Hymnus k bohyni Dianě, na text básníka počátku 17. století Bena Johnsona. Zpívá Philip Langridge, hraje anglický komorní orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Josef Haydn, smyčcový kvartet D-dur, opus 64, číslo 5, Skřivánčí. První věta. Hraje Stamicovo kvarteto.

Idee fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idée fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, Pochod k popravišti, čtvrtá část z Fantastické symfonie, opus 14a, orchestra revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

Johann Sebastian Bach a árie z kantáty číslo 84. Ich esse mit Freunden mein weniges Brot. Zpívá Magdalena Kožená, hraje Muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Romantická maličkost potěší vždycky. A tak posíláme jednu z písní Beze slov od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Je v tónině Azdur a přednese ji vynikající německý klavírista první půle 20. století Walter Gieseking.

Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil vesele až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Antonio Vivaldi, Sinfonia z opery Tito Manlio, hraje Akademia Byzantína, řídí Ottavio D'Antone.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Ludwig van Beethoven, druhá věta z klavírní sonáty číslo 27 E-moll opus 90. Hraje Ivan Moravec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret d'Autriche, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24. Nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

Patrně nejmocnějším hudebním skladatelem v dějinách Francie byl Jean-Baptiste Lully. V 18. století byl takřka neomezeným pánem hudby a divadla a baletu a dokonce i hudebních vydavatelství u francouzského dvora. Tak veliký obdiv k Lully mu choval a tak velkou důvěru mu dal král slunce Ludvík XIV. A Lully skutečně byl vynikající. Skladatel oper, baletů, komorní hudby, kapelník, tanečník, jak známo. Možná méně se dnes ví o jeho skvostných dílech z oboru chrámové hudby. A tak si jedno z nich právě teď připomeneme. Lullyho zhudebnění žalmu 112 pro sóla, sbor a orchestr Laudate Pueri, chvalte hospodinovi služebníci, chvalte jméno hospodina. Bude to v podání slovutného souboru Le Concert Spirituel a Hervého Niketa.

Své dvě klavírní arabesky zkomponoval francouzský skladatel Claude Debussy v 80. letech 19. století, ještě jako téměř neznámý, také mu bylo kolem 27 let. Ale pozdější otec hudebního impresionismu se v nich nezapře. Ani fakt, že aspiroval na dráhu koncertního pianisty, vyžadují totiž skutečně bravurní hráče. A jeden z nich teď hraje i nám. Ilja Hurník a Debussyho arabeska číslo 1.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Nerozlišoval mezi hudbou vážnou a populární. Byl to syntetik, který do partitury dokázal včlenit vše možné. Časté střídání metra, polyrytmiku, měl rád latinskoamerické rytmy, samozřejmě židovské inspirace, ale do muzikálu propašoval třeba i fugu. Takový byl Leonard Bernstein jako osobitý skladatel. A my si ho připomeneme zároveň i jako výtečného dirigenta, který jen v čele New Yorkské filharmonie, kam nastoupil jako nejmladší šéf dirigent v historii tělesa, strávil 11 let a oddirigoval 830 koncertů. A k tomu stovky dalších koncertů s desítkami dalších orchestrů téměř po celém světě. S jedním z nich, studiovým symfonickým orchestrem, teď Leonard Bernstein přizve ke spolupráci tenoristu Joseho Carrerase a nabídnou dost možná nejkrásnější píseň z Bernsteinova legendárního muzikálu z roku 1957 West Side Story, aneb Romeo a Julie z newyorské západní čtvrti West Side.
2: Maria,

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Španělská píseň Růže prokvétá v máji je ze 17. století. Hraje muzika Poetika.

Velikán italské opery Giuseppe Verdi se klonil spíš k tragickým příběhům. Ony se ty dojemné, táhlé, intimní árie a melodie anebo vypjaté dramatické scény možná psali Verdimu snadněji. A tak ve většině jeho oper na konci posledního dějství někdo umírá. Abigail v Nabukovi, Ernány, Macbeth, Rigoletto, Leonora a Manrico v Trubadurovi, Violeta v Traviatě, Aida i s Radamesem. A také poslední Verdiho opera Falstaff, lyrická komedie, skutku vzácným a vítaným šťastným završením jeho bohaté operní tvorby. Ostatně libretista Boito Verdiho přemlouval ke kompozici Falstaffa slovy: je to jediná cesta, jak skončit ještě lépe než v Otelovi, slavný konec s Falstaffem. Poté, co jsme v lidských srdcích probudili hrozné výkřiky a nářky, nyní můžeme končit huronským smíchem, to všechny překvapí. A bezmála 80letý Verdi odpověděl: milý Boito, amen, staniš se, dělejme Falstaffa. A stalo se a svou poslední operou se velikán tohoto žánru Verdi rozloučil se světem s úsměvem. Jednu z árií, Fordův monolog ze druhého dějství, zařadil na svůj operní kompakt se Sočerem a Ondrejem Lenardem baritonista Adam Plachetka.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Georg Friedrich Händel, Menuet, pátá část ze sonáty pro hoboj a basso continuo F-dur. Hrají členové souboru Akademie svatého Martina v Polích.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Policie při včerejším zásahu na pražském magistrátu zadržela dva lidi. Polská vláda chce zastropovat platy lékařů. Před 75 lety vyletěli první psi k hranicím kosmického prostoru. Počasí bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severu ojediněle přehánky, teploty do 24 stupňů. Policisté včera zasahovali v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Informaci serveru Novinky.cz Českému rozhlasu potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský. Kriminalisti podle něj zadrželi dva lidi. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje možné uplácení, které by mohlo souviset s projektovými dokumentacemi na odboru pozemních komunikací. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněný.
3: Nyní se přípravné řízení trestní nachází ve fázi prověřování. Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli není možné jakýmkoliv způsobem předjímat či odhadovat, zda budou splněny zákonné podmínky pro to, aby byla zahájena další fáze přípravného řízení, to je vyšetřování, respektive aby bylo sděleno obvinění konkrétním osobám.
2: Vláda chce posílit protidronovou obranu Česka. Zajistit to má novela, kterou představili ministři vnitra a dopravy. Ta má rozšířit pravomoci společnosti, které spadají do kritické infrastruktury. Nově by mohly rušit nebo zneškodnit drony, které se objeví v bezletových zónách nad svými objekty. To doteď můžou dělat jen policisté nebo vojáci. Vláda tak podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO reaguje na rostoucí bezpečnostní hrozby. Novela má zároveň urychlit i zásahy policie v podobných případech. Podle šéfa rezortu dopravy za SPD Ivana Bednárika je právě rychlá reakce klíčová.
4: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, že jestli přichází bezprostřednímu ohrození majetku nebo zdraví. Teď návrh

0: například i soukromých zařízení, která spolupracují s Fondem národního zdraví. Z toho je hrazená veřejná zdravotní péče a většinou také platy lékařů. NFZ se přitom dlouhodobě potýká s nedostatkem financí na některé druhy zákroků a preventivních testů. Platy lékařů se v Polsku staly tématem poté, co média zveřejnila příklad 29-letého lékaře bez specializace. Ten si za rok 2025 vydělal v přepočtu 9 milionů korun. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Dnes je tomu 75 let od prvního letu psů na hranici kosmického prostoru. Sovětská raketa se štěňaty, Dezíkem a Cigánem překonala výšku 100 kilometrů nad zemí. Byli to první obratlovci, kteří se vrátili živí ze suborbitálního letu.
2: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor, prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
3: Připomíná Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics. Takzvané suborbitální lety sice dosáhnou kosmického prostoru, ale odborníci je nepovažují za pravé cesty do vesmíru.
2: Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška. Přechod atmosféry do vákua je plynulý.
3: Oficiální titul prvního živočicha ve vesmíru tak dostala až sovětská Finka Laika v roce 1957. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Počasí. Bude polojasno až jasno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách 15. A více informací hledejte na webu irozhlas.cz.
4: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
5: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
4: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
5: 12. září od 18 hodin.
4: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, máme středu, 22. červencový den, prázdniny v plném proudu, ale to je čas, kdy se ale vyplatí občas zastavit i tam, kde na první pohled nečekáte nic výjimečného. Někde ožívají staré legendy, jinde se zase po letech zachraňuje drobná památka, která je takovým tichým svědkem tamní historie. Na zámku v Bílovci nás čeká příběh tragické lásky služky Běty, no a taky pověst o krvavé skvrně, která prý dodnes nezmizela. My jsme zjišťovali detaily. A podíváme se do Zvolena Zábřežsko. Tam nás bude zajímat nenápadná, ale unikátní památka, kterou čeká dlouho očekávané restaurování. O jakou památku jde, řekneme v následujících minutách. 6:06 ze studia Českého rozhlasu Vltava zdraví a dobrý poslech přejí Nadežda Hávová
1: a Daniela Čermáková. Budeme opět jako vždy ostatně křižovat dějiny hudby. Potkáme se s několika zástupci rodu Bachů. Bude tu s námi Josef Suk nebo Franz Liszt. Dobré ráno.

0: Karl Philipp Emanuel Bach, tomu patřil začátek hudební, tedy začátek naší dnešní mozaiky. Byla to část symfonie pro smyčcové nástroje a basso continuo E-dur a hrál nám ansámbl Arte dei Suonari.
1: Více než dva roky je zavřená Jihlavská oblastní galerie z Vysočiny na Vysočině, ale máme dobrou zprávu. Rozsáhlá rekonstrukce tam má zlepšit podmínky pro vystavování, zvelebit dva historické domy, kde sídlí, a budova už je připravena na nastěhování děl současných autorů. Opravy se zdržely o několik měsíců, a to hlavně kvůli problémům s podlahami.
0: Současné umění se v oblastní galerii Vysočiny veřejnosti otevře znovu na konci září. Ve druhé budově na Masarykově náměstí, kde se nachází stálá expozice, budou práce pokračovat ještě do konce roku.
1: Fotogalerii a taky reportáž Daniela Zacha najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.

0: To jsme se ocitli přímo u zdroje, tedy u pramene, tak se jmenuje část klavírního cyklu z alba Cestovatele Franze Lista. A hrál nám Franz Klidá.
1: Teď se zaměříme na jednu unikátní památku, která je sice drobná, ale není úplně nenápadná nebo nápadná, jak chcete. V centru Zvole na Zábřežsku, přesně tam ji najdete. A teď i po letech chátrání čeká konečně restaurování. Říká to i nezávislý starosta Radek Kohl.
2: Je to ta malá kalvárie a my jsme se rozhodli tuto památku zrestaurovat. No a v průběhu příprav bylo zjištěno, že se jedná v podstatě o unikátní památku. Na tom kříži byly umístěny dvě sošky. Zpravidla to bývá Panna Marie a svatý Josef, nebo andělíci. My jsme zjistili, nebo paní historička zjistila, že se tam byly umístěny sošky Panny Marie a svatého Floriána, patrona hasičů.
3: Ten křížek stojí vlastně přímo naproti obchodu, kdo z nás volí, tak určitě ví, o který jde. A vy jste říkal, že vlastně ten příběh, proč je tam ten svatý Florián, má svůj původ hodně hluboko v minulosti, a to vlastně až někdy v polovině 19. století. A ještě navíc souvisí se starým kostelem, který už dneska nestojí, který stojí úplně jinde, než stával ten původní.
2: Přesně tak. Na místě, kde se dnes nachází základní škola a mateřská škola, stál původně dřevěný kostel, který vyhořel. A vedle stál dům, kterému se při požáru jakoby zázrakem nestalo vůbec nic. Takže majitelé tohoto domu, manželé Kichovi, nechali v roce 1857 zhotovit tuto malou kalvárii jako poděkování za to, že jejich dům zůstal zachován. Jinak tomu požáru kostela Zvolského došlo v roce 1854.
3: Krásně o tom píše Jakub Lolek, vlastně učitel bývalý tady ze Zvole, který tady působil, dokonce se v té jeho kronice objevuje vyobrazení toho původního kostela. Mě na tom jenom překvapuje, že vlastně už tehdy jakoby tam použili toho svatého Floriána jako patrona proti ohni, jako poděkování asi jemu, že ten dům ochránil. Vy jste říkal, že ten kříž je v havarijním stavu, takže viděl jsem, že tady máte zpracovanou nějakou studii té opravy, co by to tedy mělo obnášet. Tak kdy k tomu dojde?
2: V průběhu letošního roku by měl být opraven základ kříže a samotný kříž restaurován a v průběhu příštího roku by měl být vyrobený a instalovány ty dvě sošky, které tam kdysi dávno byly a které během času zmizely.
3: Čili neví se, kde jsou ty původní?
2: Neví se, kde jsou.
3: Dneska tam jsou jenom ty čepy, které tam vlastně zůstaly. To je takový smutný příběh těch památek, že to většině končí. Vy máte ale aspoň teda fotografie, byť teda to, co máte vy, tak z toho bych nechtěl dělat nové sochy.
2: Ale máme i lepší fotografie, to má jedna paní kunzistorička, která obešla spoustu archivů i církevních a tam k tomu našla spoustu podkladů, které nám potom poskytne ve formě nějakého zhodnocení té historie tady tohoto, té malé kalvárie.
3: Máte už představu, kolik by vás to mohlo stát, protože ono to asi nebude úplně levné. Na druhou stranu je to památka přímo v centru obce.
2: Představu nějakou máme, bude to asi něco kolem 800 tisíc.
3: Ze Zvole Mirek Kobza, Český rozhlas.

Žena je žena, tak dělej, co chceš. Jak oko v hlavě, proto tu svou střeš. Dál jí měj rád a věrně jí služ. Je to tvůj poklad a tak dál se tuš. Když takhle kránu přijde bouře jak hrom, účes je v pánu, vítr odnese strom. Deštník své dámě hrdě nad hlavou nes, říká,

Pan Alfons Mucha, když si do dlaní plyv, od těch dob není vlastně nic jako dřív. Že nám to sluší zase o trochu víc, oni to tuší a nám je zas hic. Pak přišla Marilyn Průvan sukénku zved, srdce se brání, křičí dnes naposled, snídani dámě zase naložené.

0: jedna z nejznámějších českých dokumentaristek současnosti.
1: Helena Třeštíková.
0: Jaké to je být sběratelkou cizích příběhů?
1: A jaký je ten její?
0: Osudy Heleny Třeštíkové poslouchejte od 20. července každý všední den v 11.30.
1: Na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Frederik Lagard a Roman Patočka společně přednesli Appassionato, tedy což je část 2 ze čtyř skladeb Josefa Suka.
1: My se blížíme k 6:30. Daniela nabídne další krátké aktuální zprávy a po nich tak to se podíváme na zámek v Bílovci, protože tam ožívají místní pověsti na letních divadelních představeních. A ta, kterou můžete teď vidět, je o nešťastné lásce služky Běty.

0: Tak tenhle potlesk patří Bennymu Goodmanovi. Ano, byl to právě on, tenhle americký klarinetista a kapelník, kterému se říkalo král swingu. Ve 30. letech proměnil jazz v hudbu pro miliony posluchačů. Snad skladba Honeysuckle Rose od Fatse Wallera udělala radost i vám. Je 6 hodin a 30 minut. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Obvodní soud pro Prahu 7 dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Hnutí nesouhlasí s tím, že ho rezort zařadil do zprávy o extremismu za rok 2022. Žádá kvůli tomu omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD víc žalob. Do Srbska dnes odlétá podnikatelská mise pod vedením premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO. Součástí programu je třeba podnikatelské fórum nebo doprovodné mise k navázání nových obchodních kontaktů. Delegace se zaměří na oblasti zdravotnictví, energetiky, strojírenství nebo dopravy. Jedním z témat cesty bude i Expo 2027 v Srbsku. Na programu je také návštěva Bělehradu. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapatyj. Na platformě Telegram to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadního velitele Oleksandra Syrského prezident odvolal, napsal to server EBK Ukrajina. Za jeho práci mu ale poděkoval nastupující Drapatyj. V ukrajinské armádě dosud působil jako velitel společných sil. Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii, kde zloději v říjnu ukradli vzácné královské šperky. Náhrdelníky, diadémy a brože se doteď nepodařilo najít. Zachránit se podařilo pouze korunu císařovny Evženie, která zlodějům vypadla a je v rukou restaurátorů. Galerie se zatím otevírá prázdná, návštěvníci v ní budou moci obdivovat nástěnné malby a zdobené stropy ze 17. století. A počasí bude polojasno až jasno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách pak 15. A víc informací hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Ještě máme kulturní pozvánky. Jak je to dlouho, kdy jste byli třeba na hradě Karlštejně? Možná, že dnes se tam odpoledne vypraví i Daniela, tak možná, Danielo, tip pro tebe. Večerní atmosféru hrad nabízí. Nabízí totiž speciální středeční prohlídky císařského paláce. Historii hradu, komnaty Karla IV. I karlštejnské pověsti můžete poznávat od 20 hodin.
2: Muzeum Kampa v Praze zve v 18 hodin na komentovanou prohlídku výstavy Mila Adrieno, věnované významné české výtvarnici Adrieně Šimotové. Výstava připomíná 100 let od jejího narození a provede vás jí kurátor Jan Skřivánek.
1: A tvorbu jednoho z nejvýznamnějších českých umělců 19. století Mikuláše Alše a jeho monumentální lunety představuje nová výstava, kterou najdete v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou. 7 jeho originálních velkoformátových děl tam uvidíte do konce prázdnin.

0: autentickou podobu slavné skladby Jaroslava Ježka Tři strážníci se snažil najít Tomáš Víšek. My jsme tady poslouchali klavírní verzi, jinak orchestrální partitury.
1: A my budeme hledat legendu. Na zámku v Bílovci můžete během léta vidět divadelní představení inspirované místními legendami. Jedna z nich vypráví o tragickém osudu služky Věty, která se zamilovala do tehdejšího majitele zámku. Baron ji měl podle pověsti v sebeobraně zastřelit.
0: Kasteláni Milan Varcocha a Rosana de Montfort tvrdí, že tuto tragédii dodnes připomíná skvrna v jedné ze zámeckých místností. A není to tak dávno, co prý na zámku také strašilo.
2: Tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady zrovna scénky, které se tady snad i udály. Takže hrali jsme tady Bílou paní, hráli jsme tady historku o malíři Šulmanovi a Košvici, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou.
3: Říká Milan Varcocha, jak se jmenuje zámecké divadlo?
2: Můžeme to nazvat zámecké bílovecké mini divadlo.
3: Máme tady jednu takovou raritku a to je velký 2,5metrový obraz blahoslaveného Česlava. Je to replika, která byla pořízena z 3,5centimetrové fotečky, jediná digitální kopie, která se zachovala. Původní obraz zmizel v roce 45 a na podnět vlastně a ve spolupráci s tady kostelem, který věnoval úžasný barokní rám, který jsem restaurovala, tak do toho rámu jsem namalovala malbu blahoslaveného Česlava, který se ve 14. století při nájezdu Tatarů zasloužil o záchranu města Vroclav tím, že házel granáty, které byly házeny do města, tak je chytal a házel je zpět a tím vlastně vyhráli. Na obraze se nachází původní znak rodu Sedlnických a je to ta zavinutá střela.
4: Tak říká Rosana de Montfort, kastelánka zámku, také kurátorka, umělkyně.
3: Je také vysvěcen děkanem Lubomírem Tkáčem, který tady tímto činem přinesl na zámek mír, protože na zámku strašilo, jelikož dole v galerii Moritz jsme při renovaci zdí našli obrovskou hrozivou skvrnu, která nese tukové stopy.
4: A to je ta pověst o té služce Bětě.
3: Ona byla samozřejmě do barona Luši zamilovaná, chtěla, aby ji povýšil do stavu partnerského, ale samozřejmě pán si byl vědom, co by to udělalo se zbytkem personálu, tak nabídku zamítl. Ona se potom rozčilila, opila a šla na ně s nožem. V sebeobraně ji zastřelil a pozůstatky tohoto činu jsou vlastně dole na zdi. Ona tady prochází, tříská dveřmi, ale teďko už od roku 2019, kde jsme tady dostali tento posvěcený obraz pána, který byl patronem rodu Sedlnických, tak už se tu neobjevuje.
2: Teďko ten Česlav vlastně je patronem i nás všech momentálně.
3: Přesně tak, nebojíme se tady, když jsme tu v noci sami.
4: A s tou stvrnou je to fakt dole teda? Z toho
3: je, hoření. Máme vyfucenou, objevuje se pouze, když se zeď namočí, protože vápno, když je mokré, tak je průhledné. A je to skvrna, která jde až do 2,5 metru výšky, je hrozivá. Já, když jsem ten pokoj renovovala v roce 2019, tak jsem měla strach tam trošičku být.
4: Dodávají Rosana de Montfort a Milan Varcocha z Bílovce, Iva Havlíčková, Český rozhlas.

0: To byly Veronika Kicková a Jan Kicko a zpívali nám píseň Blízkavica.
1: Na večer pro vás máme povídku Kulička. To je jedna z nejslavnějších od francouzského spisovatele Guy de Maupassanta. Vypráví příběh kurtizány, která ukáže víc cti než ti, kteří je sami soudí.
0: Dílo o předsudcích, lidské malosti i nečekané statečnosti si můžete poslechnout na Vltavě od 20. hodiny v rámci našeho cyklu Pokračování za 5 minut.
2: Žena vedle něho, patřící k těm, kterým se říká Povětrné, byla známá svou bujnou tloušťkou, což jí vyneslo přes dívku Kulička. Byla malá, všude kulatá, obalená sádlem, i prsty měla baculaté, přiškrcené v kloubech, takže vypadaly jako pletence špekáčku. Hladká kůže se jen svítila a ohromné poprsí napínalo šaty. Přece však vzbuzovala chuť. Běhali za ní, kde kdo obdivoval její svěžest. Tvář měla jako červené jablíčko, jako pivoňkové poupě, jen rozpuknout. A v ní nahoře zářily dvě nádherné oči, stíněné dlouhými hustými řasami. Dole malá zvlhlá ústa k zulíbání a mezi nimi svítily bělostné zoubky. Říkalo se, že má kromě toho ještě spoustu jiných neocenitelných vlastností. Jakmile ji počestné dámy poznali, začaly šuškat. A slova jako prostitutka a pohoršení padla tak nahlas, že Kulička zvedla hlavu. Rozhlédla se po cestujících tak vyzývavě a rázně, že hned zavládlo hluboké ticho, a všichni sklopili hlavu výjima Luazova, který si ji šibalsky prohlížel.
1: Povídku francouzského spisovatele Guy de Maupassanta Kulička načetl Jan Vondráček a vy si ji můžete u nás na Vltavě poslechnout ve 20 hodin.
0: Ale teď si můžete poslechnout část ze symfonie číslo D dur Wolfganga Amadea Mozarta.

0: jak zní hudba Bollywoodu
1: a jak se hudební estetika tohoto indického filmového impéria v průběhu let proměňuje.
0: V sedmém nebi s Petrem Doruškou prozkoumáme hudbu bombajských velkofilmů díky unikátním nahrávkám.
1: Uslyšíme legendární zpěvačku Ašu Bosle i moderní skladby a cover verze.
0: Bollywoodské sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte 31. července od 19 hodin.

0: Bratranci z druhého kolena a také celoživotní přátelé byli Johann Bernhard a Johann Sebastian Bachové. Tohle byla hudba prvního z nich, Svita pro orchestr E-moll část 4.
1: Ještě se zastavíme u nového seriálu o Simoně Moniové. Ukazuje, jak nenápadně vznikají toxické vztahy a proč z nich bývá tak těžké odejít. O tom, co se tvůrcům podařilo sdělit prostřednictvím příběhu české spisovatelky, se v dnešní úvaze zamyslí literární kritik a novinář Jan Bělíček.
2: Zatímco jméno Michal Vývek zná v Česku dodnes téměř každý, o Simoně Moniové se vždy mluvilo mnohem méně. Psala takzvané romány pro ženy a její tvorbě se literární kritika spíše vyhýbala. I tak ale Moniová ve své době prodávala 10 000 výtisků svých knih, což je na relativně malém českém knižním trhu úctyhodný výkon. I já osobně jsem jí více zaznamenal až s tragickou zprávou o její smrti v roce 2011. Tehdy 6bodnými ranami zavraždil její manžel Boris Inger. Je smutné, že pro mě tato veleúspěšná spisovatelka začala existovat až po této odporné události. I toto je téma nového seriálu Moniová, který jde po stopách života spisovatelky a snaží se jí vyobrazit jako inteligentní, pohotovou, vtipnou a krásnou ženu, již rozhodně nedefinovala její strašná vražda. Už jen toto rozhodnutí tvůrčího týmu kolem režisérky Zuzany Kiršnerové jde proti proudu většinové televizní zábavy. A je ještě pozoruhodnější, že tento směr přinesl seriálu i velkou diváckou odezvu a přízeň. Během sledování seriálu Moniová prakticky od začátku vystupuje jasný autorský záměr soustředit se na dynamiku toxických partnerských vztahů a zviditelnit téma domácího násilí. Simona Moniová, kterou skvěle stvárňuje herečka Tereza Ramba, ze začátku podlehne kouzlu šarmantního kameramana Adama, který od první chvíle zahrnuje obrovskou láskou a pozorností. Už v počátcích jejich vztahu můžeme jako diváci pozorovat zvláštní manipulativní techniky, kdy si nový partner až obsesivně nastuduje její záliby a snaží se svou oběť zahrnout pozorností a city. Mohou to být první varovné signály, že něco není v pořádku. Jenomže pro zamilovaného člověka je velmi obtížné takové náznaky dešifrovat. Každý touží potom být milován a v milostném opojení nevnímáme předzvěsti budoucnosti, které kolem nás pomalu začínají proplouvat. Pro toxické vztahy je typické, že se v nich v přílivech střídají momenty bezhlavé lásky a intenzivní výboje nenávisti. A možná, že i v důsledku přílišné konzumace romantických příběhů považujeme tyto chaotické změti protichůdných emocí za projevy intenzivních a autentických milostných vztahů. Když intenzivní seznamovací fázi vystřídá banalita každodenního soužití, randíčka a romantické večeře nahradí úmornost péče o děti, začíná Adamův zájem o Simonu uvadat. Zaměřuje se více na příležitostná sexuální dobrodružství s jinými ženami, propadá alkoholu a začínají se u něj postupně projevovat násilnické sklony. Divák si při sledování této fáze života Simony Moniové neustále říká, jak to, že hlavní postava tyto zlověstné projevy nevidí a proč ve vztahu nadále zůstává. Odpověď je relativně prostá a vychází z dynamiky toxických vztahů. Manipulativní partneři a partnerky totiž velmi dobře rozpoznají, kdy se blíží hranici, za níž je jejich chování pro druhého již neakceptovatelné a zcela změní strategii. Přichází fáze omluv, smiřování a Adam se najednou výrazně zapojuje do aktivit, které dříve vůbec nedělal. Péče o děti a Simonu, příprava společného jídla. V takových krizích svou partnerku opět zahrnuje láskou, pozorností a péčí. Tento mechanismus se stále opakuje a postupně prohlubuje, až nakonec vyústí v onu tragickou událost vraždy. K té se v průběhu seriálu neustále přibližujeme a střípky z ní nám autorský tým v každém díle postupně dávkuje. Pro poselství seriálu je ale zásadní, že k detailům vraždy Simony Moniové se ve skutečnosti nikdy nedostaneme. Autorský záměr je poměrně jasný. klasické kriminální vyústění příběhu v podobě explicitního vyobrazení brutální vraždy by do popředí příběhu vneslo agresora, který postupně ničil život Simony Moniové a zakonzervoval by ji jako pouhou oběť. Je skvělé, že se tvůrcům podařilo takto sofistikovanou zprávu zašifrovat do popkulturního formátu. Snad bude v české masové zábavě takových momentů přibývat.
1: Seriál Moniová zobrazuje toxický partnerský vztah a taky domácí násilí a ukazuje postupný vývoj vztahu mezi spisovatelkou a jejím partnerem. Od toho prvního okouzlení až po intenzivní manipulaci, nevěru a násilí. A právě o tomto seriálu a osudu Simony Moniové bylo zamyšlení Jana Bělíčka.
0: 6 hodin 56, téměř 57 minut po zprávách vás vezmeme opět do Veletržního paláce, kam směřují naše cesty tento týden. Nahlédneme do fotoateliéru a také archivu historických negativů. Dobré ráno vám přejeme.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
3: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
2: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
3: 12. září od 18 hodin.
2: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
4: Přejeme dobré ráno, teď je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: První české firmy už dostaly zpátky peníze, které odvedly na Trumpem zavedených clech. V Chorvatsku se dnes setkají zástupci českého ministerstva dopravy s vyšetřovateli tragické nehody Čechů. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. A počasí bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severu ojediněle přehánky. Teploty až 24 stupňů. Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Celkem by české firmy mohly žádat zpět až 14 miliard korun, odhaduje to tak agentura CzechTrade. Týkat se to bude možná i stovek společností z Česka. Jejich přesný počet není podle Pavla Eichnera, ředitele regionálního centra CzechTrade v Chicagu, možné říci.
6: Ale týká se to v podstatě každého, kdo v období od loňského dubna do letošního února na americký trh vyvážel a na jehož produkty tehdejší plošná cla dopadla. Možná se tento okruh ještě rozšíří i na později vyhlášená cla, která jsou ještě stále předmětem soudních sporů.
5: Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam v polovině června zemřeli 4 Češi. Podle serveru iRozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování nehody nové informace.
7: Chorvatské úřady přizvaly české ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost. Nehodu dál prověřuje tamní agentura pro vyšetřování nehod spolu s policií. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle policie jel taky příliš rychle a nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na moři. Důstojník odpovědnost za nehodu s lodí českých turistů odmítá. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
5: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD pokračuje ve své cestě po Číně. Dnes celou sněmovní delegaci, včetně zástupců českých firm, čeká v Hangzhou jednání s několika předními čínskými firmami, například se zástupci internetového prodeje Alibaba anebo společností Geely Auto Group. Na sněmovní delegaci naváže příští rok návštěva ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO. Avizoval to náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský.
8: My vyvážíme za 3,2 miliardy amerických dolarů v roce 2025 a celkový obrat vzájemného obchodu byl 44 miliard amerických dolarů. To znamená, je tam 14násobek vlastně toho export-import poměru. A

0: Znám hlavně kvůli tomu, že zajišťuje specializovanou přípravu.
1: Je to vlastně jediné ucelené translatologické pracoviště v České republice.
0: Zaměstnanci i studenti sepsali otevřené dopisy a petici. Teď připravují argumenty pro akademický senát fakulty, který změnu projedná v září. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Geodeti začali měřit přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi. Magistrát tím chce porovnat dřívější hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejně nebo i vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů, říká radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
3: Musíme i zohlednit ekonomickou náročnost, která může dosáhnout až téměř 1 000 000 korun. Musíme vyhodnotit, jestli takto vynaložené peníze by se nám vrátily ve formě podpory zdejších hoteliérů nebo restauratérů.
2: Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně.
4: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 a na horách 15 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, každý den vznikají nové příběhy a jiné se nám naopak zase po desetiletích opět vracejí. A tak vás v téhle hodině dnešního ranního vysílání s datem 22. července pozveme třeba na setkání s Dalajlámou, a to prostřednictvím nového dokumentu Williama Politkoviče. Připomeneme taky jednu z největších hvězd francouzského šansonu, Mireille Mathieu. No a navštívíme i místo, kde se pečlivě uchovávají fotografické historie. Je 6 minut po 7, za celý tým přejeme příjemné ráno. Ze studia zdraví Naděžda Hávová
2: a Daniela Čermáková, s tím, že hudba je nejbásničtější, nejmohutnější a nejživější ze všech umění. To tedy tvrdí Hector Berlioz, se kterým začneme hudební playlist naší další hodiny. Jinak tady budou také Ferdinand Ries a nebo Bohuslav Martinů.

0: Asi nejslavnější dílo Hectora Berlioze, to je fantastická symfonie, ze které jsme teď slyšeli čtvrtou část, a hrá nám francouzský národní rozhlasový orchestr.
1: Míříme do pražského Veletržního paláce, vůbec největšího výstavního prostoru Národní galerie v Praze, která si letos připomíná 230 let od svého založení. Veletržním palácem vás provázíme celý tento týden. Seriál natočila redaktorka Zuzana Filipková.
0: No a dnes nás vezme do míst, kde se uchovává archiv historických negativů.
2: Jsme tady v 7. patře Veletržního paláce, ve fotooddělení, kde od těch 90. let, kdy Veletržní palác funguje jako Národní galerie, tak tady oddělení bylo, vzniklo proto specializované pracoviště tehdy a převezli se sem vlastně historický archiv negativů, který dřív byl spravován ve Štemberském paláci. Když digitalizujeme namátkově některé z těch děl nebo vlastně ty metadata o těch negativech, tak jsme dohledali, že prvopočátky našeho oddělení sahají někam do roku 1936.
3: S vedoucím oddělení fotografická dokumentace Davidem Štekrem stojíme u naplněných šuplíků s negativy.
2: Ale některé negativy tak vlastně jsou tady ještě starší, i kolem roku 1926.
3: Tento velký vizuální materiál, který se tu skladuje, je důležitý hlavně pro restaurátory.
2: Když restaurují dílo, tak chtějí vidět, jak vypadalo v různých obdobích, protože ta digitalizace není to něco, že bychom to teď letos vyfotili a už to nikdy nedělali. To dílo žije nějakým institucionálním životem, nějak se mění a je nám jasné, že to budeme dělat zase. Tady je toho hmotný důkaz, že to je nekončící proces.
3: Kolik toho zhruba je v jednom šuplíku?
2: V jednom šuplíku nevím, ale celkem máme přes 160 tisíc položek, kdy ale mnohdy ta položka zejména potom v pozdější době znamená třeba několik dílů. Negativů, takže toho materiálu je tady opravdu velmi hodně. Tady jsou i na skleněných deskách formátu 13x18 cm. Máme tady negativy od Josefa Sudka, Josefa Ema a dalších tehdy významných fotografů.
3: David Štekr říká, že je důležité navázat právě na práci svých předchůdců.
2: Navazujeme na něco, co tehdy bylo možná běžnější než nyní. Nyní je náš obor trochu pozapomenut, ale je to pro nás vlastně nějaká zodpovědnost navázat na tato velká jména a dále ta naše díla zobrazovat a ukazovat světu.
3: Takže kdybyste měl říct, od jaké doby zhruba do jaké doby jsou tady ta díla, protože ta novější předpokládám, že už máte v počítači.
2: Novější už máme v počítači, digitalizace tady začala kolem roku 2004 a já jsem nastoupil v roce 2011 a taková jako opravdu výraznější digitalizace, tak je to dejme tomu 2014, kdy tato data už považujeme za stále životaschopná. Ale poslední negativ tady byl vyfocen ještě někdy, bych řekl, v roce 2012, že potají tady kolegové si ještě fotili a nedigitalizovali.
3: Ze 7. patra scházíme níže, a to do fotoateliéru.
2: Je to taková základna, odkud se vydáváme na různá místa, nebo fotíme přímo tady, když je možná ta díla sem převést. Kolega momentálně v depozitáři plastiky, takže tam naložil auto a jede za díly a tam digitalizuje.
3: Velký prostor.
2: Velký prostor. Před pár lety tady probíhala rekonstrukce, protože v těch 90. letech tak ten velký prostor byl rozdělen na zhruba 12 malých komůrek a byly to doslova fotokomory, protože tehdy v 90. letech nebyly žádné znaky toho, že by se mělo digitalizovat, ale fotografovalo se. Bylo tady mnohem víc lidí, stálých zaměstnanců v tom fotooddělení. My jsme před těma pár lety ty fotokomory sloučili do celistvějších prostorů, kde můžeme pracovat. Vytvořili jsme takový dočasný depozitář tady, aby díla, která sem převezeme, byla v pořádku zde uložena.
3: A je v tom fotoateliéru něco navíc, co musí být k tomu, aby se fotila díla umělecká, nebo je to běžné vybavení?
2: Navíc už to je jenom ta pečlivost a lidský přístup. Jinak tady, kde jsme, tak tady používáme stejnou techniku, jaká by se používala na módu, na reklamní fotografii, ale děláme s tím trochu jiné věci potom v postprodukci.
3: Dodává David Štekr. V dalším dílu série o Veletržním paláci se podíváme pod ruce restaurátorů a restaurátorek uměleckých děl.
1: A bude to zítra opět ve stejném čase. Poslouchejte nás po 7. hodině a pozve nás stejně jako v předchozích dnech do Veletržního paláce autorka celého seriálu, naše reportérka Zuzana Filipková.
0: A teď si poslechněte Shirley Horn, legendární americkou zpěvačku, která proslula schopností doprovázet svůj vlastní hluboký vokál mistrovskou hrou na piano.

0: Jaká je budoucnost kultury na Slovácku?
1: A co přináší generační výměna v čele regionálních kulturních institucí?
0: Vltavské Art Café s moderátorem Michalem Pařískem na festivalu Beseda u Big Beatu 1. srpna.
1: A pak záznam v našem vysílání a na vltava.rozhlas.cz.

0: Přítelem, žákem a tajemníkem Beethovenovým byl Ferdinand Ries. My jsme poslouchali ukázku ze sonáty pro dva klavíry. Hráli nám Vasilij Primakov a Susan Callaghan.
1: Přidám ještě jedno jméno, Mireille Mathieu. Patří mezi nejzvučnější ve francouzském šansonu. Její nezaměnitelný hlas znají posluchači po celém světě dlouhé desítky let a právě dnes slaví zpěvačka své osmdesátiny.
0: Zpívá ve francouzštině, v němčině, španělštině a dalších 9 světových jazycích. Oblíbilo se ji publikum po celém světě, vystupovala v pařížské Olympii a americké Carnegie Hall. No a příští rok se vrátí také do Česka.

0: domů.
1: Na televizních obrazovkách se Mireille Mathieu objevila poprvé v roce 1965 s písní Mon Credo. Bylo jí 19 let. Diváci soutěže, které se účastnila, tehdy svými hlasy zahltili telefonní ústřednu. Byl to začátek její více než 60-leté kariéry. Od 60. let vystupovala po celém světě. Oblíbená byla na západě i v socialistických zemích. Zaspívala na Rudém náměstí, později také v Číně. Ve Spojených státech ji uváděli jako novou Edith Piaf. Představila se tam po boku Franka Sinatry, Deana Martina nebo Paula Anky.

Mirej Matěje je známá také svou jazykovou vybaveností. Zpívala ve 12 jazycích, kromě španělštiny to byla třeba finština nebo japonština. Velmi dobrý vztah má zpěvačka také s českým publikem. Poprvé navštívila Prahu na turné v roce 1967. Vzpomínka je podle ní nezapomenutelná. Od té doby se do Česka ráda vrací. Na jarním koncertě se s fanoušky loučila a zdálo se, že v Praze zpívá naposledy. Nakonec přijede i příští rok v květnu. V Kongresovém centru chce dodatečně oslavit své 80. narozeniny. Filip Svoboda, Český rozhlas.

0: A stále jste ve společnosti Českého rozhlasu Vltava, teď i ve společnosti Raye Barretta a New World Spirit, kteří hráli Like Sonny, tedy skladbu Johna Coltrane'a. Máme 7 hodin a 30 minut, dnes je středa 22. července. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Kabinet také požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Spojené státy 11. noc po sobě útočí na Irán. Novou vlnu úderu oznámilo americké velitelství CENTCOM. Iránská média informují o explozích na jihu a severozápadě země. Protivzdušná obrana Iránu zasahovala nad Teheránem. Silná exploze byla slyšet i v Búšehru, kde je jediná funkční iránská jaderná elektrárna. Cílem útoku je podle americké armády snížit iránskou schopnost napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Majitelé historicky významných budov v Praze můžou ode dneška požádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo církve zaplatí z peněz například opravu fasád a odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo bezmála 48 milionů korun. Dotace může pokrýt maximálně 65% nákladů. Přesně před rokem zemřel anglický zpěvák Ozzy Osbourne, přezdívaný jako princ temnoty. Na jeho počest dnes město Birmingham pořádá takzvaný Ozzy den. Jde o bezplatnou oslavu frontmana kapely Black Sabbath. Návštěvníci si budou moci prohlédnout památky spojené s hudebníkem, navštívit živá vystoupení nebo výstavy, informuje o tom web BBC. A počasí bude polojasno až jasno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách 15 a více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě vás pozveme na nové výstavy. Ta první je v Galerii města Plzně, kde zahájí expozici digitálně upravených fotografií německé umělkyně Leny Schabusové s názvem Hořké světlo. Vernisáž je v 5 hodin odpoledne.
2: Také vás zveme do chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Od 20 hodin tam můžete vidět večerní komentovanou prohlídku. Součástí bude také ukázka hry na varhany.
1: Vracím se opět k výtvarnému umění. Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí nabízí výstavu slovenského vizuálního a konceptuálního umělce Pavola Trubena s názvem Utopický mýtus. Čas na shlédnutí máte až do 2. září.
2: No a jestli chcete zůstat na čerstvém vzduchu, vydejte se v Praze na Císařskou louku. V 16 hodin a 30 minut začne u loděnice Dukla komentovaná prohlídka. Přiblíží každodenní život na vodě, industriální zákoutí i historii místa spojeného s Přemyslovci a císařem Františkem Josefem I.

0: Amandin Bayer a Lee Inkognity hráli část koncertu pro housle dva hoboje, dva lesní rohy, violončelo, fagot, smyčcové nástroje a basso continuo F-dur část koncertu Antonia Vivaldiho.
1: Nevracíme se zdaleka jenom ke staré, krásné hudbě, my se díváme i na novinky a tak víme, že v kinech je právě teď nový dokumentární film. Slovo Dalai Lama, to je složenina, skládá se z mongolského výrazu Dalai, tedy oceán, a tibetského láma, což je zase výraz pro duchovního učitele. A právě proto zvolil režisér William Politkovič jako podtitul svého nového celovečerního distribučního dokumentu o Dalai Lámovi spojení Oceán moudrosti.
0: Ve snímku, na který si právě teď můžete zajít do kin, vzdává filmař Dalai Lámovi hold. Mapuje přitom jeho životní cestu a zprostředkovává divákům názory, postoje a také povahu tibetského duchovního vůdce.
1: A jak William Politkovič řekl Tomáši Pilátovi, s Dalai Lámou je v kontaktu řadu let.
2: Měl jsem tu možnost setkat se s ním už při té první návštěvě v roce 90 únoru, kdy přijal jsem na pozvání Václava Havla, což si on velice vážil, že ho hlava státu pozvala. No a ta vstřícnost se pak trošku odrazila i v přijímání českých filmařů a novinářů, že jsou vždycky měli tak trošku protekci. A on tedy pak viděl, že ještě mám zaměření na tu spiritualitu, tak o to víc se snažil vždycky mi to umožnit nějak, takže těch setkání bylo hodně a vždy je okouzlující to setkání s takovou tou jeho bezprostředností, hravostí, takovou tou dětskou radostí, s neformálností a samozřejmě ta jeho aura té čisté přímé mysli je taky v člověka obojíme velkým zážitkem, takže jo, ta setkání byla vždycky krásná, hluboká, milá. No v tom filmu většina záběrů je mých, mám tam něco převzatého, nějaké tři veřejné přednášky, co mi poskytla kanceláře o svatosti, protože už teď ho víc chrání, přece jen tak, jak byl dřív vstřícný a třeba se mohl na chvilku točit třeba před odletem někde ve VIP salonku na letišti, tak to už teď právě hodně chrání a on už necestuje, že jo, ani Dalai Lama, jenom v rámci Indie, takže už nechtěli, abych dál natáčel, tak mi zase na oplátku poskytli svůj archiv, tak něco tam z toho je, ale drtivá většina jsou moje záznamy.
3: Hlavní osou toho příběhu jsou názory, vyprávění a setkávání Dalai Lámy s lidmi. A skrze ta setkávání vlastně on ty své názory tlumočí.
2: Ano, tak bychom vždycky rozprávali na různé věci. Tento film je zaměřený právě na to, co si myslím, že tak teď v tom našem životě společenském chybí, že přece jenom ty naše hodnoty jsou poněkud deformované, příliš se zaměřujeme na ty materiální věci, opomíjíme ty druhé, že jo, spíš jsem to já, možná moje rodina, tak. Tady je taková výzva k tomu brát se více jako součást toho celku, vnímat se v tom celém společenství, rozvíjet tu empatii, soucítění, láskyplnost a to vlastně, jak hezky Dalai Lama říká, důležité, abychom dali do toho vzdělávání, aby se ty děti učili něco, co opravdu v tom životě potřebují, protože vztahy, emoce a to, jak funguje naše mysl, s tím jsme konfrontováni dennodenně, ale bohužel nikdo moc nás tomu nevede, takže považuji to za důležité a proto se mi ten film takhle zaměřil, i když samozřejmě jsou tam jiné roviny, jako vzpomínání jeho maminky na něj. A trošku on tam vysloví ten svůj příběh, jak musel vlastně odejít do té emigrace a tak. Ale dominuje tomu takový ten apel na tu sekulární etiku, na náboženskou spiritualitu.

0: vzpomínání jeho maminky. Je převzato z knihy Dalajlámovy matky. Je velmi zajímavé, není ho tam mnoho, ale vy jste vybral ty zajímavé pasáže. Mimo jiné třeba, jak v jednu chvíli byla zpochybněna existence Dalajlámy, nebo že právě Dalajláma je Dalajlámou, ale jak prováděli takové zajímavé losování.
1: Tento současný Dalajláma zrušil to, že je i mocenským představitelem Tibetu, jo? Že nejen duchovním, ale vlastně byl i vládcem, což někdy v roce 2011 uším zrušil a tu politickou světskou moc převzala exilová vláda. Takže v té době, kdy ještě byl malý, tak měl i tu moc jako panovník, nejen teda duchovní představitel. No a to víte, že ty zájmy mocenské jsou vždycky ve hře. Kdo by se toho rád uchopil, takže to bylo zpochybňováno a tak dále, tak nakonec teda osud rozhodl, že se to dobře vybralo a potvrdila se ta volba jakoby náhodným losováním v nádobě, ale před sochou Rinpocheho, který vlastně je takovým velkým šiřitelem buddhismu a položil ty základy výrazné v tom buddhismu v Tibetu.
0: Vzpomínky Dalajlámových rodinných příslušníků, hlavně tedy matky a pak taky jejího vnuka, to znamená asi synovce Dalajlámova, jsou vždycky v takovém ozdobném rámečku a často je doprovázíte animací anebo záběry, které vytvořil umělá inteligence. Jak moc jste spolupracoval s umělou inteligencí u tohohle filmu?
1: Bylo tam v těchto případech, musím říct, že teda pro filmaře ta umělá inteligence velkým pomocníkem, že vlastně i z fotek nám vytvořila jakoby dobové záběry a ty sny a představy té maminky, že dala do těch animací velice pro mě příznivě. Dokonce i hudbu jsme nějakou složili k tomu pomocí umělé inteligence. Takže jo, dobrý sluha, zlý pán. Samozřejmě zneužití, to víme, že je velice křehké a možné a výrazné, pokud se opřel do toho určité skupiny. Ale pro tu tvůrčí praxi, myslím, že pořád člověk zůstane, ale mnohé z toho ta umělá inteligence vytvoří a je v tom pomocníkem. No. Hlavně v tom obrazovém stvárnění různých abstrakcí a takových věcí, že bude se určitě používat čím dál tím více vybraných filmek běžně.
2: Celovečerní dokument režiséra Williama Poltikoviče Dalajláma Oceán moudrosti je tedy aktuálně k vidění v tuzemských kinech.
3: Tajemství nadlidské síly, to je nadpis nového komiksového románu oceňované Američanky Alison Bechdel. Nejrůznější druhy sportů, od karate a jógy přes cyklistiku, lyžování či běh až po turistiku, těchto sportů se dotýká tahle kniha, o které vás budeme informovat za pár minut.

0: Kapela Vltava na Vltavě a Hebké malé rukavice, píseň z alba, které vyšlo v roce 22.
1: Nový komiksový román nazvaný Tajemství nadlidské síly oceňované Američanky Alison Bechdel hledá filozofické, historické i čistě osobní souvislosti mezi myslí a tělem. Zachycuje, jak se skrze fyzický drill a posouvání možností vlastního výkonu v různých sportech měnil autorčin pohled na život, vztahy i smrt. A taky nakolik je trénink do úmoru snahou dotknout se toho, co nás přesahuje a jestli může i představovat únik od diskriminace, nefunkčních vztahů nebo společnosti, které nerozumíme. Recenzi komiksu Kláry Kubíčkové najdete na zpravodajském serveru Seznam zprávy.
0: Při opakovaném listování se neubráníte ještě jedné věci. Budou vás svrbět nohy i plíce a pocítíte touhu koupit si chytré oblečení na běhání, kolo a nebo lyže, nebo aspoň novou jogamatku a vyrazit ven, dát si do těla, protože právě tudy možná vede cesta k vlastnímu já.
1: Asi půjdu dopoledne běhat. 7 hodin 8:40.

0: Pastorále, to je pátá část z cyklu Etýdy a polky Bohuslava Martinu a nám hrál Ivan Moravec.
1: Vizitka. Do studia přijde malíř Antonín Střížek. V pražské galerii Vila Pelé právě představuje výstavu Svět odvedle. A tak nás na ni pozve po 10. dopoledne.

0: symfonie Esdur, část třetí Václava Jana Křtitele Tomáška a Plzeňská filharmonie s Čuhajem Ivasakim.
1: K nejvýznamnějším českým básníkům 20. století patří rozhodně Ivan Blatný. Jeho poezie, ta je výjimečná svou hudebností, obrazností a taky schopností propojovat každodenní skutečnost. A právě jeden Blatného text pro nás teď vybrala Lída Engelová.
2: Básnění.
3: Když jsem připravovala našich 5 rán setkávání s poezií, vyskočila na mne vzpomínka na skvělého znalce a interpreta poezie Mirka Kováříka. Byl to on, kdo mě před lety upozornil na Ivana Blatného a jeho nejrozsáhlejší text ve volných verších z knihy Hledání přítomného času Terestris. Nebudu se pokoušet o její přednes. Zaprvé jsem zjistila, že nejsem sama, kdo Terestris považuje za jakousi báseň básní, za poezii samu. Za druhé jsem to zkusila mnohokrát a myslím, že vždycky nedostatečně. A že už ji mám jako interpretační hádanku na doživotí. Radši se pokusím o Šaškovi Střevíce z Blatného Melancholických procházek. Nad městem letěly Šaškovy Střevíce. Překrásně letěly jako dva tažní ptáci do krajin za mořem, z nichž se už nenavrací. Jestli jsem miloval, pak podzim nejvíce. Pod nebem naděje stál se mnou Andersen a hleděl na husy, jak odlétají k jihu. Vyzul jsem v rákosí všecky své křápy, tíhu, a letěl za nimi přes širý čistý den. Jestli jsem miloval, pak zakalenou hněď psích očí podzimu, věrného psa jenž stárne, strašný stesk míjení na této zemi marné, pod nebem němoty, jež nemá odpověď. Nad městem letěly Šaškovy Střevíce a věci vypadly ze zaprášené skříňky. Cár, pestré kravaty, činely, dýmka, šminky, kalhoty plné děr, špičatá čepice. Pár barev, blednoucích při tom odletu se chvělo ve vzduchu, rezavá, karmín, okry. Můj štětec jako chřest, štíhlý a jitřní, mokrý, si vysnil nianci a svlažil paletu. A míchal pozorně podzimní barvu, nuže, od mizejících žen ochutnal zertů růž, klad měkce liščí srst, hrst slunce na kaluš, zachytil v zahradě poslední čmouhu růže. Možná by stálo za připomenutí, že Ivan Blatný byl při vší své složitosti i hravým básníkem české moderní poezie pro děti. Říkadlo. Zeptala se Lišky Liška, co by chtěla na Ježíška. Jistě, povídá ta liška, co se jí ta druhá liška ptala, co chce na Ježíška. Nejlepší by byla knížka. V tom však hajný medíšek našel jejich pelíšek. Rychle, povídá ta liška. Ta, které ta první liška řekla, co chce na Ježíška, říkali jí Eliška. Vidím pana Melíška. A tak honem obě lišky vyběhly z podzemní chýšky, rychleji než medíšek uměl střílet do lišek. Smíchem se pak první liška, té říkali pan Peliška, i ta druhá Eliška, popadali za bříška.
1: Děkujeme režisérce Lídě Engelové za to, že nám připomněla taky jednu z nejkrásnějších básní o liškách s názvem Říkadlo od Ivana Blatného.
0: Pařížský Louvre otevírá galerii, ze které zloději loni na podzim ukradli vzácné šperky. A to je ale jedna ze zpráv, které vám nabídneme v 8.

0: Dobré ráno, teď máme 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Soud dnes znovu projedá žalobu vládního hnutí SPD kvůli zařazení do zprávy o extremismu za rok 2022. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapaty. Pařížský Louvre otevírá galerii, ze které zloději loni na podzim ukradli vzácné šperky. Počasí bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severu ojediněle přehánky, teploty do 24 stupňů. Obvodní soud pro Prahu 7 se bude dnes znovu zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu za druhou polovinu roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra, které ji každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil.
3: Soudkyně žalobu původně zamítla, protože podle ní SPD v druhé polovině roku 2022 prezentovalo výroky, které za předsudečně nenávistné označit lze. S tím hnutí nesouhlasí a chce, aby soud uznal, že byla porušená jeho práva. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu. Městský soud rozhodl, že práva hnutí ministerstvo porušilo zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Včera je vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
4: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
5: Existuje zákon o letišti, v tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
4: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží. Jinak by ze stávkové pohotovosti přešly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
6: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
4: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval nového hlavního velitele ozbrojených sil. Stal se jim generál Michailo Drapaty, který tak ve funkci nahradil generála Alexandra Syrského.
7: Já vyznačil, že novým hlavnokomandovačem.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu potvrdil, že jmenoval novým hlavním velitelem armády Michaila Drapatého, který má připravit a představit obnovenou strategii obrany země. Prioritou mají být protivzdušná obrana, dalekonosné sankce proti Rusku a mobilizace. Zelenský se také setkal s bývalým ministrem obrany Michailem Fedorovem a nabídl mu funkci v obnovené vládě. V Kyjevě a dalších městech ale pokračují demonstrace za návrat Fedorova do čela resortu obrany. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii. Zloději z ní loni v říjnu ukradli královské šperky v hodnotě přes 2 miliardy korun. Vzácné náhrdelníky, diadémy a brože se dosud nepodařilo najít.
9: Televize France 24 označila vloupání. Televize France 24 označila vloupání za krádež století. Zloději využili pracovní plošinu,

0: Mozaika. Dobré středeční ráno. Co všechno stojí za tím, aby umělecké dílo přežilo svou dobu? Kultura zdaleka není jenom to, co právě vzniká, ale taky to, co se daří uchovávat pro budoucnost. A tak nahlédneme na bienále ve věci umění, které představuje tvorbu 50 domácích i zahraničních autorů. Podíváme se taky na to, jak Národní filmový archiv pečuje o odkaz Laterny Magiky a přineseme informace o dalším vývoji kolem výběru nového generálního ředitele nebo ředitelky Národní galerie Praha. Témat máme víc než dost, téměř 6 minut po 8, načínáme a otevíráme další hodinu našeho dnešního ranního vysílání na Vltavě. Ze studia zdraví a příjemný poslech přejí Nadežda Hávová
1: a Daniela Čermáková. I hudby máme víc než dost. Gustav Holst, Franz Ignác Beck, Franz Schubert anebo Johann Sebastian Bach.

0: Rachel Podger a Brecken Barok v koncertu pro čembalo, smyčcové nástroje a basso continuo a dur Johanna Sebastiana Bacha.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy nabídl zástupcům základní odborové organizace Národní galerie Praha možnost zapojit se do přípravy nového výběrového řízení na generálního ředitele instituce. Odbory se na ministerstvo obrátily otevřeným dopisem. Včera odpoledne o svých požadavcích jednali přímo s ministrem.
0: Klempíř redaktorce Zuzaně Filipkové vysvětlil, proč bylo původní výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha zrušeno a jaký bude další postup.
2: My jsme nechávali tomu řízení ten prostor, nechávali jsme nezávislost komise, já jsem do toho nijak nezasahoval, udělali jsme nějaký pravidla, který vlastně postupně, až je vypracováno, tak si uvědomujete, že na základě motivačních dopisů si já jako netroufnu jmenovat někoho, kdo bude na několik let, na dlouhou dobu řídit instituci, která má mít evropský vyhlas a která bude utrácet na investicích obrovský peníze. Opravdu potřebuju vyhlásit nové, velmi zevrubné a vlastně, když to můžu říct v uvozovkách, náročné a těžké výběrové řízení a musí z toho vzejít ten, kdo tuto úlohu zvládne.
3: Jak byste si představoval toho lídra nebo lídrini, kdo by to opravdu měl být, jeho zkušenosti, vlastnosti?
2: Já vám tady můžu malovat obrázek ideálního manažera, který je napůl výkonný, nespí, všechno má v merku, na druhé straně umí a rozumí výtvarnému umění a rozumí tomu prostředí, má kontakty v zahraničí, má kontakty tady se všima, vyjde, bude milován odbory, bude respektován odborníky, jak doma, tak v zahraničí, bude reprezentovat dovnitřku i ven, bude mít smysluplný výstavní program a zároveň bude dobře vypadat před médií. Koho hledám? Hledáme nového Jaromíra Zeminu, Vincence Kramáře. Najdeme je? Jak reálné to je?
4: Říká ministr kultury za motoristy Otto Klempíř hned po skončení schůzky se zástupci základní odborové organizace Národní galerie Praha. Oproti prvnímu výběrovému řízení tedy slibuje transparentnost, lepší komunikaci a mezinárodní porotu, jejíž jména budou také zveřejněná.
2: Máme na hitlistu jména, které jsou ve světě galerijnictví a výtvarného umění a v tomto světě, kterým potřebujeme oslovit, nesmírně ceněná. Jsou to jména, která mají zvuk, protože když se nám je podaří vzít do naší výběrové komise, tak to světlo jejich lesku padne i na Národní galerii. My oslovíme, budeme jim volat, připravíme se komisi, která skutečně bude mít nesmírný věhlas, nebude jenom zahraniční, bude zahraniční, ale bude i z Čechů složená.
4: To vše by se mělo stát do konce letních prázdnin. Jméno nového šéfa nebo šéfky Národní galerie Praha bude v ideálním případě známé v lednu příštího roku. Na schůzku s ministrem kultury přišli tři zástupci základní odborové organizace Národní galerie Praha. Na otázky, které položili podle předsedy odborů Jana Vojtíška, odpovědi dostali.
5: Pan ministr nám slíbil, že nové výběrové řízení proběhne transparentně, že podmínky zadávací budou zveřejněny, včetně složení členů komise. Pan ministr nám nabídl účast v tom výběrovém řízení a my se budeme těšit, že tyto sliby ministerstva kultury budou dodrženy.
4: Formu účasti odborářů na výběrovém řízení budou teď v Národní galerii Praha zvažovat. Více dodala místopředsedkyně odboru Eva Majtán.
6: My už jsme o tom nějakým způsobem uvažovali, ale samozřejmě to ještě chceme probrat ve větším plénu i s dalšími členkami a členy odborové organizace.
7: Tak se na to připravujete.
6: Ano. Jakým způsobem, jestli by to byl člen nebo členka komise, nebo jestli by to byl nějaký poradní orgán.
4: Otevřený dopis nyní podepsalo 69 z asi 230 zaměstnankyň a zaměstnanců Národní galerie Praha. Jiný dopis, respektive dopisy s výzvou o účasti v novém výběrovém řízení, dostali naopak od ministerstva kultury tři finalisté zrušeného výběrového řízení, tedy prozatímní ředitelka Národní galerie Praha Olga Kotková, ředitel Alšovy Jihočeské galerie Aleš Seifert a ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu Marcel Fischer. Pokračuje Otto Klempíř.
2: Obeslali jsme dopisy všechny tři původní kandidáty s tím, že jsme jim vyjádřili velké díky, s jakou vervou a znalostmi se účastnili, s tím, že jsme jim poděkovali za účast, tím, že jsme je vyzvali a prosili, aby se zúčastnili nového řízení, že si jich ceníme, ceníme si jich znalostí a samozřejmě doufáme v to, že se přihlásí další osobnosti.
4: Národní galerii Praha podle Jana Vojtíška nejvíce tíží finanční situace této instituce.
5: A to hlavně v těch mzdových prostředcích. Je tam vlastně v minulém roce, na začátku minulého roku, Národní galerie propouštěla a a ten podstav zaměstnanců stále nebyl vyřešen. Národní galerie nemá vlastně dostatečné prostředky na platy zaměstnanců dlouho nerostly a způsobuje to velkou fluktuaci, ztrátu know-how.
4: Ministr kultury za motoristy Otto Klempíř zmínil, že se pro Národní galerii Praha snaží získat více peněz, a to už i kvůli očekávaným obrovským investicím, ať už je to stavba depozitáře v pražských Jinonicích nebo plánovaná rekonstrukce Veletržního paláce.
1: Doplňuje redaktorka Zuzana Filipková, jak už taky zaznělo, v mezidobí povede Národní galerii dál Olga Kotková.
0: Instituce je bez řádného vedení od března, kdy Otto Klempíř na hodinu odvolal generální ředitelku Alicii Knast. Na sociální síti X tehdy uvedl, že instituce potřebuje nutně svěží vítr a že je čas na změnu.
1: My za chviličku taky chystáme změnu, tentokrát tématu. Z Národní galerie se vrátíme k literatuře. Bude nás zajímat román Zrození atomové bomby, který získal roku 1988 Pulitzerovu cenu.

0: Šárka Adámková složila a zaspívala píseň Pověs mi a dospívala v 8:20.
1: Americký spisovatel Richard Rhodes se narodil roku 1937. Patří mezi nejvýznamnější autory literatury faktu. Českému roku 2004 vyšel titul Páni nad smrtí SS skupiny zvláštního nasazení a počátek holokaustu. A teď nakladatelství Host vydává v překladu Petra Pokorného jeho monumentální knížku Zrození atomové bomby.
0: Čím je tato téměř tisícistránková publikace výjimečná, to nám teď řekne naše stálá spolupracovnice Hana Ulmanová. Hano, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Už jsme zmínili, že Zrození atomové bomby získalo Pulitzerovu cenu. Jaké další ohlasy tenhle epos ještě sklidil?
2: Dodala bych, že také Národní knižní cenu za literaturu faktu. Jen anglicky se knihy prodalo 100 000 výtisků, v roce 2012 vyšlo nové vydání s novou předmluvou autora. A knihu chválili bez výjimky historici, vědci i přímí účastníci. Třeba nositel Nobelovy ceny Isidor Rabi říkal, že je to epické dílo hodné Miltona, napsané s elegancí i s citem pro detail. Knihu mu už četla manželka, protože sám už byl upoután na lůžko. Na obálce českého vydání titul chválí třeba spisovatel Isaac Asimov. A autor napsal i 3 další knihy o jaderném výzkumu, takže vznikla jakási tetralogie. Ty další 3 svazky jsou o vodíkové bombě, o studené válce a závodech ve zbrojení a o takzvaném nukleárním terorismu.
0: Z jakých zdrojů při psaní zrození atomové bomby Rhodes vycházel a co všechno zahrnul do té publikace?
2: Vychází z memoárů, z ústních svědectví, z dopisů a také z odtajněných vládních dokumentů. Rovněž je třeba říci, že cestoval po místech a památnících s bombou spojených. A začíná vlastně objevem atomu až po peklo v Hirošimě a Nagasaki. To je, řekněme, ta rovina historická. Na rovině obsahu od akademických diskusí po sci-fi romány. Na té rovině širší dokumentuje a ukazuje vzestup fašismu, antisemitismu a nacionalismu, čili je tady i jakýsi, dejme tomu, širší kontext, který právě potom vedl k hysterickému soutěžení stran vývoje jaderné bomby. A kdybych to vzala na té rovině lidské, zachycuje tady osudy největších vědců 20. století až po ty obyčejné vojáky a dělníky, kteří pracovali na těch utajených projektech, aniž vlastně mě přesně chápali, co dělají.
1: Mimochodem, jak se staví k projektu Manhattan a k tomu rozhodnutí potom použít atomové bomby proti Hirošimě a Nagasaki? Nabízí nějaký vlastní pohled?
2: Já si myslím, že v podstatě kopíruje Bohrovu myšlenku komplementarity, která spočívala v tom, že na jedné straně je sice bomba zdrojem strachu, ale z přesně téhož důvodu může být i prostředkem spojujícím národy. Protože ta takzvaná totální smrt už nebude selektivní. Nebudou to Rusové u Stalingradu, nebudou to Židé v Osvětimi, byl by to prostě nástroj na totální smrt a zemřeli bychom my všichni bez ohledu na konkrétní identitu. Bohr mimo jiné chtěl tedy také informovat Sověty a chtěl zbrojení kontrolovat, Churchill nikoli a finálně tedy převážilo jeho stanovisko. Rhodes i v podstatě tady poměrně přesně popisuje, jaké měli samí vědci pochyby a úzkosti. Třeba Oppenheimer před tím prvním velkým testem vážil 52 kilo, což tedy znamenalo, že byl pod stresem, pracoval téměř 24 hodin denně, měl plané neštovice a hodně kouřil. A v přednášce po válce upozornil na to, že třeba i Nobel věřil, že dynamit ukončí války. A taky se mýlil. Takže Oppenheimer jaksi pochopil, že vědec Niels Bohr byl poněkud tady v tomto, řekněme, idealista.
0: No a Rhodes přináší nové pohledy na ty některé události spojené se vznikem atomové bomby, nebo třeba zpochybňuje některé ty zažité představy a mýty?
2: Já si myslím, že někde se opírá o pečlivý historický výzkum a třeba reviduje takovou tu běžně přijímanou verzi, podle které Roosevelt opravdu četl Einsteinův dopis. Rhodes říká, že na to nemáme jediný důkaz, ale víme, že mu Einsteinův dopis v 800 slovech shrnul ekonom Alexander Sachs, a to sice u Brandy. A posléze tedy Roosevelt sám řekl, že se musí zajistit, aby nás nacisté nevyhodili do vzduchu. Samozřejmě kniha nebyla schopna rozluštit, co se dělo během onoho slavného setkání Bohra s Heisenbergem v Kodani v roce 1941, ale to jaksi není chyba autora, to je proto, že nemáme žádné přímé historické svědectví a máme jen různé interpretace a ty jsou opravdu dosti protichůdné. Myslím si, že ta kniha je strašně pečlivě zpracovaná, je tady 50 stran poznámek, bibliografie čítá 16 stran a je to opravdu i kniha, která poukazuje ne třeba na nějaké historické mýty, ale na méně známá fakta. Třeba to, že v Oak Ridge v Tennessee existovala 800 metrů dlouhá továrna na obohacování uranu. A jak se vůbec Oak Ridge pracovalo právě v tom utajení, což je mimochodem epizoda, ke které se vrací Cormac McCarthy v některých svých pozdních románech.
3: Nechci vůbec tvrdit, že léto a prázdniny to je čas pro lehké humoristické romány, ale 950 stránek tohoto díla, to není zrovna lehké čtení letní. Proč jste po té knížce sáhla, Hano?
2: Já si myslím, že proto, že autorovo jediné formální vědecké vzdělání byl seminář na Yaleu, kterému se říkalo fyzika pro básníky. A samotný Niels Bohr psal a mluvil jasně a řekl, že celou fyziku dokáže vysvětlit bez použití jediného matematického vzorečku. A celé to dílo se v podstatě čte jako napínavý román. Je to sága o politice, o lidské psychice, je tady etický vzhled, jakýsi vhled i nějaké biografické skeče mužů a žen, kteří se na projektu podíleli. Byli to hodně excentričtí jedinci, nebyli to ani zločinci, ani hrdinové a sami vlastně o svém úspěchu i o tom, co ten úspěch znamená, velice hluboce přemýšleli. Jsou tady i nějaké detaily, které jsou, řekněme, až trošičku legrační, třeba těm maďarským židovským géniům, jako byl Szilard a Teller, se přezdívalo buď Marťani, nebo maďarští konspirátoři, což bylo dáno jejich jazykem a velice těžkým přízvukem. Myslím si, že je tady jako třeba i zmíněno, že Bohr byl výjimečný sportovec, což jsem třeba nevěděla, anebo že Oppenheimerovi se přezdívalo Opí. A to byl ten, který obrušoval hrany mezi vědci. Takže se to v podstatě čte jako, řekněme, i psychologická literatura a nejenom ten thriller. A pochopila jsem tady víc o atomu než na střední škole.
0: Tak to říká Hana Ulmanová, mluvila o knize Zrození atomové bomby. My moc děkujeme a těšíme se na příští tip.
2: Já taky. Naschledanou.

0: Tohle bylo Házovo kvarteto a hráli hudbu France Schuberta, smyčcový kvartet D-moll, část třetí skerco.
1: Příjemné ráno ze studia Českého rozhlasu Vltava, téměř 2 minuty po 8:30 přejí Naděžda Hávová a Daniela Čermáková a máme pro vás pozvánku na příští týden. V rámci letní filmové školy v Uherském Hradišti se představí pochopitelně také letos Vltava. Vy se můžete těšit na Pavla Klusáka, Beátu Hlavenkovou, Jana Svěráka nebo třeba Lucii Korcovou a Petra Stančíka. Program Vltavy totiž nabídne rozhovory, živé debaty o filmu i o hudbě a taky svět svobodných zednářů.
0: Už 27. července můžete mezi 22. a 23. poslouchat na filmovce hororové povídky. Sedmé nebe s Pavlem Klusákem pak v úterý 28. od 14:30 do 15:30. No a třeba setkání s Beátou Hlavenkovou je naplánováno na 16. až 17. hodinu.

0: Tohle bylo dílo France Ignáce Becka, symfonie G-dur, první část, Allegro molto.
1: Od svého vzniku na přelomu 50. a 60. let překračovala Laterna Magica hranice mezi médií. Hledala nové způsoby, jak propojit obraz, pohyb, hudbu a taky prostor.
0: Na její filmový materiál nahlížíme v seriálu, který připravila Veronika Jošková-Štefanová. Tentokrát zavítala do Národního filmového archivu za kurátorem sbírky Laterny Magiky Tomášem Hálou.
1: A to proto, aby zjistila, jak takový materiál dokumentovat, uchovávat a zpřístupňovat veřejnosti.
2: V roce 2010 převzal Národní filmový archiv od Národního divadla akvizici uloženou v jedné z jeho budov poblíž Liliové ulice. Součástí této akvizice byly krabice s analogovým audiovizuálním materiálem, převážně kovové schránky, které obsahovaly filmové pásy nebo magnetické pásy se zvukovým záznamem. Národní filmový archiv tento materiál následně získal k odbornému zpracování. Vzpomíná Tomáš Hála, filmograf a katalogizátor Národního filmového archivu a kurátor sbírky Laterny Magiky.
3: Byly v různém stavu, protože prostředí, kde byly uloženy, nebylo úplně vyhovující. Část byla třeba i ve sklepě. To samozřejmě ten materiál poznamenalo. Archiv převzal kolem 5000 krabic. Jedná se o materiál nebo o inscenaci od roku 1958 přibližně do roku 1999 od pásma Expo 58 po inscenaci Past.
2: Materiály nebyly úplné a místy působily neuspořádaně, což je u sbírek shromažďovaných po dlouhá desetiletí přirozené. Bylo nutné celý soubor systematicky rozstřídit a uspořádat. Na samotnou akvizici tak navázala fáze identifikace.
3: Ti, co zpracovávali krabice a filmové pásy, museli si dohledávat informace, k jakému číslu nebo inscenaci ten materiál patří, napomáhali tomu nápisy na krabicích, potom ten filmový pás, tak ten sice neměl úvodní a koncové titulky, ale od manipulantek z Národního divadla tam byl úvodní a koncový blank a na tom blanku bylo fixou napsáno, co k čemu patří. Ti tvůrci těm jednotlivým číslům s pásem říkali různě. Třeba v době premiéry variací z roku 1960 bylo číslo v pásmu nazvané Přerušené dostaveníčko aneb Láskyhra osudná. Ale na krabicích bylo napsáno třeba Milenec ve skříni nebo Groteska. A všechny ty tři názvy znamenaly jenom to jedno jediné číslo.
2: Při identifikaci materiálů výrazně pomáhal Archiv Národního divadla a také Fond Národního muzea nebo Institutu umění Divadelního ústavu. Zdrojem informací byly i dokumentární a zpravodajské filmy a vzpomínky pamětníků zachycené v rozhovorech metodou orální historie.
3: My jsme vlastně získali nejenom ty materiály, které se přímo promítaly při těch inscenacích, ale i zkušební materiály. Třeba když jste otevřela tu krabici, tak tam bylo, dejme tomu, 12 kotoučků spojených do smyček. To sloužilo třeba pro tanečníky, pro herce, aby si vyzkoušeli nějakou kreaci s tou projekcí. A ten blank byl spojený do smyčky tak, aby to skvěle procházelo tím promítacím přístrojem. Nepouštilo se to z videokazety, ani z DVDčka, ani z počítače, ale klasicky se to promítalo z přístroje. Pořád dokola běžela ta smyčka a ten tanečník nebo herec mohl zkoušet.
2: Jak sbírku Laterny Magiky v Národním filmovém archivu zpřístupňují veřejnosti?
3: Postupujeme tak, že materiál filmový digitalizujeme. Máme v instituci oddělení, které se jmenuje Digitální laboratoř a tam jsou schopni ty digitalizáty sestavit do těch konfigurací, ve kterých se promítaly v Laterně Magice, ovšem v rámci jednoho plátna. Obrazy jsou menší než ve skutečnosti, ale v rámci jednoho plátna přinášejí představu, jak to vypadalo. Většinou, když se na ty materiály zdigitalizované a zkompletované dívá neobeznámený divák, tak je i zklamaný z toho důvodu, že zapomíná na to, že tam se zobrazuje jenom ta filmová složka. Ale Laternu Magiku tvořil živý herec, živý tanečník. Ty dvě složky si byly dejme tomu, rovnocené. Rádi bychom samozřejmě ty materiály také nějakým způsobem zpřístupnili, ale zatím si myslím, že to můžeme udělat formou jednorázových přednášek nebo projekcí v kině Ponrepo.
1: Říká o dokumentaci, uchování a zpřístupnění filmové sbírky Laterny Magiky její kurátor Tomáš Hála z Národního filmového archivu.
0: A ještě doplníme, že v seriálu je použitá hudba z inscenace Kouzelný cirkus Laterny Magiky. Ta měla premiéru v roce 1977.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Il Furibondo, to znamená zuřivý, a právě takovouhle přezdívku měl Francesco Geminiani, protože měl velmi emotivní herní styl, tak by mě zajímalo, jaký, ale každopádně my jsme poslouchali část jeho koncerta Grossa D-moll.
1: A mě zase zajímá, jaké to je teď na bienále ve věci umění. Indonéské loutky, čert ze zbytků kůže, anebo takový milostný dopis. Po čtvrté se v Česku koná bienále ve věci umění, ale to snese podtitul Nezbytná přání.
0: Práce zhruba 50 domácích i zahraničních autorů a autorek jsou k vidění na třech místech. V galerii města Pardubic, v uměleckém centru Tusculum Prague a v pražském veletržním paláci.
1: No a právě tam se vypravila i naše redaktorka Alena Harciníková.
2: Letošní bienále představuje tvorbu 49 umělců a uměleckých kolektivů z více než 20 zemí. Jejich díla vybíral kurátorský tým Jaroslava Tomanová, František Fekete a Jakub Kavkovský.
3: Každý z nás má vlastně nějakou svoji osobní historii, nebo pocházíme všichni tři z různých kontextů a zajímají nás různé umělecké praxe.
2: Vysvětluje mi právě Jaroslava Tomanová. Jako zaštiťující téma nakonec zvolili nezbytná přání a při kurátorském výběru se ptali hlavně na to, co nezbytnost v umění vůbec znamená.
3: A my jsme vlastně hledali společnou platformu, na které bychom mohli všichni tři tvořit a vlastně vložit do toho bienále to, co považujeme za důležité. Myslím, že se k tomu dá přistoupit právě z různých perspektiv. Jednou z nich je například nějaká nezbytnost toho realizovat svoji vlastně nějakou identitu. Je to vlastně potom vidět v těch dílech, která jsou od autorstva hlavně s nějakou queer zkušeností nebo queer identitou, kde právě ta nezbytnost se projevuje tak, že to autorstvo tvoří proto, aby se samo mohlo stát tím, kým je. Ale potom jsme vlastně k té nezbytnosti přistupovali také z pohledu nezbytnosti přežití. Proto se na výstavě objevují autoři a autorky, které se zabývají lidskými právy a nějakými úplně vlastně základními lidskými potřebami, jako například bydlení nebo právo na sebeurčení.
2: Když se po velké dvoraně veletržního paláce rozhlédnu, je tady umění v nejrůznějších podobách. Od obrazů z kůže a zbytkových materiálů od Adriana Krysky po sochy nebo videoeseje, například od Jiřího Žáka a dalších. Právě teď ale stojím u pestrobarevných figur z různých materiálů a látek. Dílo probíhající apokalypsa od ukrajinského umělce Jana Bačinského přibližuje návštěvníkům zkušenost válečného uprchlíka.
3: On se rozhodl tvořit tak, že vlastně používá vlastní oblečení a z toho vlastního oblečení právě vytvořil tady tu instalaci. Jedním vlastně z nějakých motivů nebo hnací vlastně jako síly pro vznik tady toho díla byla právě i ta nezbytnost nějakým způsobem naložit s těmi věcmi, které jako uprchlík má nebo měl, když se vlastně přesouvá z jednoho místa na druhé, a proto se rozhodl vlastně z nich vytvořit umělecké dílo a dát jim vlastně nějakou novou formu. Já v tom díle vlastně vnímám i takovou nějakou realitu vlastně toho přesouvání se z jednoho místa na druhé a zkušenost prostě s tou těžkou situací nemožnosti vlastně žít nebo bydlet na tom místě, odkud Jan Bačinský pochází.
2: Téma nezbytnosti vstupovalo ale i do samotné organizace výstavy. Třeba snahou ukázat uměleckou činnost, která se nachází někde na pomezí.
3: Nezbytnost právě přehodnocovat ty zažité vzorce nebo zažité rámce, ve kterých nad bienále přemýšlíme, a vlastně nezbytnost ptát se, jestli to bienále musí být pouze a jenom institucionální výstavou, nebo se může stát i něčím jiným, nějakým prostředím například, které může pozvat, zahrnout a vlastně starat se i o praxe, které třeba nejsou úplně vnímané jako umělecké. Jsou to praxe, které jsou na pomezí sociální práce, vzdělávání, politického aktivismu, klubové kultury a podobně. právě mě třeba možná nejvíc ze všeho zajímají ty praxe, kde právě není úplně jednoznačně možný říct, je to umění, nebo kde bude prostě spousta lidí třeba spochybňovat, že jde vůbec jako o umění. Myslím si, že právě naším úkolem právě v takhle jako exponovaných uměleckých akcích, jako je Biennale, je tady tu představu rozšiřovat nějak, anebo se ptát a nabízet vlastně nějaké možnosti nebo nějaké vlastně scénáře, nějaké propozice vlastně těm návštěvníkům nebo těm divákům, aby vlastně oni sami se zamysleli nad tím, jestli to, co oni si představují, že je umění, vlastně je stále ještě relevantní třeba v současném světě a aby třeba i tu svoji vlastní představu o umění přehodnotili.
2: Přehodnocovat mohou návštěvníci Biennále umění až do 13. září. Český rozhlas, Alena Harciníková.

Některé cesty jako by byly nekonečné, některé nekončí snad ani po víc než 100 letech a tak nás čeká po 9. hodině putování s mužem, který severočeské hory dokonale znal a taky je dokázal výjimečně popsat. Rudolf Kauška se po století vrací k českým čtenářům, no a my se vydáváme ve výletech s Vltavou po jeho stopách.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Přejeme dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Obvodní soud pro Prahu 7 se znovu začal zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu z roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra, které dokument každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil. V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetiku a informační bezpečnost. Zatím neveřejný dokument získal server iRozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle úřadu meziročně klesl. Ve Venezuele zemřeli 3 lidé po nákaze hantavirem, potvrdilo to tamní ministerstvo zdravotnictví. Další 2 podezřelá úmrtí prověřuje. Podle úřadu se nepotvrdilo, že by se nákaza šířila kontaktem mezi lidmi. Hantavirus se objevil v dubnu na nizozemské výletní lodi. Tehdy 3 lidé zemřeli. Potvrzených případů bylo 12. V Hrušovanech u Brna začala první část rekonstrukce vily Viktora Bauera. Budova od architekta Adolfa Lose z roku 1914 je zřejmě prvním domem s plochou střechou na území dnešního Česka. Za její opravu obec zaplatí 12 milionů korun. Práce mají být hotové za rok. Počasí bude polojasno až jasno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26, na horách pak 15. Více informací z domova i ze světa vám nabídne server iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Přejeme dobrý den. Do krajiny se dá vstupovat mnoha způsoby, po turistických značkách, jenom třeba po mapě, anebo prostřednictvím knížky. My se za chvilku ve výletech s Vltavou vydáme na Ještěcký hřbet a bude to po stopách horolezce, cestovatele a taky spisovatele Rudolfa Kaušky. Jeho slavný průvodce po 100 letech poprvé vychází v češtině. Nemohli jsme si to nechat ujít společně s našimi průvodci, kterými jsou v tomto týdnu David Hamr a Michal Bureš. Za chviličku tedy budeme putovat s nimi a já doufám, že se na tu cestu vydáte společně s námi. Posloucháte Vltavu 22. července, je středa a za celý tým přejí dobrý poslech Naděžda Hávová
2: a Daniela Čermáková. Nedílnou součástí ranní mozaiky je pochopitelně také hudba. Tu můžete sledovat, tedy názvy i jména interpretů můžete sledovat v našem playlistu na webu Vltavy. Postupně se tam budou objevovat Emilio Santiago, Jan Kučera nebo Richard Galliano.

0: Chico Bark je autorem této hudby a nám hrál Emilio Santiago.
1: Konec tance, dáme se do pochodu. Každá krajina ukrývá svoje příběhy, ve výletech s Vltavou tento týden objevujeme místa spojená s Rudolfem Kauškou, celníkem, horolezcem, spisovatelem a také sportovcem.
0: Jeho kniha Wandern und Klettern vychází po více než 100 letech poprvé česky a v dnešní části nás David Hamr a Michal Bureš zavedou na Ještěcký hřbet, kde Kauška v roce 1914 vybojoval titul mistra Evropy v jízdě na saních.
2: Výlety s Vltavou.

0: Jak jsme včera slíbili, tak jsme tramvají dojeli na úpatí Ještědu a zatímco v pondělí jsme navštívili Jizerské hory, které jsou takovou širokou náhorní plošinou, jsou plné rašelinišť, přehrad a mrazových skal, tak včera to byl Liberec a dnes jsme na úpatí Ještědského hřebene, který kdybychom popsali, tak je jaký, Davide?
1: Je úzký, ostrý a dlouhý, tvořený vystupujícími křemencovými skalisky, ale zároveň i břidlicovými a vápencovými útvary. Ještěd je vysoký 1012 metrů a nejen v jeho okolí najdeme strmé svahy, lomy a menší jeskyně.
0: V roce 1884 vznikl dole ve městě Německý horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory. Ten díky svému silnému zázemí rozvíjel jak turistiku, tak značení cest, vydával mapy, ročenky, postavil i ten původní hotel na Ještědu, který tam byl do roku 1963. A jeho pokračovatelem je Jizersko-Ještědský horský spolek, který vznikl v roce 1996. Jeho předseda Pavel Schneider je teď s námi ve výletech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak jaké je vaše zakotvení? Máte také silné zázemí a rozvíjíte turistiku, značení cest, vydáváte mapy, ročenky a budete stavět hotel?
2: Hotel stavět asi nebudeme, ale navazujeme na to, že vydáváme ročenky, mapy, publikace, značíme cesty.
1: Vy máte více než 300 členů, provozujete různé osvětové, ale taky sportovní aktivity. Konec konců vy navazujete i na tu soutěž a tradici těch ještědských stovkařů. O co běží?
2: V podstatě na začátku 20. století Německý horský spolek uspořádal takzvanou soutěž stovkařů, která spočívala v tom, že účastníci soutěže si počítali výstupy na vrchol Ještědu. A za každou stovku dostávali odznak. Maximální počet 5000 výstupů získala Frida Mandelíková v roce 1937. Dostala za to stříbrný stovkařský odznak. Byl dokonce připravený i zlatý odznak pro 10 000 výstupů, ale ten už bohužel nikomu nebyl udělen.
0: Opakované tréninkové výšlapy na vrchol Ještědu podnikal taky Rudolf Kauška. Ten si do svého deníku zapsal, že roku 1922 během jednoho večera s přáteli ten vrchol zdolali celkem 12krát. Vy jste také ti, kteří, myslím tím, Jizersko-Ještědský horský spolek, kteří se podílíte na vydání toho prvního českého překladu Kauškovy knihy Wandern und Klettern. Je to přirozené, že toto děláte?
2: Ta publikace Wandern und Klettern je v podstatě v komunitě jakoby milovníků zdejších hor velice oblíbená a taková jakoby kultovní. O její překlad už se pokoušelo mnoho lidí, ale teprve teď to vypadá, že na podzim vyjde překlad, na kterém se podílel hlavně Marek Řeháček a nejenže knihu přeložil, ale vlastně ji doplnil o mnoho faktických poznámek, které přiblíží tehdejší dobu dnešnímu čtenáři.
3: Můj milý starý Ještěde, kdo by před 20 a více lety řekl, že jednoho dne bude kolem tebe tolik hluku? Tenkrát

0: když se o pošmourných deštivých nedělích scházela jen malá hrstka odolných vůči počasí, ještě bývalo mezi žlábkem a vířivými kameny mnoho věcí, o kterých věděl jen málo kdo. Ale můj milý staříku, nechceme přeci truchlit nad tím, co bývalo kdysi. Tolik tisíců od té doby doputovalo k tobě nahoru a tebe to nestálo ani píč z tvé hrdé výšky. Vše, co se po tobě plazí, přijímáš vždy jako laskavý otec.
1: Ještěcký hřeben byl pro Rudolfa Kaušku koutou, bodem, na který konec konců hleděl i ze svého bytu v Táborské ulici. Byl to i výchozí startovní bod mnohých výletů a pochopitelně i místo, kde se zuceloval sportovně a trénoval na další obdivuhodné sportovní výkony. Kauška ovšem měl ještě jednu polohu, a to nejenom vrcholově sportovní, ale lirickou. Reflektoval přírodu básnicky, k té přírodě měl velice osobní, intimní vztah. Je toto poselství Rudolfa Kaušky pro vás podstatné, třeba jako pro spolek?
2: Doba se posunula a dneska hlavním posláním našeho spolku je vlastně ochrana přírody, aby jsme my mohli chodit do hor tak, jako chodil Rudolf Kauška, protože mohlo by se stát, že tady místo hory budou jenom sportovní parky, tak jak to tady vypadá trošku kolem nás v podhůří. Radši bychom, aby tady zbyly i nějaký lesy a trošku divočejší příroda, aby bylo i na co koukat, kam chodit relaxovat.
3: No, trošku se Davidem mračí a hřmí. Já věřím, že ten náš poslední host ve výletech na nás počká. My se budeme věnovat ještě jedné aktivitě Rudolfa Kaušky, o které jsme zatím nemluvili. Napoví nám tato citace z jeho knihy.
0: Pravý přítel přírody vždy ví, co se sluší a patří, co má činit a čemu se má vyhnout. Musí umět zcela odložit svůj omezený a často chudý každodenní život, aby se s přírodou mohl propojit co nejniterněji. A čím více dovede mlčet, tím spíše se mu odhalí její nejhlubší krása. A musí mít rovněž dokonalou fyzickou průpravu a zocelené tělo. Já se tímto pravidlem řídil vždy a všude. Běhal jsem, skákal, lezl i sáňkoval, i tebe zdolávav. Ještě jde, příteli můj drahý.
1: Píše Kauška ve své knize Wandern und Klettern.
3: A s námi teď na ještědu taky Miloš Morávek, mistr republiky v jízdě na saních z roku 1978 a trenér. Jak se vám to poslouchá, pane Morávku?
4: No tak Kauška byl zřejmě dobrý staňkař, já si ho samozřejmě nemůžu pamatovat, ale on vlastně vyhrál první mistrovství Evropy v jízdě na saních, který se jel v roce 1914 tady na ještědu.
3: Dochovala se ta dráha?
4: Saňkařský svaz se snažil ve 80. letech dráhu obnovit, ale došlo k obnovení zhruba 500 metrů dráhy, ale celková se nikdy neobnovila.
1: Saňkař musí mít pro strach uděláno. To stačí sledovat olympiádu, jak se řítí více než 100-kilometrovou rychlostí tou ledovou úžlabinou. To sáňkování v té době, bylo to ještě větší hrdinství než dnes, nebo to bylo srovnatelné?
4: Bylo to velký hrdinství, protože dneska už ty dráhy jsou, řeknu, stavěný tak, aby byly bezpečný, ale tenkrát v té době se vlastně jezdilo po lesních cestách, kde nebyly žádný mantinely a tam hrozilo to, že ten závodník mohl třeba vlítnout i mezi stromy do lesa.
1: Co ty jeho výkony vlastně vypovídají o Kauškovi jako o osobnosti? Protože připomeňme, že to vítězství roku 1914 nebyl jeho jediný sáňkařský triumf.
4: Určitě byl velice fyzicky zdatný, protože byl to horolezec, ale i lyžář. A pak, když teda byla možnost se zúčastnit saňkařských závodů, tak jako všestranných sportovec se jich zúčastnila, protože byl zřejmě velmi dobře fyzicky připravený, tak měl i úspěchy na těch saních. Byl to rodák z kraje, z kterého já, tak tím mě třeba taky zaujal.
3: Davide Hamře, my se vydáme už dál. Dnešní výlety končíme za velmi vydatného deště. Posluchači slyší, kam zítra?
1: My vlastně zůstaneme na tom ještěckém hřebeni, my ten hřeben jenom překleneme, abychom vyrazili do skal, kterým se říká německy Oberwegry, dnes ovšem horní skály. A právě tyto skály budou útočištěm horolezců, ale také nám jako poutníkům krajinou ještěckého hřebení.

0: Nenechte si na Vltavě ujít naše výlety, my vás k ním zveme pravidelně, každé všední ráno po 9:00. Našimi průvodci v tomto týdnu jsou David Hamr a Michal Bureš.
1: No a oni nás také pozvali k zítřejšímu pokračování výletu s Vltavou, které můžete poslouchat po 9:00. A co se týká dnešního vydání, tak jsme zavítali s nimi na Ještěcký hřbet.

0: Pražská FAMU slaví 80 let.
1: Jak se tam studuje a jaké filmy se tam natáčejí?
0: Vltavské Art Café na letní filmové škole v Uherském Hradišti 29. července ve 14 hodin.
1: A pak záznam v našem vysílání a na webu Vltavy.

0: Máme filmové léto, tak to by bylo, abychom vám nenabídli také filmovou hudbu. Tohle byla hudba ke snímku Federica Felliniho Cabirini noci a autorem je Richard Galliano.
1: A stále budeme mluvit o filmu. Poezie, divadlo a teď dokonce právě film. Takovouhle cestu za sebou má příběh, který začal oceňovanou knihou Miloše Doležala Jana bude brzy sbírat lipový květ. Tahle básnická próza vznikla jako osobní zpověď po smrti autorovy manželky, někdejší šéfky Dismanova rozhlasového dětského souboru.
0: Po divadelní adaptaci teď míří příběh před filmovou kameru, kde dostane svou novou podobu.
2: Vyhlížím tě každé ráno. Pevánku, větroceli, v mátě.
3: Herec David Matásek provází diváky příběhem, který se odehrává mezi slovy, hudbou a projekcemi lipových větví. Na kulisách za ním se střídají obrazy a vzpomínky, zatímco Jenovéfa Boková doprovází básně hrou na housle. Divadelní hra vychází z poezie Miloše Doležala. Ten v nich zachytil smutek i lásku, která přetrvává navzdory ztrátě blízkého člověka.
2: Dělí nás jen tenké, tenonké sklo.
4: Daroval mi tu knížku Marek Weichr, který pracuje v Revolver Revue, kde knížka vyšla. A já jsem si říkala, ach jo, proč mi furt všichni dávají knížky, ještě ke všemu poezie, nemůžu někdy dostat třeba lahev. Ale nicméně jsem knížku doma ten večer otevřela a byla jsem tím hluboce zasažena a věděla jsem, že na tom chci pracovat.
3: Popisuje režisérka adaptace Beata Parkanová, která teď připravuje podle sbírky Jana bude brzy sbírat lipový květ i film.
4: To, že se povedla ta divadelní hra a je o ní takový obrovský zájem a jsou na to samé vlastně pochvalné reakce, mě přesvědčilo, že ten příběh má smysl. Ne samotné stvárnění to divadelní hry pro film, to budu muset udělat a vymyslet jinak, ale to, že ten příběh je tak strašně důležitý a dobře napsaný. Já jsem momentálně jako scénáristka v nejhorší fázi, což je, že píšu. To je čas, kdy nevím nic, kdy vlastně čekám, co se mi to narodí a tam je mým úkolem, aby to byl co nejvíc smysluplný příběh.
3: Podle filmařky, která bude snímek také produkovat, mají básně všechno podstatné. Příběh i drama.
4: Já jsem byla vyučena Aloisem Fišárkem, svým střihačem, že drama to je, když jde o život a o lásku. A v celém tomhletom příběhu jde zejména o život a o lásku, myslím, že v každý té básničce. Ale mimo to jsou velmi jako obrazotvorné ty básničky, zasazený do konkrétního kraje, do konkrétního vztahu, do konkrétního prostředí. Takže já, když jsem to četla prvně, tak jsem to viděla. Ta slova jsem jako viděla.
3: A zatímco Beata Parkanová píše scénář, producent Jan Bodnár řeší, jak celý projekt dostat před filmové kamery.
5: Aktuálně ten projekt zamýšlíme jako československo-polskou koprodukci, takže máme rozjednaný partnery v těchto zemích. A pokud všechno půjde podle plánu, tak točíme jaro 2028.
3: Na filmovou adaptaci si tak diváci ještě budou muset počkat. Příběh Jany a Miloše ale už teď můžete vidět na jevišti Pražského divadla Viola. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Tohle byl Furiant, jeden z 6 českých tanců, jejichž autorem je Jarmil Burghauser.
1: Mozaika.
2: A máme pro vás seriál, dali jsme mu název Jak se vrací krása filmům, aneb cesty legendárních českých snímků z krabice přes laboratoř zpátky na plátna. A věnuje se, jak už to také napovídá, digitálním rekonstrukcím českých filmových pokladů.
0: V jednotlivých dílech připomínáme historii i náročnou práci restaurátorů. Postupně se zaměřujeme na snímky extáze, ukradená vzducholoď, až přijde kocour a ucho.
2: No a v prvním díle našeho seriálu se redaktor Tomáš Pilát zaměří na samotné principy digitálního restaurování filmů.

0: To nejdůležitější je poskytnout generaci, která nezažila filmy v době jejich vzniku, možnost ty filmy shlédnout. Zachování daného filmu do budoucna je něco, co leží na srdci všem po celém světě, všem restaurátorským týmům.
1: Říká Karel Och, umělecký ředitel Karlovarského filmového festivalu, který stojí za digitální restaurací řady českých filmů. A pokračuje.
0: Ruku v ruce s tím existuje velmi živá debata nad tím, do jaké míry se mají filmy restaurovat, jak se přiblížit té původní podobě restaurování a vlastně prací na převedení filmu do původní podoby nebo zachování, protože samozřejmě nikdo nechce, aby ten film, který třeba vznikl v 60. letech, dnes vypadal po tom restaurování ještě mnohem moderněji nebo lépe, než mohl vypadat v době svého vzniku. Takže samozřejmě, jakým způsobem zachovat tu citlivost vůči době, kdy vznikl, to je velké téma. Já si pamatuju, když šéf restaurátorského týmu Sony Columbia Grover Creed přijel do Karlových Varů uvést taxikáře Martina Scorseseho, který restauroval a zmiňoval tento aspekt a proto třeba nechal logo Columbie v nerestaurované podobě, tak aby byl vidět ten kontrast a lidé měli možnost tohle sami posoudit. Ale je dobře, že to probíhá, protože samozřejmě filmy podléhají stárnutí a mizí a snaha toto všechno zachovat je velmi chvályhodná. Samozřejmě ten film jako takový je křehká komodita a veškeré umění, které v něm obsažené, stojí za všechny ty peníze, které jsou do toho vkládány, ale zaplať pánbůh, že se tak děje.
1: Myslíte si, že se ten proces bude třeba postupně zlevňovat?
0: Jedna věc je restaurování filmu, druhá věc je, jak zachovat tu zrestaurovanou kopii. Samozřejmě to je další diskuze, jakým způsobem to, řekněme, archivovat tak, aby to, co vznikne teď, třeba za 10 let, bylo stejné nebo nezmizelo a tak dále, protože digitální restaurování je něco jiného než fotochemické a tak, takže ty diskuze jsou vedeny na několika úrovních. Samozřejmě víme z nějakých nedávných polemik, že pokud se restaurování nedá to, co potřebuje, pokud jde o finance, tak ten výsledek může dopadnout diskutabilně a mohou se vést velké polemiky, zda to stálo za to, či ne. Věřím tomu, že ty finance, které jsou do toho teď vkládány, jsou adekvátní a že se třeba vrátí, řekněme, na prodej Blu-ray disku nebo jiných nosičů, kvůli kterým dochází k různému restaurování, třeba v případě, že je nějaké výročí filmu.
1: V Národním filmovém archivu mají na starosti digitální restauraci filmů Jonáš Kucharský a Tereza Frodlová. Co všechno podle nich snímek digitální rekonstrukcí získá?
2: Třeba u starších filmů to může znamenat i to, že film, který jsme do té doby viděli nekompletní, tak díky digitální rekonstrukci můžeme vidět v té původní délce, jak ho třeba viděli diváci, když byl poprvé uvedený do kin.
3: A taky tím ty filmy určitě získávají nová publika, protože jeden z těch důvodů, proč se digitální restaurování vůbec dělá, je vlastně fakt, že v současné době většina kin už nehraje z filmového materiálu klasického, takže to digitální restaurování je často takřka jediná možnost, jak ten film dostat do kin k novým divákům.
1: Jak často se stává, že ten film doplňujete nebo naopak zase z něj vystříháváte dodatečně dodané záležitosti? A jak často se stává, že film pouze vezmete v uvozovkách, jenom ho digitálně zrekonstruujete?
2: Obecně se dá říct, že u starších filmů se nám dochovalo více materiálu, které jsou v různém stádiu nekompletnosti, takže tam to často vyžaduje to, abychom vlastně dohledávali ty chybějící části v jiných kopiích, ať už z našeho archivu nebo ze zahraničních archivů, a potom často změnami, které my třeba uvádíme zpátky při restaurování do původního stavu, procházely filmy v období nějakých politických změn, to znamená, že třeba na počátku normalizace bylo dokončeno několik filmů ještě z toho doznívajícího období české nové vlny 60. let, a proto, aby mohly být uvedeny do distribuce, tak do nich byl třeba i dodatečně vlepený nějaký titulek, nebo z nich bylo naopak něco vystřiženo.
1: Jedna věc je tedy cenzura. Jaké jsou další důvody toho, že ty filmy se nedochovaly, nebo vy je máte v archivu v jiné než té původní podobě?
3: Myslím si, že tady třeba dobrý příklad je snímek Extáze, což je velmi slavný, možná jeden z těch nejslavnějších československých filmů minimálně první poloviny 20. století, který byl ve své době hrán snad ve všech zemích světa, a vzhledem k tomu, že se nedochovaly ty původní materiály, původní originální negativ, když my jsme se rozhodli ten film rekonstruovat a restaurovat, tak jsme vycházeli z kopií, které jsou u nás v Národním filmovém archivu, ale zároveň také z kopií, které jsou dochované v našich partnerských archivech po celém světě. A vlastně přesně na té Extáze se ukázalo, že třeba klíčové scény, dalo by se asi říct trochu lehtivé scény, si například promítači vystřihávali a odnášeli si je domů a potom vlastně naším úkolem bylo z těch všech různých kopií, a ono to bylo ještě komplikovanější, protože Extáze se uváděla původně ve třech jazykových verzích, kde ty verze měly jiný casting, jiný scénosled, tak ze všech těchto verzí zkusit zrekonstruovat tu úplně původní českou verzi a kromě těch vlastně amatérských střihů všech promítačů do toho promluvila i dobová cenzura v Německu. A ten film byl potom ještě později uváděn s jiným distribučním titulem, jak v Německu, tak poté v Americe, takže vlastně třeba přesně ta Extáze je ukázka veškeré té škály, proč ten film mohl být měněn, proč těch verzí existovalo tolik. Protože vlastně v tu chvíli, kdy po cestě cestovaly ty dobové kopie, tak vlastně už si žili tak trošku svým životem a potom naším úkolem je zkusit všechny ty kroky odhalit a zrekonstruovat tu původní verzi s tím původním scénosledem.
2: Každý film v momentě, kdy šel do distribuce, když šel mezi diváky, byl distribuován na více kopiích, aby se dostali do všech kin a vlastně každá ta kopie mohla potenciálně procházet, no, mít úplně jiný osud. My častokrát snažíme se rekonstruovat i ty dějiny toho, jak se ten film v dějinách proměňoval a ty důvody nemusí být jenom politické. Můžeme si uvést takový příklad, kdy po roce 1945 se zpátky do distribuce uváděly některé československé filmy, ať už prvorepublikové nebo i němé, třeba z 20. let, a tam buď jejich režiséři, což je případ Jana Stanislava Kolára, nebo tehdejší archiváři v 50. 60. letech často ty filmy třeba i přepracovávali do podoby, jak si mysleli, že by se mohly líbit tomu soudobému publiku. Takže pro řadu filmů je charakteristické, že vlastně od svého vzniku existují ve více verzích, které buď vznikly současně pro různá publika, třeba řekněme domácí a zahraniční, anebo se film prostě v průběhu času proměňoval. A častokrát se může stát to, že tak, jak ten film známe dneska, tak už je vlastně výsledkem nějakých těch dodatečných zásahů.
4: Věnujeme se digitální rekonstrukci českých filmů a Tomáš Pilát si povídal s Terezou Frodlovou, Jonášem Kucharským a Karlem Ochem.
5: A teď opět hudba, Jan Křtitel Vaňhal a část jeho sonáty pro klavír Es-dur.

0: kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Tak doufám, že vy si tuhle otázku pokládat nebudete muset dnes, co s tím, a všechno proběhne hladce a čistě.
1: Před námi úvaha, tentokrát se zamyslí literární kritik a novinář Jan Bělíček nad novým seriálem o spisovatelce Simoně Moniové.
2: Zatímco jméno Michal Vývek zná v Česku dodnes téměř každý, o Simoně Moniové se vždy mluvilo mnohem méně. Psala takzvané romány pro ženy a její tvorbě se literární kritika spíše vyhýbala. I tak ale Moniová ve své době prodávala 10 000 výtisků svých knih, což je na relativně malém českém knižním trhu úctyhodný výkon. I já osobně jsem jí více zaznamenal až s tragickou zprávou o její smrti v roce 2011. Tehdy 6bodnými ranami zavraždil její manžel Boris Inger. Je smutné, že pro mě tato veleúspěšná spisovatelka začala existovat až po této odporné události. I toto je téma nového seriálu Moniová, který jde po stopách života spisovatelky a snaží se ji vyobrazit jako inteligentní, pohotovou, vtipnou a krásnou ženu, již rozhodně nedefinovala její strašná vražda. Už jen toto rozhodnutí tvůrčího týmu kolem režisérky Zuzany Kiršnerové jde proti proudu většinové televizní zábavy. A je ještě pozoruhodnější, že tento směr přinesl seriálu i velkou diváckou odezvu a přízeň. Během sledování seriálu Moniová prakticky od začátku vystupuje jasný autorský záměr soustředit se na dynamiku toxických partnerských vztahů a zviditelnit téma domácího násilí. Simona Moniová, kterou skvěle stvárňuje herečka Tereza Ramba, ze začátku podlehne kouzlu šarmantního kameramana Adama, který od první chvíle zahrnuje obrovskou láskou a pozorností. Už v počátcích jejich vztahu můžeme jako diváci pozorovat zvláštní manipulativní techniky, kdy si nový partner až obsesivně nastuduje její záliby a snaží se svou oběť zahrnout pozorností a city. Mohou to být první varovné signály, že něco není v pořádku. Jenomže pro zamilovaného člověka je velmi obtížné takové náznaky dešifrovat. Každý touží potom být milován a v milostném opojení nevnímáme předzvěsti budoucnosti, které kolem nás pomalu začínají proplouvat. Pro toxické vztahy je typické, že se v nich v přílivech střídají momenty bezhlavé lásky a intenzivní výboje nenávisti. A možná, že i v důsledku přílišné konzumace romantických příběhů považujeme tyto chaotické změti protichůdných emocí za projevy intenzivních a autentických milostných vztahů. Když intenzivní seznamovací fázi vystřídá banalita každodenního soužití, randíčka a romantické večeře nahradí úmornost péče o děti, začíná Adamův zájem o Simonu uvadat. Zaměřuje se více na příležitostná sexuální dobrodružství s jinými ženami, propadá alkoholu a začínají se u něj postupně projevovat násilnické sklony. Divák si při sledování této fáze života Simony Moniové neustále říká, jak to, že hlavní postava tyto zlověstné projevy nevidí a proč ve vztahu nadále zůstává. Odpověď je relativně prostá a vychází z dynamiky toxických vztahů. Manipulativní partneři a partnerky totiž velmi dobře rozpoznají, kdy se blíží hranici, za níž je jejich chování pro druhého již neakceptovatelné a zcela změní strategii. Přichází fáze omluv, smiřování a Adam se najednou výrazně zapojuje do aktivit, které dříve vůbec nedělal. Péče o děti a Simonu, příprava společného jídla. V takových krizích svou partnerku opět zahrnuje láskou, pozorností a péčí. Tento mechanismus se stále opakuje a postupně prohlubuje, až nakonec vyústí v onu tragickou událost vraždy. K té se v průběhu seriálu neustále přibližujeme a střípky z ní nám autorský tým v každém díle postupně dávkuje. Pro poselství seriálu je ale zásadní, že k detailům vraždy Simony Moniové se ve skutečnosti nikdy nedostaneme. Autorský záměr je poměrně jasný. klasické kriminální vyústění příběhu v podobě explicitního vyobrazení brutální vraždy by do popředí příběhu vneslo agresora, který postupně ničil život Simony Moniové a zakonzervoval by ji jako pouhou oběť. Je skvělé, že se tvůrcům podařilo takto sofistikovanou zprávu zašifrovat do popkulturního formátu. Snad bude v české masové zábavě takových momentů přibývat.
1: My se k tomuto přání novináře a literárního kritika Jana Bělíčka taky připojujeme. Jeho úvaha byla o tom, jak nenápadně vznikají toxické vztahy a proč z nich bývá tak těžké odejít.
0: A teď vám nabízíme další tanec, tentokrát Galliarda od Torina Respighiho.

0: Respíky hodilo nám hrála Královská filharmonie z Liež.
1: A vypadá to, že dnešní vizitka bude doslova jako malovaná. Se mnou a s Danielou ve studiu už je Karolína Koubová, aby řekla, koho si pozvala. Vítej u nás.
2: Dobré dopoledne. Pozvala jsem českého malíře současného a také fotografa Antonína Střížka, který je známý svými zátišími, ulicemi s tramvajemi, prostě tím, že on sleduje ten příběh za těmi obyčejnými věcmi a vidí je trochu jinak. Aktuálně vystavuje ve Vile Pelé a o expozici Svět odvedle bude právě také řeč.
1: Necháváme se rádi pozvat nejenom k poslechu vizitky, ale taky k návštěvě galerie Vila Pelé v Praze. Karolína Koubová za pár minut.
0: A zveme k poslechu také ve 20 hodin, kdy vám nabízíme prázdninové pokračování za 5 minut a v rámci něj dnes jedna z nejslavnějších povídek francouzského spisovatele Guy de Maupassanta Kulička. Tak si to nenechte ujít ve 20 hodin.
1: Máme 22. července, středu, ať je ten dnešní den pro vás dobrý a příjemný. Nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Vltava. Od mikrofonu zdraví Naděžda Hávová
0: a Daniela Čermáková.

0: Dobré dopoledne, bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Americká celní správa už začala českým firmám vracet cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Podle agentury Czech Trade by celkem české firmy mohly žádat zpět až 14 miliard korun. Týkat se to může až stovek českých společností z různých oborů. Ukrajina za poslední dva dny zasáhla 13 ruských lodí v Černém a Azovském moři. Oznámil to velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Broudi, známý pod přezdívkou Maďar. Ukrajinské síly podle telegramových účtů útočili také na cíle na okupovaném poloostrově Krym. Ten hlásí exploze a výpadky proudu. Moskva v noci zasáhla přístavy v Oděse. Poškozené jsou dvě lodě a také nádrže s palivem a mazivem. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce totiž zrušit samostatný ústav translatologie a výuku přesunout pod jiné katedry. Podle děkanky fakulty Evy Lehečkové je to nutné kvůli úsporám. Zaměstnanci i studenti ústavu se proti plánu ohradili a varují, že může oslabit výuku. Akademický senát fakulty má o přesunu rozhodovat v září. Pařížský Louvre znovu otevírá Apollonovu galerii, ze které loni v říjnu zloději odcizili královské šperky v hodnotě přes 2 miliardy korun. Vzácné náhrdelníky, diadémy ani brože se dosud nepodařilo vypátrat. Návštěvníci si tak zatím prohlédnou především bohatě zdobené stropy a nástěnné malby ze 17. století. Po dokončení bezpečnostních úprav chce muzeum část cenných artefaktů vrátit do nově zabezpečeného sálu. A počasí bude polojasno až jasno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne na večer se hlavně na severu ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 24 stupně, na jižní Moravě až 26 a na horách pak kolem 15. Více informací z domova i ze světa vám nabízí web iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Chci hledat věci, které jsou všeobecně známé a nějak si jich všimnout, říká současný český malíř a také fotograf Antonín Střížek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jeden z nejsledovanějších autorů české postmoderny vyrůstal v Ostravě Porubě a tam měl také ve svých 13 první výstavu. V 80. letech studoval na AVU, kam se v roce 1997 na 5 let vrátil jako vedoucí ateliéru malby. Patří k zakladatelské generaci nové vlny malby z přelomu 80. a 90. let minulého století. Do širokého povědomí se zapsal obrazy s postavou Karla Hynka Máchy, putujícího krajinou, domácích zvířat sledujících kometu, monumentálními zátěžími, s šicími potřebami nebo obuví. Dílo Antonína Střížka bylo prezentováno na řadě výstav a je zastoupeno v mnoha sbírkách u nás i v zahraničí. K významným počinům patří také jeho realizace opony státní opery v Praze z roku 2002. Jeho skicákem je fotografie. Podle ní následně maluje také noční městské výjevy, baladické opuštěné krajiny, nadřeň oproštěné interiéry nebo vzpomínky na staré telefonní automaty. Právě ty a další výběr ze Střížkovy tvorby posledních let jsou až do 16. srpna k vidění ve Vile Pelé v Pražské Bubenči, kde má výstavu s názvem Svět odvedle. Tak začneme prosím tou aktuální výstavou. Ta má akcentovat vaši současnou polohu nebo ten výběr těch obrazů. Tak jak jste tu tvorbu z posledních let tam koncipoval s kurátorem Karlem Srpem?
2: Já jsem asi, no o ty výstavě jsem viděl rok nebo rok a půl, se to plánuje dopředu. A s Karlem byla dobrá spolupráce i s celou tou galerií, to bylo dobrý. Já už jsem těch výstav udělal dost, ale stejně jsem měl strach, aby to dobře dopadlo, protože ta galerie je krásná, je navštěvovaná, je to takový prestižní místo.
1: A vystavujete od přízemí do podkroví.
2: Vystavuji od přízemí do podkroví a samozřejmě jsem to chtěl zaplnit, původně jsme mysleli, že tam dáme taky fotky a kresby, ale nakonec těch obrazů bylo dost a vlastně to vypadalo líp jenom s těmi obrazy. Ono vždycky se ta výstava dělá potom, že se běhá po té galerii s věcmi, jo? Takže něco se vyřadí, něco se nechá, aby to vypadalo dobře, a to dělají kurátoři a já jsem tam měl právě Karel Srb to dělal a ještě Vili Kabzan a já taky trošku vím, co bych chtěl, ale ty lidé, kteří umí instalovat, jsou velmi důležití.
1: Takže je tam převážná část olejů na malbě, ale potkáme se tam třeba i s tuší na papíře, když se jde nahoru po schodech.
2: Jsou tam dvě kresby tužové, protože já jsem v 90. letech byl v Japonsku dlouho, a teda dlouho půl roku, a pak jsem několikrát byl v Číně a ten vztah k papíře.

0: jako elementární zátiší nebo magická zátiší.
1: A metafyzické tam.
0: Metafyzická zátiší, děkuju. A tam jsou ty elementární tvary, jehlany a tak. A z toho jsem teďka vycházel u těch obrazů inspirovaný hnutím Bauhaus. Protože mě oslovilo divadlo ABC, že tam chtějí vyzdobit nový prostor. A já jsem si uvědomil, že divadlo ABC a Voskovec Zverich jsou tímhle hnutím taky ovlivnění.
1: No a mě tenhle soubor, který je vlastně tuším tam koncipován jako závěrečný na té výstavě, velmi oslovil. Vy jste tam právě byl inspirován i tím avantgardním baletem Oskara Schlemmera. A pokud si půjčím slova kurátorova, tak jde o právě tenhle soubor s Bauhausem a triadickým baletem, tak jde o vyústění vašich úvah. Nakolik lze do realistického znázornění vložit obsahy rozšiřující či zpochybňující jeho původní význam? To mě zaujalo, co vlastně pro vás znamená realita a fikce a prolínání toho fyzického a metafyzického světa, co jste se skrze malbu o tom dozvěděl, o té prostupnosti či neprostupnosti.
0: Je to umělci nebo malíři, malba je tradiční médium. A samozřejmě, že dneska my nemůžeme se odpoutat taky od konceptu, jako konceptuálního umění. Malba je tím ovlivněná, nebo soustah, je tam vztah mezi konceptuálním uměním a malbou. Ale obraz vzniká, obraz není vyloženě konceptuální věc, obraz vzniká, jo? A ten umělec mu dává vzniknout a k tomu potřebují podněty, někteří, já k tomu potřebuji podněty. A ty podněty čerpám zvenku. A proto taky fotografuju, protože je to pro mě takový skicák. Pak jsou umělci, kteří čerpají hodně sami ze sebe, jako všecko vztahují na sebe, nebo to směřuje k ním. Já si myslím, že to je takový věčná dynamika o tom, jak lidé vnímají vůbec umění. Jo? Jestli je to to bohaté nitro toho umělce, anebo jestli je to jeho schopnost mít k něčemu vztah a něčeho si všimnout. Já se domnívám, že to druhé je podstatné pro umění. Ne to, co Šalda napsal, první, kdo upadne v zapomenutí, je ten, kdo své prázdné lidské já rozšlapává ve svém díle s opičí láskou a říká, každé lidské já je prázdné před plností času. Mm-hmm. Je to takový moralistní, on to sám napsal tu esej, že je moralistní, jo? Tak v tomhle tomu je to taková moralita. Ale já si myslím, že to tak je. A to, co jsem na tom Bauhausu mě oslovilo, je, nebo na tom hnutí toho, i toho Schlemmera a toho, je, že se snažili v těch 20. letech vytvořit celistvý svět, nějaký sociální myšlenku naplnit uměním a divadlem, baletem, domy, životem. Jo? Mm-hmm. A pak to samozřejmě v tom 33. skončilo nástupem fašismu, jak víme. A mě ta myšlenka něco vymyslet velmi oslovila a vlastně inspirovala. Ne v tom, že já bych znova něco vymýšlel, ale vzal jsem ty artefakty nebo to tvarosloví a ten způsob myšlení a přetavil jsem ho do svých obrazů. Protože...
1: Tak právě, promiňte, ale to je velmi jako jasně řečeno a pojďme si to ukázat právě na vašich obrazech, konkrétně na výstavě Svět odvedle, kdy vlastně vás zajímá nějaký ten sociální příběh, který za všední věcí stojí. To je to, co jsem říkala v úvodu, že chcete hledat věci, které jsou všeobecně známé a nějak si jich všimnout. Tak čím vás třeba osloví Sako, nebo Plato od vajec, nebo ty telefonní, veřejné telefonní budky, že si řeknou u vás o obraz?
0: Je to Plato od vajec, já ještě, často to není úplně, že já bych to úplně našel, často to už někdo našel, třeba to Plato od vajec jsem našel v nějaký tlustý, trojdílný knize, kde řešili

0: tajny 20. století a zjistilo se, že to je geniální vynález, protože vajíčka se do té doby převážela velmi složitě. Jo. A já jsem to uviděl a řekl jsem si, to všichni známe. A je to vlastně socha. Jo. Takže to mě zaujalo a tu sochu jsem maloval. A taky ta představa je, že umělec může všechno, ale jsou umělci, kteří umí geniálně kreslit. Já znám geniální kreslíře, ale já takový nejsem. Takže já hledám taky témata, který se mě dobře dělají. Jo? Jako každý, on ten talent totiž může být taky závaží. A to umění vzniká z těch talentů i netalentů. A já jsem plnej netalentů a byl bych rád, kdyby to nebylo poznat na těch obrazech. Takže pak hledám témata, která jsou zajímavá.
1: No vzhledem k tomu, že jste jeden z nejsledovanějších autorů a že se i o vašem díle mluví jako o tom, že to je dobrá investiční záležitost, tak to tedy dobře u mě skrýváte. To mě ohledně toho talentu docela zaujalo, že jste i vy říkal, že talent není, že vám něco jde, ale že vás to strašně zajímá, že to chcete dělat.
0: Ano, teďka například chci malovat zátiši s hruškama, ale končí to tím, že pořád jím hrušky, protože je kupuju, ale nemaluju. Jo. Takže někdy ta idea je silnější než to, co se potom děje.
1: Říká malíř a fotograf Antonín Střížek. Dnes mluvíme o jeho aktuální výstavě ve Vile Pelé Svět odvedle. Výběr padl také hudební na Antonína Střížka a začínáme Neilem Youngem, One of These Days. Tak prosím řekněte, proč jste ji na úvod vybral?
0: Protože já si strašně vážím Neila Younga a když byl covid, tak Neil Young řekl Spotify, té platformě, že tam je jeden influencer, říkám to správně.
1: Ano.
0: A který je proti očkování, je to ten antivaxer a že plácá strašný jako zlo, šíří zlo do éteru a že buď to on nebo ten influencer. A samozřejmě vyhodili Neila Younga, ten tam pak 5 let nebyl na tom.
1: Aha, takže o to víc si ho vážíte a proto Spotify. Si ho zahrajeme.
0: Takže já si ho velmi vážím a mám rád jeho hudbu.
1: Antonín Střížek je dnes hostem ve Vizitce. Pište prosím na vizitka@rozhlas.cz vaše podněty a dotazy. Rádi je tady přečteme. Takže teď Neil Young, One of These Days.

0: Neila Younga do vizitky dnes vybral náš host, český malíř, fotograf Antonín Střížek. Aktuálně vystavuje ve Vile Pelé. Expozice se jmenuje Svět odvedle a máte možnost ji navštívit až do 16. srpna. A my jsme mluvili o tom Svět odvedle, že to jsou ty obyčejné věci, ale že vy vlastně máte zatím ten příběh, to určité společenské hledisko, jak ta konkrétní věc třeba proměnila vztahy. My jsme mluvili o tom, že futrál, promiňte mi to slovo, na vajíčka, může být sochou, když vy ho namalujete, a zároveň tam jsou jsou tam významné ty telefonní budky veřejné. Tak ty vás zaujaly čím?
1: Myslím, že ještě nějakou jsem viděl ve Vídni, samozřejmě, ale to vajíčko nakonec jsem si vzpomněl, že to bylo na Florenci, kde jsme všichni telefonovali, a ten veřejný prostor se strašně změnil, svět se změnil s telefonama, co máme u sebe, jo. A možná já jsem si říkal, teď je čas tu věc ne jako nostalgii, ale mě vždycky zajímala spíš ne nostalgie na tom, ale že je vidět, jasně vidět ta obrovská proměna. Jo? A ten veřejný telefon ještě s tou knihou, ale když byla doba, když se měnily takzvaný žlutý stránky. Jo?
0: Telefonní seznam.
1: Telefonní tam, ano, seznam, taky jo? Žluté stránky. Teďka to tam ležely hromady a celý ten, ono to má skutečně velký sociální dopad, proměna, teď se řeší, jestli děti teda budou mít možnost být na sítích nebo ne v některých zemích. A to všechno souvisí vlastně s tím velkým telefonem. A pak mě, teda s tím public, s tím veřejným telefonem, jo, tam to ne začalo, to byla ta jiná, ano, to byla jiný typ komunikace. A
0: malovat sociální sítě nebo ty různé technologie a AI, to se vám asi bude těžko, to není asi příliš inspirativní.
1: To moc nejde, já poslouchám hodně mluvený slovo a občas na mě vylítne nějaký fantazy, který určitě napsalo AI a je to šílený. Jo? Já nevím. Já myslím ale, že my nevíme ještě dneska, jak ho budeme používat, to AI, že to je. A to taky souvisí s tímhletím, že se podíváme na ten veřejný telefon s tou knihou. Jo? Můžeme si říct, jaká je ta proměna, co si o tom myslím, protože myslet si o něčem, něco je velmi důležité. Mm-hmm.
0: No, v souvislosti s AI a výtvarným uměním se dost často také mluví o tom, když říkáte, poslechl jsem si nějaké sci-fi a určitě to bylo AI. Vy byste poznal, nebo myslíte, že poznáte, pokud je obraz namalovaný AI?
1: Měl jsem teďka pocit, viděl jsem výstavu Damiena Hirše a byly tam takzvané barokní kresby. Já mu teďka nechci jako škodit, jo? To je můj pocit. Jo? Ale berme to jako akademickou debatu. A měl jsem vyloženě pocit z těch kreseb. Oni byli v něčem bravurní a v něčem stupidní. A když dělal toho žraloka, tak tam byly jeho kresby a ty měly v sobě expresivnost a autenticitu. A tady najednou žádná exprese, autenticita nebyla, jenom to bylo vyumělkovaný. A
0: čili otázka, nakolik Damien Hirst používá.
1: Ne, to já nechci vůbec, ale já říkám, že jsem z toho měl ten pocit. Jo.
0: No dobře, a když Svět odvedle, tak se jmenuje vaše výstava, tak kde vlastně ty věci světa odvedle, všední, hledáte v realitě, ve vzpomínkách, nebo se to potom něco urodí i při tom samotném malování?
1: Rodí se to při tom malování, ale to téma skutečně hledám, protože, jak říkám, je to moralistní apel znova, jo? Jako dívat se a mít k něčemu vztah. A to, že jedete krajinou a můžete si říct, to je hezká krajina, anebo tohle není hezký, nebo myslet si něco, to je tak obrovský dar a tohle to je ta inspirace. Mm-hmm. Ale samozřejmě to malování je pak ještě něco jiného.
0: Rozumím. Teď mě napadá otázka, že mi připadá v poslední době, že každý má nějaký názor, něco si myslí a hodně nahlas ho vyslovuje, bez potom zase ale třeba nějaké znalosti, která je fundamentální nebo měla by být. Tak v tomhle ohledu dívat se a mít k něčemu vztah, tak to zase je spíš ale kultivující, že bychom měli ohledávat.
1: Ano, popsalo jste to naprosto přesně. Jo. Myslím, že to tak je, že mít názor je něco jiného, než si něčeho všimnout a nějak... A taky vymezovat se negativně není úplně dobrý. Člověk by měl vědět, že... Nebo vědět. I sám před sebou by si měl spíš říct, tohle by mělo být až opravdu ta velká zkušenost, že se negativně nebo... Jo, tak co
0: musím
1: vnímáme.
0: Toho hodně vidět, abych si mohl utvořit názor.
1: Ano, měl by o věcech přemýšlet, proč je něco špatně a proč je něco dobře, ale to tak...
0: Mluvíme-li o tom vašem pohledu za ty všední věci, jak si ho uchováváte, aby jste ho měl stále jako čerstvý, abyste tam jako viděl, aby vám tak, nebo jak prostě najít tu krásu nebo sdělení v obyčejnosti?
1: Je to, já třeba fotografuju nebo chci dělat taky výlohy, už to, že někdo něco naaranžuje, a je to opravdu jenom jít, dívat se a ono taky ta malba není to téma, jo? My furt máme představu, že to je narrativ, že nejdůležitější na obraze je narrativnost, ale ona je to taky linie, dotyk barev, jo? A když vidím, třeba tam mám ty obrazy židlí, tak tam nohy jsou tenké a sedátko má nějakou hmotu a to samo je pro mě jako malíře inspirativní. Takže tam se potkává víc věcí.
0: To mě právě zaujalo, že vy jste mluvil o obrazu, kde máte třeba nějaké reálné prostě třeba právě židle, ale že je stejně pro vás jako abstrakcí, že k tomu tak přistupujete.
1: Ano, ano. Abstrakce to dotýkání se barev a abstrakce obrazu je to, co mě zajímá. A taky je, ono se to těžce sděluje, ale vnímám něco jako vzduch v obraze, jo? Že tam uvnitř toho obrazu dvojrozměrného je vzduch. A znám umělce, kteří tam vzduch nemají a ty obrazy jsou zajímavé, ale já se o to snažím. Prostě každý děláme, co můžeme. No.
0: To mě zajímá právě, když máte fotku jako tu skicu, podle které potom malujete, tak fotka je taky dvojrozměrná a tak to přenášíte do dvojrozměrného obrazu, který má mít vzduch. Malujete v ateliéru nebo třeba potom jdete i do plenéru, když máte nějakou krajinu nebo ulici?
1: Dělal jsem dřív taky v plenéru, je to znát, je to dobrý udělat si akvarel, to miluju, rozdělat si akvarel a malovat ho v plenéru, tak to je hrozně hezký, protože člověk uchopuje, ale akvarel sám o sobě je tak nádherný materiál a ten papír, že tam se potkávají dvě věci. A když děláte něco venku, tak se musí, nebo to jsem taky vždycky, to, co vidíte, je něco jiného, než to, co vám vzniká na tom papíře. A to je strašně dobře vědět, protože jsme furt vázáni tou realitou, ale my si tu realitu můžeme jako ikebanu ostříhat. A tohle to se děje i v tom ateliéru, že já vlastně tu fotku použiju. David Hockney o tom napsal celou knihu.
0: No to je vtipné, protože vlastně tou stylizací i barevností, že teď zmiňujete nedávno zesnulého Davida Hockneyho, tak ta stylizace a barevnost vašich obrazů, tak mi právě on vytanul na mysli, tak si říkám taky, jestli je jako vaší inspirací, nebo...
1: David Hockney byl úžasný kreslíř a on měl své tvarosloví a ty figury jsou překrásný, jo. A samozřejmě to bych si hrozně přál. Ale David Hockney taky, a to je důležitý vědět, že barva a světlo a vzduch se mění tím, v jakém pásmu zeměkoule malujete.
0: Mm-hmm. No, tomto kontextu jste mluvil o tom, že je pro vás velmi důležité cestovat a různé cesty, že potom mění paletu vašich barev. Tak povězte nám, které v tomto ohledu byly nejinspirativnější, kde se jak mění barvy, v jakém klimatu?
1: No, je to skutečně, když jdete na jih, když jsem pak viděl teďka nějaký francouzský film o impresionistech, jak jezdili ještě níž a pak jsem viděl, myslím, že to bylo ve Vídni nebo někde, výstavu Gauguina z jihu, tak skutečně ty obrazy byly rozdílný. Jednoduše, když malujete realitu nebo nevymýšlíte ty věci, ale jste ovlivněn realitou nebo vzduchem, tak se vám ta paleta promění. A když jsem byl na Islandu, tak já jsem tam znal jednoho islandského umělce a říkal jsem si, proč má tak divný barvy, jako jo. A pak jsem tam přijel, za 14 dní jsem ty barvy měl taky, takže se vám prostě...
0: Divné je v jakém smyslu? Na Islandu byly v jakém smyslu divné?
1: Takový hodně do bíla. Používal, já miluju teru puculu a nemoc, a takže přírodní pigmenty, ale hodně světlý.
0: Zatímco na jihu jsou jako sité.
1: Na jihu jsou větší kontrasty. Těch barev, víc se vám tam dostane kontrast, aniž byste to jako chtěla, jo, takže...
0: A přitom...
1: Jsou to kontrasty a barvy a taky modrá. Já jsem nevěděl do té doby, než jsem vycestoval někdy v 90. letech, tak jsem nevěděl, že obloha je modrá. Já jsem vždycky na těch obrazech maloval takovou došeda, ačkoliv byla modrá. Jo, ale
0: jaké barvy má právě Česko pro vás?
1: No právě, ten má takový sfumá to trošku hodně přírodní, hodně Není tam kontrast těch barev, je tam víc svůmáta než toho kontrastu, který je na tom jihu.
0: A v Číně jste říkal, že nebe pro vás bylo zeleno-šedé, je to tak, nebo?
1: Tak jako když jsem byl v Pekingu a byla tam inverze, tak to opravdu bylo žlutý.
0: No tak tam žlutý.
1: Tam bylo všecko žlutý, ale jinak Čína u řeky Li to bych každému přál vidět, to je opravdu neuvěřitelná krajina, nádherná.
0: Říká Antonín Střížek, malíř a fotograf. Teď je čas na další hudbu, kterou jste pro nás vybral, písničku Jdu krajinou od Trabantů. Tak proč?
1: Já mám Trabanty rád, to jsou takový protestanti a ty texty vždycky se snaží, aby byly o něčem. A je to taková, teď tahle písnička je taková pomalá, ale oni mají i takový řachandy a nebojí se být upřímní a je to skvělá muzika.
2: Jdu krajinou, krok za krokem, nikam nepospíchám, není kam a nejsem otrokem ani času, co se jen tak vleče, tak žádný křeče, nic mi neuteče, čtu si nohama, tuhle zem, její mapu, hory a údolí a pomalu chápu, proč

Tady jsem pánem ve svém domě a všechno, co tu je, to je tu pro mě. Moje lesy a kopce a stromy a řeky a údolí, cesty a pole až na věky. Jsem velmi, velmi bohatý pán. Mám všechno, co chci a co chci, to mám. Mám všechno, co chci a co chci.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, vizitku dnes s českým malířem a fotografem Antonínem Střížkem. A pište nám své dotazy na vizitka@rozhlas.cz, stejně jako to udělá náš pravidelný posluchač David Šutera, který posílá pozdrav a ptá se Antonína, jaký je váš oblíbený umělec, oblíbené dílo.
1: No, já když jsem nabíral rozum, co bych mohl dělat, nebo co jsme v těch 80. letech jsme tak přemýšleli nad tím, co to znamená postmoderna a kdybych to řekl zjednodušeně, tak je tam i určitá míra eklektismu, jako používání různých věcí, které tu byly, jo, protože před mou generací tady byl geometrická abstrakce a performers a to a najednou znova obraz, jo. A já jsem si říkal, úplně nejvypráskanější téma je krajina, jo. Ale přitom je to úžasná věc namalovat krajinu, ale jak ji dneska namalovat? Mě říkal jeden starožitník, říkal, Antonine, představ si, když stavili vinohrady, kolik bylo potřeba těch krajinek. Takže to je vlastně symbolem kýče se stala krajina. No. A já jsem tehdy koukal a nesmírně mě inspiroval Gaspar David Friedrich. A teďka on měl velkou výstavu v Hamburku, kterou jsem viděl, a pak měl v Drážďanech ještě výstavu, která byla moc pěkná, a tam byly obrazy Gaspara Davida Friedricha a naproti na zdi byly jeho současníci nebo věci, a opravdu je výjimečné. Je to nádherný prostě ten. A taky maloval v Čechách, jo. Když jedete na Litoměřicko, tam nahoru, tak tam ta zvlněná krajina s těma horama, tak vždycky, když tam jedu, já tam mám teďka zubaře, zdravím.
0: Cesty za dentistou.
1: Tak koukám na tu krajinu a vždycky mě dojímá a vždycky myslím na Gaspara Davida Friedricha. No.
0: Tak to jsme odpověděli Davidu Šuterovi. Pište nám i nadále vizitka@rozhlas.cz, to je ta správná adresa. Vy jste říkal právě o tom, jak obraz potřebuje vzduch. Taky jsem objevila, že často mluvíte o fázi, kdy vám obraz stuhne, čili jako nepromlouvá, není živý. Tak co potom, co s tím pak?
1: No se to stane tehdy, když, já to taky sleduji na jiných umělcích, a ten problém je, když něco chcete udělat. Nechci říct zakázka, protože umění sloužilo. Jo? My jsme zapomněli, že umění, sakrální umění a umění donedávna vlastně. No, bylo na objednávku a sloužilo, jo. A oni s tím neměli problém dělat úžasné věci služebně. Jo? To samý byl příběh Tými opony. Já jsem přemýšlel, jak sloužit, a ne jak tam koho zajímá nějaký umělec, tam přijdou lidi a chtějí se podívat na něco hezkýho, že jo. A
0: mluvili jsme o tom, kdy vám ten obraz stuhne.
1: No a
0: vy jste říkal,
1: když
0: pozorujete.
1: Když já někdy musím něco, jakože si říkám, teď bych měl, nebo dělám téma, který už jsem dělal, jo, a začnu ho dělat trošku mechanicky, nebo hlavně to se stane. Chci to udělat jak nejlíp, protože táhnu jako závaží tu zkušenost z té minulé práce. Mm-hmm. A najednou se tam dostane, že to stuhne, není to živý, neobjevuju v tu chvíli, tak v tu chvíli já to přetřu, a takže pod obrazy jsou často tři obrazy. Jo.
0: No a vy dokonce říkáte, že klidně vlastně si ten obraz, když podle vás nemá vzduch, jako zpátky odvezete do ateliéru, tak.
1: No, byla taková komická, říká se taková komická historka, že byl jeden malíř, který sebou bral na návštěvy štětec a paletu a opravoval lidem doma obrazy, který, taky se mně to stalo, že jsem teďka skutečně po letech si znova vzal ten obraz a přemaloval jsem ho, ale není to, abych, ne to, ale skutečně snažím se nepustit věc z ruky, dokud s ní nejsem spokojený. Zrzavý říkal, že je taky důležitý s tím obrazem být, to znamená dívat se na něj, jo. A já s tím obrazem jsem a po určitý době najednou zjistím, že toto je špatně a toto chci jinak, jo, takže...
0: No a pak ho právě musíte takzvaně vypustit do světa a možná, když ho potom vidíte o 10 let později, nebo tak, že si myslím, že to, jestli ten obraz dýchá, tak asi taky souvisí s určitou životní fází, v které jste ho maloval. A zajímá mě, když, jako jak se vlastně v tomto ohledu nějak vyvíjí váš rukopis po té, co už máte za sebou opravdu tu obrovskou zkušenost a několik dekád, tak jestli třeba teď maluje té obrazy trochu jinak než před, nevím, 10-20 lety.
1: Myslím, že se to změnilo. Já jsem tam ten více, pracoval jsem jinak se štětcem, jo. Ta barevnost byla trošku jiná. Je to nějaká, jako proměna tam je. Teď mi řekla na jedné výstavě, kde jsem měl starý obrazy, tak mě to moc nepotěšilo. Přišla za mnou jedna známá a teda známá manželka, přítele a říká mě, no, myslím, že bys to dneska namaloval líp, jako. Ale to je jenom taková komická, nebo jako, jo, a namaloval bych to jinak, jo. No,
0: a vnímáte právě, že se třeba proměňují nějak i témata, nebo vy jste říkal, že jste se chtěl jako po dlouhé době zase vrátit ke krajině, k přírodě, což jste, myslím, teď i ve Vylepele.
1: Ne, já ty témata mám stále, všecka témata mám stále otevřená a ne, myslím, že témata, já už z toho, já to mám rád, ta témata, a malba je tak obsažná, je to tak obsažné médium, že necítím potřebu některá témata jako opouštět.
0: Říká Antonín Střížek, český malíř a fotograf. A teď si zahrajeme Živé kvety, nikomu nepatrím. Tak proč padla volba na tento píseň od vás?
1: Protože nevím, jestli tu písničku budete poslouchat, tak mě vždycky tak dojme, že jsem si říkal, že si to musíte užít, taky to dojetí. Je to příběh o adoptovaném dítěti a je to nádherný, že někdo dokáže napsat píseň o takovýmhle tématu.

0: Živé květy vybral dnes český malíř a fotograf Antonín Střížek. Mluvíme o jeho tvorbě, o jeho aktuální výstavě ve vile Pelé Svět od vedle. A my jsme už mluvili o tom, že fotka je pro vás důležitý médium, používáte ji i jako skicák, ale zároveň už i jste fotograf, který nechává fotky býti svým samotným obrazem. Takže, kdy je fotka fotkou tak, jakože obstojí jako obraz a kdy je teda jenom tou skicou pro vás?
1: Je to, já jsem původně jenom přebíral fotky, jo, že jsem je hledal ve starých časopisech, starých fotografiích, starých úplně jako původních nepoužíval jsem. A pak jsem pomalu začal používat svůj foto, zjistil jsem, že můžu sám fotit a udělal jsem si fotokomoru a zamiloval jsem si všechny ty hračičky, ty objektivy jsem sbíral různé. Teď máme digitál, jednu dobu takový bylo, přišla povodeň, tak mě to všechno spláchlo, já měl v Karlíně v přízemí ateliér a měl jsem tam právě i kamery a jako všecko možný. A to mě spláchla voda, tak jsem na chvilku na to zanevřel. A pak přišel digital.
0: A ten je tam docela... vám spláchly hlavně negativy a fotky?
1: Nebo i nějak... to i ty rodinné negativy, jako děti malí a hodně takový smutný, no. Špína.
0: Ale obrazy tam jste neměl.
1: Obrazy to spláchlo taky jsem tam měl, ale ty se dali umejt některý.
0: Dobře, ale promiňte, takže fotka a teďka jste se posunul i a k tomu,
1: takže,
0: že...
1: Takže od toho, jak jsem začal zkoumat tu fotku, nebo zkoumat, fotit sám, tak jsem třeba Informel, paní Metková, když fotila, tak by nešlo zaznamenat takový realismus, by nešel udělat jinak než v informelní fotce, jo. A jsou věci, které potřebují pro práci, třeba si vyfotím banální ulici s tramvají a není tam nic, co opravdu by bylo zajímavé jako fotka, ale já vím, že to ta kresba, ty věci, ta realita, nebo bez toho ty věci použijí pro obraz, jo. Když to potom uvidím něco, co vyfotím, teďka zrovna, ale to i maluji, i to je dobrá fotka a po čase zjistím, tak to používám pak jako fotku. Třeba v Brugách jsem fotil v muzeu, já mám rád muzea, protože pro moji fotku já většinou vystavuji potom, to jsou zátiší, jo. A takže tam je muzeum Krajek, ta muzea často jsou strašně bizardní. A to já mám hrozně rád, přijdu do toho muzea. V Hamburku třeba je muzeum cla a tam je vycpaný pes a to je... Brusel je plný zvláštních muzeí. To muzeum bylo velmi nekorektní, teďka ho teprve teď ho zrušili, ale jak měla Belgie kolonie, tak tam skutečně byly vitríny s černošskými rodinami, jako jo, s africkými rodinami, promiňte, korektně řečeno. A to všecko, a loď a tak, takže to jsou moje inspirace pro fotografii.
0: A co se vlastně mezi fotkou, když se zase vrátíme k obrazu, a fotkou, co by skicou vaší, a hotovým obrazem musí stát, co se tam potom děje, aby se z toho stal potom obraz?
1: Ano, a ta věc musí nést, pro tu fotku někdy nese jenom tu zvláštnost toho místa a toho okamžiku a zvláštnost té fotky, toho předmětu, ale když ten předmět potom chci použít do zátiší, tak by měl nést nějakou obecnější, nebýt tak třeba vtipný, nebo jo, to má jinou, obraz nechce být zas tak strašně, má být má mít příběh, narativnost, ale současně to nemá být v prvním plánu, aspoň tak pracuji.
0: A pro váš obraz také jste říkal, že je velice důležitý kontakt s materiálem, tak podle čeho volíte tu techniku a jak se řekne obraz o tom, čím a nač má být namalován?
1: Já maluji olejem, protože olej umožňuje ono by to šlo možná i v tom akrylu, ale olej tím, že deleskne a je to přírodní materiál, tak míchání barev je daleko jednodušší. A i ty barvy působí, pro mě se pracuje daleko líp s olejem. Ale používám, jako podklad používám akrylovou malbu, kresbu, kterou zafixuji akrylovou malbu.
0: Čili nejdete na bílé plátno?
1: Bílé plátno, které zašpiním tou akrylovou barvou a pak maluji teprve tím olejem. Ale ta inspirace je taky různý šeps, různé plátno, protože ono to potom různě saje. Dřív to bylo ještě daleko složitější svět. Dneska koupíte našepsované plátno, ale dřív si ještě já, když jsem chodil na akademii, tak jsme měli hodiny o tom, jak si plátno našepsovat.
0: A to mě zajímá, protože přišel dotaz ještě od Jana Vyčara, kamaráda vašeho, který vás zdraví. A zároveň, když jste se dotkl AVU a vašich studií, tak se ptá, jak se díváte na vaši alma mater, že Jan Vyčar říká, nevidím tam výrazné malířské individuality, jakými byly Sopko na Čeradský Malých. Jak to vidíte vy?
1: Já zdravím Jana Vyčara. Je to vynikající grafik, dělá neuvěřitelně velký, krásný linority a teď jsem chtěl dělat linorita. Jene, ty jsi mě inspiroval. Jako jo. A akademie je zvláštní svět. Myslím, domnívám se, že trošku mizí ten problém, já jsem o tom chtěl mluvit, ale ten problém byl už za mě, ale nebyl tak silný.
0: Což je tuším rok 97, když jste tam vedl ateliér malby až 2003.
1: Já jsem tam vedl ateliér malby a sledoval jsem to kolem sebe. Ten problém, nebo problém, když začala škola jako akademie vznikat, tak to byly dílny, to byly skutečně dílny, kde ten mistr učil ty své učedníky tomu, co on se naučil. Ale v dnešním světě, kdy akademie už, a což já si myslím, že je v pořádku, že nejde o jenom o tu schopnost kreslit a malovat, být zručný. Je spousta dneska mladých lidí, kteří jsou neuvěřitelně zruční. Ale škola má ambice je vést intelektuálně. A tam si myslím, že začíná trošku problém, aha, protože ti profesoři často skončí u toho, že jsou takový guru. Oni si chtějí vytvořit spolek, který je miluje, a oni jsou takový guru nějakých myšlenek. Jo? A to si myslím, že začíná být problém. Já když jsem učil na akademii, tak jsem šel dolů na grafickou dílnu a vidím tam kluka, který vypadá jako profesor Kokolia. Teda, pointu jsem teď řekl dopředu. Vidím tam Kokoliu, jak je přesně Kokolia, manchestráky, košile bez knoflíků, drbe se na hlavě, vypadá stejně jako Kokolia, ale byl to jeho student.
0: A teď je otázka, nakolik vlastně sami studenti se nějakým způsobem nechají tou aurou takhle ovlivnit, aniž by to teda ten profesor zrovna třeba u pana Kokoli
1: Já si myslím, že když to řeknu stručně, tak dneska ty školy vám mají dát to hlavní je sociální kapitál. Jo? Už to není, že všichni budou umělcema. A jde o to, že ty silné osobnosti se ovlivnit nechají a vezmou si to správné, využijí ten prostor.
0: Zachovají si vlastní osobnost.
1: A zachovají si vlastní osobnost.
0: Tváří v tvář těm velkým jménům.
1: Tvář těm velkým malým jménům. A někteří tomu můžou podlehnout, ale možná to není tak důležité.
0: Tak snad jsme odpověděli i Janu Vyčarovi. Vizitka dnešní je u konce. Moc děkuju, že pozvání přijal český malíř a fotograf Antonín Střížek. Těšilo mě, nashledanou.
1: Děkuji.
0: A na závěr si zahrajeme ještě americkou hudební kapelu Beirut Nant, tak jenom také stručně, jestli mi ji uvedete jednou větou.
1: Jsou skvělí a jsou multikulturní.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
5: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
4: Přes Prahu předpolednem přeletí armádní Gripeny. Jde o cvičný let, při kterém letka poletí přes Běchovice a Žižkov, otočí se kolem Pražského hradu a přes Podolí, Nusle a Hostivař se vrátí zpět na základnu u Pardubic. Souvisí to také se slavnostním aktem u Národního památníku na Vítkově. Generálporučík Václav Vlček tam předá funkci šéfa velitelství pro operace České armády. Jeho nástupcem bude generálmajor Jaroslav Míka. Majitelé historicky významných budov v Praze můžou ode dneška požádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo církve z peněz zaplatí například opravu fasád a odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo bezmála 48 milionů korun. Dotace může pokrýt maximálně 65% nákladů. Hlavním velitelem ukrajinské armády se stal Michailo Drapatý. Ten dosud vedl společné síly, které koordinují operace různých vojenských sil. V čele celé armády nově nahradil dosavadního velitele Oleksandra Syrského. Změnu oznámil prezident Volodymyr Zelenský, který zároveň poděkoval Syrskému za jeho práci. Norsko si dnes připomíná 15 let od největších teroristických útoků v novodobé historii země. Za masakrem stál neonacista Anders Breivik. Celkem zabil 77 lidí. Při bombovém útoku v Oslu zemřelo 8 lidí. Dalších 69 lidí, většinou teenagerů, Breivik zastřelil v mládežnickém táboře na ostrově Utøya. V roce 2012 poslal soud Breivika na 21 let do vězení. Jde o maximální trest, který může norská justice uložit. V případě trvající hrozby ale může soud trest prodloužit. A počasí bude polojasno až jasno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se zejména na severu můžou ojediněle objevit přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě naměříme až 26, na horách kolem 15. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech přeje ze studia Dagmar Kopečková. Středu 22. července trávíte ve společnosti Vltavského vysílání a my jsme za to pochopitelně rádi. Říká se, že jazz je hudbou okamžiku. Vedle pečlivě promýšlených aranží v něm hraje důležitou roli také improvizace, spontánnost. Jsou nahrávky, které se připravují měsíce či roky a nahrávají se velmi dlouho. A pak je tu druhý, spontánnější přístup, o kterém si budeme v následujících chvílích povídat s naším rozhlasovým kolegou, hudebním dramaturgem z Českého rozhlasu Hradec Králové, Tomášem Kačnerem. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Tomáši, jakou hudbu dnes tedy budeme poslouchat?
2: Dneska uslyšíme, myslím, že premiéru desky, která se jmenuje Fathers. Je to vlastně jazzové trio, které vzniklo naprosto spontánně a vůbec ta deska vznikla s takovou zvláštní historií. K tomu se dostaneme všemu. Spíš zde přesně, jak jste to krásně uváděla, toto není deska programově připravená, od prvního tónu do posledního napsaná, aranžovaná, dodělávaná. Naopak, tady je ta spontaneita tvorby a práce ve studiu, kdy ta deska úplně nahodile, téměř by se dalo říct, vznikla během 48 hodin přednedávnem, před několika týdny v novém Los Angeleském studiu, kde se sešli tři muzikanti, kteří spolu už hráli, kteří se znali a byli tam pozváni proto, aby vyzkoušeli to studio, kde se teprve instalovalo nová konzole, čili nový zvukový pult, nahrávací věci, zkoušeli se kabely, prostě se to dávalo dohromady a na to, aby to bylo vlastně vyzkoušeno, tak se řeklo, hele, máme tady teďka úplně úžasné tři muzikanty, jak je pozveme, ať si zahrají, ať slyšíme, jak to funguje. No a ona z toho nebyla zkouška. Ono z toho vzniklo album. Během 48 hodin nahrali desku, která se teda jmenuje stejně jako ten projekt, čili Fathers. Ti muzikanti jsou klávesista Kiefer, dále ještě Cartoons na basu a hlavní osobnost je bubeník Nate Smith. Takže první skladba, kterou si poslechneme, se jmenuje Pearls.

0: Posloucháme nahrávku z Los Angeles, která, jak nám před chvílí prozradil Tomáš Kačner, vznikla při testování nového studia, a to během neuvěřitelných 48 hodin. Album má název Fathers. Proč právě tento název?
1: Tento název zaprvé patří k tomu triu, které vlastně tu celou tu desku nahrálo, protože oni se taky pojmenovávají a zároveň je to taky slovo, které v tom studiu prý zaznívalo nejčastěji. Byla mi k tomu historka, že klavesista Kiefer tím tak oslovoval naprosto všechny muzikanty, kteří tam přišli, protože samozřejmě základem celé tvorby je toto trio, či Nate Smith na bicí, Kiefer na klávesi a Cartoons na basu. Spolu s nimi je tam ještě Kenny Beats, producent, které to celé vlastně dával dohromady, který jeho studio zaváděl, a on pozval tyhle tři muzikanty. Pak tam měli ještě hosty, před chvíli jsme slyšeli vlastně saxofon Nicole McCabe, pak tam byla i zpěvačka, kytarista a byl tam ještě člověk, který psal aranžmá pro Smyčce a připravoval, plus další muzikanti, kteří tam procházeli, a on prý každého oslovoval právě slovem Fathers. A díky tomu se jim prostě, když pak hledali i název pro desku, tak než to nazvat podle nějaké skladby, tak jakoby to, co jim evokovalo těch 48 hodin společného času ve studiu, prý jakoby stejně bylo to slovo Fathers. Navíc, když se podíváme na obal desky, což vy nevidíte, tak to je vlastně taková starší stavba rodinného domku v Americe s předním sezením, s dvorkem, před ním stojí sekačka na trávu. A je to celé už hodně omšelé, hodně takové starší. Takže myslím, že právě ta rodina, rodiče a prostě vůbec něco dalšího v tom, že to tam asi v tom všechno zaznívá.
0: A co dalšího si tady z tohoto projektu, který vyšel na prestižní značce Blue Note, ještě poslechneme?
1: Další skladba se jmenuje Frontier, čili přední dvorek. A to vlastně možná souvisí trošku i s tím oblem, o kterým jsem před chvíli mluvil. Představme si jam muzikantů na předním dvorku před takovým klasickým domkem, nějakém velkém městě, na předměstí velkého města. Tak.

0: Front Yard. Další skladba z alba Fathers, ze kterého hudební ukázky vybírá Tomáš Kačner. Středobodem projektu Fathers je bubeník Nate Smith. Můžete nám ho představit a s ním i další jeho spoluhráče?
1: Dobře, tak pojďme nejdřív na ty spoluhráče. Takže klavesista tohoto souboru, klavesista jmenuje Kiefer, je to pianista a klavesista z Los Angeles. On sám vydává solové desky a je znám svými relaxačními, producensky propracovanými styly, které jsou nazývány jako beat music, což není zase až tak třeba úplně dominantní pro to, co právě posloucháme, ale můžeme si díky tomu všimnout, že on v improvizacích a ve všem pracuje trošku jinak, než by to bylo u běžného jazzového hráče. A dále baskytarista Cartoons, což je zaprvé basák i zpěvák z New Yorku. A na něm je zajímavé to, že on se proslavil teprve nedávno, v době pandemie, kde on na Instagram umístěval své videa, kde hrál na baskytaru do vlastnoručně vyrobených beatů a hrál tak zajímavě, že to prostě lidi bavilo, poslouchali to a vraceli se k tomu. A tím se vlastně trošku jakoby ukázal světu, ale tím nejhlavnějším člověkem tam je Nate Smith. Bubeník, který opravdu je mu 51 let, americký bubeník, skladatel, hudební producent, který hrál téměř celou špičkou světovou, protože on prostě hraje ne jinak, on hraje tak, že prostě to, jeho hra má absolutní groove. To jsme slyšeli třeba na té předchozí věci, kde ty bicí jakoby nic nehrají, tam je furt on první, třetí, jo, ale jak je to zahrané, jak to táhne, přitom to dokáže zvolňovat, dokáže to prostě pracovat, prostě neuvěřitelná práce. Nate Smith hrál třeba už od svých studií s Davem Hollandem, poté s Christem Potterem, Randy Breckerem, ale třeba i s Paulem Simonem, nebo s takovou Kurodou, se Somy. A například na desce Karla Růžičky juniora, kde hraje John Patitucci na basu, tak právě bicí tam hraje také Nate Smith, což mi přijde prostě úžasné. On je taky držitel několika cen Grammy, takže je opravdu prostě jako fenomenální bubeník.
0: A co si z desky poslechneme na závěr?
1: Tak na závěr nás čeká skladba, která se jmenuje Figure 8. Ta se tak jako hodně rozpíná. Věc, která prostě hodně někam vždycky zavede nás, někam zase vybere. Je to jamová záležitost. Má cyklické rytmy, ale na druhou stranu stále nás jakoby pozorností přivádí někam dál.
0: Tomáš Kačner živě z Hradce Králové dnes vybíral jazzovou hudbu do vysílání Polední Vltavy. Děkujeme.
1: Krásný den.

0: Figure Eight, skladba z alba Fathers, za kterým stojí hudebníci Nate Smith, Kiefer a Ben Carr, známí jako Cartoons. Zůstaňte i nadále s Vltavou.
1: Vynález vzkázy Žila Verna nebo barva z vesmíru H.P. Lovecrafta.
2: Jako každé léto poslouchejte pokračování za 5 minut.
1: 2 hodiny slova a hudby, každou středu ve 20 hodin na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.
3: Pardon, je tady místo volný? Děkuji. Obloha je hvězdným plechem obytá, odláždění klepotají kopita. Na nábřeží mlha leží a kůň stěží nocí běží, drožkář ústín v bouřce po zdech klopítá. Na nároží narazil však na muže.

0: Jiří Suchý a orchestr Ferdinanda Havlíka, slyšeli jsme píseň Drožkář. Jiřímu Suchému dnes věnujeme i Vltavskou klapku, tak si ji nenechte ujít. Na programu bude po 13. hodině.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Dokumentaristka Helena Třeštíková patří k nejvýraznějším osobnostem českého filmu a proslavila se především jedinečnou časosběrnou metodou. Za své dokumenty získala řadu domácích i mezinárodních ocenění a vytvořila snímky, které se nesmazatelně zapsaly do české kinematografie. Tento týden je hlavní hrdinkou našich vltavských osudů a za chvíli bude na programu třetí epizoda.

0: Polský klavírista Adam Makovič v jeho podání dozněla ve vysílání Vltavy skladba George Gershwina Nice Work If You Can Get It. Bude 11:30.
1: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července Amfiteátr Lochotín Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

osudy. Na programu je třetí epizoda rozhlasového vzpomínání filmové režisérky a autorky časozběrných dokumentů Heleny Třeštíkové. Pořad připravila Marina Feltlová v technické spolupráci s Jitkou Špálovou. Příjemný poslech.

FAMU pro mě byla strašně silná doba mýho života, kdy jsem se tak jako hledala a kdy jsem si nějak definovala, co bych chtěla v tom dokumentu dělat. Bylo mi jasný, že chci dělat jenom dokumenty, nikdy hraný filmy. A definovala jsem se tak, že bych chtěla zachytit dobu, ve které žijeme přes různé lidské osudy, které budu zaznamenávat. Zároveň jsem v tu dobu hodně asistovala v krátkém filmu při různých pořadech a potom, když jsem končila, tak v té době z krátkého filmu vyhodili několik dramaturgů a bylo tam tedy volné místo několika dramaturgů a já jsem se teda přihlásila a vzali mě. Ještě dva kolegové taky nastoupili. Ten první den, kdy jsme se tam všichni sešli, tak nás představili a hned se nás zeptali, jestli jsme členy strany, anebo jestli uvažujeme, že bychom vstoupili, tak já jsem řekla, že nejsem člen strany a že o tom neuvažuju. Vlastně se nic moc nestalo, protože v té době, v tom krátkém filmu, skoro všichni zaměstnanci v té straně byli, protože to přinášelo velké výhody, jako například třeba natáčet nějaké filmy v zahraničí, jako dokumenty o nějakých místech zajímavých. Takže ty straníci tohleto měli bez problémů, že toho využívali a myslím, že i finančně na tom byli trošku líp. Ale já jsem měla svoje předsevzetí, které nešlo změnit. Tehdy jsem to tak v duchu slíbila Janu Palachovi, že nikdy. A vlastně první takový projekt, který jsem dělala v krátkém filmu jako režisérka, sice jsem byla zaměstnaná jako dramaturka, ale mohla jsem režírovat, to bylo pro Ústav zdravotní výchovy a mělo to být o výchově k rodičovství, jako jak se mají mladí lidé chovat, aby byli dobrými občany a dobrými rodiči. A byly tam nějaký takový body toho, jak to mělo vypadat a byl tam taky bod, že by mladí lidé neměli příliš chodit do hospody a popíjet. A tak jsem to konzultovala s nějakým odborným poradcem, kde bychom měli natočit toto, v jaké hospodě. A on mi poradil hospodu u Glaubiců, protože říkal, že tam chodí ty největší alkoholici a že to je strašné místo. Tak jsme se domluvili v hospodě u Glaubiců, že natočíme, jak tam mladí lidé popíjejí. A ještě jsem se dohodla s nějakýma mladýma lidma, kamarádama, který tam jako šli popíjet, protože nebylo jistý, že ty reální hosté, že by byli ochotní s náma točit. No a přišli jsme tam a tam seděli u jednoho stolu takový dva zachmuřený mladíci a když jim řekli, že se tady bude točit a jestli tam nechtějí být, tak ať odejdou a oni se hrozně naštvali a zůstali tam sedět. No a když jsme dotočili, tak ten jeden z těch mladíků přišel a řekl, jako, kdo je odpovědný za tohle ten film, tak já jsem říkala, že já a že jim to teda se pokusím vysvětlit, co točíme, no tak kolegové zbalili vercajk a odešli, já jsem tam zůstala, sedla jsem si k ním. No a ten druhý mladík, tak to byl Michal. No a tak jsme si povídali vlastně velmi dlouho o tom, co dělám a proč to dělám a jaký ten film jako má smysl a tak, tak jako původní odpor vůči filmařům tak jako postupně mizel, no tak jsme si dali telefon a pak mi Michal zavolal a pak jsme společně zase ještě ve třech šli někam a několikrát jsme se takhle setkávali jako ve třech, no a pak jsme začali spolu s Michalem chodit a pak jsme se rozhodli, že se vezmeme. Ten druhý muž pak byl naším svědkem na svatbě a moje nejlepší přítelkyně, ta, s kterou jsme si slíbili, že nikdy nebudeme chodit s žádným komunistou, tak byla moje svědkyně.

Takže jsme se takhle dali s Michalem dohromady a bydleli jsme vlastně v jednom bytě s rodičema na tom Václaváku. Ten byt byl poměrně velký, naštěstí, a my jsme to rozdělili tak, že jsme měli vlastní kuchyňku a vlastní koupelničku a oni měli svoji koupelnu, svoji kuchyň, takže to nebylo tak strašné, jako že bychom bydleli úplně příliš natěsno, ale tak jako nebylo to úplně ono a asi 8 let jsme hledali nějaký byt, který bychom vyměnili a kde bychom mohli být sami a bylo to opravdu komplikovaný a potom umřela moje máma nečekaně při operaci kyčelního kloubu, tak to byla taková tragédie, protože ona byla plná života, bylo jí 62, pořád pracovala, jenom teda jí zlobila ta noha, tak šla na operaci a neprobudila se z narkózy. A no, tátu to hrozně vzalo a pak jsme teda ten byt vyměnili tady za byt na Letný, že táta řekl, že by chtěl bydlet s náma, že by nechtěl zůstat sám, takže jsme získali tady takový větší byt výměnou, protože v té době se byty získaly jedině nějakýma výměnama. A táta byl s náma, ale asi do roka vlastně umřel taky. Myslím, že ho to hrozně vzalo, že přišel o ženu, protože on byl asi o 9 let starší a myslím, že ho nikdy nenapadlo, že zůstane žít díl než tedy jeho žena, moje máma. No a já jsem teda pracovala v krátkém filmu. Dohodli jsme se, že děti lehce odložíme ještě a asi po 3 letech teda se nám narodil Tomáš a za další 4 roky Hanka. Ale já jsem vlastně pořád mezi tím nějak pracovala, takže jsme měli paní nahlídání a já jsem tedy točila takový jako první dokument, který byl pro kina. Tam to byl film pro Ústav zdravotní výchovy, ale taky se dělaly filmy pro kina. Tak byl takový film, který se jmenoval Zázrak a bylo to o tom, jak se narodí dítě a jak se z ženy stane matka. A točila jsem to s jednou takovou velmi dobrou kamarádkou, která zrovna v té době, kdy jsem ten námět do krátkého filmu dala a vlastně v té době moje kamarádky vrstevnice měly děti a tak jako mi to téma přišlo zajímavý a když to téma mi schválili, tak zrovna tahle ta Jana teda čekala dítě, no tak nakonec souhlasila, že to můžeme natočit a vzniknul ten film Zázrak, který docela v té době měl úspěch. I jsme s tím filmem, jsem teda byla na festivalu v Lipsku, to si pamatuju, že tam byli na tom festivalu i moji bývalí pedagogové a jeden z nich mi říkal, Heleno, teda vy jste udělala takovou šílenou blbost, takový krásný jméno Bémová jste vyměnila za Třeštíková, což si tam všim, že to nikdo nedokáže pořádně vyslavit. Ale tak jsem mu říkala, že prostě jsem se chtěla jmenovat stejně jako můj muž a jako jednou v budoucnu doufejme moje děti.

No a takže jsem vlastně od roku 74, kdy jsem teda byla zaměstnaná v tom krátkém filmu, až do roku asi 94 jsem tam byla poté a točila jsem různý krátký 15-minutový filmy jako předfilmy, které se promítaly před hraným filmem v kině, takže diváci si koupili lístek na nějaký hraný film a museli předtím vidět nejdřív zpravodajský film o tom, co se děje a potom někde i teda tenhle ten krátký film. A vlastně to bylo hodně osud těch filmů, těchhle těch našich, co jsme dělali, těch předfilmů závislí na tom, k jakému filmu to připojili. Když to dali k, já nevím, k bulharskému psychologickému dramatu, tak to skoro nikdo neviděl. A když k francouzské komedii, tak to naopak mělo docela ohlas. No potom ještě takový jeden zajímavý zážitek byl, že jsem dělala takový film o Janu Srzavim, kterýho jsem od dětství milovala a chodili jsme na všechny jeho výstavy a ten mě hrozně seděl a věděla jsem, že bude slavit 85 let a že bude nějaká slavnost ve Viole, tak jsem se domluvila, že bychom to natočili, takže jsme točili tady s Janem Srzavim, což bylo trošku těžký, protože on byl velmi jaksi svéráznej. Přišli jsme na natáčení a on tak jako byl hrozně takový nepříjemný a vlastně nechtěl moc mluvit a tak jako řekl asi tři věty a tak jsme natočili nějak, jak to tam vypadá, nějaký jeho obrazy. Obrazy jsme samozřejmě potom točili někde v galerii a pak ještě se dohodlo, že ještě jedno natáčení u něho teda bychom udělali a že teda si vezmeme jenom němou kameru, že to s ním prostě moc nejde. A on zrovna byl v tu dobu v dobrý náladě a začal jako povídat. No tak hnedka jsme rychle zorganizovali, že tam přijela zvuková kamera a zvukař a pár nějakých věc z něj vypadlo. Pak ještě jsme se seznámili s jeho dávnou přítelkyní, u který jsme taky točili. Takže to byl pro mě takový krásný zážitek, že jsem takhle mohla zachytit idol svého dětství a mládí. No, takže jsem vlastně pořád něco dělala, pak tam nastala taková situace, že jak jsme točili do filmu Zázrak dítě, který se narodilo, tak jsem nějak si říkala, že by bylo vlastně zajímavý sledovat dál tu rodinu. Tak jsem se tam domluvila, že bychom to dělali jako takzvané letopisy, protože ten krátký film byl strukturovaný tak, že prostě byly nějaký tvary, které se dělaly. A letopisy bylo něco, co se mohlo dělat, aniž to mělo výrobní jasný daný číslo, s tím, že jsme si říkali, že potom časem uvidíme, co z toho bude. Takže toto se tak jako složitě v tom krátkém filmu domluvilo. Musel to tehdy schválit ředitel. A asi za rok poté nastala taková zajímavá situace, kdy tento ředitel si nás zavolal, mě a tu produkci, že má takový zajímavý námět, který mu přinesl jeho kamarád psychiatr, že dělá takový dlouhodobý výzkumy a teď je takový téma, že mnoho mladých lidí se rozvádí brzo po svatbě, oni že to zkoumají a že by se to možná dalo i natočit. A on mu prý na to odpověděl, že teda v krátkém filmu je jedna taková bláznivá žena, která by do toho asi šla. To jsem byla já, převěděl, že mám tyhle ty sklony. A tak jsme se dohodli na něčem zcela atypickým, že budeme 5 let točit několik mladých manželských párů od momentu svatby. 5 let. Pak se dohodlo, že se to bude točit na 16mm materiál, což bylo levnější. A začali jsme tak, že jsme se dohodli, že všichni ti lidé by měli svatbu na jednom místě na Staroměstské radnici. Šli jsme na matriku Prahy 1, tam jsme jim řekli ten záměr a oni nás tam nechali sedět v době, kdy měli teda úřední hodiny a kdy tam lidi přicházeli požádat o termín svatby. A věděli paní matrikářky, že scháníme lidi mezi 18 a 24 lety, žádný děti, žádný manželství předtím. No a když tam podle těch papírů někoho viděli, kdo odpovídal, tak jako nás seznámili. No ty lidi na nás koukali jako na... Vůbec nevěděli, co si o tom mají myslet, protože to byla doba, kdy žádný reality show, nic takového nefungovalo. A oslovili jsme 20 párů a z nich 10 přikývlo.

Takže jsme začali točit, byl to rok 1980, listopadu, a asi půl roku jsme točili s těma 10 páry. Ale pak se ukázalo, že to finančně je prostě hrozně náročný, tak řekli, že bohat musíme zúžit na 6, takže jsme se rozhodli pro 6 takových těch, který z toho natáčení vycházeli tak jako vstřícně a že dokázali mluvit a být autentický. No a s těma jsme pak pokračovali. Měl to být jeden film pro kina, ale potom někdo přišel na to, že bychom to mohli nabídnout televizi. Televize to vzala s tím, že by to mělo být teda 6 dílů, asi tak 35 minut každý z nich. Tak to jsme udělali, nazvalo se to Manželské etídy, ale zároveň vznikly vlastně 2 filmy. Jeden byl o jednom páru, který byl takový jako zajímavý v tom, že se jako jediný v průběhu těch 5 let rozved. A druhý byl, že těch 5 ostatních se dalo do jednoho filmu, a to se jmenovalo Hledání cest, a ten o tom jednom páru se jmenoval Z lásky. A ten byl o tom, jak se dá ta dvojice dohromady, mají svatbu, narodí se jim holčička, pak začnou být nějaký konflikty a pak se rozváděj a ona je sama, on je sám a pak se zase dají dohromady. Takže to byl film Z lásky a tím vlastně začala tahle ta moje kariéra režiséra časozběrných filmů, protože mně to prostě hrozně přišlo zajímavý, že to je takový spojení dokumentárního filmu s příběhem, který samozřejmě člověk nečeká, neví, co bude. Taková další charakteristika toho je, že jsem říkala, že to je sázka na nejistotu, což je. No, takže to jsem měla velkou radost, že se to takhle povedlo, a tak jsem jako měla pocit, že tím, že to běželo v té televizi, docela to mělo ohlas, takže bych mohla nějaký další témata zkusit taky časozběrným způsobem natočit, tak jsem vymýšlela různý projekty. No a teď se ukázalo, že to teda v tom krátkém filmu moc nikdo na to neslyšel. Ten ředitel, který byl u začátku toho projektu Manželské etidy, ten mezi tím z toho krátkého filmu odešel a nikdo z dalších lidí se do toho nějak se nikomu nechtělo. Strašně dlouhou dobu to trvalo, až nakonec jsme se nějak dohodli, že by se to dalo něco takhle neobvyklého časozběrného dělat s financí, který měl film jako ústřední ředitelství na experimentální projekty. No a já jsem tedy vymyslela takový projekt, který jsem nazvala Mládež, a mělo to být o mladých lidech, měli to být učňové, středoškoláci, mladí umělci, mladí postižení a mladí delikventi. A to se vlastně dohadovalo asi 2 roky a začali jsme točit v roce 89. A protože jsme tehdy byli v kontaktu s nějakými psychology a právníky, který měli kontakt na vězení pro mladistvé delikventy, tak jsme začali tu delikventní mládeží a začali jsme ve vězení pro mladiství. Pak jsme točili na střední zdravotní škole studentky, to byla ta středoškolská mládež, a potom jsme začali s takovým zajímavým divadelníkem mladým, to byl Jakub Špalek, a chystali jsme se na ty další projekty a v tom přišla revoluce.

Najednou bylo jasný, že všechno je jinak. Že ty předchozí, jak finance, tak celá ta struktura, ve které to do té doby vznikalo, že se teda pravděpodobně bude měnit. A nakonec byla taková dohoda, že to, co se rozjelo, tak v tom se bude pokračovat a to, co ještě ne, tak na to zapomeň. No, takže jsme točili asi 5 filmů o mladých delikventech, jeden film o zdravotních sestřičkách a jeden film o Jakubu Špalkovi. A v tom momentě, kdy přišla revoluce a teda všechno bylo jinak, tak jsme přišli na takový nápad, protože v dobách ještě předrevolučních jsme, a teď když mluvím v množném čísle, tak mám na mysli různé kolegy z krátkého filmu, tak jsme se skamarádili s takovou partou sociologů, který pořádali takový jakoby neoficiální semináře právě v různých sociologických tématech a my jsme tam na ně chodili a vždycky jsme si říkali, no my bychom si vlastně mohli rozumět, že vy teoreticky řešíte něco, co my zase řešíme prakticky. No a tak po té revoluci nás napadlo, že bychom udělali nějakou instituci, která by nás propojila a tehdy někdo navrh nadace, což v té době jako nikdo nevěděl, co to je nadace, jaký to má pravidla. No, ale prostě rozhodlo se, že budeme nadace film a sociologie. Pak jsme se dozvěděli, že, a teď mluvím o roce 90-91, kdy tohle všechno vznikalo, že se sebralo 50 milionů televizi a měly být pro nezávislé producenty, kteří se začali rozjíždět a že teda bude takový řízení, kde nezávislí producenti navrhnou svoje plány a uvidí se, no a my jsme tam šli. To bylo poprvé, co jsem zažila, co od té doby mnohokrát, že člověk někde představuje svůj záměr a žádá o finance na to. Takže bylo to na ministerstvu financí, no já jsem si tehdy připadala trošku jak v Kafkovi v tom nepřehledném terénu tam, no tak jsme tam něco. Samozřejmě to bylo písemně jako sepsaný projekt. No a dostali jsme tehdy asi 14 milionů, což bylo v té době strašně velký peníze. No takže jsme začali a teď jsme se scházeli. No to byla úplně úžasná doba, kdy se zdálo, že všecko je možné, všecko zvládneme. Měli jsme takový pravidelný setkávání těch filmařů a sociologů a kolegové filmaři přinášeli nápady a o tom jsme se tak jako bavili. A to vlastně trvalo asi 2, 3 roky. No a pak jsme se dohodli s televizí, že ty filmy bude uvádět vždycky jednou za měsíc, ty, co my jako vyrobíme ve večerním čase, což pak se stalo a udělali jsme takhle asi 40 filmů. Různý témata, různí režiséři, já jsem teda sama taky dělala nějaký témata. A pak ty peníze začaly docházet. Ta doba byla velmi turbulentní. Mezitím nastala taková zvláštní situace, že byl takový záměr, aby vznikly komerční televize a že by jaksi měli zájemci dávat projekty a nějak se to rozhodne. A v jednom z těch projektů byly dva z těch našich sociologů, který s náma spolupracovali. No a ten projekt to vyhrál nakonec. To bylo CD21. No teď já jsem v prvním momentu, jsme všichni měli pocit, že máme televizi. A ten pan doktor Alan, on byl vlastně předsedou, byl jako hlavní člověk v nadaci film a sociologie a teď jako byl v tomto projektu. Tam bylo asi 5 lidí. Částečně filmaři, částečně sociologové, kteří vyhráli teda ten konkurs a měli před sebou rok na to, aby vytvořili komerční televizi. No a přibrali do toho Vladimíra Železného. A právě ten náš kolega, když jsme tak jako se radovali, tak jako jsme viděli, že tak trošku jako nesdílí naše nadšení. A on řekl, no tak se sejdeme nějak s Vladimírem Železným a proberem to, no tak jsme se sešli, no a my jsme řekli pár slov a pan Železný nás hnedka vyvedl z omylu, že takovýhle projekty komerční televize nedělají. To jako na to zapomeňte.
A teď jako nám ta začal vykládat, co bychom mohli dělat jako nějaký, já už si to nepamatuju, nějaký takový šílený nápady, že třeba v telefonní budce nějaký lidi telefonujou a pak se s nima jako dělá rozhovor, nebo já nevím co, ale všecko mi to přišlo tak jako úplně šílený, ale každopádně všechno to, co my jsme dělali a on to znal, tak říkal, no to zapomeňte, to je vyloučený. Ach, mě to tehdy, to byla taková jako najednou rána, jo. Že jsem si uvědomila, že teď se vlastně pohybujeme nebo začínáme pohybovat v úplně jiném světě a to, na co jsme byli zvyklí, jako je všecko úplně jinak.

teď nám teda docházely ty peníze, teď jsme ještě tak různě chodili po nějakých jako bohatých lidech, ale nikdo neměl absolutně zájem nám přispět. A teď tam byly i takové tenze a teď ti sociologové tak jako byli taky z toho takový rozhozený, ale pochopili, že vlastně to, co byl jejich plán, na co vlastně získali tu licenci, to měla být středoevropská televize pro 21. století, CET21. Takže nic z toho, co oni si představovali, taky nebude. No tak tam vznikly nějaký takový třenice, já jsem prostě potom z toho odešla a odešla jsem i z krátkého filmu v roce 94. A pak jsem začala dělat filmy pro televizi, takže jsem prostě vždycky se pokoušela přesvědčit nějaký dramaturgy o svých záměrech. Bylo to teda hrozně těžký a hrozně složitý. Ale takhle já jsem ještě dodělávala nějaký ty projekty, které vznikly v tom roce 89, takže vzniklo asi pět takových dokumentů o různých lidech, kteří byli ještě jako nezletilí ve vězení. Potom jsme dělali toho Jakuba Špalka, ty zdravotní sestřičky. Čili já jsem nějakou práci měla, ale chtěla jsem dělat něco dalšího a tak jsem furt někoho přesvědčovala. A chtěla jsem dělat ty časosběrné projekty. A o tom někoho přesvědčit bylo pořád stejně těžký, jako to bylo předtím v tom krátkém filmu. Taky mi jeden dramaturg řekl, že jsem megaloman. No, ale potom se podařilo prosadit takový projekt, který jsem chtěla zase 5 let různé ženy. A mělo jich být 10 různých žen, které budu sledovat 5 let, tak to se potom podařilo, ale po strašně dlouhých tahnicích v té televizi prosadit, takže to jsem nějak začala dělat. A potom ještě jsem si uvědomila takovou věc, že jak tak se člověk po té revoluci dozvídal o různých příbězích, o kterých se dřív nemluvilo, že ty lidi ještě žijou a že by bylo zajímavé zachytit nějaký pamětníky, zase takový projekt do televize, takový volný paměť 20. století. Takže první, co jsme dělali, bylo o ženách politických vězeňkyních 50. let.

Slyšeli jsme třetí epizodu osudu filmové režisérky Heleny Třeštíkové. Pořad připravila Marina Feltlová v technické spolupráci s Jitkou Špálovou. Odvysílané díly najdete na našem webu a čtvrtou epizodu vám nabídneme zítra v 11.30.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Stát letos za první pololetí na mýtném vybral více než 10 miliard korun. Víc než loni. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády se stal Michail Drapatý. Pařížský Louvre otevírá galerii, ze které zloději loni na podzim ukradli vzácné šperky. A bude jasno až polojasno, od severozápadu začne přibývat oblačnost a ojediněle se můžou objevit přehánky. Teploty až 26 stupňů. Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili více než 10 miliard korun. Je to o téměř 6% víc než za stejné období loni. Více než polovinu vybrané částky od začátku roku zaplatili zahraniční dopravci. Většinu za jízdu po dálnicích, říká Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll.
2: Nejvíce nákladních vozidel evidoval CzechToll v prvním pololetí na dálnici D1 u Modletic. V každém směru zde projelo během 6 měsíců přibližně 1,5 milionu nákladních vozidel. Druhý nejvytíženější úsek je také na dálnici D1, a to mezi exity Brno Centrum a Brno Jih.
0: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy nabídl pracovníkům Národní galerie Praha, aby se podíleli na přípravě nového výběrového řízení na ředitele instituce. Původní konkurs na šéfa instituce ministr v červnu zrušil.
3: Potřebuju vyhlásit nové, velmi zevrubné, v uvozovkách náročné a těžké výběrové řízení a musí z toho vzejít ten, kdo tuto úlohu zvládne.
4: Popisuje Otto Klempíř. Pracovníci galerie budou po schůzce s šéfem rezortu kultury o nabídce ještě jednat, dodává předseda galerijních odborů Jan Vojtíšek.
5: Pan ministr nám slíbil, že nové výběrové řízení proběhne transparentně, že podmínky zadávací budou zveřejněny, včetně složení členů komise. Pan ministr nám nabídl účast v tom výběrovém řízení a my se budeme těšit, že tyto sliby ministerstva kultury budou dodrženy.
4: Základní odborová organizace poslala ministrovi 10. července otevřený dopis. V něm žádá o vysvětlení jeho kroku. Kdo bude dalším ředitelem Národní galerie Praha, by mělo být jasné v lednu příštího roku. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval nového hlavního velitele ozbrojených sil. Stal se jim generál Michail Drapatý, který tak ve funkci nahradil generála Oleksandra Syrského.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu potvrdil, že jmenoval novým hlavním velitelem armády Michaila Drapatého, který má připravit a představit obnovenou strategii obrany země. Prioritou mají být protivzdušná obrana, dalekonosné sankce proti Rusku a mobilizace. Zelenský se také setkal s bývalým ministrem obrany Michailem Fedorovem a nabídl mu funkci v obnovené vládě. V Kyjevě a dalších městech ale pokračují demonstrace za návrat Fedorova do čela resortu obrany. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Děti ve Francii se už od září nedostanou na sociální sítě. Zakázané budou pro všechny mladší 15 let. Zákon schválili francouzští poslanci. Jde o první takový zákaz v Evropě.
7: Le scrutin est clos.
8: TikTok, Snapchat nebo Instagram tak budou muset ve Francii důsledněji kontrolovat věk uživatelů. Děti si nebudou smět zakládat nové účty a ty současné jim úřady postupně smažou. Pro podobné restrikce je i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
9: Ty odborníci říkají, že to strašně škodlivé pro děti a my musíme ochránit ty naše děti.
8: V Česku je zákonná hranice pro samostatné používání sítí 15 let. Nikdo ji ale nehlídá, jak upozorňuje analytička projektu e-bezpečí Karolína Ziburová.
10: Děti to udělají tak, že napíší jiné datum narození nebo nějakým jiným způsoby se k sociální síti přihlásí.
8: Plošný zákaz by ale podle některých expertů mohl připravit děti o kontakt s kamarády. Rodičům i školám doporučují, aby se spíš zaměřili na prevenci. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii. Zloději z ní loni v říjnu ukradli královské šperky v hodnotě přes 2 miliardy korun. Vzácné náhrdelníky, diadémy a brože se dosud nepodařilo najít.
11: Le casse du siècle.
12: Televize France 24 označila vloupání za krádež století. Zloději využili pracovní plošinu, dostali se na balkon, bruskou rozřezali dveře a následně i vitríny, ze kterých ukradli vzácné šperky, které nosily například královna Marie Amálie nebo císařovna a manželka Napoleona Bonaparta Marie Luisa. Korunu císařovny Evženie zloději vytrousili a je v rukou restaurátorů. Tento i další artefakty z Apollonovy galerie chce muzeum umístit do zabezpečeného sálu bez oken. Galerie se tedy otevírá prázdná. Návštěvníci v ní budou moct obdivovat nástěnné malby a zdobené stropy ze 17. století. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
13: Počasí.
14: Bude jasno až polojasno. Odpoledne bude od severozápadu postupně přibývat oblačnost a v Čechách se večer zejména na severu ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 26 a v 1000 metrech na horách kolem 15. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Jsme s vámi i ve středu 22. července. Ze studia vás zdraví Dagmar Kopečková. Jak už jistě tušíte, v této hodině se opět ponoříme do historie filmu. Pokračuje náš projekt To byl můj film, který vám v rámci vltavského filmového léta nabízíme každý všední den mezi 12. a 13. hodinou. A se mnou je ve studiu taky Martin Hrnčíř. Dobrý den.
2: Hezké poledne. Dnes se podíváme na místo, kde se začala psát 80 let dlouhá festivalová historie Karlovarského festivalu, ale možná vás právě překvapí, že v roce 1946 začala právě v Mariánských Lázních tato přehlídka, takže budeme zmiňovat i takové kuriozity z té festivalové historie.
1: A těšíme se na to Karlovarský festival a jeho historie téma pro dnešní filmovou hodinku. Více už za okamžik.

0: Franz Schreker a druhá část jeho romantické svity pro orchestr. S Martinem Hrnčířem otevíráme dnešní díl projektu To byl můj film a společně se vracíme v čase, konkrétně do srpna roku 1946, k místu, které dnešnímu Karlovarskému festivalu vlastně tak trošku půjčilo první jméno. Rovnou se zeptám, začněme tím paradoxem, že první ročník Karlovarského festivalu se vlastně vůbec nekonal v Karlových Varech.
1: No je to vlastně detail, který dnes zná málo kdo, i když potom letošním 60. ročníku Karlovarského festivalu je už to o trochu známější, protože právě v Mariánských Lázních bylo letos první promítání v rámci festivalu v tamním městském divadle. Karel Och, umělecký ředitel přehlídky, taky přečetl úryvek z dobového textu z roku 1946, který zněl, a teď to tedy budu spíše parafrázovat, lázně a film to je skvělá volba, protože lázně občerstvují tělo, zatímco film vyživuje ducha. Je to tak vlastně taková hezká věta, protože přesně vystihuje tu logiku, na které celý ten poválečný projekt tak trochu stál. Ten první ročník proběhl ve dnech 1. až 15. srpna roku 46, šlo tedy o 2 týdny, nebyla to nějaká tedy víkendová záležitost, jak by si dnešní člověk možná mohl i představovat. A hlavní scénou byly Mariánské Lázně. Karlovy Vary si tehdy narychlo zbudovali i vlastní letní kino, doslova na zelené louce, a to pojalo tehdy 2 500 diváků, ale byli vlastně v té hierarchii festivalu jasně na druhém místě, filmy se tam vozily z Mariánských Lázní a to až 2. nebo 3. den po premiéře, takže pro tu obrazotvornost, když si to zkusíme představit prakticky, tak ty filmové kopie tehdy ještě na těch těžkých kovových cívkách, tak museli putovat po těch silnicích mezi 2 lázeňskými městy a diváci v Karlových Varech tak vlastně sledovali filmy, které měly už za sebou tu svou pravou premiéru někde jinde. Tehdy se přehlídky zúčastnilo 7 států a v programu jste našli 13 celovečerních a 18 krátkých filmů a šlo zatím jen o nesoutěžní přehlídku, tedy žádné ceny, žádná porota, jen možnost vlastně ukázat, co se v té poválečné Evropě vlastně natočilo. Podle pamětníků byli mezi diváky hlavně mladí lidé, kteří chtěli dychtivě velmi chtěli vidět ty nové filmy, protože po letech té okupační kulturní izolace, kdy se do kin dostávalo jen to, co povolila německá cenzura, tak byl hlad po tom světovém filmu a byl doslova enormní.
0: A byl tedy ten program jen o filmech, nebo se kolem toho odehrávalo i něco dalšího, tak jak je tomu vlastně?

0: dnes?
1: Tak trochu se odehrávalo i něco jiného, protože to nebylo rozhodně jenom o filmech. Doprovodný program tvořily takové koncerty, asi ne úplně v tom dnešním garde, že by tam byly tedy tisíce i desetitisíce lidí. Byly tam také přednášky a hlavně také sport, který byl u lázeňského publika nesmírně populární, třeba exibice exmistra světa v profesionálním tenise Karla Koželuha. Takže ta denní rutina tam vypadala tak, že dopoledne tedy procházka po kolonádě, pitná kůra, odpoledne tenisová exibice a večer potom tedy projekce. Festival tak nebyl taková nějaká izolovaná kulturní vsuvka, ale splynul vlastně s tím celým rytmem lázeňského pobytu, na který byli ti hosté tam už zvyklí z té předválečné doby. Diváky nejvíce táhla témata okupace a odboje. Drama Václava Kubáska v horách Duní přilákalo přes 7 tisíc diváků, což tedy byla obrovská návštěvnost na tehdejší poměry, zvlášť když si tedy představíme ještě to letní kino v Karlových Varech, které mělo kapacitu jen 2,5 tisíce míst, takže to znamenalo, že se muselo promítat opakovaně po několika reprízách, aby se na film dostalo tolik lidí. A hned první roční přilákal i skutečné hollywoodské hvězdy. Podle dostupných pramenů se v roce 1946 na festivalu objevila také Rita Hayworthová, tehdy na vrcholu slávy po filmu Gilda. Po jejím boku tam byl také třeba Nikolaj Čerkasov, tedy sovětský herec. Takže ta scéna vypadala opět lázeňská kolonáda, narychlo zbouchané letní kino, na louce místní obyvatelé vlastně byli spíš zvyklí na ty revmatické hosty a pacienty a najednou mezi nimi tedy procházela jedna z nejslavnějších hereček tehdejšího světa. Takže to muselo působit tak trochu surrealisticky. Proto poválečné Československo to byl velký impuls, protože bylo velmi poznamenáno válkou a tady ten hollywoodský glamour tomu dodal ten lesk. No a tady ještě jedna věc, kterou vytáhl dobový tisk a kterou jsem dohledal, to je tady už vyloženě taková trochu kuriozita, že byl zmatek ohledně přijímání měn. Tady trochu předbíhám už do roku 1947, ale tehdy filmové noviny psaly, že v Mariánských Lázních neplatí KČS, tedy koruny československé, protože obchodníci chtěli hlavně od těch zahraničních hostů ty valuty než koruny. A k tomu si pak ti hosté stěžovali i na hodinové čekání na obsluhu v přeplněných hotelích kvůli nedostatku personálu. Takže ten festival byl už od začátku tak trochu taková chaotická směs filmového umění, tenisové exibice, zároveň takového logistického přetížení. A z toho malého lázeňského města se najednou stalo to centrum filmu, alespoň v tehdejší době toho centrum evropského filmu.
0: A proč se vybrali zrovna Mariánské Lázně a ne třeba Praha?
1: No, důvod byl především praktický. Ta poničená Praha po válce prostě neměla kapacitu na to, aby přivítala ty mezinárodní hosty. Chyběly jak hotely, tak ta doprava, zázemí, válečné bombardování a roky zanedbané údržby Prahy zanechaly na té pražské infrastruktuře jako stopy, které se nedaly za pár měsíců napravit. A ta západočeská lázeňská centra naopak měla vlastně celou tu infrastrukturu už připravenou, měla dostatek kvalitních hotelů, právě i ten personál zvyklý na tu zahraniční klientelu ještě z té předválečné éry, kdy sem jezdila evropská smetánka na ty léčebné pobyty a také solidní dopravní napojení na tu okolní Evropu, protože od jak živa byly lázně budované s ohledem na zahraniční hosty. Organizátoři se navíc vědomě inspirovali Benátkami jako takovým výletním a lázeňským městem, ne tedy velkoměstem typu Berlína nebo pozdějšího Toronta, což jsou tedy také dnes už známé festivaly. A takže vlastně tam byla zatím docela logická úvaha, že pokud chcete festival, který vlastně kombinuje filmové projekce s odpočinkem a společenským životem, tak jsou Lázně ideální místo.
0: Zůstaňte s námi, za okamžik si budeme povídat o tom, kdo za celou myšlenkou vzniku festivalu vlastně stál a jak festival poznamenala poválečná politika.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Slovenská zpěvačka Sisa Fehér na vlnách Vltavy. My se s Martinem Hrnčířem vracíme k příběhu vzniku Karlovarského festivalu. Kdo vlastně přišel s tím nápadem takový festival v Československu založit?
1: Podle jednoho z dostupných pramenů byl autorem myšlenky už na podzim roku 1945 předseda místní Karlovarské správní komise, doktor Milan Miksa, který chtěl, aby se ta mezinárodní filmová přehlídka konala právě přímo v Karlových Varech. Nakonec se ale té realizace ujaly už zmíněné Mariánské lázně a Karlovy Vary si tak ten svůj prim museli počkat ještě další 4 roky. I tak se vlastně ale toho nápadu rychle a vstřícně, tak k tomu se postavilo velmi vstřícně ministerstvo informací, které si uvědomovalo, jak silný nástroj vlastně v té společnosti a toho společenského působení film má, a to i s ohledem právě na to znárodnění celého oboru a celého filmového průmyslu. Pak ale existuje i jiná verze vlastně té původu té myšlenky, která koluje mezi historiky. Podle ní měl za vznikem festivalu stát filmový novinář, který pracoval v zemědělských novinách a měl k filmu velmi blízký osobní vztah. Obě verze se navzájem nevylučují, ale ani se přesně neshodují, takže je asi nejpoctivější říct, že ten přesný okamžik toho zrodu té myšlenky je tak trochu zahalený, jak to ostatně už bývá u spousty takových podobných podniků i v té poválečné době. Festival vlastně vznikl také velmi rychle, protože tehdy se nad věcma až za stolik nepřemýšlelo, předpokládám, takže festival vznikl za 6 týdnů, což byla obrovská rychlost.
0: A když jste už nakousl téma znárodnění filmového průmyslu, mělo to vliv na charakter samotného festivalu?
1: Mělo, a velmi zásadní, a dá se to také doložit přímo z toho programu prvního ročníku. Podle archivu vlastně zahrnoval festivalový program v roce 1946 přímo i připomínku prvního výročí zestátnění československého filmu. A pak dobový věštník československého filmu to potvrzuje ještě konkrétněji a psal tehdy, že celý festival má, a teď tedy cituji, má vyvrcholit ve výročí podepsání dekretu prezidenta republiky číslo 50, jímž byl film znárodněn. Jinak vlastně se tedy dá říct, že festival tedy nebyl vlastně takovou kulturní akcí s nějakým politickým podtextem, byl vlastně doslova naplánovaný tak, aby vyvrcholil tedy ve výroční den toho znárodnění, toho 11. srpna, a to je docela silný i signál toho, jak úzce byl festival už od toho úplného počátku propojený s tou státní kulturní politikou, nebyl tedy nějakou nezávislou iniciativou jenom filmařů a kulturních pracovníků. Historici ale i tak se shodují, že šlo vlastně o velmi odvážný a mimořádný počin, protože festivalu bylo tou dobou v osvobozené Evropě jen hrstka a většina evropských zemí se v roce 1946 ještě vlastně zpamatovávala z těch válečných škod.
0: A znamenalo to znárodnění i třeba nějaké omezení pro to, co se na festivalu smělo promítat?
1: Je to tak, i když první ročníky byly formálně nesoutěžní, tak účastnit se mohly jen filmy ze zemí, které válku vyhrály, anebo ze zemí neutrálních. Festival tedy už od toho úplného počátku nebyl takovou otevřenou přehlídkou světové kinematografie, v tom smyslu, jak to už chápeme tedy dnes, byl vlastně takovým pečlivě vybraným, šlo o takový pečlivě vybraný výsek, který odpovídal právě tomu politickému, těm politickým rozvahám v Evropě a tomu politickému rozvržení. Filmy z bývalých států osy, tedy z Německa, Itálie nebo Japonska, tam tedy ještě dlouho potom neměli své místo. Takže Rita Hayworthová se mohla procházet po té kolonádě, ale americký a sovětský film se ve skutečnosti potkávají na takové velmi tenké hraně té poválečné rovnováhy.
0: A kdo festival tehdy slavnostně otevíral a jak vypadal ten úplně první moment?
1: Úplně přesně to nevíme, ale co se mi podařilo dopátrat, tak je, že slavnostního zahájení se ujal básník Vítězslav Nezval, tehdy zaměstnanec Ministerstva kultury, a odehrálo se přímo v budově Mariánsko-lázeňského kasína, což tedy není kasíno v dnešním slova smyslu, šlo spíše o takové lázeňské zařízení. Nezval do lázní vlastně už jezdil za první republiky, znal je z 20. let, takže nešlo o nějakou náhodnou volbu toho řečníka, protože byl s místem osobně spjatý, měl k němu tedy vztah. Pár dní po zahájení 5. srpna roku 1946 se navíc zapsal také do nově založené pamětní knihy města a nazval Mariánské lázně Riviérou naší vlasti. tedy vlastně šlo o takový obraz nebo vytvoření obrazu toho teplého jižního přímoří, který se vlastně až zas tak nehodí k tomu obrazu těch západočeských lesnatých kopců, ale ukazuje, jak moc vlastně se lázně chtěli přirovnat třeba k nějakým kosmopolitnějším městům, jako jsou zmíněné Benátky.
0: Vy jste naznačil, že veřejnost se na festival hodně těšila. Jak tedy na ten první ročník reagovalo místní publikum?
1: Podle těch dobových svědectví byl ten ohlas opravdu mimořádný. Vyšel dokonce speciální 16-stránkový lázeňský časopis, který byl speciálně věnovaný festivalu, a lidé se na ty projekce doslova hrnuli. Zajímavý je i ohlas, který po festivalu zaznamenal francouzský filmový teoretik Lucien Vidět. Ten prohlásil, že právě skončená přehlídka ukázala, že československý film má ve světě čestné místo. Sám festivalový historik k tomu ale dodává takovou skeptickou poznámku, že se nedá úplně rozeznat, jestli šlo o nějaké upřímné ocenění nebo jen o takovou zdvořilostní frázi hosta, kterého pohostili dobrou večeří u lázeňské kolonády, takže možná tam nějaká naivita i takhle byla. Takové drobné pochybnosti jsou ale vlastně osvěžující a ukazují, že ten dobový nadšenecký tón se nemusí brát doslova, ale že i ta tehdejší diplomatická zdvořilost u těch filmových kritiků byla i tehdy.
0: Ve studiu se mnou Martin Hrnčíř a v rozhovoru budeme pokračovat už za okamžik.

0: François Couperin a čtvrtá část jeho svity pro violu da gamba, basovou a basokontinuo číslo 2. Zpátky k Mariánským lázním. Tentokrát se podíváme na druhý a třetí ročník tamního filmového festivalu a také na to, jak se nakonec přestěhoval tam, kde má své místo dodnes. Martine, jak tedy vypadal ten druhý ročník v roce 1947?
1: Byl opět v Mariánských lázních na začátku srpna. Tehdy se zúčastnilo festivalu 9 států s 12 celovečerními a 44 krátkými filmy. Takže tady ušlo o citelně bohatší nabídku i toho kratšího metru než rok předtím, což tak trochu už ukazuje, že se ta evropská kinematografie zpamatovávala z těch válečných škod a produkce se tedy pomalu rozjížděla. Diváky tehdy zaujaly třeba snímky, loutkové filmy Jiřího Trnky a nebo třeba také Chaplinův Messie Verdo, tedy dvě úplně odlišné polohy kinematografie, takže šlo o loutkovou animaci, ale i o americkou černou komedii, ale pořád ještě šlo tehdy o nesoutěžní přehlídku, takže diváci mohli sledovat filmy bez toho, aby přemýšleli nad tím, který z nich vyhraje, a byl to spíš festival stále objevování než festival soupeření.
0: A objevilo se už tehdy nějaké politické napětí kolem festivalu?
1: Podle jednoho z dostupných pramenů ano, tehdejší ministr informací Václav Kopecký měl ve své přednášce na festivalu přímo napadnout Československou obec Sokolskou, kterou obvinil, že se snaží zpochybnit dekret o tom znárodnění filmu, tedy číslo 50. A je to takový výmluvný obrázek, že ministr kultury přijel do lázní na filmový festival a využil pódium vlastně k takovému politickému útoku v té době, a to ještě na tělovýchovnou organizaci. A také to ukazovalo, že ta politika se postupně vkrádala i do toho festivalového prostoru, který měl být především kulturní a společenský, a to celé vlastně rok před tím únorovým převratem.
0: Třetí ročník festivalu byl zlomový, a to hlavně v tom, že festival se stal poprvé soutěžním. Co se změnilo?
1: Rok 1948 je právě hned zlomový v dvou událostech. V Československu tedy proběhl komunistický převrat a festival se zároveň konal tedy poprvé jako soutěžní, a to ve dnech 17. července a 2. srpna, a to za účasti 16 států, ale už se konal tehdy pod heslem O nového člověka, o dokonalejší lidstvo, jak dokládá i dobový článek v časopise Kino. A ten tam také konkrétně dodává, že, a teď cituji, chceme na našem festivalu soustředit ti a zvláště ocenit ty filmy, které znamenají kladný přínos a podporu v boji o nového, lepšího člověka. Takže když si všimneme už té rétoriky, tak to není nějaký otevřený jazyk, ale velmi politický, a to je vlastně diskurs, který pak ovládl tedy kulturní politiku v celém Československu. Poprvé se tehdy udělovala i cena právě v podobě křišťálového glóbu, která se rozdává i dnes, který vlastně jde o institut, který už vlastně přežil těch 80 let nebo 60 ročníků a je dodnes symbolem festivalu. A o výsledcích rozhodovala národní porota, které předsedal Antonín Martin Brousil. Tohle jméno tady možná ještě někdy padne, protože byl velmi významnou postavou tehdejší kulturní politiky, byl komunistickým prominentem, ale díky němu vlastně se na festival pak dostalo i v dalších letech mnoho asijských filmů, ale i filmů z Afriky. Historicky prvním vítězem toho ročníku v roce 1947 se stal polský film Osvětim režisérky Wandy Jakubowské, která ve snímku zpracovala ten vlastní prožitek z koncentračního tábora, takže šlo o dílo s takovou osobní i velmi historickou váhou, které dodnes patří mezi ty respektované filmy o holokaustu. A cenu za režii navíc dostal Američan William Wyler za Nejlepší léta našeho života. A národní cenu, abych ještě dodal, od ministra Kopeckého pro nejlepší československý film si odnesli tvůrci filmu Bílá tma. Takže i v tom roce komunistického převratu ještě cena za režii putovala vlastně do Hollywoodu. A je to takový detail, který dobře ukazuje, že festival ještě nebyl úplně uzavřený a nedostali se na ně jenom ty spřátelené země.
0: Takže to není tak, že festival v roce 1948 už byl plně poznamenaný politikou?
1: Ta plná politizace na třetím ročníku ještě nebyla nebyla úplně patrná. Byly tam tedy už filmy, které by se o pár let později do soutěže už vůbec nedostaly. A tedy pro odlehčení, protože rok 1948 vlastně není úplně takové lehké téma, tak tehdy se na festivalu konala i volba Královny krásy, kde se více mi stala mladá dívka, ze které se později stala i jedna z nejvýraznějších režisérek Československé nové vlny. A byla to Věra Chytilová. Chytilové bylo v té době 19 let a předpokládám, že o sedmi kráskách a té vlastní režisérské dráze tehdy asi neměla úplně ještě tušení, byla vlastně takovou prostou mladou dívkou v davu lázeňských návštěvníků, a to o 20 let dřív, než pak vlastně se stala jednou z těch výraznějších tváří té Československé nové vlny. Takže je to takové ještě symbolické, že rok, kdy se země vlastně politicky uzavírá, je zároveň rokem, kdy ta budoucí režisérka jednoho z nejsvobodnějších období toho československého filmu se vlastně stala tou Královnou krásy nebo více mis.
0: Posuňme se dál, jak vypadal poslední ročník v Mariánských lázních?
1: Čtvrtý ročník proběhl ve dnech 23. července až 7. srpna roku 49 a byl definitivně poslední, kdy se festival odehrával tedy v Mariánských lázních. Podmínky účasti popisoval dobře dobový časopis Kino, že, a teď cituji, každý stát má právo zúčastnit se každou svou národnostní skupinu s vlastní filmovou produkcí, jedním dlouhým hraným filmem a dvěma filmy každé jiné kategorie. Takže vlastně už tak trochu naznačují ty pravidla, která se i v budoucnu podobají tak trochu tomu, co známe i dnes.
0: A teď tedy ta klíčová věc, ke které jsme celou dobu směřovali. Jak došlo k přesunu do Karlových Varů?
1: V roce 1950 se tedy festival přesunul do Karlových Varů, které měly vlastně coby krajské město i lepší podmínky pro pořádání této náročné akce. A to oficiální zdůvodnění tehdejších organizátorů bylo, a dá se tak jako i trochu tušit, že prostě to vypadalo lépe, bylo to větší město. To bylo lépe vybavené i pro ty rostoucí ambice festivalu, který se stále snažil vlastně být nějakým takovým západním majákem, alespoň trochu. Takže Mariánské lázně byly vlastně tou kolébkou, krátce tedy 4 roky, ale ten prim pak už tedy získali Karlovy Vary.
0: A než se rozloučíme s tímto obdobím, ještě mi řekněte, jak si Karlovarský festival podle vás stojí v porovnání s ostatními velkými festivaly, když se na to teď podíváme s odstupem?
1: Já bych řekl, že překvapivě dobře. Karlovarský festival je vlastně druhým nejstarším filmovým festivalem na světě. Vlastně starší už jsou jenom Benátky, ty byly založené v roce 1932, které se ale ještě po válce v tom roce 46 obnovovaly, a to do svého 7. ročníku. Karlovarský první ročník festivalu proběhl také dřív vlastně než i ty inaugurační ročníky v Cannes. Ten se konal také teprve v roce 1946, ale až září, tedy o několik měsíců později, a stejně tak také Locarno, to bylo až po Karlových Varech. Berlinále, tak to se datuje až do roku 1951 a v Torontu se soutěžní přehlídka koná od roku 1976. Takže ten lázeňský provizorní projekt, který vznikl hlavně proto, aby zachránil tu obsazenost tak trochu těch hotelových pokojů, je vlastně jen o pár let starší než většina festivalů, které dnes považujeme za ty výspy vlastně těch filmových tvůrců a filmových produkcí, a dnes už patří také mezi ty mezinárodní vzory.
0: Historie Karlovarského festivalu, to bylo dnešní téma pro Martina Hrnčíře a další díl našeho letního seriálu To byl můj film. Pokračování poslouchejte na Vltavě opět zítra mezi 12. a 13. hodinou. Martine, děkujeme, hezký den.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Arturo Benedetti Michelangeli a Filharmonie Orchestra nám zahráli třetí část koncertu pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela. Začnou jako studenti a brigádu si tak oblíbí, že se k ní třeba jen na několik dní vracejí i v dospělosti. Tak přesně tak to mají někteří průvodci na památkách. Třeba ve Velharticích v sezóně zaměstnávají až 25 brigádníků. Většinou se tam vracejí a někteří dokonce už i víc než 20 let.
1: Takže ještě jednou hezké dopoledne, abych vás chtěl
2: přivítat na státním hradě Velhartice. Mé jméno je Lukáš Kopecký a my v následujících desítkách minut společně zamíříme.
3: Vítá tady na prohlídce návštěvníky Lukáš Kopecký, zástupce ředitelky Klatovské Masarykovy základní školy. Letos je tady 20. sezonu a říká, že poslední.
4: Prostě ten život se posouvá, rodina a podobně, takže v téhle podobě to je naposled, ale vzhledem ke své pozici učitele se tady doufám ještě mnohokrát objevím třeba z žáky a podobně.
5: Co vám Velhartice dali?
4: Si to klíčový pro můj život a pro můj pracovní život bylo to, že mě to naučilo pracovat s lidmi, pracovat s hlasem, vést, vejít se do časového harmonogramu, což my jako učitel taky potřebujeme. No a pak mi to dalo stovky přátelství, nespočet zážitků. To foto je nesmrtelný, troufám si říct.
3: A to už ocenili potleskem návštěvníci průvodce Vladislava Vlacha, profesionálního zahradníka, který tady na Velharticích provádí už 22. sezonu, hlavně tedy o víkendech.
6: Pocházím z vedlejší vesnice, což je Nemilkov, a vlastně protože jsem věděl, že se zahradničně budu věnovat do budoucna profesně, tak jsem potřeboval něco, kde budu moct pracovat hlavou. Takže v 17 letech jsem začal provádět.
3: Už nejste 17-letý student a na Velharticích jste stále.
6: Vede mě sem láska k tomu místu, vedou mě sem návštěvníci. Já se rád podělím o to, co vím, a jsem rád, když dostanu nějakou zpětnou vazbu od těch návštěvníků. Je to občas náročná práce, ale je to práce, která mě absolutně naplňuje a dává mi to, co v té zahraničí nemám.
3: Jak dlouho vidíte tu svoji činnost tady na Velharticích?
6: Dokud mi to vedení, zdraví, entuziasmus a láska dovolí.
3: Do návštěvnického provozu tady ve Velharticích potřebují v plné sezóně každý den 6 brigádníků. Upřesňuje kastelán Matěj Mejstřík.
7: Naši průvodci většinou se vrací a my se snažíme, aby to tak bylo, protože vlastně po nějakém prvním roce nebo dvou, kdy si je zaškolíme, tak jsme rádi, když ti průvodci, kteří opravdu to dělají dobře, se nám vrací, a pro nás je to jako zjednodušení celého toho procesu a víme, že tím návštěvníkům nabídneme skutečně jako dobrou kvalitu toho produktu, té prohlídky.
3: Zvlášť, když se někteří vracejí už desítky let, i když už se dávno tedy věnují jiným profesím. I tak ale nejvíc průvodců je tady tradičně z řad studentů.
7: Ale další významnou skupinou jsou i důchodci, kteří ještě mají chuť zkrátka být s lidmi, být nějak užiteční. A pro nás to jsou velmi jako cenní pracovníci, protože jednak už mají takový ten životní nadhled a zároveň mívají dost času, takže nám pomáhají zvláště v těch okrajových měsících, kdy ti studenti tolik nemůžou.
3: Během celé sezony se tady podle kastelána každoročně vystřídá mezi 20 až 25 brigádníky. Z Velharticí Jitka Englová, Český rozhlas.

Patrik Rydman a píseň When You're Not Around je 12 hodin 53 minut. K filmovému létu na Vltavě se v odpolední povídce připojujeme pětidílným cyklem příběhů z filmového prostředí. Některé vyprávějí filmaři, jiné jsou právě o filmařích. Dnes to bude Faunovo značně pokročilé odpoledne Jiřího Brdečky. Hlavním hrdinou je Jan Kobliha, přezdívaný Faun. Ten má podle slečen Houtkových, jeho sousedek a zasloužilých důchodkyň, se ženskými štěstí. Herec z brněnského hadiva Cyril Drozda se představí v roli Fauna, který i přes svůj pokročilý věk vypadá skvěle, miluje skvěle a jeho propracované svůdcovské taktice pravidelně podléhají dívky o několik desítek let mladší. Osud ale jednoho letního odpoledne postaví Faunovi do cesty nečekaně záludný test jeho výkonnosti. Jak dopadne setkání s mladou sportovkyní Gitou, stvárněnou Magdalenou Tkačíkovou a proč voda někdy cáká hlasitěji? To vše při poslechu dramatizované povídky zjistíme spolu s Faunem, který zatím vším proplouval především díky svým ideálům. Onoho horkého odpoledne však s překvapením zjistí, že bez plaveckých stylů to nepůjde. Groteskní příběh spisovatele, scénáristy a režiséra hraných i animovaných filmů Jiřího Brdečky vám nabídneme ve 13.30.

0: Pražská FAMU slaví 80 let.
1: Jak se tam studuje a jaké filmy se tam natáčejí?
0: Vltavské Art Café na letní filmové škole v Uherském Hradišti 29. července ve 14 hodin.
1: A pak záznam v našem vysílání a na webu Vltavy.
2: Hezký den, je 13 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Americká celní správa už začala českým firmám vracet cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Podle agentury Czech Trade by celkem české firmy mohly žádat zpět až 14 miliard korun. Týkat se to může až stovek českých společností z různých oborů. Státy Evropské unie znovu usilují o schválení 21. balíku sankcí proti Rusku. Návrh počítá mimo jiné se zákazem vstupu na území unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. Vyjednávání o nových sankcích ovšem v posledních týdnech vázla kvůli výhradám některých členských států. Spojené státy 11. noc po sobě útočily na Írán. Novou vlnu úderů oznámilo americké velitelství CENTCOM. Íránská média informují o explozích na jihu a severozápadě země. Protivzdušná obrana Íránu zasahovala nad Teheránem. Silná exploze byla slyšet i v Bušehru, kde je jediná funkční íránská jaderná elektrárna. Cílem útoku je podle americké armády snížit íránskou schopnost napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Benediktinské opatství nabízí ode dneška nový typ prohlídky kláštera v Broumově na Náchodsku. Barokní památkou provede mnich Vojtěch Marek Malina. Ten je převodem broumovského opatství a patří mezi necelých 20 žijících členů benediktinského řádu v Česku. A počasí bude jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnost a zejména na severu se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 26, na horách kolem 15. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Filmové noty Jiřího Suchého. Tak zní název dalšího vydání naší vltavské klapky, která je na programu každé všední odpoledne po 13. hodině. Dnes si připomeneme nestárnoucí melodie, které složil Jiří Suchý pro film. Pořad v roce 2021 natočil Tomáš Pilát u příležitosti 90. narozenin Jiřího Suchého. Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková.
0: Klapka. Vše uměl Jiří Suchý zanechal a stále zanechává výrazný otisk i v československém a českém filmu, ať už jako režisér, autor námětů, scenarista, skladatel či textař. A samozřejmě i coby herec a zpěvák. U dalšího vydání Klapky vás vítá Tomáš Pilát a za všechny posluchače Českého rozhlasu Vltava přeje Jiřímu Suchému všechno nejlepší k 90. Bylo nás 10 je film Antonína Kachlíka, ve kterém se na plátně poprvé objevila dvojice Suchý Šlitr. Psal se rok 1963. O hudbu se tu rozdělili Jiří Suchý, Jiří Šlitr a Oldřich Flossmann. Blues a Jiří Suchý.
2: Dej tam nějaký akord. Jestli pak si někdy slyšel blues hrát na lacinou. Kytáru. Říkám, jestli pak si někdy slyšel blues hrát na lacinou kytáru.
3: Tak co koupíme ho?
4: Ten chlapec není tak docela bez talentu.
2: Jestli ne, tak to snad
3: podbarvíme ho?
2: Jednou
4: podbarvíme.
2: A zajdi si k nám.
3: Není možné.
2: Jestli pak si někdy slyšel blues vypůjčenýho piano.

Kdyby tisíc klarinetů je slavný a dodnes obdivovaný filmový muzikál režisérů Jána Roháče a Vladimíra Světáčka z roku 1964. Vychází ze hry Divadla na zábradlí, přenesené posléze do Semaforu. Hudbu složil Jiří Šlitr a ten taky ve snímku vytvořil s Jiřím Suchým dvojici trochu naivních, ale zábavných vojínů.

0: Dobře placená procházka byla úspěšnou hrou semaforu, kterou pro televizi v roce 1966 sfilmovali Miloš Forman a Ján Roháč. Hudbu složil Jiří Šlitr, textoval Jiří Suchý, který si ve hře i ve filmu zahrál a zaspíval Pošťáka.
1: Já přilepím si známku na čel.

život bolelo. A hned si začnu jiných věcí všímat. Říkají o mně, že jsem listonoš, že jsem listonoš.

Zločin v Šantánu natočil v roce 1968 Jiří Menzel. V Detektivce s písničkami hrají vedle československých hereckých hvězd i hvězdy divadla Semafor v čele s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem.

Nevěsta je Suchého filmová celovečerní režijní prvotina. Na kontě měl do té doby několik amatérských filmů. Nevěsta je ovšem filmem barandovským. Hlavní roli v něm stvárnila Marta Vančurová. Premiéru měl v roce 1970. Natáčení filmu způsobilo první zásadní

0: nižší roztržku mezi suchým a Schlitrem. I tak ovšem Schlitter začal pro film komponovat hudbu. Po jeho smrti ji dokončil Ferdinand Havlík. Scéna Marty Vančurové a Věry Křesadlové.
1: Tady je to jako ve filmu. Můžete si zahrát hlavní roli.

0: Ono totiž těch obličejů, do kterých by se člověk vydržel dívat celý večer, není zase tolik a tak se zkrátka pro změnu ukážou jiný partie.
1: To já bych se asi nemohla ve filmu svíkat, hrát nahá. To by se na mě přišli podívat všechny ženský ze slepičárny.
0: To si dá představit.
1: A určitě mě strašně zdrbali. Mně se nelíbí ani Bardotová. A to je přece pěkná ženská.
2: V 80. letech nesměl Suchý režírovat. Jeho filmy tak z režisérské stoličky natáčeli jiní. Plodná byla spolupráce Jiřího Suchého s Vladimírem Sýsem. Ve snímku Jonáš a Melicharová z roku 1986 zazněla i píseň Koukejte, venku leje. Po Suchého boku hraje a zpívá Jonášova věrná Melicharová, tedy Jitka Molavcová.
3: Koukejte, venku leje a prší najednou. A moje náruč zeje prázdnotou bezednou. A moje nohy sebou a v duši bodá šíp. No, no, no, no, no, no. Jo, kdyby

0: Gratuluju. Gratuluju ti, Melicherová, obstála si. To bylo úžasné. Já mám takovou radost, pojď sem, já ti dám... Ne, něco jiného, počkej. Támhle, tu máš. Duj si, to je tvoje, to ti dávám. A teď ti něco řeknu. Melicherová, teď ti řeknu něco jako chlap chlapovi. Melicherová, ty budeš slavná. Melicherová se začne psát s velkým M.
1: V roce 1988 přišel do kin další snímek dvojice Suchý sýs, Jonáš 2 a neb Jak je důležité míti Melicherovou. Suchý měl opět zásadní podíl na scénáři, samozřejmě i na textech, a vedle stárnoucího kabaretiéra, který vzpomíná na zašlou slávu, se znovu objevuje Jitka Molavcová. Píseň Podivná hodina v Los Angeles je ovšem podařeným sólem Jiřího Suchého.

a nardech úsměv z kamení. Jedovatá moucha vzučí svojí píseň tesknou a mě příchod rána mučí, oči se mi lesknou. Děsí mě, jak i ta moucha,

Film Magda, její ztráty a nálezy měl premiéru v roce 1996. Suchý tu už mohl působit i v roli režiséra. S Jitkou Molavcovou si ve snímku střihl i píseň Kam pluje rybka, malou, ale působivou pěveckou etidu.

0: a ještě jednou Jiří Suchý, režisér. V roce 1999 natočil filmovou pohádku Královna bublin. Je to pohádka o dobrákovi, zlé ženě, zemřelé mamince, která se vrátila na svět, aby pomohla svému synkovi, a samozřejmě o bublinách. Řada nových písniček dělá z filmu muzikál určený jak dětem, tak dospělým, kteří mají rádi humor a poetiku divadla Semafor, čteme v lákajícím textu distributora. Rolí Jiřího Suchého ve filmu bylo pochopitelně víc. Vedle režie napsal scénář, hudbu, texty, hrál tu i zpíval. Třeba píseň Pradlenky, jak jinak, s Jitkou Molavcovou. S přáním, aby všechny vaše pohádky dopadly dobře, se loučí autor Suché klapky Tomáš Pilát a přeje spoustu příjemných chvil s uměním Jiřího Suchého.
1: Co dělá osika na louce u lesa? Třese se. Co dělá pleso, když se je a neplesá? Leskne se.

den co den. Já nevím, zda toho jsem hoden, anebo nehoden. Mám ale tušení tiché a nesmělé, že za tou oblohou, kam ani zkušení letci a anděle doletět nemohou. Tam podle mé matné domněnky ráj mají zesnulé pradlenky.

0: Píseň Pradlenky v podání Jiřího Suchého a Jitky Molavcové ze suchého filmu Královna bublin uzavřela dnešní vydání Vltavské klapky. Pořad u příležitosti 90. narozenin Jiřího Suchého v roce 2021 připravil Tomáš Pilát.
1: Povídka.
0: Vracíme se k příběhům, které vyprávějí filmové osobnosti nebo které zachycují osudy lidí spojených s filmem. Dnešní dramatizovanou povídku pro rozhlas připravila a režie se ujala Tereza Adámková. Účinkují Cyril Drozda vlastním jménem Miloš Černoušek, Magdalena Tkačíková a Michal Bumbálek. Příjemný poslech.
2: Jiří Brdečka?
3: Faunovo, značně pokročilé odpoledne.

0: Okno ve druhém patře mělo ideální strategickou polohu. Lehký kulomet umístěný zde v případě pouličních bojů by ovládl celou ulici. Ale ani teď včas míru neleželo ladem. Bylo každodenní pozorovatelnou slečen Houtkových zasloužilých důchodkyň. Dvojici, která se objevila na blízkém nároží, zaregistrovali sice obě, ale jen jedna shrnula výsledek společného pozorování.
1: Faun, už si zase táhne jednu takovou.
0: Faunem nazvala slečna Eliška Houtková pana Jana Koblihu, muže na prahu nejlepších let. Zvolila toto přirovnání, protože byla členkou kruhu přátel Jaroslava Vrchlického, v jehož básních je Faun jako doma. Jedna taková se týkala Koblihovy průvodkyně, která spíše nedosáhla, než dosáhla 20 let. Byl tu rozdíl bezmála generační.

0: Dobrý den, slečny.
1: Dvojice právě vešla do domu. Pan Kobliha ovšem ještě předtím instinktivně vzhlédl a pozdravil důchodkyně se srdečnou zdvořilostí. Dostalo se mu stejně přívětivé odpovědi, neboť slečny oceňovaly jeho dobré způsoby. Upřímně řečeno, imponovalo jim i to faunství, ovšem tajně. Za to netajeným opovržením stíhali ty jedny takové, což slečna Blanka Houtková teď výstižně vyjádřila povzdechem: chudák, nemá s ženskýma štěstí. Je zajímavé, že přesně totéž si někdy myslíval i sám pan Kobliha. Stávalo se tak ve chvílích, kdy se sebou pocitoval hlubokou účast. To jest dosti často, ba stále častěji. S léty se totiž dostavoval pocit samoty a tudíž i flirt s představou rodinného krbu. V těchto okamžicích si však pan Kobliha trpce uvědomoval, že žádná z těch, které na několik hodin měnili jeho garsoniéru v sluji Venušinu, není hodna trvalého svazku, přesněji řečeno trvalého svazku zrovna s ním. Nicméně jen zřídka kdy si přiznával pravý důvod takové nechuti. Že by totiž manželství mohlo drasticky omezit právě ty sladké chvíle, jako je tato, kdy veleskušený hráč se chystá zahrát se zajímavým, protože neznámým nástrojem, novou variaci na staré téma. Neboť pan Kobliha byl samoučelný erotik.
0: Ano, jsem sice samoučelným erotikem, ovšem uvědomte si prosím, že tento pojem zahrnuje v obecných představách velice ošklivé vlastnosti, jako zhýralost, cynismus a tak dále. Já však nejsem ani zhýralec, ani cynik, ani a tak dále. Copak bych obstál s takovým kádrovým profilem v administrativě velké výsadní společnosti? Ba copak bych se tam dokonce mohl ocitnout na tabuli vzorných pracovníků? Pravda, stalo se tak jen jednou, ale stalo se to přece. Já jsem prostě dokázal, že samoúčelný erotismus, pěstovaný po úředních hodinách, nenarušuje ani v nejmenším budovatelské úsilí.
2: Mám vodu rád.
1: Pan Kobliha provozoval své samoučelné hobby, chcete-li, takto. Když skončil v práci, šel rovnou domů, vykoupal se a oblékl svůdcovský úbor. Jehož základním prvkem byla bělostná silonová košile.
0: Tyto košile mám dvě. Peruje každou noc před spaním a pečlivě posléze vyvěšuji. Pro mě na kádrově nezávadného pracujícího inteligenta v samoučelného erotika si obvykle vyžádá asi hodinu. Posléze i hned vyrážím na lov.
1: Je třeba říci, že pan Kobliha byl člověk kultivovaný a proto opovrhoval manévry pouličního seznamování, které přenechával vulgárním duchům. Jeho revíry se prostíraly v shromaždištích a místnostech zábavní, rekreační nebo i ryze kulturní povahy. Poněvadž se v této činnosti nikdy nepachtil za pevně vytčeným a tudíž i vymezeným ideálem, nebyla vymezená ani jeho taktika. Velmi rychle odhadl objekt a pak se choval rezervovaně nebo drze, seriózně nebo žertovně, brutálně nebo něžně. V dalších kolech však vždy romanticky, ba sentimentálně. Díky pružnosti svých metod měl úspěchy na široké základně a měl je už hezky dlouho. Byl tu však jeden problém. Ačkoliv pan Kobliha změnil za svého života nejeden světonázor, jeho samoučelně erotický vkus stagnoval. To jest setrvával u dívek zhruba 20letých, ne-li kapánek mladších. Věk a hmotné půvaby těchto pomilování hodných bytostí byly tedy stále stejné, nikoli však jejich zvyky, úsloví a projevy. 20letá z 53. roku lišila se od 20leté typu 63 v detailech, které odborník páně Koblihovi profese nesměl podceňovat. Seznamovací rytus a finesy namlouvání měnily se pomalu, ale jistě. A jestliže interesent chtěl získat i důvěru a tudíž i sympatie, musel přihlédnout k této změně a držeti krok. Pan Kobliha jej svědomitě držel, nicméně byly okamžiky, kdy si počínal uvědomovat, že pochoduje s cizinkami. Jeho příslušnost k 38. mu poplašně signalizovala, že ty 18 až 20 leté náleží k tajnému nepochopitelnému bratrstvu, do něhož nebude nikdy přijat a které se jmenuje Nová generace. V těchto okamžicích zachvacovala pana Koblihu panika.
0: Což ta moje generace už není nová, ale vždyť jsem stále mlád, vypadám skvěle a miluji skvěle. Jsem schopen vám toto své přesvědčení prokázat. Nahromadil jsem o tom přece již řadu lichotivých důkazů.

0: Zkušební kámen zatím posledního důkazu páně Koblihova byl vyhlédnut dnes odpoledne na plovárně. Měl 1,70 m, nohu číslo 40, věk 19. Postava, kladení chodidel a půvabná hranatost pohybů prozrazovaly zarytou sportovkyni, kterýžto odhad potvrdilo bližší konverzační ohledání.
1: Slečno, je mi velkou ctí.
2: Mě také těší.
0: Dívka jménem Gita plavala závodně, ale poněvadž plavectví jednoho neuživí, byla ošetřovatelkou. Jako obvykle, již navázání prvních styků vyžádalo si rychlé rozhodnutí o nadcházejícím postupu. Pan Kobliha v podstatě pracoval dvěma metodami, z nichž jedné říkal solo a druhé sidecar.

0: rukáv, knoflíček a spodní anýmeček. Trochu se přeparfémuje.
1: Podstata sóla tkví v přímočarém nájezdu, neskrývaném přiznání svého zájmu, ovšem zájmu delikátně kořeněného citem. Dovoluje, ba přímo přikazuje mluvit o sobě, o jak příjemné, a obejde se bez pomocných systémů, odtud sólo. Je praktikována především v pozdně večerních a nočních hodinách, kdy duše jsou přístupny důvěrným sdělením a uvědomují si, že mají tělo. Sajtkárem se sice ztrácí mnoho času, nicméně převážná většina denních případů si vyžaduje právě tuto techniku a žádnou jinou. Samoučelný erotik zde zprvu vystupuje zcela neosobně. Nemluví o sobě, tím méně o své sympatii. Vlastně jako by ani nebyl. Tím poutavěji a zasvěceněji však hovoří o věcech, které zajímají vyhlédnutý objekt, a jejichž důvěrná znalost probouzí respekt k osobě informátora.
0: Hraju si s kapry i s lososy.
2: Co vy všechno nevíte?
0: Tykám, vavra, štikám, vavra.
3: Zkrátka slovem sidecar bylo třeba rozuměti onu nezbytnou zátěž tlachů, které sice zpomalují jízdu, ale zároveň podmiňují dosažení cíle. Jestliže nenastaly komplikace, jezdec se zbavil ve vhodném okamžiku sidecaru a pak už svištěl výše zmíněné sólo. Abych tuto osvědčenou svůcovskou metodu rozvedl ještě podrobněji, musím zde zmínit, že přívěsný vozík páně Koblihův byl napěchován velmi atraktivním sortimentem. Tento příjemný a vzhledný muž smejčil již po řadu let v zákulisí oněch kulturních odvětví, která vyzařují v jakémkoliv společenském zřízení svůdné vzrušující světlo. Veřejnost vůbec a socialistická zvláště považuje tyto oblasti za střediska sladkého života, kde se bez přestání odehrávají kádrově neúnosné příběhy. Díky svým přátelům pohyboval se pan Kobliha v tomto závidění hodném světě zcela nenuceně. Procházel bez překážek zadními vchody několika mladých scén, měl volný přístup do svazových klubů jako jimi uvedený host a navštěvoval, ne zcela legálně, promítání veřejně nepromítaných zahraničních filmů. Zkrátka byl kulturní kibic. Silné očtené číslo polského filmového časopisu Ekran, spatřené v rukou pozoruhodné ošetřovatelky, která právě vylezla z vody, vytyčilo před panem Koblihou trasu dalšího postupu.
2: Hele, Audrey Hepburn.
0: Snídaně u Tiffányho. To jsem viděl.
2: Vždyť ta tu nehráli.
0: Nehráli. Jelo se to jen pro tvůrčáky.
2: Tvůrčáky?
0: Tvůrčí filmové pracovníky.
2: Vy jste od filmu?
3: Pan Kobliha vždy zodpovídal tuto předem očekávanou otázku velmi obezřele. A to z několika důvodů. Především pohrdal banální krátkodechou lží, a to hlavně pro její krátkodechost. Kromě toho věděl ze zkušenosti, že dívky jeho vkusu obvykle vycházejí vstříc jen zvučným jménům naší kinematografie, za to však dvojnásob nedůvěřují anonymnímu barandovskému planktonu. Zkrátka panu Koblihovi ani nenapadlo, aby se vydával za filmaře. Pro tento případ dával přednost hladce přičísnuté pravdě.
0: Ačkoliv jsem vývozním expertem, svět filmu pro mne nemá tajemství.
2: No ne!
3: Následně jeho výmluvnost provedla Gitu filmarskou džunglí, kterou prosvítila několika ostrými reflektory zasvěceného znalce. Pak s ní navštívila posvátné háje nastupující generace, kde Suchý byl familiárně nazýván jako...
0: Jirka, no nebudete mi to věřit. Onehdá jsem s ním a s Valdou popíjel. No a Evka, Pilarová samozřejmě, to je prostě výborná kamarádka. Neskazí žádnou legraci.
3: Při všech těchto důvěrných údajích ustupovalo páni Koblihovo já diskrétně do pozadí. Nicméně bylo jasno, že jen muž mimořádných kvalit mohl získat přátelství tolika významných umělců. Pan Kobliha se nemýlil. Ač vývozní expert během svého vyprávění vzrostl v Gitiných očích do svůdné a vzrušující reality, která neměla nic společného se světem nočních služeb, bažantů a všedního umírání. Přikývla jako ve snu, když jí podivuhodný Kobliha pozval k sobě na...
2: Na kávu? Moc ráda.
3: Ošetřovatelka Gita ihned pochopila význam takové nabídky a také pan Kobliha ihned pochopil, že byl pochopen. Nepřeceňoval však svůj úspěch, neboť věděl, jak nevalnou důležitost přikládají dnes Gity milostnému dobrodružství tohoto kalibru. Jeho ješitnost spokojila se zjištěním, že je dosud i pro 20leté přijatelným partnerem galantních her. Ano, pan Kobliha byl rozumný muž.
0: Vždyť nemám prsa, nemám znak, mám jen hlavu plnou ideálů.
4: Faun, už si zase táhne jednu takovou.
3: Pronesla o půl hodiny později slečna Houtková. Garzoniéra Gitina hostitele vyhlížela kulturně a její zařízení svědčilo o vkusu nesice nápaditém, nicméně snaživém. Na stěnách visely reprodukce Van Gogových obrazů a jeden nezarámovaný originál darovaný mladým, ale zaručeně netalentovaným výtvarníkem. U gauče se významně povalovala světová literatura. Tak si Gita dotvrdila, že dnes zakusí obětí intelektuálovo, které jí ostatně nebylo novinkou.
2: O 15 minut později podávala se káva.
0: O 10 minut později nastalo prvé líbání a v náruč svírání.
2: O 3 minuty později oděvu odkládání.
3: To se odbývalo nenuceně, a výsledek nepřinesl žádné překvapení, neboť přítomné osoby byly teď jen o něco málo víc bez šatů než před 58 minutami na koupališti. A přece. Bezděčným pohledem zachytil pan Kobliha v zrcadle svůj akt. Zvážnil a zamumlal.
0: Oho!
2: Co pak?
3: Pan Kobliha hleděl nehnutě do zrcadla a mlčel. Pak řekl spíš pro sebe.
0: Začíná mě růst břicho.
3: Pan Kobliha byl sice šokován, ovšem nestrácel vzezření Doriana Greye, který uznamenal na své podobizně první neblahou změnu. Gita změřila jeho postavu odborným, nezaujatým pohledem.
2: Vy sportu moc nedáte, co?
0: Nedám.
2: To ještě není žádná tragédie. Stačí trochu cvičit.
0: Myslíte?
2: To se ví, ale musíte to brát vážně. Každý den půl hodinku, čtvrt ráno a čtvrt večer.
0: A to by pomohlo?
2: No je. Stačí jen upevnit břišní svaly. Měl byste začít s tímhle.
3: Načež se stepilá ošetřovatelka Gita prudce zlomila do předklonu a dotýkala se rukama prstů dlouhých napjatých nohou.
2: Dělejte to po mně.
3: Pan Kobliha to udělal po ní, jenže když dva dělají totéž, není to totéž. Gita jej kriticky pozorovala.
2: Nekrčit kolena, nekrčit kolena. Raz, dva. Stačí. A teď zase tohle.
3: Gita založila paže za hlavu a počala energicky kroužit trupem. Pan Kobliha ji poslušně napodobil, teď i v následujících minutách zasvěcených jiným, neméně účinným cvikům. Úsilí, s ním čelil hrozbě otylosti, mu zastřelo gitinu nahotu. Usnul v něm skandální a zároveň tak svůdný faun slečny Houtkové, ukolébán nikoli v tónem syringy, nýbrž říznými povely, které přikazovaly vstyčiti, trčiti, krčiti, předpažiti, zapažiti, upažiti, vzpažiti, komíhati a ohýbati. Pronášel je přísný, nesmlouvavý hlas, neboť i Gita brala svou instruktáž velmi vážně. Tak se brloch erotiků vstal tělocvičnou, v níž dvojice nudistů zarytě zpevňovala břišní svaly. Pan Kobliha nebyl žádná bábovka, nicméně naskakující pot a zrychlený dech svědčili o prvém stádiu tělesné schátralosti. Protože však nepodceňoval důležitost švarné postavy, svědomitě plnil Gitiny příkazy. Její horlivost neochabovala.
2: Nejúčinnější jsou cviky v leže. Pojďte, správně, lehněte si vedle mě, tady na koberec.
3: Ležíce na zádech styčila Gita své štíhlé, dlouhými svaly vystužené kyčle a počala jimi dusati jako cyklista, kroužiti a stříhati, přičemž bez oddechu vykřikovala upřesňující pokyny.
2: Pravidelně šlapeme. Šle vzhůru, stříhej, stehny, raz a dva, raz a dva a neulejvat.
3: Cvičenec Kobliha činil vše, co bylo v jeho silách. Zuřivě mrskal nohama, supěl a hojně se potil. Začínal být unaven. Teď následuje Gitina příkladu, obrátil se na břicho, založil ruce za zády a namáhavě pozvedl trup.
0: Ježišmarja.
3: Tak se pohled páně Koblihy poprvé střetl se zrcadlem šatníku. Střízlivá skutečnost, promítnutá na sklo, vlepila mu děsnou facku. Pan Kobliha civěl úžasle do zrcadlící plochy a viděl odpoledním sluncem zalitou garsoniéru se dvěma naháči různého pohlaví, kteří si počínali vzhledem ke svým původním záměrům nanejvýš idiotsky. Gita, stále zaujata fyskulturou, pozvedla ještě několikrát ukázkovou hruď, než si uvědomila Koblihovo strnulé zírání. Zachmuřila se.
2: Proč necvičíte?
0: Už nemůžu.
3: To pronesl pan Kobliha najednou zcela klidně a vstával, jako by měl místo končetin roury od kamen. Gita se vstyčila gazelým výskokem.
2: To jste teda pěkná padavka.
0: Jsem.
3: Pan Kobliha zmizel v koupelně. Pod sprchou náš samoučelný erotik hodně přemýšlel a když se vrátil v koupacím plášti do pokoje, spatřil na gauči Gitu v poloze Gojovi svlečené Maji. Kouřila cigaretu a nezdálo se, že by četla hostitelovi myšlenky. Pan Kobliha odvrátil od ní zrak skoro stydlivě, postavil se k oknu a vyhlíže je ven dumal, jak to navléci, aby co nejrychleji odešla. Slunce stálo ještě vysoko nad obzorem, ale faun pochopil, že jeho odpoledne již značně pokročilo.
5: Jiří Brdečka, Faunovo značně pokročilé odpoledne. Groteskní příběh spisovatele, scénáristy a režiséra hraných i animovaných filmů, mezi které patří i kultovní Limonádový Joe. Dramatizovanou povídku pro rozhlas připravila a režie se ujala Tereza Adámková. Účinkovali Cyril Drozda, Magdalena Tkačíková a Michal Bumbálek. Ještě doplním, že na motivy povídky natočila Věra Chytilová film s Leošem Suchařípou v hlavní roli.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Po včerejším zásahu na pražském magistrátu obvinila policie 6 lidí a 2 firmy z korupce a praní špinavých peněz. Oznámil to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Podle žalobců část obviněných působila jako organizovaná zločinecká skupina. Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově mu dnes funkci slavnostně předal současný velitel Václav Vlček. Ten bude nově sloužit v aliančních strukturách Bruselu. Míka je jeho dlouholetým zástupcem. Velitelství řídí vojenské operace v Česku i v zahraničí. Míka řekl, že musí být schopné reagovat nejen na současné bezpečnostní výzvy, ale hlavně se připravovat na ty v budoucnu. Ukrajina za poslední 2 dny zasáhla 13 ruských lodí v Černém a Azovském moři. Oznámil to velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdi, známý pod přezdívkou Maďar. Ukrajinské síly podle telegramových účtů útočily také na cíle na okupovaném poloostrově Krym. Ten hlásí exploze a výpadky proudu. Moskva v noci zasáhla přístavy v Oděse. Poškozené jsou 2 lodě a také nádrže s palivem a mazivem. Evropská komise odebrala grant 2 miliony eur pořadateli Benátského bienále kvůli letošní účasti Ruska na této přehlídce současného umění, která začala 9. května. Píše o tom belgická agentura Belga s odvoláním na úterní prohlášení agentury Evropské komise pro vzdělání, audiovizi a kulturu. Znovu otevření ruského pavilonu na jedné z nejznámějších přehlídek umění na světě poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu vyvolalo silnou kritiku. A počasí bude jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnost a zejména na severu se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 26, na horách kolem 15. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Davidem Hamrem.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Radioservis představuje
4: Toulky první republikou.
5: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
4: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
6: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
4: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

věci už nejsou tím, čím bývaly, zpíval americký jazzman Kurt Elling na Vltavě 8 minut po 14. hodině. Jste stále s Vltavou a jsme tomu rádi, že nás posloucháte i 22. červencový den ve středu odpoledne s odpolední Vltavou opět na cestě za kulturou a uměním, což je mimochodem fenomén, který rozhodně přesahuje úzký umělecký rang, ale dotýká se nás všech. Konference Společnosti pro umělecký výzkum v irském Galway to potvrdila a ukázala, že také pomocí nekonvenčních formátů může být umění relevantní. I o tom budeme mluvit.

kolínští akademici pod vedením Michaela Alexandra Vilence provedli a předvedli předehru k Mozartově opeře Zahradnice z lásky. Právě dozněla 14 minut po 14. hodině na Vltavě. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy nabídl zástupcům základní odborové organizace Národní galerie Praha možnost zapojit se do přípravy nového výběrového řízení na generálního ředitele instituce. Odbory se na ministerstvo obrátily otevřeným dopisem a včera odpoledne o svých požadavcích jednali přímo s ministrem. Klempíř redaktorce Zuzaně Filipkové vysvětlil, proč bylo původní výběrové řízení na generálního

0: generálního ředitele Národní galerie Praha zrušeno a jaký bude další postup.
1: My jsme nechávali tomu řízení ten prostor, nechávali jsme nezávislost komise, já jsem do toho nijak nezasahoval, udělali jsme nějaký pravidla, který vlastně postupně, až je vypracováno, tak si uvědomujete, že na základě motivačních dopisů si já jako netroufnu jmenovat někoho, kdo bude na několik let, na dlouhou dobu řídit instituci, která má mít evropský vyhlas a která bude utrácet na investicích obrovský peníze. Opravdu potřebuju vyhlásit nové, velmi zevrubné a vlastně, když to můžu říct v uvozovkách, náročné a těžké výběrové řízení a musí z toho vzejít ten, kdo tuto úlohu zvládne.
2: Jak byste si představoval toho lídra nebo lídrini, kdo by to opravdu měl být, jeho zkušenosti, vlastnosti?
1: Já vám tady můžu malovat obrázek ideálního manažera, který je napůl výkonný, nespí, všechno má v merku, na druhé straně umí a rozumí výtvarnému umění a rozumí tomu prostředí, má kontakty v zahraničí, má kontakty tady se všima, vyjde, bude milován odbory, bude respektován odborníky, jak doma, tak v zahraničí, bude reprezentovat dovnitřku i ven, bude mít smysluplný výstavní program a zároveň bude dobře vypadat před médií. Koho hledám? Hledáme nového Jaromíra Zeminu, Vincence Kramáře. Najdeme je? Jak reálné to je?
2: Říká ministr kultury za motoristy Otto Klempíř hned po skončení schůzky se zástupci základní odborové organizace Národní galerie Praha. Oproti prvnímu výběrovému řízení tedy slibuje transparentnost, lepší komunikaci a mezinárodní porotu, jejíž jména budou také zveřejněná.
1: Máme na hitlistu jména, které jsou ve světě galerijnictví a výtvarného umění a v tomto světě, kterým potřebujeme oslovit, je nesmírně ceněná. Jsou to jména, která mají zvuk, protože když se nám je podaří vzít do naší výběrové komise, tak to světlo jejich lesku padne i na Národní galerii. My je oslovíme, budeme jim volat, připravíme se komisi, která skutečně bude mít nesmírný věhlas, nebude jenom zahraniční, bude zahraniční, ale bude i z Čechů složená.
2: To vše by se mělo stát do konce letních prázdnin. Jméno nového šéfa nebo šéfky Národní galerie Praha bude v ideálním případě známé v lednu příštího roku. Na schůzku s ministrem kultury přišli tři zástupci základní odborové organizace Národní galerie Praha. Na otázky, které položili podle předsedy odborů Jana Vojtíška, odpovědi dostali.
3: Pan ministr nám slíbil, že nové výběrové řízení proběhne transparentně, že podmínky zadávací budou zveřejněny, včetně složení členů komise. Pan ministr nám nabídl účast v tom výběrovém řízení a my se budeme těšit, že tyto sliby ministerstva kultury budou dodrženy.
2: Formu účasti odborářů na výběrovém řízení budou teď v Národní galerii Praha zvažovat. Více dodala místopředsedkyně odboru Eva Majtán.
4: My už jsme o tom nějakým způsobem uvažovali, ale samozřejmě to ještě chceme probrat ve větším plénu i s dalšími členkami a členy odborové organizace.
5: Tak se na to připravujete.
4: Ano. Jakým způsobem, jestli by to byl člen nebo členka komise, nebo jestli by to byl nějaký poradní orgán.
2: Otevřený dopis nyní podepsalo 69 z asi 230 zaměstnankyň a zaměstnanců Národní galerie Praha. Jiný dopis, respektive dopisy s výzvou o účasti v novém výběrovém řízení, dostali naopak od ministerstva kultury tři finalisté zrušeného výběrového řízení, tedy prozatímní ředitelka Národní galerie Praha Olga Kotková, ředitel Alšovy Jihočeské galerie Aleš Seifert a ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu Marcel Fischer. Pokračuje Otto Klempíř.
1: Obeslali jsme dopisy všechny tři původní kandidáty s tím, že jsme jim vyjádřili velké díky, s jakou vervou a znalostmi se účastnili, s tím, že jsme jim poděkovali za účast, s tím, že jsme je vyzvali a prosili, aby se zúčastnili nového řízení, že si jich ceníme, ceníme si jich znalostí a samozřejmě doufáme v to, že se přihlásí další osobnosti.
2: Národní galerii Praha podle Jana Vojtíška nejvíce tíží finanční situace této instituce.
3: A to hlavně v těch mzdových prostředcích. Je tam vlastně v minulém roce, na začátku minulého roku, Národní galerie propouštěla a ten podstav zaměstnanců stále nebyl vyřešen. Národní galerie nemá vlastně dostatečné prostředky na platy zaměstnanců. Platy zaměstnanců dlouho nerostly a způsobuje to velkou fluktuaci ztrátu know-how.
2: Ministr kultury za motoristy Otto Klempíř zmínil, že se pro Národní galerii Praha snaží získat více peněz. A to už i kvůli očekávaným obrovským investicím, ať už je to stavba depozitáře v pražských Jinonicích nebo plánovaná rekonstrukce Veletržního paláce.
0: Dodává redaktorka Zuzana Filipková. V mezidobí povede Národní galerii dál Olga Kutková. Instituce je bez řádného vedení od března, kdy Otto Klempíř na hodinu odvolal generální ředitelku Alicii Knast. Na sociální síti X tehdy uvedl, že instituce potřebuje nutně svěží vítr a že je čas na změnu. Looking in my mirror took me by.

0: Americké ženské vokální kvarteto a jejich hudba I Can Help It vyznívá příznivě, věřme, 23 minut po 14. hodině. Experiment jako esenciální vlastnost něčeho, co se zrodilo v českých zemích. Od svého vzniku na přelomu 50. a 60. let překračovala Laterna Magica hranice mezi médii a hledala nové způsoby, jak spojit obraz, pohyb, hudbu a prostor. Na její filmový materiál nahlížíme v seriálu, který připravila Veronika Jošková-Štefanová. Tentokrát zavítala do Národního filmového archivu za kurátorem sbírky Laterny Magiky Tomášem Hálou, aby zjistila, jak takový materiál dokumentovat, uchovávat a zpřístupňovat.
1: V roce 2010 převzal Národní filmový archiv od Národního divadla akvizici uloženou v jedné z jeho budov poblíž Liliové ulice. Součástí této akvizice byly krabice s analogovým audiovizuálním materiálem, převážně kovové schránky, které obsahovaly filmové pásy nebo magnetické pásy se zvukovým záznamem. Národní filmový archiv tento materiál následně získal k odbornému zpracování. Vzpomíná Tomáš Hála, filmograf a katalogizátor Národního filmového archivu a kurátor sbírky Laterny Magiky.
2: Byly v různém stavu, protože prostředí, kde byly uloženy, nebylo úplně vyhovující. Část byla třeba i ve sklepě. To samozřejmě ten materiál poznamenalo. Archiv převzal kolem 5000 krabic. Jedná se o materiál nebo o inscenaci od roku 1958 přibližně do roku 1999 od pásma Expo 58 po inscenaci Past.
1: Materiály nebyly úplné a místy působily neuspořádaně, což je u sbírek shromažďovaných po dlouhá desetiletí přirozené. Bylo nutné celý soubor systematicky rozstřídit a uspořádat. Na samotnou akvizici tak navázala fáze identifikace.
2: Ti, co zpracovávali krabice a filmové pásy, museli si dohledávat informace, k jakému číslu nebo inscenaci ten materiál patří. Napomáhali tomu nápisy na krabicích. Potom ten filmový pás, tak ten sice neměl úvodní a koncové titulky, ale od manipulantek z Národního divadla tam byl úvodní a koncový blank a na tom blanku bylo fixou napsáno, co k čemu patří. Ti tvůrci těm jednotlivým číslům s pásem říkali různě. Třeba v době premiéry variací z roku 1960 bylo číslo v pásmu nazvané Přerušené dostaveníčko aneb Lásky hra osudná. Ale na krabicích bylo napsáno třeba Milenec ve skříni nebo Groteska. A všechny ty tři názvy znamenaly jenom to jedno jediné číslo.
1: Při identifikaci materiálů výrazně pomáhal Archiv Národního divadla a také Fond Národního muzea nebo Institutu umění Divadelního ústavu. Zdrojem informací byly i dokumentární a zpravodajské filmy a vzpomínky pamětníků zachycené v rozhovorech metodou orální historie.
2: My jsme vlastně získali nejenom ty materiály, které se přímo promítaly při těch inscenacích, ale i zkušební materiály. Třeba když jste otevřela tu krabici, tak tam bylo, dejme tomu, 12 kotoučků spojených do smyček. To sloužilo třeba pro tanečníky, pro herce, aby si vyzkoušeli nějakou kreaci s tou projekcí. A ten blank byl spojený do smyčky tak, aby to skvěle procházelo tím promítacím přístrojem, nepouštilo se to z videokazety, ani z DVDčka, ani z počítače, ale klasicky se to promítalo z přístroje. Pořád dokola běžela ta smyčka a ten tanečník nebo herec mohl zkoušet.
1: Jak sbírku Laterny Magiky v Národním filmovém archivu zpřístupňují veřejnosti?
2: Postupujeme tak, že materiál filmový digitalizujeme. Máme v instituci oddělení, které se jmenuje Digitální laboratoř a tam jsou schopni ty digitalizáty sestavit do těch konfigurací, ve kterých se promítaly v Laterně Magice, ovšem v rámci jednoho plátna. Obrazy jsou menší než ve skutečnosti, ale v rámci jednoho plátna přinášejí představu, jak to vypadalo. Většinou, když se na ty materiály zdigitalizované a zkompletované dívá neobeznámený divák, tak je i zklamaný z toho důvodu, že zapomíná na to, že tam se zobrazuje jenom ta filmová složka. Ale Laternu magiku tvořil živý herec, živý tanečník. Ty dvě složky si byly, dejme tomu, rovnocené. Rádi bychom samozřejmě ty materiály také nějakým způsobem zpřístupnili, ale zatím si myslím, že to můžeme udělat formou jednorázových přednášek nebo projekcí v kině Ponrepo.
0: Uzavírá třetí díl seriálu o dokumentaci uchování a zpřístupnění filmové sbírky Laterny magiky její kurátor Tomáš Hála z Národního filmového archivu. V seriálu je použita hudba z inscenace Kouzelný cirkus Laterny magiky, která měla premiéru v roce 1977. A přesto, že jde o fenomén nesmírně originální, už se vlastně stal kanonickým a do jisté míry erbovním fenoménem české kultury. Naopak moderní trendy a moderní cesty umění budeme vyhlížet už za okamžik, abychom zpřístupnili i vám, milí posluchači, výsledky a výstupy konference Společnosti pro umělecký výzkum, která se konala v irském Galway.

0: Válka světů, šest dnů kondora nebo čelisti.
1: Filmové léto v četbě na pokračování.
0: Celé prázdniny vždy v 18.30 na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Paul Anka, možná v trochu atypické, klasicky jazzové podobě z alba roku 2007. Get Here zpívá právě teď, 35 minut po 14. hodině. Indonéské loutky, čert ze zbytků kůže nebo třeba milostný dopis. Po čtvrté se v Česku koná bienále ve věci umění, letos s podtitulem Nezbytná přání. Práce zhruba 50 domácích i zahraničních autorů a autorek jsou k vidění na třech místech. V galerii města Pardubic, uměleckém centru Tusculum Prague a v pražském Veletržním paláci. Právě tam se vypravila redaktorka Alena Harcinková.
1: Letošní bienále představuje tvorbu 49 umělců a uměleckých kolektivů z více než 20 zemí. Jejich díla vybíral kurátorský tým Jaroslava Tomanová, František Fekete a Jakub Kavkovský.
2: Každý z nás má vlastně nějakou svoji osobní historii, nebo pocházíme všichni tři z různých kontextů a zajímají nás různé umělecké praxe.
1: Vysvětluje mi právě Jaroslava Tomanová. Jako zaštiťující téma nakonec zvolili nezbytná přání a při kurátorském výběru se ptali hlavně na to, co nezbytnost v umění vůbec znamená.
2: A my jsme vlastně hledali společnou platformu, na které bychom mohli všichni tři tvořit a vlastně vložit do toho bienále to, co považujeme za důležité. Myslím, že se k tomu dá přistoupit právě z různých perspektiv. Jednou z nich je například nějaká nezbytnost toho realizovat svoji vlastně nějakou identitu. Je to vlastně potom vidět v těch dílech, která jsou od autorstva hlavně s nějakou queer zkušeností nebo queer identitou, kde právě ta nezbytnost se projevuje tak, že to autorstvo tvoří proto, aby se samo mohlo stát tím, kým je. Ale potom jsme vlastně k té nezbytnosti přistupovali také z pohledu nezbytnosti přežití. Proto se na výstavě objevují autoři a autorky, které se zabývají lidskými právy a nějakými úplně vlastně základními lidskými potřebami, jako například bydlení nebo právo na sebeurčení.
1: Když se po velké dvoraně Veletržního paláce rozhlédnu, je tady umění v nejrůznějších podobách. Od obrazů z kůže a zbytkových materiálů od Adriana Krysky po sochy nebo videoeseje, například od Jiřího Žáka a dalších. Právě teď ale stojím u pestrobarevných figur z různých materiálů a látek. Dílo probíhající apokalypsa od ukrajinského umělce Jana Bačinského přibližuje návštěvníkům zkušenost válečného uprchlíka.
2: On se rozhodl tvořit tak, že vlastně používá vlastní oblečení a z toho vlastního oblečení právě vytvořil tady tu instalaci. Jedním vlastně z nějakých motivů nebo hnací vlastně jako síly pro vznik tady toho díla byla právě i ta nezbytnost nějakým způsobem naložit s těmi věcmi, které jako uprchlík má nebo měl, když se vlastně přesouvá z jednoho místa na druhé, a proto se rozhodl vlastně z nich vytvořit umělecké dílo a dát jim vlastně nějakou novou formu. Já v tom díle vlastně vnímám i takovou nějakou realitu vlastně toho přesouvání se z jednoho místa na druhé a zkušenost prostě s tou těžkou situací nemožnosti vlastně žít nebo bydlet na tom místě, odkud Jan Bačinský pochází.
1: Téma nezbytnosti vstupovalo ale i do samotné organizace výstavy. Třeba snahou ukázat uměleckou činnost, která se nachází někde na pomezí.
2: Nezbytnost právě přehodnocovat ty zažité vzorce nebo zažité rámce, ve kterých nad bienále přemýšlíme, a vlastně nezbytnost ptát se, jestli to bienále musí být pouze a jenom institucionální výstavou, nebo se může stát i něčím jiným, nějakým prostředím například, které může pozvat, zahrnout a vlastně starat se i o praxe, které třeba nejsou úplně vnímané jako umělecké. Jsou to praxe, které jsou na pomezí sociální práce, vzdělávání, politického aktivismu, klubové kultury a podobně. právě mě třeba možná nejvíc ze všeho zajímá, zajímají ty praxe, které, kde právě není úplně jednoznačně možný říct, je to umění, nebo kde bude prostě spousta lidí třeba spochybňovat, že jde vůbec jako o umění. Myslím si, že právě naším úkolem právě v takhle jako exponovaných uměleckých akcích, jako je Biennale, je tady tu představu rozšiřovat nějak, anebo se ptát a nabízet vlastně nějaké možnosti nebo nějaké vlastně scénáře, nějaké propozice vlastně těm návštěvníkům nebo těm divákům, aby vlastně oni sami se zamysleli nad tím, jestli to, co oni si představují, že je umění, vlastně je stále ještě relevantní třeba v současném světě a aby třeba i tu svoji vlastní představu o umění přehodnotili.
1: Přehodnocovat mohou návštěvníci Biennále umění až do 13. září. Český rozhlas, Alena Harciníková.

0: poslední tóny čtvrté symfonie, tedy její druhé části, Miroslava Kabeláče v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu řízeného Markem Jovanovičem právě dozněly 45 minut po 14. hodině. A my uvozujeme již avizovanou otázku, jak může umění sloužit, co by plnohodnotný nástroj výzkumu a otevírat složitá celospolečenská témata, jako je klimatická krize, dekolonizace nebo kolektivní paměť. V irském Galway se konala konference Společnosti pro umělecký výzkum SAR 2026, která se věnovala ohroženým kulturám, ekologii i odkrývání zapomenuté historie a skrytého bezpráví skrze staré archivy. Na místě byla také z delegace z Akademie muzických umění a doktorantka AMU Tamara Pomorišky. Ta nám přiblíží své dojmy a zážitky. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tamaro, vy jste se v červnu zúčastnila 17. ročníku konference, kterou letos tedy hostila Irská národní univerzita v Galway. Celá akce nesla naléhavý název Endangered Conceptual Worlds, neboli ohrožené konceptuální světy. Přibližte nám, v čem vlastně konference byla a jaká hlavní témata se v těchto ohrožených světech řešila.
1: Setkání v Galway bylo přínosné hlavně tím, že ukázalo umělecký výzkum jako plnohodnotnou a uznávanou disciplínu, která v akademickém světě má určitě své pevné místo. Celé fórum se intenzivně věnovalo tomu, jak propojovat teoretické uvažování s živou tvorbou, protože nové poznání nemusí vznikat jen psaním textu v knihovnách, ale může se rodit přímo v ateliérech, na jevištích a nebo dokonce v ulicích. V rámci zastřešujícího tématu ohrožené konceptuální světy jsme se pak zabývali záchranou, jak tady už zaznělo, minoritních jazyků, klimatickou krizi a dekolonizaci paměti, to jest oblastmi, kde se autoři vymezovali proti diktátu takzvané většinové kultury. A všechna tato témata propojovala snaha najít způsob, jak netradiční metody uměleckého výzkumu pomáhají tyto křehké světy lépe chápat a zachraňovat. Pro nás jako tvůrce je pak zásadní tyto prchavé tvůrčí procesy srozumitelně dokumentovat tak, aby byly plně uznávané i na univerzitní půdě.
0: Vy jste si z pestrého programu vybrala mimo jiné netradiční workshop profesora Gerarda Ryana. Jednalo se o elektromagnetickou zvukovou procházku městem. Tak co vás k tomuto tématu přivedlo a jak vlastně taková procházka v praxi vypadá?
1: Tak na tomto konkrétním projektu mě zaujalo, jakým způsobem profesor Ryan dokázal převést zdánlivě složitou teorii do podoby praktického zážitku, který nás vyvedl z bezpečných zdí univerzity přímo do reality běžného dne. Každý z účastníků obdržel takový speciální elektromagnetický přijímač, s kterým jsme se vydali do rušných obchodních ulic města Galway. A tato technika funguje tak, že proměňuje neviditelné elektromagnetické vlny z okolní elektroniky do slyšitelného zvuku. V uších nám tak na místo běžného městského ruchu nebo lidských hlasů zněl intenzivní pulzující bzuk od bankomátu, platebních terminálů či bezpečnostních brán. Pro naši pracovní skupinu to znamenalo nejen nový způsob vzájemné spolupráce, ale i možnost nahlížet na městské prostředí z úplně jiné skryté perspektivy. Velmi podnětným momentem byly také spontánní diskuze s kolem jdoucími, kteří se u nás zastavovali a zajímali se, co přesně děláme.
0: To tedy bylo zahlcení elektromagnetickými vlnami v tom dobrém slova smyslu. Vy jste si ale z konference přivezla celou řadu dalších zážitků. V Galway jste absolvovala různé typy programů a přinesla jste nám i ukázku z dalšího workshopu. Pustme si ji.

0: To byla tedy zajímavá zvuková stopa. O co se v rámci workshopu jednalo?
1: Tak to bylo završení celé konference. Byl to večer Tajde Dona Imbas, což v překladu z jirštiny znamená výzkum umění jako inspirace či vědění. A večer byl věnovaný uměleckým projektům v jirštině, kde se v rámci diskuze rozebíral, jestli jsem tomu dobře rozuměla, protože to bylo všechno v jirštině, kterou bohužel nemluvím, rozebíral se hlubší význam tradičních písní.
0: To byla Reflexe, konference Společnosti pro umělecký výzkum v jirském Galway. O své zážitky ze zvukových procházek i performativních přednášek se s námi podělila Tamara Pumorišky z Pražské AMU. Díky.
1: Děkuji, naschledanou.

0: jak zní hudba Bollywoodu
1: a jak se hudební estetika tohoto indického filmového impéria v průběhu let proměňuje.
0: V Sedmém nebi s Petrem Doruškou prozkoumáme hudbu bombajských velkofilmů díky unikátním nahrávkám.
1: Uslyšíme legendární zpěvačku Ašu Bosle i moderní skladby a cover verze.
0: Bollywoodské Sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte 31. července od 19 hodin.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Dohoda mezi ministerstvem obrany a Českou zbrojovkou na dodávky ručních zbraní je v pořádku, rozhodl o tom antimonopolní úřad. Smlouvu za 4,25 miliardy korun ministerstvo uzavřelo loni v září. Udělalo to bez otevřeného tendru, zdůvodňovalo to výjimkou pro vojenský materiál. Kvůli tomu smlouvu napadla firma MPICZ. Velká Británie se bude podílet na evropské půjčce pro Ukrajinu. Té chce 27 poskytnout 90 miliard eur v přepočtu přes 2 biliony korun. Dnes to v Bruselu schválili zástupci členských států Evropské unie. Kyjev tak může získané finance využít k nákupu obranných produktů, které vyrábí britské firmy. Poskytnutí půjčky pro Ukrajinu na následující 2 roky schválili prezidenti a premiéři členských států unie. Za půjčku se původně měla zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko ručit odmítli. Státní fond audiovize vybral na poplatcích 387 milionů korun. Jde tak o 70% nárůst. Oproti loňskému roku více peněz dostal fond díky novele zákona, která zvýšila odvody kin, televizí i streamovacích platform. Fond tak může příští rok rozdělit na podporu české audiovize rekordních 787 milionů korun. Počasí převažuje slunečno, odpoledne od severozápadu bude oblačnosti více, převážně v Čechách, a večer se na severu může s malou pravděpodobností vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na Moravě až 26, nejvyšší teploty na horách kolem 15 stupňů Celsia. Více zpráv nabízí tedy náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: A jaká jména budou stát za hudbou, která bude v Odpolední Vltavě znít po 15. hodině? Ludwig van Beethoven, Sergej Rachmaninov, Joshua Redman nebo právě teď výrazný hlas swingové ikony Tonyho Bennetta?

Skvělý Tony Bennett, doprovázený Billem Evansem, 6 minut po 15. hodině, mistr řemesla, nebo oba dva mistři řemesla, řemesla hudebního. Řemeslo naším tématem jako pozvánka do Muzea Českého ráje v Turnově. To bude také téma hodiny mezi 15. a 16. v odpolední Vltavě. Protože řemeslo bezesporu, zejména to tradiční, patří ke kulturním hodnotám, které stojí za to nejen držet při životě, ale i rozvíjet. Budeme o tom mluvit už za pár okamžiků s etnografkou Muzea Českého ráje, doktorkou Vladimírou Jakubovou. No a také budeme jezdit po tramvajových tratích historie. Vydáme se tak tramvají do historie, abychom v seriálu Josefa Vomáčky a Tomáše Piláta objevovali příběhy tramvajových tratí. A zároveň si řekneme, že Dalaj Lama, jméno, které je i v Česku velmi dobře známo a čeští novináři mají taky u Dalaj Lamy dlouhá léta, tak trochu protekci, znamená oceán moudrosti. Ať už se plavíte na oceánu povinností, moudrosti, pohody nebo prostě jen prázdninové nálady, přeju od mikrofonu příjemný poslech odpolední Vltavy.

0: Orchestr Il Fondamento, řízený Paulem Dombrechtem, nabídl symfonii F-dur, tedy první část Wilhelma Friedmana Bacha, hranou tedy na Vltavě 12 minut po 15. hodině. Teď k Dalajlámovi. Slovo Dalajláma, ač je to málo známo, je složeninou. Skládá se z mongolského výrazu Dalaj, oceán, a tibetského láma, což je výraz pro duchovního učitele. I proto zvolil režisér William Poltykovič jako podtitul svého nového celovečerního distribučního dokumentu o Dalajlámovi spojení Oceán moudrosti. Ve snímku, na který si právě nyní můžete zajít do kina, vzdává filmař Dalajlámovi hold. Mapuje přitom jeho životní cestu a zprostředkovává divákům názory, postoje a povahu tibetského duchovního vůdce. Jak v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem říká, s Dalajlámou je v kontaktu řadu let.
1: Měl jsem tu možnost setkat se s ním už při té první návštěvě v roce 90 v únoru, kdy přijel jsem na pozvání Václava Havla, což si on velice vážil, že ho hlava státu pozvala. No a ta vstřícnost se pak trošku odrazila i v přijímání českých filmařů a novinářů, že jsou vždycky měli tak trošku protekci. A on tedy pak viděl, že ještě mám zaměření na tu spiritualitu, tak o to víc se snažil vždycky mi to umožnit nějak, takže těch setkání bylo hodně. A vždy je okouzlující to setkání s takovou tou jeho bezprostředností, hravostí, takovou tou dětskou radostí, s neformálností. A samozřejmě ta jeho aura té čisté přímé mysli je taky v člověka obojíme velkým zážitkem. Takže jo, ta setkání byla vždycky krásná, hluboká, milá. No v tom filmu většina záběrů je mých, mám tam něco převzatého, nějaké tři veřejné přednášky, co mi poskytla kanceláře o svatosti, protože už teď ho víc chrání, přece jen tak, jak byl dřív vstřícný a třeba se mohl na chvilku točit třeba před odletem někde ve VIP salonku na letišti, tak to už teď právě hodně chrání a on už necestuje, že jo, ani Dalai Lama, jenom v rámci Indie, takže už nechtěli, abych dál natáčel, tak mi zase na oplátku poskytli svůj archiv, tak něco tam z toho je, ale drtivá většina jsou moje záznamy.
2: Hlavní osou toho příběhu jsou názory, vyprávění a setkávání Dalajlámy s lidmi. A skrze ta setkávání vlastně on ty své názory tlumočí.
1: Ano, tak bychom vždycky rozprávali na různé věci. Tento film je zaměřený právě na to, co si myslím, že tak teď v tom našem životě společenském chybí, že přece jenom ty naše hodnoty jsou poněkud deformované, příliš se zaměřujeme na ty materiální věci, opomíjíme ty druhé, že spíš jsem to já, možná moje rodina, tak. Tady je taková výzva k tomu brát se více jako součást toho celku, vnímat se v tom celém společenství, rozvíjet tu empatii, soucítění, láskyplnost. A to vlastně, jak hezky Dalai Lama říká, důležité, abychom dali do toho vzdělávání, aby se ty děti učili něco, co opravdu v tom životě potřebují, protože vztahy, emoce a to, jak funguje naše mysl, s tím jsme konfrontováni den o denně. Ale bohužel nikdo moc nás tomu nevede, takže považuji to za důležité a proto se mi ten film takhle zaměřil, i když samozřejmě jsou tam jiné roviny, jako vzpomínání jeho maminky na něj a trošku on tam vysloví ten svůj příběh, jak musel vlastně odejít do té emigrace a tak, ale dominuje tomu takový ten apel na tu sekulární etiku, nenáboženskou spiritualitu.

0: ho tam mnoho, ale vy jste vybral ty zajímavé pasáže. Mimo jiné třeba, jak v jednu chvíli byla zpochybněna existence Dalajlámy, nebo že právě Dalajláma je Dalajlámou, ale jak prováděli takové zajímavé losování.
1: Tento současný Dalajláma zrušil to, že je i mocenským představitelem Tibetu, jo? Že nejen duchovním, ale vlastně byl i vládcem, což někdy v roce 2011 uším zrušil a tu politickou světskou moc převzala exilová vláda. Takže v té době, kdy ještě byl malý, tak měl i tu moc jako panovník, nejen teda duchovní představitel. No a to víte, že ty zájmy mocenské jsou vždycky ve hře. Kdo by se toho rád uchopil, takže to bylo zpochybňováno a tak dále, tak nakonec teda osud rozhodl, že se to dobře vybralo a potvrdila se ta volba jakoby náhodným losováním v nádobě, ale před sochou Jerinpocheho, který vlastně je takovým velkým šiřitelem buddhismu a položil ty základy výrazné v tom buddhismu v Tibetu.
0: Vzpomínky Dalajlámových rodinných příslušníků, hlavně tedy matky a pak taky jejího vnuka, to znamená asi synovce Dalajlámova, jsou vždycky v takovém ozdobném rámečku a často je doprovázíte animací anebo záběry, které vytvořil umělá inteligence. Jak moc jste spolupracoval s umělou inteligencí u tohohle filmu?
1: Bylo to v těchto případech, musím říct, že teda pro filmaře ta umělá inteligence velkým pomocníkem, že vlastně i z fotek nám vytvořila jakoby dobové záběry a ty sny a představy té maminky, že dala do těch animací velice pro mě příznivě. Dokonce i hudbu jsme nějakou složili k tomu pomocí umělé inteligence. Takže jo, dobrý sluha, zlý pán. Samozřejmě zneužití, to víme, že je velice křehké a možné a výrazné, pokud jsou opřed toho určité skupiny. Ale pro tu tvůrčí praxi, myslím, že pořád člověk zůstane, ale mnohé z toho ta umělá inteligence vytvoří a je v tom pomocníkem. No. Hlavně v tom obrazovém stvárnění různých abstrakcí a takových věcí, že bude se určitě používat čím dál tím více vybraných filmek běžně.
2: Předpovídá režisér William Politikovič. Jeho celovečerní dokument Dalajláma, oceán moudrosti je aktuálně na programu českých kin.

0: Americká zpěvačka s mexickými kořeny Lila Downs společně s Norou Jones, mexické tradiční hudební motivy, tradice v novém kabátě jako aktuální sdělení o kultuře. I tak lze mluvit o lidových řemeslech, třeba z oblasti Podkrkonoší, Pojízeří, Podjištědí a Lužických hor. Právě z těchto oblastí je dlouhodobě a soustavně mapuje Muzeum českého ráje v Turnově. Součástí dokumentace tradičních řemesel, technik a technologií typických pro tento region je taky každoroční udílení titulu mistra rukodělné výroby na tamních řemeslnických trzích a různé výstavní prezentace. Nyní je v hlavní budově Muzea českého ráje otevřená výstava nazvaná Když se dílo daří, věnovaná nejen tedy řemeslům, ale také těm, kteří je udržují při životě, rukodělným mistrům, řemeslníkům. Etnografka muzea, která se svým týmem propagaci, dokumentaci a muzejní prezentaci řemesla dlouhodobě věnuje, doktorka Vladimíra Jakubiová, teď naším hostem. Vítejte na Vltavě, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaká řemesla tedy výstava prezentuje a jakcí řemeslníci jsou výstavou prezentováni?
1: My jsme pro tuto výstavu vybrali řemeslníky, kteří v posledních vlastně 12 letech obdrželi ten titul mistr rukodělné výroby a následně potom i tituly vyšší úrovně na té národní úrovni i na té mezinárodní úrovni. Je tam celkem 37 řemeslníků, najdete mezi nimi kováře, skláře, tkadleny, přadleny, dráteníka, najdete tam dámy, které dělají podmalbu na skle nebo které vyšívají. Je to skutečně pestrá skladba řemesel, které mají v našem regionu dlouhodobou tradici a ti lidé, kteří se věnují, tak navazují vlastně na dílo svých otců nebo dědů nebo svých kantorů, kteří je tomu řemeslu naučili na místních umělecko-průmyslových školách.
0: My už jsme zmínili, že mapování a dokumentace řemesel je vaší dlouhodobou misí. Je v tomto počínání vaše pracoviště v Turnovském muzeu něčím jedinečné? Třeba tím, že Turnov je takovým lokálním hlavním městem řemesla?
1: My jsme byli vlastně díky tomu, co to muzeum po dlouhou dobu dělalo, čemu se věnovalo, tak jsme byli v roce 2004 pověřeni výkonem funkce takzvaného regionálního pracoviště, které bude o tu kulturu pečovat. A nejsou to jenom řemesla, je to celá oblast duchovní kultury, lidová slovesnost, folklor a tak dále, bych mohla pokračovat, ale ta řemesla jsou z toho asi nejviditelnější a je to také oblast, které já jsem se dlouhodobě věnovala. Takže z tohoto důvodu vlastně jsme se jednak snažili ta řemesla dokumentovat, ale zároveň i tím, jak vytváříme ta ocenění na té úrovni naší krajské nebo na úrovni celostátní a národní, tak se snažíme samozřejmě i ty řemesla propagovat, protože si myslíme, že to je oblast, která k tomu životu v tom našem regionu neodmyslitelně patří.
0: Mluvíme-li o těch řemeslných titulech, připomeňme také, že se vašemu pracovišti a vašim přičiněním podařilo jeden řemeslný proces označit nebo zapsat do soupisu nehmotného dědictví v UNESCO a pokud vím, tak aspirujete na další.
1: Nám se podařilo v roce 2020 zapsat na seznam reprezentativního dědictví lidstva UNESCO výrobu vánočních ozdob z foukaných perliček. Je to skutečně jedinečná řemeslná výroba, nemá obdoby v celém světě a jsme na to trošičku pyšní, protože nebyla to práce jednoduchá, muselo to projít tím zápisem na krajský, pak na národní seznam a to, že se to povedlo zapsat na ten seznam UNESCO je nejenom úspěch náš, ale samozřejmě úspěch těch nositelů firmy Rautis, která vlastně pokračuje v té tradici výroby, která je tady více jak 120 let už v našem regionu stále živá. A v současné době pracujeme a letos budeme vlastně odevzdávat na konci roku nominaci na ruční broušení drahých kamenů, které je zase typické pro Turnov a pro jeho okolí, protože tady jsou důležitá naleziště kamenů už od vlastně středověku, možná, že archeologové by chtěli to posunout ještě dál, ale v tom středověku a následně pak v 17. 18. století se začaly tady ty kameny zušlechťovat a opracovávat a ta tradice trvá dodnes a mnoho těch řemeslníků právě na Turnovsku se jí věnuje, takže jsme už zapsáni na tom národním seznamu a letos se pokusíme vlastně dokončit tu nominaci na UNESCO.
0: My budeme samozřejmě držet palce, ještě než se rozloučíme, tak taková možná filozofická otázka, proč je podle vás důležité to řemeslo prezentovat třeba jako živý fenomén. Možná rovnou pozvěme na tu výstavu, která je rovněž obohacena i praktickou ukázkou řemesla. A pokud vím, zrovna dnes tam budete mít nějakého řemeslníka.
1: Ano, my máme dnes tady v muzeu dva řemeslníky, protože každou středu vlastně v letních měsících se u nás z těch 34 řemeslníků někdo představuje. Je tady dneska Pavel Štědru, který je zapsaný na národním seznamu jako nositel tradice za lidovou výšivku. A je tady pan Jiroš, který zase dělá černou bižuterii, což je až takový statek téměř ohrožený, protože on je ten poslední v tom Libereckém kraji a myslím si, že i v naší republice, který se vlastně této technologii věnuje. A pro nás ta prezentace je důležitá v tom, že si myslíme, že to řemeslo neodmyslitelně patří k tomu rodinnému stříbru našeho kraje, že ovlivnilo tady život v minulosti a ovlivňuje ho vlastně i v současnosti, ať to jsou skláři, ať to jsou ty brusiči drahých kamenů, ať to jsou ty tkalci, tak všichni utvářejí ten kolorit toho kraje, kterým se odlišuje od těch ostatních.
0: No a ta nejsnažší cesta k řemeslu viděnému živě a předváděnému, možná i oskoušenému, je vedoucí tedy do Muzea Českého ráje v Turnově. Kam také zvala na výstavu, když se dílo daří, etnografka a emeritní ředitelka muzea doktorka Vladimíra Jakoubějová. Díky, že jste byla hostem.
1: Já děkuji a všechny srdečně zvu na naši výstavu. Hezký den.

0: etidy, obrazy Sergeje Rachmaninova v podání Borise Gildburga a ještě předtím smyčcový kvartet Ludvíka van Beethovena zněl krátce po 15. přesně řečeno po 15:30 na Vltavě.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A v čase zhruba 35 minut po 15. hodině také příležitost vydat se na koleje času aneb za příběhy tramvajových tratí, které psaly dějiny měst. Tak se, parafrázuji-li to, jmenuje seriál Tomáše Piláta a Josefa Vomáčky, jehož třetí část vám nabízíme právě nyní. Dalším z měst, ve kterých tramvajová doprava hrála svého času významnou roli, je Opava. A samozřejmě také její okolí. Dnes už bychom ovšem stopy její někdejší slávy marně hledali. Autoři cyklu se za nimi vypravili stylově, v tramvaji nebo na jejich kolejích.
2: Já mám tramvaj novou,

0: změníme teď působiště a v našem cyklu, který věnujeme tramvajové dopravě a jejím smutným koncům v zemích Koruny České, tedy v některých městech, se přesouváme do Opavy. Síť opavských tramvají vznikala až jako jedna z posledních na území dnešního Česka. Nicméně, historie je to pořád krásná.
1: Velmi napínavá, protože musíme si připomenout, že v době, kdy tramvaje vznikaly, už bylo Slezsko v rámci Rakouska-Uherska relativně samostatnou zemí a potom dokonce za první republiky v rámci zemského zřízení bylo i hlavním městem Slezska, čili to město bylo poměrně důležité, cítilo se tak a také se podle toho chovalo. A zajímavé potom bylo, když se rušily tramvaje v různých jiných městech Českého království nebo Československé republiky, tak celá řada vozů odkládaných potom směřovala do Opavy, kde ta doprava vydržela až do roku 1950.
0: Pojďme ale nejdřív k těm začátkům. V roce 1899 se rozhodlo, že bude v Opavě vést tramvajová trať. Smlouvu o výstavbě podepsalo město v roce 1903 a na jaře roku 1905 pronajalo město provoz na dráze do konce roku 1938 chebské společnosti Elektrizitätsgesellschaft GmbH.
1: Což je velmi zajímavé, že v Chebu se nikdy tramvaje neprovozovaly.
0: A provoz těch tramvají ostrý byl zahájen 4. prosince roku 1905 na kolejích o rozchodu 1 metr.
1: Který tam vydržel až do konce, čili z našeho pohledu se jednalo o úzkokolné tratě.
2: Jede tramvaj babička, pomalá a stařička.
1: Ta tramvajová síť se vlastně stále rozšiřovala pomalým tempem. Nakonec v Opavě před koncem Československé republiky před druhou světovou válkou jezdily celkem 3 linky a nebyly žádné úvahy o tom, že by se tam tramvaje měly zrušit.
0: Ovšem, kvůli druhé světové válce byla tramvajová trať v Opavě velice zdevastovaná. Provoz pouliční dráhy byl zastaven, částečně byl obnoven až v roce 1947, ale současně s tou obnovou se začaly stavět nové trasy tramvají v Opavě.
1: Ale už tenkrát se stala Opava takovou skládkou těch ojetých tramvají, protože třeba ničený Linec přeposlal tramvaje už v roce 1940. Potom přišly tramvaje ze Zhořelce, z východní Německa.
0: A třeba taky z Jihlavy, jak jsme o tom mluvili.
1: Co bylo hrozně zajímavé, a já když jsem dělal výstavu studentům Karla Nepraše v Opavě před mnoha lety, tak tam zrovna byla oslava neexistující opavské tramvaje a po městě jezdily autobusy převlečené za tramvaje. A já jsem se tenkrát věnoval opavské kronice a tam jsem našel v roce 1953, tam bylo napsáno, dáme poslední ránu německému buržoáznímu dopravnímu prostředku, co jsou tramvaje a po vzoru Moskvy u nás zavedeme trolejbusy, což je přece pěkný unikát.

0: Vzpomeneme-li si na ten exponát, který se týkal Jihlavy, tak v Opavě došlo k něčemu podobnému. Ty tramvaje vždycky nějakým způsobem končily. V Opavě zahajoval kdysi tu dopravu elektrické trakce vůz číslo 7. V době, kdy byla většina vozů sešrotováno, zůstala sedmička na jedné opavské zahradě. Opět jako zahrádku pro slepice, kde ji znalci v roce 2004 obnovili a v roce 2008 se po obnově vrátila do opavského dopravního podniku jako exponát o opavské dopravě.
1: Takže tramvaje vlastně jako víceúčelová zařízení sloužila i poté, co už nesloužila k dopravě. Tramvaje v Opavě jezdily půl století, 50 let a dodnes tam pozůstatky té tramvajové dopravy jsou vidět. Například tramvajovou dopravu v Opavě připomíná symbolická část kolejnic na Dolním náměstí nebo Perčířské ulici a taky uchyty trolejí, z nichž jeden je na hlásce, zrestaurovaný do původní podoby a je na něm uchyceno vedení pro trolejbusy.
0: Tramvaje v Opavě se do okolností jezdily velmi často pěknou krajinou, buď to městskými sady nebo okolo nemocnice k ústavu pro choromyslné, což je krásná parková ulice od obchodního domu Breda dále, čili ta jízda opavskou tramvají nebyla nepříjemná.
1: Připomeňme, budeme se tomu věnovat, že tramvaje jezdily nejenom krásnými úseky měst, ale taky mezi městy.

Koleje času nás tentokrát zavedly do Opavy. V zítřejší části cyklu, ve kterém mapujeme vzestupy a pády tramvajové dopravy v některých místech zemí koruny české a Československa, se s Tomášem Pilátem a Josefem Vomáčkou vypravíme kousek vedle na Ostravsko. Bude to opět zhruba v půl čtvrté. Jinak připomínám, že celý vltavský seriál je už nyní k poslechu na webových stránkách Vltavy.

0: Brazilský zpěvák Javan vám dělá, milí posluchači Vltavy, společnost 47 minut po 15. hodině, 13 minut do celé a zpráv. Ještě můžeme vyplnit úvahu literárního publicisty Jana Bělíčka, která nese název Sofistikovaná zpráva zašifrovaná do seriálu Moniova.
1: Zatímco jméno Michal Vývek zná v Česku dodnes téměř každý, o Simoně Moniové se vždy mluvilo mnohem méně. Psala takzvané romány pro ženy a její tvorbě se literární kritika spíše vyhýbala. I tak ale Moniová ve své době prodávala 10 000 výtisků svých knih, což je na relativně malém českém knižním trhu úctyhodný výkon. I já osobně jsem jí více zaznamenal až s tragickou zprávou o její smrti v roce 2011. Tehdy 6bodnými ranami zavraždil její manžel Boris Inger. Je smutné, že pro mě tato veleúspěšná spisovatelka začala existovat až po této odporné události. I toto je téma nového seriálu Moniová, který jde po stopách života spisovatelky a snaží se jí vyobrazit jako inteligentní, pohotovou, vtipnou a krásnou ženu, již rozhodně nedefinovala její strašná vražda. Už jen toto rozhodnutí tvůrčího týmu kolem režisérky Zuzany Kiršnerové jde proti proudu většinové televizní zábavy. A je ještě pozoruhodnější, že tento směr přinesl seriálu i velkou diváckou odezvu a přízeň. Během sledování seriálu Moniová prakticky od začátku vystupuje jasný autorský záměr soustředit se na dynamiku toxických partnerských vztahů a zviditelnit téma domácího násilí. Simona Moniová, kterou skvěle stvárňuje herečka Tereza Ramba, ze začátku podlehne kouzlu šarmantního kameramana Adama, který od první chvíle zahrnuje obrovskou láskou a pozorností. Už v počátcích jejich vztahu můžeme jako diváci pozorovat zvláštní manipulativní techniky, kdy si nový partner až obsesivně nastuduje její záliby a snaží se svou oběť zahrnout pozorností a city. Mohou to být první varovné signály, že něco není v pořádku. Jenomže pro zamilovaného člověka je velmi obtížné takové náznaky dešifrovat. Každý touží potom být milován a v milostném opojení nevnímáme předzvěsti budoucnosti, které kolem nás pomalu začínají proplouvat. Pro toxické vztahy je typické, že se v nich v přílivech střídají momenty bezhlavé lásky a intenzivní výboje nenávisti. A možná, že i v důsledku přílišné konzumace romantických příběhů považujeme tyto chaotické změti protichůdných emocí za projevy intenzivních a autentických milostných vztahů. Když intenzivní seznamovací fázi vystřídá banalita každodenního soužití, randíčka a romantické večeře nahradí úmornost péče o děti, začíná Adamův zájem o Simonu uvadat. Zaměřuje se více na příležitostná sexuální dobrodružství s jinými ženami, propadá alkoholu a začínají se u něj postupně projevovat násilnické sklony. Divák si při sledování této fáze života Simony Moniové neustále říká, jak to, že hlavní postava tyto zlověstné projevy nevidí a proč ve vztahu nadále zůstává. Odpověď je relativně prostá a vychází z dynamiky toxických vztahů. Manipulativní partneři a partnerky totiž velmi dobře rozpoznají, kdy se blíží hranici, za níž je jejich chování pro druhého již neakceptovatelné a zcela změní strategii. Přichází fáze omluv, smiřování a Adam se najednou výrazně zapojuje do aktivit, které dříve vůbec nedělal. Péče o děti a Simonu, příprava společného jídla. V takových krizích svou partnerku opět zahrnuje láskou, pozorností a péčí. Tento mechanismus se stále opakuje a postupně prohlubuje, až nakonec vyústí v onu tragickou událost vraždy. K té se v průběhu seriálu neustále přibližujeme a střípky z ní nám autorský tým v každém díle postupně dávkuje. Pro poselství seriálu je ale zásadní, že k detailům vraždy Simony Moniové se ve skutečnosti nikdy nedostaneme. Autorský záměr je poměrně jasný. Klasické kriminální vyústění příběhu v podobě explicitního vyobrazení brutální vraždy by do popředí příběhu vneslo agresora, který postupně ničil život Simony Moniové a zakonzervoval by ji jako pouhou oběť. Je skvělé, že se tvůrcům podařilo takto sofistikovanou zprávu zašifrovat do popkulturního formátu. Snad bude v české masové zábavě takových momentů přibývat.

0: Jaká je budoucnost kultury na Slovácku?
1: A co přináší generační výměna v čele regionálních kulturních institucí?
0: Vltavské Art Café s moderátorem Michalem Pařískem na festivalu Beseda u Big Beatu 1. srpna.
1: A pak záznam v našem vysílání a na vltava.rozhlas.cz.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Hasiči vyhlásili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková řekla, že se tak ruší mimořádná opatření, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat při výskytu kouře. V platnosti ale zůstává zákaz vstupu do oplocených prostor kolem domu. Na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů se setkal s novou ruskou velvyslankyní Annou Ponomarjovovou. Řekl jí, že je třeba ukončit válku na Ukrajině. Ohradil se také proti bombardování civilistů v ukrajinských městech. Na Facebooku pak šéf české diplomacie napsal, že se ke konci války povedou jen konkrétní kroky a kompromisy na obou stranách. Podle Macinky je Evropa připravena hledat mírové řešení. Rusko ale musí dát zřetelně najevo, že si mír přeje. Generální prokurátor Maďarska Gábor Bálint Nagy rezignoval. Napsal to v oficiálním prohlášení s tím, že státní zastupitelství se nemůže stát nástrojem boju politiků. Nagy dodal, že on i jeho úřad se v posledních dnech stali terčem kritiky, která přesahuje meze veřejné debaty. Mezi kritiky patřil i nový premiér Péter Maďar, který prokurátora opakovaně označoval za loutku. Pokud by Nagy z funkce neodstoupil, skončil by mu mandát 25. srpna. Počasí. V noci bude většinou oblačno s místními, většinou slabými přeháňkami na horách na severu a severozápadě četnějšími. Jeho západní polovina Čech zůstane bez srážek, nejnižší teploty 14 až 10, na horách kolem 8. Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přeháňky. Četnější budou na horách, na severu a severovýchodě. V jeho západní polovině Čech se přeháňky vyskytnou s menší pravděpodobností. Sporadicky se objeví i bouřky. Večer bude od jeho západu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 25 stupňů, maxima na horách kolem 11 stupňů. Více zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Jan Knop, známý jako Najpong, společně s Jiřím Mrázem, spíše slavnějším jako Georgem Mrázem a Martinem Šulcem, vám budou tuto hodinu také hrát. Uslyšíte však i Telemannovou sonátu, nebo právě teď hlas Gretchen Parlato, Walking After You, 3 minuty po 16. hodině.

0: Americká zpěvačka Gretchen Parlato a beninský kytarista Lionel Lueke společně s alba Lean In zpívali a hráli skladbu Walking After You. My kráčíme za vámi společně s Michalem Burešem, a to po stopách zajímavé, byť trochu pozapomenuté persony sportu, turistiky a zdravého životního stylu. Po stopách celníka, horolezce, spisovatele a sportovce Rudolfa Kaušky, který žil mezi lety 1883 až 1960. Vyrážíme tedy společně s režisérem Michalem Burešem a mistrem zvuku Vojtěchem Brzkem, tedy v třetím dílu Putování po trojzemí, na Ještěcký hřeb. K výstupu vás zveme už nyní také.
1: Výlety s Vltavou.

0: Jak jsme včera slíbili, tak jsme tramvají dojeli na úpatí Ještědu a zatímco v pondělí jsme navštívili Jizerské hory, které jsou takovou širokou náhorní plošinou, jsou plné rašelinišť, přehrad a mrazových skal, tak včera to byl Liberec a dnes jsme na úpatí Ještědského hřebene, který, kdybychom popsali, tak je jaký, Davide?
1: Je úzký, ostrý a dlouhý, tvořený vystupujícími křemencovými skalisky, ale zároveň i břidlicovými a vápencovými útvary. Ještěd je vysoký 1012 metrů a nejen v jeho okolí najdeme strmé svahy, lomy a menší jeskyně.
0: V roce 1884 vznikl dole ve městě Německý horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory. Ten díky svému silnému zázemí rozvíjel jak turistiku, tak značení cest, vydával mapy, ročenky, postavil i ten původní hotel na Ještědu, který tam byl do roku 1963. A jeho pokračovatelem je Jizersko-Ještědský horský spolek, který vznikl v roce 1996. Jeho předseda Pavel Schneider je teď s námi ve výletech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak jaké je vaše zakotvení? Máte také silné zázemí a rozvíjíte turistiku, značení cest, vydáváte mapy, ročenky a budete stavět hotel?
2: Hotel stavíme

0: stříbrný stovkařský odznak. Byl dokonce připravený i zlatý odznak pro 10 000 výstupů, ale ten už bohužel nikomu nebyl udělen.
1: Opakované tréninkové výšlapy na vrchol ještědu podnikal taky Rudolf Kauška, ten si do svého deníku zapsal, že roku 1922 během jednoho večera s přáteli ten vrchol zdolali celkem 12krát. Vy jste také ti, kteří, myslím tím, Jizersko-Ještědský horský spolek, kteří se podílíte na vydání toho prvního českého překladu Kauškovy knihy Wandern und Klettern. Je to přirozené, že toto děláte?
0: Ta publikace Wandern und Klettern je v podstatě v komunitě jakoby milovníků zdejších hor velice oblíbená a taková jakoby kultovní. O její překlad už se pokoušelo mnoho lidí, ale teprve teď to vypadá, že na podzim vyjde překlad, na kterém se podílel hlavně Marek Řeháček, a nejenže knihu přeložil, ale vlastně ji doplnil o mnoho faktických poznámek, které přiblíží tehdejší dobu dnešnímu čtenáři.
2: Můj milý starý Ještěde, kdo by před 20 a více lety řekl, že jednoho dne bude kolem tebe tolik hluku? Tenkrát, když se o pošmourných deštivých nedělích scházela jen malá hrstka odolných vůči počasí, ještě bývalo mezi žlábkem a výřivými kameny mnoho věcí, o kterých věděl jen málo kdo. Ale můj milý staříku, nechceme přeci truchlit nad tím, co bývalo kdysi. Tolik tisíců od té doby doputovalo k tobě nahoru a tebe to nestálo ani píč z tvé hrdé výšky. Vše, co se po tobě plazí, přijímáš vždy jako laskavý otec.
3: Ještědský hřeben byl pro Rudolfa Kaušku koutou, bodem, na který konec konců hleděl i ze svého bytu v Táborské ulici. Byl to i výchozí startovní bod mnohých výletů a pochopitelně i místo, kde se zuceloval sportovně a trénoval na další obdivuhodné sportovní výkony. Kauška ovšem měl ještě jednu polohu, a to nejenom vrcholově sportovní, ale lirickou. Reflektoval přírodu básnicky, k té přírodě měl velice osobní, intimní vztah. Je toto poselství Rudolfa Kaušky pro vás podstatné, třeba jako pro spolek?
0: Doba se posunula a dneska hlavním posláním našeho spolku je vlastně ochrana přírody, aby jsme my mohli chodit do hor tak, jako chodil Rudolf Kauška, protože mohlo by se stát, že tady místo hory budou jenom sportovní parky, tak jak to tady vypadá trošku kolem nás podhůří. Radši bychom, aby tady zbyly i nějaký lesy a trošku divočejší příroda, aby bylo i na co koukat, kam chodit relaxovat.
1: No, trošku se Davidem mračí a hřmí. Já věřím, že ten náš poslední host ve výletech na nás počká. My se budeme věnovat ještě jedné aktivitě Rudolfa Kaušky, o které jsme zatím nemluvili. Napovídám tato citace z jeho knihy.
2: Pravý přítel přírody vždy ví, co se sluší a patří, co má činit a čemu se má vyhnout. Musí umět zcela odložit svůj omezený a často chudý každodenní život, aby se s přírodou mohl propojit co nejniterněji. A čím více dovede mlčet, tím spíše se mu odhalí její nejhlubší krása. A musí mít rovněž dokonalou fyzickou průpravu a zocelené tělo. Já se tímto pravidlem řídil vždy a všude. Běhal jsem, skákal, lezl i sáňkoval, i tebe zdolávav. Ještě jde, příteli můj drahý.
3: Píše Kauška ve své knize Wandern und Klettern.
1: A s námi teď na Ještědu taky Miloš Morávek, mistr republiky v jízdě na saních z roku 1978 a trenér. Jak se vám to poslouchá, pane Morávku?
4: No tak Kauška byl zřejmě dobrý staňkař, já si ho samozřejmě nemůžu pamatovat, ale on vlastně vyhrál první mistrovství Evropy v jízdě na saních, který se jel v roce 1914 tady na Ještědu.
1: Dochovala se ta dráha?
4: Saňkařský svaz se snažil ve 80. letech dráhu obnovit, ale došlo k obnovení zhruba 500 metrů dráhy, ale celková se

0: rodině neobnovila.
1: Sáňkař musí mít pro strach uděláno. To stačí sledovat olympiádu, jak se řítí více než 100-kilometrovou rychlostí tou ledovou úžlabinou. To sáňkování v té době, bylo to ještě větší hrdinství než dnes, nebo to bylo srovnatelné?
0: Bylo to velký hrdinství, protože dneska už ty dráhy jsou, řeknu, stavěný tak, aby byly bezpečný, ale tenkrát v té době se vlastně jezdilo po lesních cestách, kde nebyly žádný mantinely a tam hrozilo to, že ten závodník mohl třeba vlítnout i mezi stromy do lesa.
1: Co ty jeho výkony vlastně vypovídají o Kauškovi jako o osobnosti? Protože připomeňme, že to vítězství roku 1914 nebyl jeho jediný sáňkařský triumf.
0: Určitě byl velice fyzicky zdatný, protože byl to horolezec, ale i lyžař. A pak, když teda byla možnost se zúčastnit sáňkařských závodů, tak jako všestranných sportovec se jich zúčastnil, a protože byl zřejmě velmi dobře fyzicky připravený, tak měl i úspěchy na těch saních. Byl to rodák z kraje, z kterého já, tak tím mě třeba taky zaujal.
2: Davide Hamře, my se vydáme už dál. Dnešní výlety končíme za velmi vydatného deště. Posluchači slyší, kam zítra.
1: My vlastně zůstaneme na tom ještěckém hřebeni. My ten hřeben jenom překleneme, abychom vyrazili do skal, kterým se říká německy Oberwegry, dnes ovšem Horní skály. A právě tyto skály budou útočištěm horolezců, ale také nám jako poutníkům krajinou ještěckého hřebene.

A tím se uzavírá třetí z pětidílné série vltavských výletů tohoto týdne a my v nich poznáváme tedy krajinu a život muže všestranných talentů, horolezce, spisovatele, sportovce, básníka Rudolfa Kaušky, který sice mluvil německy, ale možná nám byl blíž, než by se mohlo na první pohled zdát. Průvodcem spolu se mnou byl režisér Michal Bureš, hovořili turista Pavel Schneider a sáňkař Miloš Morávek. Úryvky četl Kajetán Písařovic. Na pořadu spolupracovali hudební redaktor Jiří Pochvalovský, v terénu mistr zvuku Vojtěch Brzek a také Jan Brauner. A jak jsme slíbili, budeme pokračovat zítra opět po 16. hodině.

0: Stefan Chart, Sofia Kletzmer, Elizabeth Wand, to byla trojice, která interpretovala Telemannovu sonátu pro housle a basso continuo číslo 1 G mol, tedy její druhou část. Vyhlížíme už i další večerní program, který na Vltavě můžete poslouchat v hlavním vysílacím čase, tedy po 20. hodině. Konec konců třeba i z pera klasiků. Mistrná povídka jednoho z nejlepších francouzských prozaiků 19. století, Guy de Maupassana, vypráví skutečnou epizodu ze života kurtizány, jejíž přezdívka zněla Kulička. Jde o příběh nevěstky, která svým chováním a vlastenectvím zahambí francouzské měšťany i jejich paničky. Text je napsán prostým, střídmým slohem a vyniká svou zdánlivě spontánní přirozeností i skvělou kompozicí. Posuďte sami. Povídku Kulička uslyšíme dnes večer v pořadu s názvem Pokračování za 5 minut.
1: Tvář měla jako červené jablíčko, jako pivoňkové poupě, jen rozpuknout. A v ní nahoře zářily 2 nádherné oči, stíněné dlouhými hustými řasami. Dole malá zvlhlá ústa k zulíbání a mezi nimi svítily bělostné zoubky. Říkalo se, že má kromě toho ještě spoustu jiných neocenitelných vlastností. Jakmile ji počestné dámy poznali, začaly šuškat. A slova jako prostitutka a pohoršení padla tak nahlas, že Kulička zvedla hlavu. Rozhlédla se po cestujících tak vyzývavě a rázně, že hned zavládlo hluboké ticho a všichni sklopili hlavu výjima Luazoa, který si ji šibalsky prohlížel.
0: Povídku Guy de Maupassana Kulička v překladu Břetislava Štorma čte Jan Vondráček. A my tento výběr pořadu Pokračování za 5 minut uvádíme dnes od 20 hodin v rámci vltavského projektu Filmového léta. Filmové léto pochopitelně běží a po celou dobu prázdnin poběží. Nicméně odpolední Vltava pomalu, ale jistě míří do svého finále. David Hamr vám od mikrofonu přeje příjemný poslech, za techniku také Romana Kouřilová a editor odpolední Vltavy Jan Zítka. No a můžete poslouchat třeba zítra v ranní mozaice s Nadeždou Hávovou a Dagmar Kopečkovou informace o tom, jak vypadá nový film Mistryně, nebo co přinášejí hudební slavnosti v Bayreuthu. Popřípadě se zaposlouchat do seriálu o Laterně magice.

0: kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: A nyní, milí posluchači, už repríza pořadu Akcent z letošního února. Jeho tématem je dnes problematika historie a odkaz tuzemské šlechty.

0: Dokumentární cyklus České televize s názvem Modrá krev má dlouhodobě vysokou sledovanost. Proč nás dnes tolik přitahuje tento svět, když právě šlechtě byly po vzniku Československa v roce 1918 a pak zase letech 1945 a 1948 odebírány tituly, majetek a společenská úloha? Jaká je tedy role šlechty v 21. století a proč o ní znovu chceme slyšet? Nejenom o tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi odborník na genealogii šlechtických rodů Petr Maška, který působí v oddělení zámeckých knihoven v Národním muzeu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A historik Jan Županič, který změnil působiště a teď tedy jste v Akademii věd?
2: Ano, v Historickém ústavu Akademie věd a na Univerzitě Hradec Králové.
0: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: A Petře, vy jste jedním z poradců dokumentárního cyklu Modrá krev na České televize. Překvapilo vás, jak velký ohlas měl nejenom první díl čtvrté řady, to znamená už něco, co známe, a porazilo to vlastně celkem na hlavu spoustu jiných hraných pořadů?
1: Pochopitelně mě to překvapilo, je to pozitivní, setkávám se s různými lidmi, kteří to sledují, a protože někteří sledují i titulky, tak se na mě obracejí.
0: A dokážete si to vysvětlit?
1: Snad je to možná v té neklidné době něco, co naopak sklidňuje.
0: Teď se obracíte na Honzu a to mě docela také zajímalo. Sledování dokumentárního cyklu o šlechtě něco, co nás dokáže, řekněme, přenést do dob, kdy byla pravidla jasně daná?
2: Samozřejmě to být může, ale mě tam zaujala ještě jedna záležitost, a to je fakt, že v těch jednotlivých pořadech nevystupují jenom příslušníci aristokratických rodů, ale rodiny vlastně, které pochází od těch rodů po přeslici, kde vlastně ta jejich původní, řekněme, ta mužská identita je přebita tou identitou po té ženské linii, a oni přebírají tu tradici těch žerotínů, já nevím, čliků a podobně, v podstatě díky tomu, že ta šlechta není anonymní. Já třeba můžu znát svoje předky do 17. století, ale jsou to pouze jména z matrik. Kdežto za těmito rodinami stojí velké příběhy. A to je to, co většina lidí v naší společnosti nemá. Ta tradice je velmi silně omezená na několik posledních generací, kdežto tady se jedná opravdu o ten velký historický příběh.
0: Pokud se vrátíme trochu do neklidného 20. století, které, jak se ukazuje, bylo možná klidnější než to 21., tak byl zlomem pro šlechtu spíš vznik republiky v roce 1918 nebo pak leta 45 a 48? Nebo obojí?
1: Pochopitelně ta druhá data byla mnohem, mnohem brutálnější, co se týče osudu, a nejenom šlechty, jak všichni víme. První republika jim vlastně vzala pouze tituly a část majetku. S čím se dokázali někteří vyrovnat, někteří lépe, někteří hůře, někteří akceptovali vznik Československé republiky, někteří to neakceptovali až do jejího konce, ale pak to ty události po roce 45-48, to byla prostě konečná.
0: Honzo, ta neakceptace, bylo to, řekněme, důležité téma v rámci české šlechty, české a moravské šlechty právě v tom roce 1918?
2: Rozhodně, protože oni ztrácí vše, co dělá šlechtu šlechtou. Oni přichází o privilegované postavení odbora, oni přichází o své tituly, oni přichází o svou vlast, protože jejich vlastní není Československo, ale Rakousko-Uhersko. Proto velká část těch rodin se neidentifikuje národně, jako třeba Rakušané, Češi, Poláci a tak dále, ale oni používali termín Altösterreicher, tedy starorakušené, tedy příslušníci toho starého Rakouska. A tam je pak velký zlom někdy u té generace narozené po roce 1910, která se teprve začíná zžívat s těmi nástupnickými státy, kdežto u těch starších lidí, tam je pořád vidět ten akcent na tu zaniklou monarchii.
0: Včetně nepřijetí češtiny, jakožto je.
2: Tam to je něco úplně jiného, protože oni nepoužívají jazyk jako prostředek nacionální identifikace, ale jenom jako komunikační prostředek. A já když jsem kdysi zkoumal v archívech korespondence, například Kolorédu, Kinských a tak dále, tak oni zcela běžně za první republiky komunikují německy. Přijde válka, přijde okupace a oni okamžitě přepnou na češtinu. protože ta němčina je pro ně najednou tím jazykem okupantů. Jo, takže oni to chápou jinak. Nebo chápali.
1: Ano, Petře. Já bych ještě doplnil, že už předtím, ale i v té době první republiky existovalo spousta lidí, kteří češtinu neovládali, nicméně se považovali za bytostné české vlastence. Jeden za všechny, třeba hrabě Vladimír Lažanský, že, který uměl česky nepříliš dobře, nicméně byl jedním vlastně z největších českých nacionalistů. A vlastně já jsem se s něčím podobným setkal i po roce 90, kdy jsem se poprvé setkal s paní hraběnkou Matildou z Nostic a ona v té době také ještě neuměla dokonale česky, vzpomínala si na ty svoje dětská léta a postupně se učila a také tou naprosto nedokonalou češtinou vyznávala obrovskou lásku k této zemi.
0: Honzo, jaké bylo postavení šlechty mezi obyvateli v Československu právě mezi válkami? To znamená od toho roku 1918. Byla tam stále ještě určitá míra úcty? A nebo naopak spíš až taková dětinská radost toho, že teď jsme jim to nandali?
2: Obojí. Jednak tady byla, řekněme, ta oficiální linie, která hodně přebírala z té české politiky 19. století. To znamená velmi radikální, velmi agresivní protišlechtická propaganda. Její součástí bylo i ideologické odůvodnění pozemkové reformy, odplata za Bílou horu a tak dále. A pak je úplný protipol, což většinou bývají, ne vždy, ale většinou ty vztahy na té regionální úrovni, to znamená, řekněme, vztah velkostatkář a jeho zaměstnanci a tak dále. A velmi často se stávalo, že docházelo i k jistým nepokojům sociálním ve chvíli, kdy třeba proběhla pozemková reforma a kdy, řekněme, část zaměstnanců přebral stát, protože on jim většinou dával mnohem horší existenční podmínky, než měli u těch velkostatkářů, kde měli zajištění třeba důchodový fond a podobně.
0: Petře?
1: To dokonce je ten kuriozní případ, kdy schwarzenbergští lesní dělníci psali do parlamentu komunistické straně Československa, aby zamezila pozemkové reformě, protože oni přijdou o práci.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: S odborníkem na genealogii šlechtických rodů Petrem Maškem, který působí v Národním muzeu a také s Janem Županičem z Akademie věd, bavíme o roli šlechty nejenom tedy v minulosti, ale především v současnosti. Než se ale dostaneme právě k té současnosti, tak možná je důležité zmínit právě roky 1945 a 1948, což jsou události, které se s námi vlastně obzvlášť po roce 1989 mnohdy ještě stále táhnou. Je to, Honzo, řekněme, absolutní rozvrat, to, co vlastně se nepodařilo možná v tom roce 1918 těm, kteří vyznávali obrozenecké myšlenky, tak to se povedlo právě v těch dvou letech?
2: Myslíte v souvislosti s rozpadem toho šlechtického světa?
0: Ano.
2: V podstatě ano, protože šlechta se identifikuje po tom roce 1918 primárně ve vztahu ke svému majetku, ke svým statkům a podobně a ve chvíli, kdy o to přichází a kdy odchází do emigrace, tak samozřejmě pak končí šlechta jako taková. Přičemž to samozřejmě důležité je i to, že většinu mezi českou šlechtou, teďka míníme tu aristokracii, tvořily rodiny, které se hlásily k německé národnosti nebo řekněme byly občany států, které byly postiženy Benešovými dekrety a tím pádem v podstatě ta šlechta přestává existovat minimálně ze 70%.
0: Petře, ale skutečně jsme zapomněli na šlechtu v těch následujících 40 letech totality?
1: Já myslím, že se na ní do jisté míry zapomnělo, krásně to popisuje Karel Schwarzenberg, když někdy v 60. 70. letech přijížděli z Rakouska do Čech a celník jim kontroloval pasy, pochopil, koho má před sebou a dodal, vy už jste pro nás jenom taková pohádka.
0: To je možná věc, která se mnohým přihodila i po roce 1989. Honzo, přistupovali jsme k tomu jako společnost, teď už s tím odstupem si myslím, že se dá malinko pracovat i z toho akademického hlediska. Přistupovali jsme tehdy k šlechtě, jakožto možná, jak to říci, jako ke historickému příběhu, než k nějaké nové, nesnad politické, ale řekněme společenské síle?
2: Já bych řekl, že se k ní přistupovalo částečně ideologicky. Ono to je vidět na některých restitučních kauzách, které se táhnou do dneška, třeba případ Colorado Mansfield nebo případ Defour a tak dále. Kdyby se ten pán jmenoval Nováček, tak ta záležitost je možná vyřešena během jednoho, dvou stání. Ve chvíli, kdy se jedná o potomky rodiny, která své majetky získala během 30leté války a může být tedy označena za toho v uvozovkách hubitele českého národa, který majetky získá po Bílé hoře, to samozřejmě dostává ten ideologický náboj, který byl intenzivně budován v těch komunistických letech a který doteďka zanechává následky v české společnosti.
4: Petře, ten obraz šlechtice od, řekněme, třídního nepřítele, což bylo vštěpováno vlastně několika generacím, po někoho, kdo tradičně pečuje o majetek, tak ten se podařilo vymítit tak, že vlastně šlechta musela po roce 1989 po třeba restitucích bojovat o svoji společenskou úlohu a pozici?
1: Určitě, já myslím, že takový kuriozní vrchol toho, o čem jsme tady mluvili, je Večerníček s Trautenbergem, kde ta postava sehrává vlastně takovou roli karikatury toho zlého sudeckého, má takový jméno, že jo, šlechtice. A je zajímavé, že když se ta šlechta začala navracet na své majetky, jak byla vnímána. Například jeden hrabě mě líčil, že když poprvé přijel na svůj zámek, tak polovina vesnice ho nenáviděla a polovina v něm viděla spasitele. A on říkal, já nejsem ani jedno.
4: Tohle je, Honzo, možná dost důležitý okamžik, protože návrat šlechty k zrestituovaným majetkům, často ve velmi dezolátním stavu, ať už co se přírodního bohatství týká, anebo těch nemovitostí, tak byl opravdu možná přijímán s určitou nedůvěrou, ale i s nadějí, že by oni přece mají ty peníze a velmi rychle to tady napraví.
2: Tak oni ty peníze nejdřív museli získat, protože většinou je neměli k dispozici a pokud ten zámek byl navrácen nebo by byl navrácen bez pozemkového vlastnictví, tak je to obecně neufinancovatelné. Samozřejmě jsou známé extrémní případy, kdy se ten majetek rozpadl, kdy bylo všechno rozprodáno a tak dále, ale je fakt, že velká část těchto rodin se snaží budovat programově to rodové dědictví a obnovovat ty zámky do jejich původní slávy, což je samozřejmě zajímavé a přínosné.
4: Ano, Petře.
1: Já jsem měl to štěstí, že začátkem 90. let jsem se osobně setkal s celou řadou těch navracevších se šlechtických rodů a fascinovaly mě zejména ty rodiny, které žily po celou dobu tady. Skoro nikdo o nich nevěděl, oni se pochopitelně nijak navenek nehlásili a vykonávali běžná občanská, spíš podřadná zaměstnání. No a v tom roce 90.
4: Pod velmi zkrácenými jmény?
1: Ano, jistě. A v tom roce 91 sundali monteriky, oblékli si oblek, ty bagry, ze kterými jezdili, začali kupovat a nechali s těma čistit svoje rybníky. Vypadalo to, jako že se vrátili z delší dovolené.
4: Honzo, předpokládám, že ten vztah ke šlechtě v 90. letech, nebo alespoň si to nepamatuju, nebyl nějak extra vyhrocený, jako to třeba možná bylo v roce 1948 nebo 18, ale byla to spíše nedůvěra, co vlastně nám tady přinesou, nebo spíš takový zájem, jak se oni vlastně dokáží postarat o majetek oproti vlastně třeba mnohým jiným podnikatelům a podnikatelkám z 90. let, kteří teprve začínali.
2: Myslím, že tato záležitost nebyla řešena na úrovni toho, jestli se dokážu o majetky postarat nebo nepostarat, ale spíš to souviselo s takovou tím českým evergreenem, s těmi Benešovými dekrety. To znamená, jestli je můžeme označit za zrádce českého národa nebo ne.
4: A tím pádem, jestli mají nárok na majetek nebo ne.
2: Tak, jestli mají nárok na majetek nebo ne. A zase neřešila ta otázka, jak se o to budou starat. To je strašně zajímavé, že tato záležitost řešena není. Někdo mohl vytunulovat 3-4 firmy a tam to bylo v pořádku. Když to tady se řeší, jestli ten člověk na ten hrad, zámek má nárok. Přitom ty konfiskace po tom roce 45 mnohdy jsou extrémně sporné.
4: Petře, vy, když máte ve svém zájmu především zámecké knihovny, tak vlastně v jakém stavu byly zámecké knihovny, které se vrátily šlechtě při restitucích zpátky?
1: Překvapivě zámeckých knihoven zbylo velmi mnoho. V tuto chvíli evidujeme asi 340 zámeckých knihoven, což je poměrně velké číslo. Je to vlastně totální unikát v rámci celé Evropy. A mnozí z nich byli velmi překvapeni, když zjistili, že dostávají knihovnu z mnoha tisíci svazky a oni ji nemají kam dát, protože ty zámky byly nepoužitelné a takže jsme hledali různé způsoby, jak se s tím vyrovnat a myslím, že to bylo velmi, velmi pozitivní.
4: To znamená, že, a to je i pro vás z akademického hlediska, Honzo, předpokládám dost důležité, že přes všechnu tu škodu, která byla napáchaná především na tom nemovitém majetku, tak se zdá, že i když třeba zmizel nějaký mobiliář, takže konkrétně ta paměť, ať už obrazy anebo knihy, tak skutečně se uchovaly a tím pádem bylo možné je navrátit, anebo zůstaly v majetku státu. No Petr, tak kejve, že to není úplně, že to je sporné, ale nejdřív Honza.
2: Petr má pravdu, protože řekněme, co se týče mobiliáře, tam se napáchaly obrovské škody. Jsou zprávy o tom, jak třeba manželky komunistických funkcionářů, ministrů a tak dále si chodili na zámky vybírat nábytek a nechávali si s ním zařizovat svoje soukromá sídla.
4: Což byl vlastně stejný případ jako u židovského obyvatelstva za protektorátu.
2: Ano, ano, ano. Ale tady v podstatě to souvisí spíše s jednou pozitivní věcí a to s tím, že v rámci konfiskace většinou byly centralizovány, ne všechny, někdy to bylo zničeno, byly centralizovány šlechtické archivy, které se dostaly v podstatě pod státní správu a tím pádem je máme víceméně na jednom místě. A díky tomu, že české archivnictví je teďka ve velmi dobrém stavu, tak se máme možnost dostat k celé řadě informací. Jo, ty papíry byly pro ně nezajímavé. V případě těch knih, tam je, to o tom by bude vědět víc Petr, protože tam bych věděl, že může být trošku jiný problém ještě.
1: No, pakliže se ty knihovny staly objektem zájmu okolního obyvatelstva, tak když to okolní obyvatelstvo tedy mělo možnost se dostat do toho zámku, tak pochopitelně knihovny byly až na posledním místě. A když, tak mizely zejména jazykově české části těch knihoven, pakliže tam byly. Protože to ostatní pro ně byl nějaký nezajímavý německý brak.
4: Akcent. V Akcentu se bavíme o tuzemském vztahu ke šlechtě s ohledem na historické milníky, které ji poznamenaly na našem území a ve studiu jsou s námi Petr Mašek, který působí v Národním muzeu a Jan Županič z Akademie věd. Pokud se podíváme právě na současnost, tak mimochodem, kdo se vlastně dnes může honosit šlechtickým titulem a jaká to má dnes pravidla, Petře?
1: Podle zákona nikdo.
4: Dobře, a když tedy, řekněme, budeme historizujícím způsobem oslovovat šlechtničtu nebo šlechtice?
1: No, pakliže podle zákona nikdo, zároveň nikdo nepochybuje, slyšíli jména Štember, Černý, Lobkovič, že tady šlechta existuje. A já mám takový poměrně jednoduchou definici, a totiž šlechticem je ten, kdo jim byl, nebo jeho předek, 10. prosince 1918 podle platných zákonů tehdejších dopoledne. Protože pak byl odhlasován ten zákon.
4: Honzo, z pohledu dneška, když se člověk podívá nejenom na Modrou krev, dokumentární sérii České televize, ale i vlastně se baví někdy se šlechtici, tak je vlastně velmi zajímavé, jak oni nemluví o majetku jako o svém majetku, ale mluví to jako o správě majetku, s ohledem na to, že je pro ně důležité, co budou předávat dalším generacím. Je to jedna z těch věcí, která je možná odlišuje od toho, jakým způsobem se přistupuje možná u mnohých jiných k majetku dnes?
2: 100%, protože to je právě kontinuita, která udržuje šlechtu šlechtou. Šlechta samozřejmě taky není jednotná skupina. Pokud šlechta ztratila majetek, tak ztratila postavení a ztratila v podstatě svoji identitu. Ty rodiny, které jsou v modré krvi, takové ty velké, jako Kinští, Štemberkové a tak dále, to jsou rody, které si ten majetek, to mění udrželi po několik staletí. A proto ho budují nadále, aby v podstatě si zachovali to místo ve stávajícím světě.
4: Petře, ale když se člověk právě na to podívá, co to obnáší, spravovat takový majetek, tak zjistí, že to není o tom, že by každé ráno přiběhlo služebnictvo, obsloužilo šlechtickou rodinu, ta by potom vyrazila na koně na obhlídku, co se děje v jejich panství, ale ve valné většině skutečně nasadí často i ty montérky a jdou spravovat majetek. Máme nějaké stále stereotypy o tom, jak žije šlechta u nás?
1: Já nevím, jestli se ještě mezi lidmi udrží právě ty stereotypy, které jste jmenoval. Ty dnešní musí být v podstatě v pozici manažérů a chovat se tak jako ředitelé továren, že jo? Protože jsou to...
4: Se schopností získávat dotace na opravy těch obrovských sídel.
1: Ano, včetně toho, včetně dotací zemědělských a tak podobně, jo.
4: To znamená, že řekněme, tyto stereotypy už do určité míry i díky tomu, že máme možnost sledovat práci šlechty zblízka, tak už mezi námi ve společnosti nejsou? Co Honza na to?
2: Já bych řekl, že převládají. Pořád stále u části společnosti samozřejmě tyto stereotypy převládají, protože ti lidé v tom byli vychováni, bylo jim to vštěpováno během vzdělání nebo to získávají v rodině. Čili já bych řekl, že tyto schematizmy se přenáší spíše, řekněme, s výchovou.
4: Ano, Petře.
1: Velmi často to bývá tak, šlechta ne, rozhodně ne, ale na našeho hraběte nám nešahejte.
4: Takže otázka je celkem logická. Daří se české šlechtě splynout s davem? A nebo vytváří vlastně možná i postupem let díky té péči o majetek, což má vliv vlastně na široké okolí, protože mnohdy vlastně ty majetky jsou skutečně velmi rozsáhlé a má to dost zásadní vliv na celou krajinu, tak daří se jim vlastně vytvářet nějaký, řekněme nějakou, nechci říct snad elitu, ale nějaký nový společenský fenomén?
2: Asi jo, jinak by o tom nevznikl ten seriál samozřejmě. A pak je tady ale druhý faktor, mluvíme maximálně o několika desítkách osob, kteří drží ty velké majetky a kteří pochází z těch slavných rodin. To znamená, nejedná se o nějakou širokou skupinu, která by měla nějaký velký politický a společenský vliv.
4: A jaký je jejich, řekněme, kulturní vliv, který býval opravdu velmi silný v těch minulých staletích, kdy šlechta skutečně byla z velké části i mecenášem společenského a kulturního života, tak ta role se navrátila stejným způsobem? A nebo nejdříve je tady ta snaha o to dát do pořádku to, co se za 40 let možná i někdy více zničilo?
1: Přirozeně nejdřív je nutné nashromáždit nějaké prostředky, ale hlavně mezi tím tu roli šlechty převzala spousta dalších institucí. Už nepotřebují, divadla nepotřebují, aby je sponzorovala šlechta, aby je provozovala na svých zámcích. Jsou od toho zcela jiné instituce, čili to už je úplně jiná situace.
4: No a to je celkem návazná otázka na to. Jaká je tedy současná role šlechty, Petře, z vašeho pohledu?
1: Tak minimálně spravovat ty své majetky, udržet je a možná udržovat takové povědomí, že šlechta je něco, co může národu minimálně ukázat jakousi cestu, jak ty majetky spravovat, jakým způsobem se chovat, což byla vlastně role, kterou měli vždycky. Napodobování šlechty, jejího způsobu života, včetně stolování a podobně, vždycky hrála roli. Tak tuto roli sice už ne tak důležité podobě, ale mohou stále sehrávat.
4: A pokud bychom, Honzo, nebrali pouze tu majetkovou část, to znamená tu správu toho majetku, tak co dalšího vlastně šlechta může nabídnout? Vy jste, nebo hned na začátku jsme se bavili o kontinuitě.
2: Já myslím, že to je právě ta rodová tradice. To znamená ten, řekněme, příběh vyprávěný napříč generacemi. To je věc, která je potřeba a která v podstatě dává těm rodinám smysl jejich existence mnohdy.
4: A jak vy vnímáte vlastně tu roli šlechty a vlasti? Bylo to, sami jste o tom mluvili, bylo to v několika případech velmi výrazné právě i v roce 1918. A jak to vnímáte dnes i třeba při rozhovorech s zástupci šlechtických rodů, protože u každého je to trochu jinak, Petře?
1: Určitě je rozdíl mezi těmi, kteří se vrátili, mezi těmi, kteří tady byli celou dobu. Pak je tady generační rozdíl, zatímco ta generace většinou starších lidí, která restituovala ty majetky po roce 90, tak k tomu měla mnohem hlubší vztah, protože bylo to pro ně něco nečekaného, něco úžasného. Zatímco ta další generace už tom naprosto přirozeně vyrůstá, je jasné, že jednou to hod spadne na mě, budu se muset o to starat, čili vidí to úplně odlišně.
4: A z vašeho pohledu, Honzo, co ještě je vlastně zajímavé po všech těch staletích studovat na šlechtě?
2: Především tam je ta obrovská výhoda, že na rozdíl od života prostých lidí nebo měšťanů, my tady máme dochované archivy. To znamená, my si můžeme skutečně opřít o ty relevantní informace z té minulosti, u kterých v podstatě v uvozovkách obyčejných lidí tápeme.
4: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali šlechtě. O historických milnicích, které ji na našem území poznamenali. Ve studiu s námi byli odborník na genealogii šlechtických rodů Petr Mašek, který působí v Národním muzeu. Moc děkujeme, Petře.
1: Děkuji vám.
4: A historik Jan Županíš z Akademie věd. Moc díky.
2: Děkuju.
4: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
5: Fenomén šlechty jsme se Sašou Michailidisem v repríze Akcentu otevřeli právě nyní a vy se k němu můžete vrátit i na webu Českého rozhlasu Vltava.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Hradu. Zákon se tak teď vrátí do sněmovny, poslanci vládní koalice budou muset veto přehlasovat 101 hlasem. Novela měla vládě dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby mimo běžné rozpočtové limity. Podle prezidenta ale zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Spojené státy odpoví na každý iránský útok na lodě v Hormuzském průlivu bombardováním blízkovýchodní země. Na své síti True Social to napsal americký prezident Donald Trump. Upřesnil, že Washington bude cílit na mosty a elektrárny v Iránu. A to včetně těch v hlavním městě Teheránu a jeho okolí. Spojené státy a Irán spolu v červnu uzavřeli memorandum o porozumění, které mělo vést k finální mírové dohodě. Tu se ale zatím nepodařilo dojednat. Do Hradozámecké noci, kterou letos Národní památkový ústav pořádá v sobotu 22. srpna, se zatím přihlásilo 139 památek. To je o jednu více než loni. Vedle státních hradů a zámků je mezi nimi také přes 40 památek soukromých, městských nebo spravovaných spolky a institucemi. O Hradozámecké noci zůstanou památky otevřené po setmění a připravují pro příchozí zvláštní program. Za Národní památkový ústav o tom informovala mluvčí Blanka Černá. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Četnější budou na horách, na severu a severovýchodě. V jeho západní polovině Čech se přehánky vyskytnou s menší pravděpodobností, sporadicky se objeví bouřky. Večer bude od jeho západu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 25 stupňů, maxima na horách kolem 11 stupňů Celsia. Více zpráv na webu iRozhlas.cz. Teď už repríza pořadu Art Café.

0: Art Café.
1: Řada herců se shodne, že nejhorší na filmovém natáčení je čekání. Hodiny a hodiny prosezených v karavanech, na hotelích i na placech při čekání na výstup. Není divu, že se herci snaží jakkoliv zabavit. A jednou z nejčastějších a nejzdravějších kratochvílí je, že vezmou do ruky kytaru nebo jiný hudební nástroj a začnou vyluzovat tóny. Při rešerších k tomuto pořadu jsem zjistil, že herců, hudebníků jsou desítky, možná stovky, tisíce. My se v následující hodině zaposloucháme do hudby, kterou sami, ale mnohem častěji po boku dalších slavných osobností, vytváří Johnny Depp, Hugh Laurie, Keanu Reeves, Scarlett Johansson nebo Ryan Gosling. Záměrně opomineme tuzemské filmaře, Báru Polákovou, Šimona Bilinu, Terezu Richterovou, Igora Orozoviče, Vladimíra Javorského, Kateřinu Vintrovou, Miloslava Koeniga nebo Filipa Kaňkovského si necháme třeba na jiný samostatný pořad. A začneme s hudebníkem s velkým H. Jeff Goldblum se objevil v hitu Jurský park, kultovní sci-fi Moucha, vizuálně jedinečném Grand Hotelu Budapešť nebo velkofilmu Den nezávislosti. Už od mládí hraje na klavír a od 90. let vystupuje se svou jazzovou skupinou The Mildred Snitzer Orchestra, která se pohybuje především v oblasti swingu, jazzu a amerických standardů. Doslova před pár dny orchestru vyšlo album Night Blooms, na kterém hostuje řada hvězdných vokalistů jako Charlie Puth, Ariana Grande nebo Melody Gardot, jejíž city alt rozpoznáme v úvodní písni Misty. Goldblum tu byl před lety jako host premiéry Grand Hotelu Budapešť. Snad se sem někdy dostane i se svým ansámblem. Začíná filmově hudební Art Café. Dobrý poslech vám přeje Tomáš Klement.

Charlotte Gainsbourg 555, píseň, kterou produkovalo francouzské ambientní duo Air a také Jarvis Cocker z kapely Pulp. Hudební i filmové kariéry Charlotte Gainsbourg jsou takřka rovnocenné, což se u dcery fenomenálního šanzoniéra a slavné britské herečky tak nějak čekalo. Konec konců hudební kariéru odstartovala už ve 12 letech kontroverzním duetem Lemon Incest se svým otcem. Múza Larse von Triera hrála v jeho kontroverzních filmech Antikrist, Melancholie a Nymfomanka, se v hudbě věnuje velmi kultivovanému indie popu. Neudivuje nějakým fenomenálním hlasem, o to více se zaměřuje na texty, které si v drtivé většině píše sama. Třeba dosud poslední album Rest nabízí odkazy na tragickou smrt nevlastní sestry i vzpomínku na otce. Slavné rodiče má i další zpívající herečka, Američanka Maya Hawke, jejíž průlomovou rolí byla postava Robin Buckley ve třetí sérii Stranger Things. Dcera Umi Thurman a Ethana Hawkea si zahrála v oceňovaném životopisném dramatu Maestro nebo v komedii Pomsta na druhou. Její hudba je postavená na jemném akustickém zvuku, folkových kytarách a poetických, velmi osobních textech. A je velmi plodná, desky vydává přesně po 2 letech a aktuální Maytree Corso je už její 4. Název odkazuje na postavu stvořenou samotnou Majou. Jde o magického outsidera, který se nedokáže přizpůsobit okolnímu světu a tak si raději vytváří svět vlastní. Album lze doporučit třeba milovníkům Tori Amos. My si zahrajeme hypnotickou baladu Devil You Know.

Posloucháte Art Café, které dnes navazuje na filmové léto na Vltavě. Hrajeme si herce, kteří se zároveň velmi aktivně věnují i hudbě. A rovnou bych se měl opravit, protože v těchto chvílích nám dělají společnost ženy, herečky. Konkrétně Zoe Deschanel, kterou si můžeme pamatovat z hudebního dramatu Na pokraji slávy nebo komedie Yes Man. To už se o ní vědělo, že je velmi schopná hudebnice, která hraje na piano a ukulele a s uznávaným písničkářem M. Wardem funguje v projektu She and Him. Jejich hudba je inspirovaná popem 60. let, surfrockem i country. V roce 2016 vydali extrémně úspěšné vánoční album, ale od té doby je jejich činnost spíše sporadická. Což bohužel platí i pro Scarlett Johansson. Hvězda Ztraceno v překladu nebo marvelovské série v roce 2008 šokovala debutovou deskou Anywhere I Lay My Head, na které svým charakteristickým chraplákem přespívala 10 coververzí písní legendárního Toma Waitse. Pak ještě zaujala spoluprací s producentem Peterem Jornem i odskokem k dívčí superskupině The Singles. Ale v posledních letech se myhla pouze na několika soundtrackách a ve swingovce The Best Is Yet To Come, kde ji ke spolupráci zlomil náš dobře známý Jeff Goldblum. Tak si pojďme připomenout zmíněné Waitsovské album titulní písní Anywhere I Lay My Head.

Ponořili jsme se do světa blues a zakouřených barů a klubů. Právě tam je doma seriálový Dr. House Hugh Laurie, bezesporu jeden z nejschopnějších herců, hudebníků. Věnuje se především klasickému New Orleans blues, jazzu a boogie-woogie. Na klavír hraje už od 6 let, ovládá ale i kytaru, bicí, harmoniku a saxofon. Se svou formací The Copper Bottom Band vyprodával haly po celém světě. Několikrát jsme s ním měli tu čest i v České republice, kde shodou náhod právě v našem hlavním městě natáčí špionážní seriál Legacy of Spies. Právě dozněla St. James Infirmary je úvodní skladbou debutového alba Let Them Talk z roku 2011. Vychází z amerického tradicionálu, jehož kořeny sahají až k tradiční anglické baladě The Unfortunate Rake z 18. století. No a u prošedivělých elegánů ještě v Art Café chvíli zůstaneme, čeká nás Jeff Bridges. Další velmi zdatný muzicírující herec, jehož hudební kariéra zahrnuje desítky koncertů a 4 alba na pomezí country, folku, roots rocku a alternativy. Hvězda filmu Big Lebowski spolupracuje se zajímavými lidmi, například na druhém eponymním albu, které navíc vydal prestižní label Blue Note, byl jeho partnerem slavný producent T-Bone Burnett. Spolu natočili i následující Amerikánu What a Little Bit of Love Can Do.

Nadále plujeme ve vodách amerického country, jen jsme Jeffa Bridgese vyměnili za o generaci mladšího Kiefera Sutherlanda, hvězdu seriálu Twin Peaks a 24 hodin. Sutherland podává každou skladbu se zakouřeným, whisky nasáklým vokálním výkonem, díky kterému uvěříte každému jednomu slovu, které zpívá. Napsal například server Cryptic Rock o albu Reckless and Me, ze kterého byla i právě odezněla píseň Something You Love. Dobrý poslech u hudebně filmového Art Café vám stále přeje Tomáš Klement a teď nás čeká hvězda, kterou není třeba příliš představovat. I když se přiznám, že jsem o hudební dráze kanadského elegána Ryana Goslinga ještě donedávna neměl tušení. Není divu, jeho kapela Dead Man's Bones vydala pouhé jedno album, a to navíc ještě před 17 lety. Původně mělo jít o soundtrack k divadelní hře, ale kvůli vysokým nákladům projekt Gosling a jeho partner, producent Zach Shields, přetvořili v samostatnou desku, kde se hvězda velkofilmů Barbie a La La Land nechala zapsat pod pseudonymem Baby Goose, aby na sebe nestrhával příliš pozornost. My si zahrajeme chytlavou píseň Papa Power, kde má klíčovou roli dětský sbor The Silver Lake Conservatory of Music Children's Choir.

Je hrubý, neomalený, velkohubý, ale jedno se mu musí nechat. Má zabijácký smysl pro humor. A ještě k tomu všemu je americký herec Jack Black vynikající muzikant. Což jsme se mohli přesvědčit v komedii Škola roku, ale především v kapele Tenacious D, kterou Black založil s kolegou Kylem Gassem. Skupina geniálně spojuje hard rock a heavy metal s vulgárním, satirickým humorem a divadelním projevem. Přestože vystupují převážně jen se dvěma akustickými kytarami, jejich projev má energii plnohodnotné metalové show, což potvrdí i návštěvníci jejich dosud jediného pražského koncertu v roce 2023. V pražském fóru Karlín samozřejmě tehdy nesměla chybět ani jejich největší hitovka Tribute. A z fóra Karlín přeletíme do sportovní haly Fortuna, kterou si na 6. září tohoto roku zamluvila americká rocková superskupina Hollywood Vampires. Tu v roce 2012 založili zpěvák Alice Cooper, kytarista kapely Aerosmith Joe Perry a nejviditelnější tvář, nicméně hudebně suverénně nejslabší člen kapely, herec Johnny Depp. Na koncertech je často doplňují i další hvězdná jména, jako kytarista Tommy Hendrickson nebo duo Duff McKagan a Matt Sorum z Guns N' Roses. Skupina vznikla jako podsta rokovým hvězdám, které zemřely v 70. letech kvůli divokému životnímu stylu. Na koncertech i albech Hollywood Vampires kombinují vlastní autorskou tvorbu s energickými předělávkami klasických rokových hitů od Led Zeppelin, The Doors, Motorhead, The Who nebo Davida Bowieho.

V našem pořadu o muzicírujících hercích nesmí chybět Keanu Reeves a jeho kapela Dog Star, která vznikla už v roce 1991 poté, co se baskytarista Keanu Reeves a bubeník Robert Mailhouse náhodně potkali v supermarketu a zjistili, že oba sdílejí vášeň pro hokej a hudbu. V 90. vydali dvě alba a koncertovali po celém světě. Předskakovali mimo jiné Bon Jovi. V roce 2002 se kvůli vytíženosti Reevese sice rozpadli, nicméně před časem ohlásili comeback a 29. června zahraje trio Dog Star, hrající melodický pop, punk a grunge ve zcela vyprodaném pražském klubu Sasazu. Uvidíme, jestli se podobného sukcesu dočká 15. října v pražské Arše Plus i jeho herecký kolega David Duchovny. I ten se dlouhé roky potýká s hudbou a podle všeho velmi úspěšně. Já jsem od hvězdy seriálu Akta X vybral z brusu nový single Prince of Pieces, který uvádí stejnojmenné 4. studiové album. Je to takový sympatický alternativní rock s lehkými přesahy do folku a amerikány a je znát, že Duchovny hodně leží v hudbě 70. let. A známý lovec ufonů také uzavře Art Café, které jsme vám nabídli v rámci filmového léta na Vltavě. Užijte si i další naše letní pořady, připravili jsme pro vás opravdu nabitý program. Více o něm třeba na vltava.rozhlas.cz. Příjemný večer vám přeje Tomáš Klement.

0: Hudební tvorbu známých filmových i divadelních herců představil v Art Café Tomáš Klement. Šlo o letní reprízu pořadu z června letošního roku. 18. hodina je tady, u mikrofonu Lenka Novotná, v režii Romana Kouřilová a ve vašem přijímači, ať už rozhlasovém nebo jiném, jste si chytili Český rozhlas Vltava. Dobrý den. Vltavy se můžete držet po celý středeční večer. Nejen za půl hodiny, kdy se můžete stát pozorovateli boje o záchranu lidství v románu Den Trifidu Johna Vindma, ze kterého čte Norbert Lichý, ale třeba také teď při poslechu reprízy jazzového podvečera Zdeňka Přidala.
1: Jazzový podvečer.
2: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru si pustíme ukázky z nejnovějšího alba trumpetisty Theo Croker. Hezký poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

Theodore Lee Croker se narodil 18. července roku 1985 ve floridském Leesburgu. Od malička měl blízko k tomu nejlepšímu z jazzové tradice. Jeho dědeček byl totiž jeden z newyorkských velikánů, trumpetista Doc Cheatham. Theo začal na trubku hrát v 11 letech. Po střední škole se rozhodl pro studium na konzervatoři v Oberlinu. Vedle trumpetisty Donalda Byrna se tak dostal do péče saxofonisty Garyho Bartse, bosounisty Robina Eubankse nebo bubeníka Billyho Harta. Na jaře roku 2006, tomu bylo ještě 20, získal cenu Presserovy hudební nadace. Peníze z grantu investoval do své první studiové nahrávky alba The Fundamentals, které natočil v New Yorku se svým sextetem. Oberlinskou konzervatoř Croker absolvoval v roce 2006, pokračoval v postgraduálním studiu a za 2 roky přišel s další deskou. Tentokrát šlo o poctu jeho dědečkovi i tradičnímu jazzu, který stělesňoval. Záhy po studiích se Theo Croker vydal na dobrodružnou cestu do Šanghaje. Strávil tam takřka 7 let a čas ukázal, že to byl pobyt přínosný a z hlediska jeho další hudební kariéry zlomový zdroj inspirace. Byla to skvělá příležitost naučit se jiné přístupy k hudbě. Vedle toho mi samotná zkušenost s životem v rozdílné kultuře otevřela mysl. Jídlo, jazyk, lidé, paráda, říká Theo. Hrál v rozličných nejen jazzových formacích, přičichl k fusion, salse, afrobeatu, doprovázel čínské popové zpěváky, spolupracoval s DJ, ale i s různými big bandy. V jednom z nich natrefil na populární zpěvačku Dee Dee Bridgewater, když ji doprovázel v rámci světového turné. Dali se spolu do řeči, Theo jí podstrčil své demonahrávky a Dee Dee vytušila jejich potenciál. V její produkci pak vzniklo Crokerovo nové album nazvané Afrophysicist. Jestli se v počátcích kariéry řadil mezi jazzové puristy, s albem Afrophysicist se vrátil do Spojených států oděn do eklektického hávu. A poznali ho tak mimochodem i tuzemští fanoušci, když v roce 2019 poprvé zavítal do Čech se svým v pořadí 5. studiovým albem nazvaným Star People Nation do dějiště brněnského jazzfestu. My dnes ovšem posloucháme ukázky z jeho nejnovější desky s názvem Dream Manifest.

Na svém 8. albu dal Croker volný průchod své fantazii. Zmotňuji své sny, je to, jako byste četli můj deník snů. Ponořil jsem se do své fantazie a snažil se zbavit všech omezení a hranic, které brzdí mou kreativitu, řekl Fio v rozhovoru pro Los Angeles Times. Ačkoliv je v jeho nových písních hodně světla a radosti, nová deska je pro něj, stejně jako pro všechna jeho oblíbená alba, od Jimiho Hendrixe, Gata Barbieriho nebo Dizzyho Gillespieho, o boji s démony. Skláním se do temnoty svého nitra. Rád čelím temnějším aspektům toho, co nacházím ve svých snech, vysvětluje. A s jakými démony bojuje Tio? Vždy bojuji s egem, jako každý opravdový tvůrce. Ne s egem ve smyslu myslím si, že jsem skvělý. Spíš ve smyslu nemusím se přizpůsobovat ostatním. Nemusím dělat hudbu tak, jak ji dělají všichni ostatní. Nedělám hudbu, abych byl populární. Nedělám hudbu, aby zapadala do playlistu. Nedělám hudbu, abych potěšil vydavatelství, vysvětluje trumpetista, který přednedávnem oslavil 40. narozeniny. Mladší hudebníci mají tendenci tvořit pro jiné kreativce. Jsem v bodě, kdy chci svou hudbou strhnout posluchače. Chci, aby se v ní ztratili a objevovali něco nového. Nedělám to proto, abych na ně udělal dojem. Tyto věci se pro mě staly hudebně velmi důležité, důležitější než solo. A hrát co nejkrásněji. To je místo, kde se v mé kariéře jako interpret rozhodně nacházím, dodává.

Na albu Dream Manifest se sešly členové Crokerových minulých i současných kapel. Je to skupina, která překračuje generace, styly a umělecké formy a již tvoří hráč na klávesové nástroje Mike King, basista Eric Wheeler a bubeníci Michael Ode a Miguel Marcel Russell. Deska zaznamenala také řadu hostujících umělců. Třeba v úvodu dnešního jazzového podvečera jsme slyšeli vokalisty Estelle a Cassu Overalla. O chvíli později dnes už zmíněného saxofonistu Garyho Barce a producenta Nature Boy Flecka. Milé posluchačky, milí posluchači, za okamžik si můžete s Theo Crokerem, jeho kapelou, hostující zpěvačkou Malajou a producentem Deloem zatančit při poslechu skladby High Vibrations. Na úplný závěr zazní Postlude 3, která album Dream Manifest uzavírá. Pohodový večer vám přeje Zdeněk Přidal.

0: Americký trumpetista Theo Crocker a jeho Dream Manifest se vám ozvali poprvé loni v září z pořadu Zdeňka Přidala. Dnes jste si v jazzovém podvečeru vyslechli letní reprízu. Rozečtený vědecko-fantastický román je pro vás už připraven.
1: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Četba na pokračování.
0: The Day of the Triffids. Postapokalyptický román, poprvé vydaný ve Velké Británii v roce 1951, máme rozečten a tak můžeme opět nahlédnout do doby a do okamžiku, co se dělo poté, co lidstvo sledovalo jedné noci na obloze množství zvláštních zelených meteorů, probudilo se následujícího rána slepé. Z překladu Jaroslava Kořána připravila Eva Lenartová, v režii Tomáše Soldána účinkuje Norbert Lichý. John Wyndham, Den Triffidů, 14. část.

0: Svou první cestu do Londýna jsem odkládal z bezpečnostních důvodů celý rok. Městu se stále dařilo působit dojmem, jako by k jeho oživení bylo zapotřebí jen lehkého dotyku čarovným proutkem, přestože většina vozidel na ulicích už začínala rezavět. O rok později byla změna patrnější. Chodníky začala pokrývat vrstva omítky, ulice byly posety spadanými taškami, okapy zaneseny listím. Tráva a dokonce i menší keře rostly i v puklinách zdí a na střechách. Mnoha okny bylo vidět zborcené stropy, hadovité křivky loupajících se tapet a lesklé plochy provlhlých stěn. Parky a náměstí se staly divočinou, rychle se rozrůstající do přilehlých ulic. Zdálo se, že rostlinstvo proráží doslova všude. Kořenilo ve spárách mezi dlažebními kostkami, rašilo z puklin v betonu, útočiště nacházelo dokonce na sedadlech opuštěných automobilů. A ku podivu, čím více se tento živoucí svět ujímal vlády nad městem, tím méně skličujícím dojmem působilo. A jak tak postupoval čas za hranici, kdy už žádný kouzelný proutek nemohl pomoci, odcházela spolu s ním i většina přízraků města, aby se zvolna vnořili do historie. Jednou, nikoli toho prvního ani následujícího roku, ale ještě později, jsem stanul opět na Piccadilly Circus, rozhlížel jsem se po té spoušti kolem a snažil se vyvolat svým vnitřním zrakem davy, jež tu kdysi proudili. Ale mezi chátrajícími, zvolna mizejícími budovami jsem si nedokázal připamatovat nic víc než kocovinu, pocit marnosti a bezcílného pachtění a přestával jsem si být jist, zda jsme ztratili opravdu tolik. Tu a tam jsem sice našel důkazy, že nejsem sám, kdo si zvykl doplňovat v Londýně zásoby, ale nikdy jsem nikoho neviděl. Naposledy jsem tam zajel koncem čtvrtého roku, kdy jsem narazil na nová rizika, která jsem neměl právo podstupovat. Poprvé na sebe upozornila burácivým rachotem za mými zády, kde si na jednom z vnitřních předměstí. Zastavil jsem nákladák a ohlédl jsem se, abych spatřil, jak z hromady zborceného zdiva uprostřed ulice stoupá mračno prachu. Od té doby jsem soustředil pozornost na menší města a obvykle jsem se jejich ulicemi pohyboval pěšky. V listopadu druhého roku porodila Josela naše první dítě. Dali jsme mu jméno David. Moji radost ze synka kalili občas pochybnosti nad životními podmínkami, které jsme mu dali do vínku, ale Josela si tím hlavu nelámala. Zbožňovala ho. Stal se jí náhradou za mnohé z toho, oč přišla, a dokonce třeba, že se to zdá paradoxní, budoucnost před námi jí působila daleko méně starostí než dřív. Živost, s jakou se měl David k světu, však mluvila ve prospěch jeho příští schopnosti postarat se sám o sebe. A tak jsem své pochybnosti potlačil a raději znásobil úsilí vkládané do půdy, jež nás všechny měla jednoho dne živit. Od Davidova narození neuplynulo mnoho času, když mě Josela upozornila, abych si více všímal trifidů.
1: V poslední době dělají mnohem větší rámus,
0: poznamenala.
1: Neslyším v tom žádný rozdíl. Rozdíl v tom taky není. Dělají jen větší rámus, protože je jich tu mnohem víc. Schválně se ráno podívej.
0: Ráno jsem při oblékání vyhlédl z okna a okamžitě jsem viděl, že Josela má pravdu. Jen za malým úsekem plotu v mém zorném poli se jich dala napočítat dobrá stovka. Zmínil jsem se o tom u snídaně. Susan pobaveně zvedla obočí.
1: Pro tebe je to nejspíš novinka. Mám svých starostí dost. Ostatně za plotem nám nevadí. Ale stejně.
0: Vložila se trochu znepokojeně do řeči Josela.
1: Nemyslíš, že asi mají nějaký zvláštní důvod, aby se sem scházeli v takové síle? Moc ráda bych věděla, jaký.
0: Susanin obličej se opět protáhl tím vyzývavě drzým výrazem překvapení.
1: Protože on je sem láká. Scházejí se za tím vším rámusem, co dělá. Tak pomalu, pomalu. O čem to vlastně mluvíš? Po snídani ti to ukážu.
0: Susan odběhla a přinesla mou brokovnici a triedr. Na trávníku před domem si Triedr přiložila k očím a pátrala tak dlouho, až našla Trifida kolébajícího se daleko od našeho plotu. Byl od nás vzdálen víc než míly a mířil k východu.
1: Ale teď dávej bacha,
0: řekla a vystřelila do vzduchu. O pár vteřin později Trifid viditelně změnil svůj kurz k jihu.
1: Zkus to ještě jednou,
0: vybídl jsem jí znepokojeně. Zavrtila hlavou.
1: To nemá cenu. Všichni Trifidi, co tu ráno slyšeli, jdou teď směrem k nám. Asi tak za 10 minut se zastaví a zaposlouchají. Budou-li dost blízko, aby uslyšeli chřestění těch za plotem, půjdou dál. Budou-li pořád ještě daleko, aby uslyšeli ty naše, a my tady stropíme nějaký jiný hluk, přijdou taky. Když ale neuslyší vůbec nic, chvilku počkají a potom půjdou zase tam, kam měli namířeno.
0: Přiznávám, že mi to vyrazilo dech. Tázavě jsem se podíval na Denise, který se k nám před chvílí připojil.
1: Souhlasím se, Susan, nelíbí se mi to. Ty potvory si na nás brousí zuby. Nepřeháněj. Povídám ti, že je v nich víc, než si myslíme. Začali se osvobozovat ve chvíli, kdy jim v tom nikdo nemohl zabránit. Skoro jako by věděli, že si to můžou dovolit.
2: Denis, je to snad ne?
1: Využili naší nevýhody s podivuhodnou rychlostí a v jejich počínání je každopádně něco jako metoda.
2: No dobrá. Myslíte, že by bylo moudřejší používat místo brokovnice, která je sem přitahuje, Trifidí pušky?
1: Tady nejde o střelbu, ale o jakýkoliv hluk. Nejhorší je traktor, poněvadž ten dělá kravál největší a navíc nepřetržitý. Z pěkné dálky slyší i motor naší elektrárny.
2: Byl bych ti vděčný, kdybys pořád neříkala, že slyší. Jsou to rostliny.
1: To je mi fuk. Nějak slyšet musí.
2: No však s nimi zatočíme.
0: První pastí bylo těžkopádné zařízení na způsob větrného mlýna, vydávající bez ustání dunivé rány. Postavili jsme je asi půl míle od statku. Fungovalo skvěle. Přilákalo všechny Trifidy od našeho plotu i od jinut. Když jich bylo pohromadě několik set, zajeli jsme tam spolu se Susan a obrátili proti nim plamenomety. Vyšlo nám to i na podruhé. Ale potom už projevila zájem jen slabá hrstka. V další fázi boje jsme vytvořili uvnitř oplocení jakousi kapsu a část hlavního plotu jsme nahradili provizorními vraty. Zvolili jsme si místo na doslech motoru elektrárny a nechali vrata otevřená. Po několika dnech jsme je zase zavřeli a Trifidy, kterých se do kapsy namačkalo na 200, jsme zničili. Také tato metoda byla napoprvé velice úspěšná. Ale nikdy nezabrala dvakrát na stejném místě. Dvakrát nebo třikrát jsme zkusili použít minomety, ale výsledek byl žalostný. Navzdory našim pastím a občasným masakrům počet Trifidů hromadících se kolem plotu neustále vzrůstal. Nijak se přitom neprojevovali. Prostě se tam usadili, zavrtali kořeny do země a zůstali dřepět. Všechny pochyby o jejich ostražitosti však stačila rozptýlit jediná cesta autem skrze alej. Znamenalo to projet uličkou tak divoce šlehajících žahadel, že jsme pak na silnici byli nuceni zastavit a setřít z předního skla jet. Zkoušeli jsme všechno možné snad déle než rok. Až jednoho dne vběhla do našeho pokoje časně ráno Susan, aby nám oznámila, že ty kytky prolomily plot a obklopují celý dům. Vstala hned z rána a šla jako obvykle podojit krávy. Obloha za oknem jejího pokojíku byla temně šedá, ale když se šla dolů, našla vše ponořeno do naprosté tmy. Rozsvítila. V okamžiku, kdy spatřila kožnaté zelené listy přitisknuté na okna, věděla, kolik uhodilo. Plamenomety byly uloženy v jedné z venkovských kůlen. Nabalený jako pumpa, na rukou vysoké, silné rukavice a poddrátěnou kuklou ještě koženou přilbu a pevně přiléhající brýle, prosekal jsem si cestu davem Trifidů tím největším nožem, jaký jsem v kuchyni našel. S plamenometem jsem se zpátky do domu dostal bez nejmenších potíží. Josela a Susan stáli připraveni u hasicích přístrojů, zatímco já, vypadaje dosud jako kříženec mezi potápěčem a Marťanem, jsem se vykláněl z horních oken kolem dokola celého domu a skrápil obléhající dav těch bestií. Většinu dne jsem pak ztratil opravou průrvy. O 4 měsíce později prolomili trifidi plot znovu. Bylo na bílé dni, že bychom měli podniknout nějaká nová obranná opatření. Nejvhodnějším prostředkem, který je mohl udržet v bezpečné vzdálenosti, se zdála být elektrifikace plotu. Než jsme s tím byli hotovi, pronikly ty bestie za plot potřetí. Věřím, že kdybychom náš elektrosystém udržovali v chodu po celý týden, nebo alespoň po jeho většinu, mohl být naprosto spolehlivý. Proti tomu ovšem mluvila spotřeba paliva. A tak byl elektrický ohradník pod proudem pouze 2x, 3x denně, a to vždy jen na několik minut. Slabina této obrany ležela v očividné trifidí schopnosti rychle se učit. Zjistili jsme například, že se časem přizpůsobili naší zavedené praxi zapínat proud v krátkých intervalech ráno a večer. V době, kdy jsme spouštěli generátor, se pravidelně stahovali na několik metrů od plotu a jakmile doběhl, začali se opět přibližovat. Nejjednodušší, co jsme mohli proti tomu udělat, bylo zapínat proud v nepravidelných intervalech. Ale Susan, pro kterou byli trifidi nevysychajícím zdrojem nepřátelsky zaujatého studia, začala brzy tvrdit, že doba trvání šoku odrazujícího je od plotu se neustále krátí. Větší potíže nám však nyní nepůsobily. V bezpečí našeho okolí jsme se pak dále vzdělávali v rolnickém umění a náš život se pozvolna zabíhal do pravidelných kolejí.

0: Jednoho letního dne našeho 6. roku jsme si s Joselou udělali výlet k mořskému pobřeží. Cestovali jsme polopásovým tahačem, přistále se zhoršujícím stavu silnic mým běžným dopravním prostředkem. Pro Joselu to byl hotový svátek. Nepřekročila hranice oplocení už dlouhé měsíce. Na jižních svazích, nedaleko od moře, jsme se na chvíli zastavili. Byl krásný červnový den. Pobřeží bylo ozářeno sluncem jako ve dnech, kdy pláže ožily smíchem naháčů a moře bylo poseto lodičkami. Několik minut jsme se jen mlčky dívali, pak se ke mně Josela pomalu otočila.
1: Nemáš ještě někdy ten starý pocit, že kdybys třeba na kratičkou chvíli zavřel oči a pak je zas otevřel, mohlo by být všechno znovu tak, jak bývalo, Bile?
2: To už se mi moc často nestává.
0: Odpověděl jsem. Mlčela.
2: Podívej se na ty racky. Letos ptáků hodně přibylo.
0: Impresionistický pohled z dálky ukazoval městečko pod námi jako neproměnnou spletenici domků a chatek s červenými střechami, zabydlenými větším dílem movitými příslušníky střední třídy na odpočinku. Ale déle než několik málo minut ten dojem nevydržel. Přestože střechy byly stále dobře vidět, zdi již takřka zmizely a úhledné zahrádky pohltil nepěstěný zelený porost.
1: Ještě před několika roky lidé bědovali, jak tyhle chaty znešvařují krajinu. A teď? Příroda se dočkala své pomsty, to je fakt.
0: Přisvědčil jsem.
1: Nahání mi to trochu hrůzu. Jakoby se najednou všechno utrhlo z řetězu. Z radosti, že je s námi konec a že může jít svou vlastní cestou. Je s námi skutečně konec? Bile?
0: Měl jsem na svých výpravách daleko víc času nežli ona, abych o tom uvažoval.
1: Kdybys to nebyla ty, odpověděl bych ti, jak se sluší a patří na hrdinu. Ale že jsem to já? Dám ti tu nejpoctivější odpověď. Ještě ne. A dokud trvá život, trvá i naděje.
0: Zahleděli jsme se opět na scenérii před námi.
1: Řekl bych, že jistou šanci máme, i když tak nepatrnou. Nebýt trifidů, považoval bych tuto šanci dokonce za skvělou. Ale trifidi jsou hrozba, jaké zatím nemusela čelit žádná civilizace. Kdyby se podařilo vypěstovat ty pravé auxiny, které by v růstu trifidů vyvolaly nerovnováhu, avšak ostatním rostlinám neublížily, mohlo by to jít. Jen kdyby si s tím člověk potýral trochu mozek. Proč to tady neskusíš? Já jsem jen průměrný biochemik a jsem sám. Shromáždil jsem hromadu biochemické literatury v naději, že snad přijde doba, kdy ji lidé budou potřebovat. Naučím Davida všemu, co znám sám, a on pak musí svoje vědomosti předat dál. Ale dokud se nenajde dost volného času pro výzkum, nevidím před námi nic než lidské rezervace.
0: Josela sklonila hlavu.
1: Když si přehrávám desky, nahání mi někdy až hrůzu pomyšlení, že ten velký orchestr, po kterém je už dávno veta, stále ještě hraje pro malou hrstku lidí, odsouzených k zajetí a postupně upadajících do primitivismu. Vrhá mě to zpátky a padá na mě smutek, když pomyslím na všechno, co už nikdy nebudeme dělat. Ať to dopadne tak nebo tak. Necítíš někdy něco takového? Někdy. Ale současně zjišťuji, že stále snadněji přivykám přítomnosti. Navzdory tomu všemu jsem daleko šťastnější, než jsem byl kdy dříve. Vždyť to přece víš, Josie.
0: Položila mi ruku na zápěstí.
1: Mě nerozesmutňuje to, o co jsme přišli. Jako spíš to, co naše děti nikdy nepoznají. Ano, bude těžké vypěstovat v nich naději a ctižádost. My se už vzpomínek na minulost nezbavíme. Oni se ale nikdy nesmějí ohlížet zpátky. Myslíš, že můžeme? Myslíš, že máme právo vymyslet si nějaký mýtus, abychom jim pomohli? Něco na způsob nové potopy světa? Třeba je to povzbudí, aby začali budovat znovu a něco lepšího. Mnohdy bývá nejsprávnější povědět dětem pravdu. Může to potom později spoustu věcí usnadnit. Ale proč to zrovna vydávat za mýtus? Jak to myslíš? Trifidi byli něčím omylem, nebo chybou, to připouštím. Ale to ostatní? Pochybuji, že bychom mohli někomu přičítat moc velkou vinu za trifidy. Za daných okolností měli pro nás jejich extrakty značnou cenu. A nikdo přece nemůže vědět, k čemu mimořádný objev povede. Dobrá, ale nemůžeme za to, že se ty okolnosti změnily. Byla to prostě stejná pohroma jako zemětřesení nebo hurikány. Pojišťovna by to klidně mohla nazvat božím dopuštěním. A možná, že to bylo právě tohle. Zásah z hůry. Ale rozhodně jsme na sebe neseslali kometu.
2: Opravdu ne, Joselo? Jestli jsi tím tak jista?
0: Zvedla oči.
1: Co jiného to mohlo být?
2: Vzpomínáš si, co říkal Michael Beadley o napjatém laně, po němž jsme dlouhá léta kráčeli?
1: Ano, ale...
2: Víš, já si myslím, že jsme z něho konečně spadli. Tam nahoře kroužil kolem země a snad stále ještě krouží neznámý počet družic. Co v nich bylo? Ty to nevíš, já taky ne. Přísně tajný materiál. Dejme tomu, že jeden typ byl speciálně zkonstruován pro uvolňování radiace se zhoubnými účinky na náš zrak. Co se opravdu stalo, to si můžeme jenom domýšlet. Ale o jednom jsem přesvědčen, že jsme si tenhle osud tak či onak přivodili sami.
1: Jakoby to ze mne snímalo část té beznaděje. Poněvadž takhle to aspoň dokážu pochopit. Jestli se to skutečně stalo tak, jak říkáš, potom je to přinejmenším něco, čemu se dá pro příště zabránit. Co jsme vlastně udělali, Bile, že patříme k těm šťastným, kteří vyvázli?
2: Měli jsme prostě kliku, má drahá. Když se zítra zase všechno obrátí, no, pak se to obrátí. Ať je zatím cokoliv. O společně prožitá léta nás to nepřipraví. A to je daleko víc, než jsem si kdy zasloužil. A víc, než většina lidí dostane za celý svůj život.
0: Zůstali jsme ještě chvíli sedět a hleděli na pusté moře. Potom jsme sjeli do pustnoucího městečka a sešli k mořskému břehu, abychom si tam na slunci uspořádali piknik. Zajištění širokým pásem kamenitého pobřeží, přes nějž se nemohl žádný trifit neslyšně přiblížit.
1: Musíme si takhle vyjet znovu,
0: řekla Josela.
1: Co nejdříve.
0: Vyhlídky na trvalé uvěznění se zvyšovaly každým rokem. Už nyní jsme se nedostali ze Shearlingu na sever jinak, než mnohamílovou zajíždkou kolem rozlehlého území, které se přeměnilo v blata. Všechny silnice se rychle zhoršovaly erozními vlivy dešťů a záplav, nemluvě o kořenech prodírajících se na jejich povrch. Doba, po níž bude ještě možno dopravit do domu cisternový vůz s benzínem, se dala pomalu spočítat na prstech. Jednoho dne s ním uvíznu v aleji a pravděpodobně ji tím nadobro zablokuji. Polopásák bude moci jezdit po suší půdě dále, ale postupem času bude stále těžší najít příhodnou cestu i pro něj.
2: A musíme si naposledy vyrazit na pořádný flám,
0: řekl jsem.
2: Znovu se vystrojíš a půjdeme do...
0: Tiše? Zarazila mě Josela vztyčeným prstem. Zatajil jsem dech a nastražil uši. Byl to spíš pocit, nežli zvuk. Pak to však začalo zvolna nabývat na síle.
1: Ale to je helikoptéra.
0: Kdyby byl pilot zaletěl k nám, nemohl nás na otevřené pláži nespozorovat, ale to právě neudělal a pokračoval směrem do vnitrozemí. V naději, že nás přece jen zahlédne, mávali jsme jako šílení. Helikoptéra však nevybočila ze svého kurzu ani o zlomek úlu. Cílevědomě a nezadržitelně odbzučila k Vysočině. Spustili jsme ruce a pohlédli jeden na druhého.
1: Když mohla přiletět jednou, může přiletět znovu.
0: Řekla Josela statečně, byť ne zrovna přesvědčivě. Pocit neklidu, který za sebou vrtulník zanechal, nás připravil o náladu. V nevěřčené schodě jsme začali balit a ponoření do vlastních úvah vydali jsme se k domovu.

Boží dopuštění způsobené tryfidy, záhadnými přemnoženými rostlinami, které se dokážou odpoutat od půdy a přesunovat se a které jsou schopné jedovatým žahadlem zmrzačit nebo zabít člověka. A také po pozorování záhadných zelených meteorů oslepené lidstvo. To jsou kulisy, do nichž zasadil John Wyndham v roce 1951 děj svého postapokalyptického románu Den tryfidů. Z překladu Jaroslava Kořána četbu připravila Eva Lena. Artová, hudební spolupráce Nikos Engonidis, v režii Tomáše Soldána, v letní četbě na pokračování účinkuje Norbert Lichý. Natočeno v roce 2017 a pokračování příště 15. závěrečnou část poslouchejte na Vltavě zítra v 18 hodin a 30 minut.

Frank Sinatra dospíval. Kulička, mistrná povídka jednoho z nejlepších francouzských prozaiků 19. století, Guy de Maupassanta, spadá svým dějem do prusko-francouzské války a odehrává se v Normandii. Vypráví skutečnou epizodu ze života kurtizány, jejíž přezdívka zněla Kulička. Nebudu ale prozrazovat další pokračování příběhu, necháme to na Janu Vondráčkovi. Za hodinu vysíláme na Vltavě pokračování za 5 minut v režii Hany Kofránkové. Teď je tady Marta Kloučková a její pořad.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý večer, milí posluchači. U sedmého nebe vás vítá Marta Kloučková. Dnes se budeme věnovat hudebníkovi, který během posledních dvou desetiletí zásadně ovlivnil podobu současného jazzu. Řeč bude o pianistovi, skladateli, producentovi a několikanásobnému držiteli ceny Grammy Robertu Glasperovi. Narodil se v roce 1978 v Houstonu v Texasu a vyrůstal v prostředí gospelové hudby. Jeho matka zpívala v kostele a právě tam získal první hudební zkušenosti. Později studoval na prestižní High School for the Performing and Visual Arts v Houstonu a následně na New School v New Yorku, kde začala i jeho profesionální kariéra. Od počátku však bylo zřejmé, že Glasper nebude pouze jazzovým pianistou. Vedle jazzu ho stejně silně ovlivňoval hip-hop, neo-soul, R&B i gospel. Právě díky schopnosti propojit tyto světy se stal jednou z nejvýznamnějších osobností hudby 21. století. Na úvod uslyšíme dvě skladby z alba Black Radio z roku 2012, které znamenalo zlom nejen v jeho kariéře, ale i v současném jazzu. Budou to písně Always Shine s hostujícími Lupe Fiaskem a Bilalem a pak si pustíme krásnou předělávku Bowieho písně Letter to Hermione, kterou zaspívá opět Bilal. Příjemný poslech.

Robert Glasper během své kariéry natočil více než 15 autorských alb jako lídr a podílel se na desítkách dalších projektů. Významná jsou zejména alba Canvas, In My Element, Double Booked, trilogie Black Radio projektu Robert Glasper Experiment a také projekt Dinner Party. Zásadní roli v jeho tvorbě hrají zpěváci a repeři. Pracuje s umělci jako Erika Badu, Common, Layla Hathaway, Bilal, Jill Scott, Kendrick Lamar, Mose Def, Q-Tip, Lupe Fiasco, Yasin Bey, Her, Michelle Negocello nebo Andra Day. Teď si poslechneme dvě skladby, které ukazují šíři jeho hudebního záběru. Bude to píseň Over z alba Black Radio 3, ve které hostuje zpěvačka Ieba, a pak zazní Hancockova Butterfly. Ta je z alba Double Booked z roku 2009.

0: Robert Glasper bývá označován za hudebníka, který otevřel jazz nové generaci posluchačů. Je totiž jedním z těch, kteří nepřistupují k jazzu jako k nějakému exponátu v muzeu, ale jako k živému jazyku, který se může přirozeně vyvíjet a vstřebávat nové vlivy. Jeho zásadní projekt Robert Glasper Experiment a alba Black Radio 1 až 3 změnili pohled na vztah mezi současným jazzem a populární hudbou. Místo hostujících jazzmenů na popových albech začal zvát přední osobnosti R&B a hip-hopu do jazzového prostředí. Výsledkem byla hudba, která oslovila publikum daleko za hranicemi tradiční jazzové komunity. Před námi jsou písně J. Dilla Lud, ta je z alba In My Element z roku 2007, a pak si pustíme novější Luna's Lullaby, ta vyšla předloni na albu Let Go.
1: First saved message.
2: Yo, Rob G, what up? This is me and Tip. Q-Tip, boy. Deal. Yo, you know what I'm saying? Dude, I should play some Dilla joints, like trio style, you know? I think it'd be fresh. Nobody never really did that. I know you could put it down, boy. You know that's my dude. You know what I mean? So, you should, why don't you do that, man? Play a Dilla joint on your album with the trio. All right, hit me back. Let me know if you did it. All right, come on.
3: Replay, press. That's Damian Reed on the drums. That's Cynthia Archer on the bass.

0: Jedním z největších zdrojů inspirace byl pro Roberta Glaspra legendární producent Jay Dilla. Jeho vliv je patrný v práci s rytmem, harmonií i celkovou estetikou Glasprovy hudby. Právě spojení jazzové improvizace s hip-hopovým myšlením se stalo jedním z poznávacích znaků jeho tvorby. Vedle vlastních projektů se Glaspr podílel na oceňovaných nahrávkách Kendricka Lamara, především na albu To Pimp a Butterfly, které bývá považováno za jednu z nejdůležitějších nahrávek současné populární hudby. A nyní se dostáváme k projektu Dinner Party, který Glaspr vytvořil společně s Teres Martinem, Kamasim Washingtonem a producentem Ninth Wonderem. Poslechneme si písně From My Heart and My Soul a Sleepless Nights.
1: A dandelion dancing in the fairgrounds, like a New Orleans lily. Magnolia and Miss Belize, leaves falling and leaving too soon. Stevie said you'd leave an

Projekt Dinner Party, který jsme právě slyšeli, vznikl v době pandemie. Spojuje jazz, soul, beatovou produkci i improvizaci a představuje další důkaz Glasperovy schopnosti bourat hudební mantinely. Dnes je Robert Glasper držitelem několika cen Grammy a jednou z nejrespektovanějších osobností světové hudby, která zvlášť v posledních letech vydává jedno album za druhým. K tomu musím podotknout, že jsem pro dnešek vybrala písně z jeho alb, která mám osobně nejraději. Na závěr dnešního Sedmého nebe si necháme dvojici skladeb, které rovněž představují Glasperovu současnou tvorbu, vánočně laděnou píseň December z alba In December a pak píseň Love You Down, kterou napsala a hostuje v ní skvělá zpěvačka, skladatelka, basistka a producentka Michelle Degocello. Ta je z alba Black Radio 3. Děkuji za pozornost, milí posluchači, a přeji vám krásný zbytek dne. Loučí se Marta Kloučková.

0: Píseň Love You Down z alba Black Radio Free nás přiblížila k 8 hodině večerní. Po odvysíleném pořadu Marty Kloučkové a po 7. nebi jsme na stanici Český rozhlas Vltava.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Krásný letní večer vám přejeme z rozhlasového vysílacího pracoviště. V režii je dnes Romana Kouřilová, ve studiu Lenka Novotná. A než necháme odehrát jeden z mnoha příběhů prusko-francouzské války, pozvu ještě k radiofonické meditaci srbského basisty a skladatele Uroše Spasojeviče. Ladislav Železný nám jeho kompozici Floyd Reflections spustí a okomentuje v 10 hodin večer. A text Ludvíka Vaculíka, od jehož narození to bude zítra už 100 let, vysíláme hodinu před půlnocí. Starou postel čtou v těchto dnech Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká. Číst ale budeme i teď. A to z textu, o němž literární kritik Albert Thibaudet napsal, že ho autor psal před svým 30. rokem a nenapsal už nikdy nic lepšího, jenom proto, že dokonalost se nedá překonat.
1: Pokračování za 5 minut.
0: Do let 1870 a 1871, do doby prusko-francouzské války, nás dnes zavede ději příběhu odehrávajícího se v Normandii. Vypráví skutečnou epizodu ze života kurtizány, jejíž přezdívka zněla Kulička. Víc už ale necháme na autorech rozhlasové adaptace. Z překladu Břetislava Štorma pro rozhlas upravil Petr Turek, v režii Hany Kofránkové účinkuje Jan Vondráček. Guy de Maupassant, Kulička.

0: několik dní za sebou procházeli městem zbytky zničené armády. Nebylo to již vojsko, ale neukázněné tlupy. Muži měli dlouhé špinavé vousy, uniformy na cucky a šli malátně, bez praporu a bez pluku. Všichni jakoby byli strápení, unavení, neschopní myslit nebo se rozhodovat. Kráčeli jen ze zvyku a padali únavou, jakmile se zastavili. Nejnápadněji se hrbili pod tíhou pušek záložníci. Míru milovní lidé, zvyklí žít klidně z úroků. A chlapci z úderných oddílů, kteří se právě tak snadno rozohnili, jako polekali. Ochotni útočit nebo utíkat. Oddíly dobrovolníků, které si dali hrdinné názvy jako Mstitelé, Moriturí, Přátelé smrti, přecházeli nyní jako tlupy lupičů. Jejich velitelé, bývalí obchodníci s látkami nebo s obilím, kramáři, kteří kdysi prodávali lůj nebo mýdlo, toho času válečníci jmenovaní důstojníky pro peníze nebo délku knírů, ověšení zbraněmi, flanelem a prýmky, mluvili halasně. Hádali se o válečných plánech a předstírali, že na svých lehkovážných bedrech sami udrží umírající Francii. Báli se však často svých vlastních vojáků, cházky šibeničníků, zlodějů a opilců, až příliš statečných. Říkalo se, že Prušáci brzy vstoupí do Ruánu. Národní garda minulé dva měsíce opatrně prozkoumávala okolní lesy, občas střílela po vlastních hlídkách a připravovala se na boj, jakmile v křoví zašustil zajíc. Nyní se vrátila k domácímu krbu. Její zbraně, uniformy, celá bojová výstroj, v níž dříve strašila po silnicích 3 míle od města, všechno rázem zmizelo. Poslední francouzští vojáci konečně přešli Seinu a táhli k Pont-Audemeru. Generál šel za nimi celý zoufalý. Nemohl se o nic pokusit s nesourodými zbytky. Sám byl zmaten strašnou porážkou národa zvyklého vítězit. Armáda, tak proslavená statečností, bita. Šel pěšky se 2 pobočníky. Potom na město nalehl hluboký klid. Zděšené a mlčenlivé čekání. Hrůza čekání vzbuzovala touhu, aby nepřítel již přišel. Odpoledne po odchodu francouzského vojska z nenadání prolétlo městem několik hulánů. A potom, trochu později, sestupovala se stráně svaté Kateřiny temná masa lidí a jiné 2 zaplavující proudy se objevily na silnicích od Darnstálu a Bois-Guillaumeu. Přední hlídky všech 3 armád došly současně na náměstí před radnicí. Sousedními ulicemi přicházelo německé vojsko prapor za praporem a tvrdý stejnoměrný krok bušil do dláždění. Mezi zdánlivě mrtvými a opuštěnými domy zazněly rozkazy vykřikované neznámou hrdelní řečí. Škvírami zavřených okenic si oči domácích prohlíželi vítěze, podle válečného práva pána města, majetku a života. V zešeřelých pokojích prožívali obyvatelé zděšení, jaké přinášejí převraty, smrtící zemětřesení, proti nimž je marná všechna moudrost a síla. Na každé dveře klepaly malé skupinky vojáků, potom mizeli v domech. Po vpádu přicházelo obsazení. Poraženým nastávala povinnost získat si vítěze vlídností. Když po nějaké době přešla první hrůza, ustálil se opět klid. V mnoha rodinách přijali pruského důstojníka ke stolu. Často byl dobře vychován, ze zdvořilosti litoval Francii a mluvil o své nechuti k této válce. Lidé mu byli vděční za tyto city, a potom vždyť mohli jednou potřebovat jeho ochranu. A proč urážet člověka, na němž zcela závisíme? Říkali si také, k tomu přece vede francouzské dobré vychování, že je dovoleno být doma zdvořilý, jen když neukazují důvěrnost k cizím vojákům na veřejnosti. Venku se tedy nestýkali, ale doma si popovídali rádi a Němec zůstával každý den o něco déle u tepla společného krbu. Také městu se vrátil obvyklý ráz. Francouzi ještě nevycházeli, ale pruští vojáci se hemžili po ulicích. A ostatně důstojníci modrých husarů, vláčející z pupně podláždění své dlouhé smrtonosné šavle, nedávali obyčejným občanům najevo o mnoho větší pohrdání než důstojníci francouzského pluku myslivců, kteří v těchže kavárnách popíjeli loni. Vítězové žádali peníze. Mnoho peněz. Obyvatelé platili. Ostatně byli bohatí. Ale čím více normandský obchodník bohatne, tím více trpí každou obětí, každou částečkou svého majetku, která utíká do cizích rukou. Vetřelci podrobili město své železné kázni. Ale nedopouštěli se žádných hrozných věcí, o nichž se mluvilo ze jejich vítězného postupu. Lidé si dodali odvahy a touha po obchodu ovládla znovu srdce místních obchodníků. Někteří měli mnoho zboží v Ávru, kde byla francouzská armáda, a chtěli se pokusit dostat se do tohoto přístavu přes Dieb, kde by mohli vstoupit na loď. Použili vlivu německých důstojníků, s nimiž se seznámili, a velící generál jim vydal povolení k odjezdu. Když se povozníkovi přihlásilo 10 osob, půjčil jim velký dvojspřežní dostavník a dohodli se, že vyjedou v úterý časně ráno, aby nevyvolali zhluk lidu. Už několik dní byla země stvrdlá mrazem a v pondělí ve 3 hodiny přinesli mraky od severu sníh, který padal celé odpoledne a celou noc. V 4:30 ráno se cestující shromáždili před hotelem Normandie, kde měli nastoupit do dostavníku. Byli ještě ospalí a třásli se zimou, třeba že se obalili pokrývkami. V přítmí na sebe skoro ani neviděli. Pod kupou těžkých zimních šatů vypadali všichni jako tlustí faráři v dlouhých sutanách. Ale 2 muži se poznali, 3. je oslovil a začali povídat.
1: Odvážím ženu. Já také.
0: A já také? První dodal.
1: Nevrátíme se už do Rouenu, a kdyby se prušáci přibližovali k Ávru, odjedeme do Anglie.
0: Všichni měli stejné plány, poněvadž měli stejnou povahu.

Ale koně ještě nebyli zapřaženi. Malá čeledínova svítilna se občas vynořila z jedněch tmavých dveří a hned zmizela v druhých. Z budovy slyšeli koně, jak dupají do tlumivé vrstvy stlaní a hnoje a jak čeledín domlouvá zvířatům a kleje. Slabé cinkání rolníček ohlásilo, že někdo připravuje postroje. Chřestění potom zjasnělo a spravidelnělo pohybem koní. Dveře se náhle zavřely. Všechen hluk ustal. Prochladlí měšťané zmlkli. Zůstali stát bez pohnutí. Bílé vločky neustále klesaly k zemi v jiskřivém závoji, který smazával obrysy domů, poprašoval věci ledovou pěnou. Ve velkém tichu klidného města, pohřbeného zimou, znělo jen toto neurčité, nepojmenovatelné a splývavé šustění padajícího sněhu. Spíše pocit než zvuk. Víření lehkých atomů, které naplňovaly prostor a pokrývaly zemi. Čeledín se znovu objevil. Táhl za oprať ubohého vzpírajícího se koně. Postavil ho k oji, připevnil postraňky a točil se dlouho kolem chomoutu, poněvadž pracoval jen jednou rukou. V druhé držel svítilnu. Když odcházel pro druhého koně, všiml si nehybných, již zasněžených cestujících.

koník zapřažen, dali 6 koní místo 4, poněvadž jízda byla nesnadnější. A zvenčí se ozval hlas. Všichni nastoupili? Někdo zevnitř odpověděl. Ano. A vyjeli.

Vůz jel pomalu, pomalu, krůček po krůčku. Kola se bořila do sněhu, celý povoz temně sténal a praskal, koně se smekali, oddychovali a kouřilo se z nich. Obrovský voskův bič neustále práskal, poletoval na všechny strany, zaplétal se a rozplétal jako had a náhle dopadal na některý vypouklý hřbet, aby koně táhli ještě usilovněji. Nepozorovatelně však svítalo. Lehounké vločky, jež jeden z cestujících, čistokrevný Ruáňan, přirovnal k dešti bavlny, již přestaly padat. Špinavé světlo pronikalo temnými a těžkými mraky. Tím skvěleji zářila bělost krajiny, kde se občas objevila řada velkých stromů pokrytých jíním nebo chalupa se sněhovým čepcem. V dostavníku se cestující vzájemně zvědavě prohlíželi ve smutném světle svítání. Na nejlepších místech docela vzadu

Mluvili proti sobě pán a paní Luazovi, majitelé velkoobchodu s vínem. Luazo býval prodavačem u zadluženého obchodníka, koupil jeho obchod a zbohatl. Prodával malým venkovským vinárníkům velmi levně velmi špatné víno a mezi svými známými a přáteli byl pokládán zapáleného kostelníka, pravého Normanďana, vychytralého a veselého chlapíka. Byl hubený, jen břicho měl jako balónek. Prošedivělé licousy věnčily červené tváře. Jeho žena byla velká, silná a rázná. Mluvila hlasitě a rychle se rozhodovala. Ona byla duší obchodu, on jej oživoval svou veselou hbitostí. Vedle nich seděl důstojněji, patřil totiž k horním 10 000, pan Carré Lamadon. Lidé si ho vážili, poněvadž měl 3 přádelny bavlny, byl důstojníkem čestné legie a členem městské rady. Po celou dobu císařství vedl stranu mírné opozice jen proto, aby si mohl dát dráže zaplatit své spojenectví s vládou, které, jak sám říkával, oponoval zdvořile. Paní Carré Lamadonová, mnohem mladší než její manžel, utěšovala důstojníky z dobrých rodin, když právě sloužili v Ruánu. Seděla proti svému manželu, malinká, miloučká, hezká, obalená kožešinami a dívala se znechuceně na ubohý vnitřek vozu. Její sousedé, hrabě a hraběnka de Breville, honosili se nejstarším a nejvznešenějším jménem v Normandii. Hrabě si hrál na vznešeného šlechtice. Snažil se svým oblekem zesílit přirozenou podobnost s Jindřichem IV., který podle pověsti dodávající rodině lesku pomohl jedné paní de Breville k dítěti a jejímu manželovi k hraběcímu titulu a k úřadu guvernéra kraje. Těch 6 osob obsadilo zadní sedadla vozu a vytvořilo klidný a silný kroužek boháčů, kroužek lidí uznávaných za počestné, poněvadž uznávají náboženství a vznešené zásady. Zvláštní náhodou všechny ženy seděly na téže lavici. Vedle hraběnky byly ještě 2 jeptišky, které popotahovaly růžence a drmolily otčenáše a zdrávasy. Proti jeptiškám seděli muž a žena, kteří přitahovali pohledy ostatních. Muž byl dobře známý demokrat Cornudet, postrach všech úctyhodných lidí. Již 20 let smáčel svůj dlouhý zrzavý vous v pivě všech lidových hospod. Se svými přáteli a bratry utratil dosti pěkné dědictví po otci, bývalém cukráři, a očekával netrpělivě republiku, aby konečně dostal místo zasloužené tak revoluční spotřebou jídla a pití. 4. září s ním asi někdo sehrál pěknou frašku. Uvěřil, že byl jmenován prefektem, ale když chtěl nastoupit úřad, odmítli ho uznat kancelářští pomocníci, dočasně páni prefektury, a toho donutilo k ústupu. Jinak to byl velmi hodný chlapík, neškodný a ochotný. Staral se o obranu s neuvěřitelným zápalem. Dal vykopat díry v polích, porazit všechny mladé stromky v okolních lesích, nastražil léčky na všech silnicích a když se nepřítel blížil, byl tak spokojen se svými přípravami, že ustoupil rychle do města. Myslil si, že nyní bude užitečnější v Ávru, kde bude nutné vykopat nové zákopy. Žena vedle něho, patřící k těm, kterým se říká Povětrné, byla známá svou bujnou tloušťkou, což jí vyneslo přezdívku Kulička. Byla malá, všude kulatá, obalená sádlem, i prsty měla baculaté, přiškrcené v kloubech, takže vypadaly jako pletence špekáčku. Hladká kůže se jen svítila a ohromné poprsí napínalo šaty. Přece však vzbuzovala chuť. Běhali za ní, kde kdo obdivoval její svěžest. Tvář měla jako červené jablíčko, jako pivoňkové poupě, jen rozpuknout.
a v ní nahoře zářily dvě nádherné oči stíněné dlouhými hustými řasami. Dole malá zvlhlá ústa k zulíbání a mezi nimi svítily bělostné zoubky. Říkalo se, že má kromě toho ještě spoustu jiných neocenitelných vlastností. Jakmile ji počestné dámy poznali, začaly šuškat. A slova jako prostitutka a pohoršení padla tak nahlas, že Kulička zvedla hlavu. Rozhlédla se po cestujících tak vyzývavě a rázně, že hned zavládlo hluboké ticho a všichni sklopili hlavu výjima Luazoa, který si ji šibalsky prohlížel. Všechny tři dámy však brzy začaly zase mluvit. Spřátelili se rychle, poněvadž tam byla ta ženská. Zdálo se jim, že se jako řádné manželky musí spojit proti nestydaté prodejné ženě, neboť úředně schválená láska vždy pohrdá volnou soupeřkou. Pány zase zblížil instinkt konzervativců při pohledu na Kornideta. Mluvili o penězích s přídechem opovržení k chudákům. Všichni tři na sebe přátelsky mrkali. Ačkoliv byli z různých tříd, cítili, že je zbratřují peníze, že jsou všichni členy velké lóže bohatých a mohou zacinkat v kapse zlatem. Povoz jel tak pomalu, že v 10 hodin nebyly ani 4 míle od Rouenu. Muži třikrát vystoupili a šli do kopce pěšky. Začali se znepokojovat, neboť měli obědvat v Tót a nyní ani nedoufali, že tam dojedou před večerem. Všichni se rozhlíželi, nebude-li při cestě nějaká hospůdka, ale náhle uvázli v závěji a museli se vyprošťovat celé 2 hodiny. Chuť na jídlo rostla a zneklidňovala. Neobjevil se však ani jediný vinárník, ani jediná hospůdka. Příchod prušáků a vyhladovělé francouzské vojsko zaplašili všechnu podnikavost. Pánové se rozběhli schánět po statcích u silnice, ale nedostali ani chléb, neboť sedláci schovali všechny zásoby ze strachu před krádežemi vojáků. Vojsko totiž nemělo co jíst a bralo násilím, co našlo. Kolem 1 hodiny odpoledne Luazo ohlásil, že má opravdu hlad jako vlk. Všichni trpěli jako on již dávno a nutkavá potřeba jíst zabila všechny rozmluvy. Obličeje byly bledé a zachmuřené. Luazo tvrdil, že by za šunčičku zaplatil 1000 franků. Skutku mi není dobře, poznamenal hrabě, jak jsem jen mohl zapomenout na jídlo. Každý si to vyčítal. Kornide měl alespoň čutoru rumu. Nabídl, ale cestující chladně odmítli. Jen Luazo upil kapku a když vracel čutoru, poděkoval. Je to přece jen dobré, člověk se zahřeje a zapomene na hlad. Alkohol mu vrátil dobrou náladu. Navrhl, aby se zařídili jako na té lodi v písničce a snědli nejtlustšího cestujícího. Dobře vychovaným lidem nebyla milá tato narážka na Kuličku. Nikdo neodpověděl, jen Kornide se usmál. Obě jeptišky přestali mu mlat růžence, schovali si ruce do širokých rukávů, seděli nepohnutě, umíněně klopili oči a jistě obětovali Bohu utrpení, které na ně seslal. Když se ve 3 hodiny ocitli uprostřed nekonečné pláně a široko daleko nebyla žádná vesnice v dohledu, Kulička se náhle sehnula a z podlavičky vytáhla objemný košík přikrytý bílým ubrouskem. Nejdříve vytáhla z něho majolikový talířek, potom stříbrný pohárek a hliněnou mísu s poklicí, kde měla nakrájené celé 2 pečené slepice. A v košíku byly zřejmě ještě jiné dobré věci. Paštika, ovoce, cukrovinky, zkrátka zásoby na 3denní cestu, aby si nemusela kupovat jídlo v hostincích. 4 láhve vyčnívaly z balíčků. Vytáhla si slepičí křídlo a začala je způsobně přikusovat
k malé housce. Všechny oči se na ní upřely. Potom se rozlinula vůně, jež dráždila čich, až se v ústech dělaly sliny a bolestně stahovaly čelisti. Dámy začaly tou ženskou zuřivě opovrhovat. Dostali chuti zabít nebo hodit podvůz do sněhu, ji, její pohárek, košík i sídlem. Luazov však hltal očima mísu se slepicemi a prohlásil. Milostivá paní byla naštěstí předvídavější než my. Někdo dovede vždycky myslet na zadní kolečka. Obrátila hlavu k němu a nabídla mu. Nechtěl byste kousek? Jistě je nepříjemné hladovět od rána. Uklonil se a odpověděl. Opravdu, mám-li být upřímný, neodmítnu. Už to nemohu vydržet. Musíme se přizpůsobit okolnostem, pravda, milostivá paní? Rozhlédl se kolem a dodal. V dnešní době musíme být vděční, když nám někdo pomůže. Měl sebou noviny. Rozložil si je po klíně, aby si neumazal kalhoty. Vytáhl kapesní nůž. Napíchl slepičí stehínko obalené rosolem. Ukousl si a pak začal žvíkat s tak zřejmým uspokojením, že se v celém dostavníku ozval smutný povzdech. Kulička ještě pokorným a tichým hlasem nabídla jeptiškám, aby si vzali kousek její svačiny. Přijali pozvání ihned, aniž pozvedli oči, zamumlali poděkování a pustili se rychle do jídla. Ani Kornide neodmítl sousedčinu nabídku a rozprostřel noviny tak, že vytvořil společný stůl i pro jeptišky. Ústa se neustále otevírala a zavírala, všichni zuřivě polikali, žvíkali a kousali. Luazo se v koutě činil a pobízel tiše ženu, aby se řídila jeho příkladem. Dlouho odolávala, ale když jí zakručelo v žaludku, podlehla. Tu její muž uhlazeně poprosil milou spolucestovatelku, aby mu dovolila nabídnout kousíček paní Luazové. Ale samozřejmě, odpověděla kulička s laskavým úsměvem a podala mu mísu.

Při otevření první láhve vína se objevila nesnáz. Byl totiž jediný pohárek. Každý si ho nejdřív otřel, jen Kornudé jistě z dvornosti přitiskl rty na vlhký otisk sousedčiných úst. Ve společnosti žvíkajících lidí v dráždivé vůni potravin hrabě a hraběnka de Breville trpěli hrozná muka, jimž se od starověku říká Tantalova. A právě tak pan Carré Lamadon schotí. Mladá továrníkova žena si náhle vzdechla, že se všichni ohlédli. Byla bílá jako venku sníh. Oči se jí zavřely, hlava klesla, omdlela. Její muž zděšeně prosil všechny o pomoc. Všichni ztratili hlavu, ale starší jeptiška podepřela nemocnou, vtiskla jí do úst kuliččin pohárek a nalila jí několik kapek vína. Hezká paní sebou pohnula, otevřela oči, usmála se a prohlásila skomíravým hláskem, že už je jí dobře. Aby se to neopakovalo, jeptiška jí dala ještě napít vína a dodala. To není nic jiného než hlad. Kulička zčervenala, zrozpačitěla. Podívala se na čtyři cestující, kteří zůstali ohladu a zakoktala. Můj bože, kdyby se pánové a dámy neurazili. Zmlkla, poněvadž se bála urážky. Luazo však promluvil. Ale pro boha, v takovém případě jsou všichni lidé bratři a mají si pomáhat. Jen do toho, dámy, žádné okolky u čerta. Což pak víme, že vůbec najdeme dům, kde bychom přespali? Při téhle jízdě nebudeme v tot ani zítra dopoledne. Váhali. Nikdo nechtěl na sebe vzít odpovědnost za ano. Ale hrabě otázku rozluštil. Obrátil se k ustrašené kuličce, zatvářil se jako velkovévoda a řekl jí, vděčně přijímáme, milostivá paní. Jen první krok byl těžký. Jakmile již přešli Rubikon, šlo všechno jako na drátkách. Koš byl brzy prázdný. Obsahoval ještě játrovou paštiku, kousek uzeného jazyka, hrušky, koláč, trubičky a hrneček kyselých okurek a cibulí. Nebylo možné jíst zásoby té ženské a nepromluvit na ni. Mluvili tedy, nejdříve opatrně, ale když viděli, že se umí dobře chovat, spouštěli se dále. Paní de Breville a Carré Lamadonová věděli vždy, co se sluší, a tak se tvářili jemně a laskavě. Hlavně hraběnka dávala najevo blahosklonost jako velmi vznešené dámy, které nemůže pošpinit styk s nikým. Byla roztomilá. Statná paní Luazová však zůstávala zatrpklá, jak jí velelo její četnické srdce. Mluvila málo a jedla hodně. Povídalo se samozřejmě o válce. Vyprávěli o strašlivých zločinech Prušáků, o statečných kouscích Francouzů. Všichni tito prchající lidé vychvalovali statečnost druhých. Začaly se vyprávět osobní zážitky a Kulička s opravdovým vzrušením vykládala, proč odešla z Ruánu. Nejdříve jsem myslela, že bych mohla zůstat. Doma jsem měla plno zásob a radši bych živila pár vojáků, než bych se stěhovala bůh ví kam. Ale když jsem ty Prušáky viděla, nemohla jsem se udržet. Krev se mi spěnila zlostí a plakala jsem celý den hanbou. Kdybych tak byla mužem, to byste viděli. Dívala jsem se na ta prasata ve špičatých čepicích z okna a služka mi musela držet ruce, abych jim něco nehodila na hlavu. Pak přišli ke mně na byt a já jsem skočila prvnímu na krk. Málem bych ho byla uškrtila. Němce můžete uškrtit právě tak snadno jako jiné. Ale odtáhli mě za vlasy pryč. Pak jsem se musela schovat. A když se mi naskytla příležitost, odjela jsem, jak mě tu vidíte. Všichni ji pochválili. Úcta ostatních vzrostla. Oni nebyli tak smělí.
Kornide ji poslouchal se schvalujícím a laskavým úsměvem apoštola. Koš byl prázdný. 10 lidí jej snadno vyjedlo a litovali jen, že nebyl větší. Povídali ještě chvíli, ale trochu chladněji od té doby, co přestali jíst. Ponenáhlu se stmívalo. V dostavníku už nebylo vidět. Kornide, sedící vedle kuličky, sebou náhle pohnul. Luazovi, jehož oči pronikaly tmou, se zdálo, že si vousatý muž odsedl, poněvadž ho žena pěkně bez hluku udeřila. Vpředu se v dáli objevila malá světelka. Dojížděli do Tolt. Jeli 11 hodin a připočteme-li 2 hodiny odpočinku, jež na 4x dopřáli konům na odech a na oves, byli v dostavníku 13 hodin. Vjeli do městečka a zastavili se před hotelem Commerce. Dvířka se otevřela. Známý zvuk otřásl všemi cestujícími. Slyšeli, jak naráží na zem pochva šavle. A hned nějaký Němec, co si křičel. Ačkoliv dostavník stál bez pohnutí, nikdo nevylézal. Snad čekali, že je někdo venku postřílí. Tu přistoupil vozka s lucernou. Světlo se náhle rozlilo po celém voze a objevily se 2 řady vyděšených tváří. Otevřená ústa a vytřeštěné oči vyjadřovaly překvapení a hrůzu. Vedle kočího stál v plném světle německý důstojník. Mladý, velký, neobyčejně hubený a světlovlasý muž, upjatý ve stejnokroji jako děvče ve šněrovačce. Vyzval cestující alsaskou franštinou, aby vystoupili. Řekl příkře, vystoupíte, dámy a pánové? Se světeckou poslušností obě jeptišky pokorně vystoupily první. Potom se objevili hrabě a hraběnka, za nimi továrník a jeho žena, dále Luazo, strkající před sebou svou statnější polovici. Luazo, jakmile sestoupil, pozdravil důstojníka. Dobrý den, spíše z opatrnosti, než se zdvořilosti. Důstojník, drzý jako vtělená všemohoucnost, se na něho díval a neodpověděl. Kulička a Kornide vystoupili poslední, ačkoliv seděli nejblíže. Tvářili se před nepřítelem vážně a důstojně. Tlustá děva se snažila ovládnout a být klidná. Demokrat si smutně roztřesenou rukou kroutil dlouhé, rezavé vousy. Chtěli si zachovat důstojnost, neboť chápali, že při takových setkáních každý vystupuje tak trochu jako zástupce své země. Vstoupili do veliké kuchyně hostince a Němec si dal předložit povolení k odjezdu podepsané velícím generálem. V povolení byla zaznamenána jména, popis a povolání každého cestujícího a důstojník si je dlouho prohlížel, porovnávaje osoby s napsanými záznamy. Potom náhle prohlásil. V pořádku. A zmizel.

0: Cestující si oddechli. Měli ještě hlad, objednali si tedy večeři. Bylo nutno čekat půl hodiny, než bude večeře připravena, a tak, zatímco se dvě služky tvářily, jako by se tím zabývaly, šli se cestující podívat na pokoje. Všechny byly na jedné dlouhé chodbě zakončené skleněnými dveřmi s výmluvným číslem. Konečně měli zasednout k večeři. V tom se objevil sám majitel hostince Folánví, tlustý, astmatický muž.
1: Slečna Alžběta Rusetová, zeptal se.
0: Kulička se zachvěla a otočila se k němu. To jsem já.
1: Slečno, pruský důstojník chce s vámi okamžitě mluvit.
0: Se mnou?
1: Ano, jestli jste slečna Alžběta Rusetová.
0: Zneklidněla, vteřinu rozvažovala a potom rázně prohlásila. To je možné, ale já k němu nepůjdu. Všichni sebou škubli. Dohadovali se, proč byl dán tento rozkaz. Hrabě k ní přistoupil. Děláte chybu, milostivá paní. Vaše odmítnutí může mít za následek velké nesnáze nejen pro vás, ale i pro vaše spolucestující. Nesmíte nikdy odporovat mocným lidem. Vždyť vám nic nehrozí. Jistě zapomněl nějakou formalitu. Všichni se k němu připojili. Prosili ji, nutili, zapřísahali. A nakonec ji přesvědčili. Báli se totiž následků, jež by mohla její umíněnost mít. Konečně řekla. Dělám to jen pro vás. Děkujeme vám za to, odpověděla hraběnka a vzala ji za ruku. Odešla. Počkali na ní s večeří. Mrzelo je, že nebyli zavoláni místo té prudké a zlostné ženské a v duchu si připravovali otřepané řeči pro případ, že by na ně došlo. Ale za 10 minut se vrátila celá udýchaná, červená, zlostí jen vybuchnout. Koktala, sprosták, ach ten sprosták. Snažili se vyzvídat, ale neřekla nic. Když hrabě naléhal, odpověděla velmi důstojně.
2: Ne, to se vás netýká. Nemohu o tom mluvit.
0: Sedli si tedy kolem velké polévkové mísy, z níž vycházela zelná vůně. Poplach jim neskazil náladu, večeře byla veselá. Mošt byl dobrý, manželé Luazovi a velebné sestry si ho objednali ze šetrnosti. Ostatní si dali víno. Kornide požádal o pivo. Pán Folánví se ženou večeřeli na samém konci stolu. Hostinský oddechoval jako porouchaná lokomotiva. Dýchání ho příliš zaměstnávalo, nemohl při jídle mluvit. Jeho žena však nemlčela ani vteřinu. Vyprávila všechny své dojmy z příchodu prušáků, co dělali, co říkali, proklínala je, poněvadž je stály peníze, a také, že měli 2 syny na vojně. Obracela se nejčastěji na hraběnku. Lichotilo ji, že mluví s urozenou dámou.
1: Ano, milostivá paní, ti lidé jedí jen brambory a vepřovou a pak vepřovou a brambory. Nemyslete si, že si potrpí na čistotu, kde pak? Nadělají s odpuštěním všude. A kdybyste je celé hodiny a dny viděla cvičit, scházejí se všichni na poli a pak to jde pochodem vpřed, čelem vzad, vlevo v bok, vpravo v bok. Kdyby místo toho zorali pole nebo si doma opravili silnice. Ale ne, milostivá paní, tihle vojáci nejsou k ničemu. Ubohý lid je musí živit a oni se učí vraždit. To je přece hrůza zabíjet lidi, ať jsou to Prušáci nebo Angličané, Poláci nebo Francouzi.
3: Když se pomstíte někomu, kdo vám ublížil, je to špatné. Vždyť vás za to odsoudí. Ale když střílejí naše chlapce jako králíky, to je v pořádku. To ještě dostane vyznamenání, kdo jich pobije nejvíc. Ne, tohle já nikdy nepochopím.
4: Válka je barbarství, když napadneme mírumilovného souseda. Když bráníme svou vlast, je to svatá povinnost, prohlásil Kornide.
0: Stařena sehnula hlavu a odpověděla.
4: Ano, když se bráníme, je to jiné. Ale neměli by se zabít především všichni králové, kteří vedou válku pro své potěšení?
5: Bravo, občanko, vzplál Kornide. Luazo vstal a šel si tiše pohovořit s hostinským.
3: Tlusťoch se smíchem div neudusil, kašlal a plival. Ohromné břicho se mu natřásalo při luazovových žertech. A koupil si na jaro, až odjedou prušáci, 6 sudů vína. Byli tak unaveni, že šli spat, sotva dojedli. Luazovi však nic neuniklo. Tušil něco. Proto uložil manželku do postele, ale sám se postavil u dveří, aby mohl klíčovou dírkou vidět a slyšet to, čemu říkal tajemství chodby. Asi za hodinu zaslechl šustot. Rychle se podíval a spatřil kuličku ještě tlustší v modrém kašmírovém županu vroubeném bílými krajkami. Držela v ruce svícen a ubírala se k významným velkým číslicím na konci chodby. Po straně se však pootevřely jedny dveře a když se po chvilce vracela, šel s ní Kornide již bez kabátu. Mluvili tiše. Potom se zastavili. Zdálo se, že mu kulička rázně zakazuje vstoupit do svého pokoje. Luazo bohužel nerozuměl, co říkají, ale když se nakonec začali hádat nahlas, přece jen něco pochytil.
2: Nebuďte hloupá, co vám to udělá?
3: Tvářila se pohoršeně, odpověděla. Ne, milý pane, jsou chvíle, kdy se to nesluší a tady by to byla hanba. Jistě nechápal a zeptal se proč. To ji rozlobilo a odpověděla ještě hlasitěji. Proč? Vy nechápete proč? Když jsou tu v domě prušáci? Možná právě vedle v pokoji? Zmlkl. Vlastenecká cudnost té nevěstky, která nepřipustila milkování, když je nepřítel blízko, asi probudila v jeho srdci zapadlou důstojnost. Neboť ji jen políbil a potichu zmizel ve svém pokoji.
0: Luazo byl celý rozpálený. Odešel od klíčové dírky, poskočil si, navlékl polohedvábnou noční košili a vklouzl pod pokrývku, kde ležela tvrdá kostra jeho družky. Vzbudil ji polibkem a zašeptal: máš mě ráda, drahoušku? Celý dům pak stichl.

0: Poněvadž se dohodli, že vyjedou v 8 hodin, všichni se šli ráno do kuchyně. Dostavník však stál osaměle pod velkou sněhovou čepicí uprostřed dvora, bez koní a bez kočího. Marně ho hledali ve stáji, v seníku, v kůlně. Muži se tedy rozhodli prozkoumat okolní krajinu a vyšli ven. Na náměstí stál vzadu kostel, po stranách nízké domy a u nich pruští vojáci. První, kterého viděli, škrábal brambory. Druhý o kousek dále umýval holičský krám. Jiný, celý zarostlý, houpal na kolenou plačící dítě a pokoušel se je utišit. Tlusté selky, jejichž muži byli na vojně, ukazovali poslušným vítězům, co potřebují udělat. Štípat dříví, nalévat vodu na polévku, mlít kávu. Jeden Němec dokonce pral prádlo své hostitelky, zesláblé stařenky. Udivený hrabě se zeptal kostelníka vycházejícího z chrámu, jak je to možné. Stařík mu odpověděl, ach, tihle nejsou zlí, prý to ani nejsou prušáci, jsou od někud z ještě vzdálenější země, ani nevím odkud. Stýská se jim po ženě a po dětech, to válčení je nebaví. Jistě jim doma ženy pláčou a bude tam z té války zrovna taková bída jako tady. My aspoň nejsme na tom zatím tak špatně, nedělají tu nic zlého a pracují, jako by byli doma. Víte, chudí lidé si musí pomáhat. To jenom páni vedou válku. Kočího konečně objevili ve venkovské kavárně, usazeného bratrsky s důstojníkovým sluhou. Hrabě se do něho pustil. Nedostal jste rozkaz zapřáhnout v 8 hodin?
1: To se ví, že dostal. Mezitím ale přišel jiný.
0: Jaký?
1: Abych vůbec nezapřahal.
0: Kdo vám dal ten rozkaz?
1: No, pruský důstojník.
0: Proč?
1: Nevím, jděte se ho zeptat. Zakázali mi zapřahat, tak nezapřahám.
0: Řekl vám to sám?
1: Ne, hostinský mi poručil jeho jménem.
0: Kdy?
1: Včera večer, než jsem šel spát.
0: Všichni tři pánové se znepokojeně vrátili. Ptali se po panu Folánvíovi, ale služka odpověděla, že pán pro svou záduchu nikdy nevstává před 10. hodinou. Dokonce výslovně zakázal, aby ho budili dříve, leda, že by hořelo. Chtěli navštívit důstojníka, ale to bylo zcela nemožné, ačkoliv bydlil v hospodě. Jen pan Folánví měl dovoleno mluvit s ním o civilních záležitostech. Čekali tedy. Dámy se vrátili do svých pokojů a zabývali se svými drobnůstkami.

Kornide se uvelebil u vysokého kuchyňského krbu, kde plápolal velký oheň. Dal si přinést kavárenský stoleček, lahvičku piva a vytáhl si dýmku. Luazo se vymluvil na stuhlé nohy a šel prodávat víno místním odběratelům. Hrabě a továrník se pustili do debaty o politice. Mluvili o budoucnosti Francie. Kornide je poslouchal s úsměvem, jako by v jeho rukou spočívaly nitky osudu. Když odbylo 10 hodin, objevil se pan Folánví. Rychle se ho začali vyptávat, ale mohli jen 3krát beze změny opakovat tato slova. Důstojník řekl, pane Folánví, zakážete zítra zapřáhnout do vozu těch cestujících. Nesmějí odjet bez mého souhlasu. Rozumíte? To je vše. Chtěli tedy navštívit důstojníka. Hrabě mu poslal navštívenku, na níž pan Carré Lamadon připsal své jméno a všechny své tituly. Prušák vzkázal, že ty dva muže přijme po obědě, asi v 1 hodinu. Dámy se objevily a trochu pojedli, ačkoliv byli znepokojeny. Kulička vypadala, jako by byla nemocná a neobyčejně rozrušená. Právě dopíjeli kávu, když pro ty dva pány přišel důstojníkův sluha. Luazo se k ním připojil. Když však sebou chtěli vzít Kornideta, aby zákrok byl slavnostnější, demokrat hrdě prohlásil, že nechce mít s Němci žádné styky. Požádal o nové pivo a usadil se zase u krbu. Pánové vystoupili po schodech a byli uvedeni do nejlepšího pokoje v hostinci. Tam je důstojník přijal. Seděl roztažen v křesle, nohy měl na krbu a kouřil porcelánovou dýmku. Nevstal, nepozdravil, ani se na ně nepodíval. Nádherná ukázka klackovství přirozeného vítěznému vojákovi. Za chvilku se přece ozval. Co si přejete? Rádi bychom odjeli, pane, ujal se slova hrabě. Ne. Směli bychom se zeptat na příčinu odmítnutí? Protože nechci. Dovolujeme si vás úctivě upozornit, že váš velící generál nám vydal povolení k jízdě do Dieppe a já si nemyslím, že bychom se něčeho dopustili, aby s námi bylo tak přísně nakládáno. Nechci. To je všecko. Můžete odejít. Všichni tři se uklonili a odešli. Odpoledne bylo zoufalé. Nikdo Němcově vrtochu nerozuměl. Na mysli jim přicházely nejpodivnější myšlenky. Všichni byli stále v kuchyni a nekonečně rokovali, vymýšlejíce se nejnepravděpodobnější vysvětlení. Snad si je chce ponechat jako rukojmí. Ale proč? Nebo je chce dát odvést do zajetí? Nebo snad spíše chce požádat o velké výkupné? Při této myšlence se polekali. Stmívání zesílilo jejich obavy. Hostinský rozsvítil a poněvadž měli do večeře ještě 2 hodiny času, paní Luazová navrhla, aby si zahráli 21. Přijali. I Kornide zdvořile uhasil dýmku a zúčastnil se. Hrabě zamíchal karty, rozdal a brzy zájem o hru zahnal strach, který tísnil jejich duše. Ale Kornide si všiml, že si manželé Luazovi dávají znamení, aby mohli podvádět. Když začali podávat večeři, objevil se pan Folánví. Ohlásil. Pruský důstojník se dává ptát slečny Alžběty Rusetové, jestli nezměnila své rozhodnutí. Kulička zůstala stát celá bledá, potom náhle zrudla a div se neudusila zlostí, ani promluvit nemohla. Nakonec vybuchla. Vyříďte tomu sprosťákovi, tomu mizerovi, té pruské mrše, že nikdy nebudu chtít. Slyšíte? Nikdy, nikdy. Tlustý hostinský odešel. Hned všichni Kuličku obklopili a vyptávali se. Rádi by odhalili záhadu. Zpočátku se bránila, ale brzy se dala unést hněvem a zvolala. Co chce? Co chce? Chce se se mnou vyspat. Důstojníkovo přání rozlobilo tak, že se ani nepohoršili Kuliččinými slovy. Kornide rozbil sklenici, jak ji prudce kladl na stůl.
Ozval se všeobecný křik, odsuzující vojákovu sprostotu, záchvat zlosti, jako by každý měl přinést část oběti, jež byla žádána po kuličce. Hrabě s odporem prohlásil, že se ti lidé chovají jako kdysi barbaři. Zejména ženy projevovaly kuličce soucit něžný a z celého srdce. Velebné sestry klopily oči a neříkaly nic. Když se rozbouření trochu utišilo, přece jen povečeřili. Mluvili však málo. Každý přemýšlel. Dámy brzy odešly. Páni při kouření začali hrát karty a pozvali si také pana Folánvíje. Chtěli se ho totiž obratně vyptat, jak by bylo možno překonat důstojníkův odpor. Ale Hostinský myslil jen na hru. Nic neposlouchal, nic neodpovídal. Hostinská již byla ospalá. Přišla pro něho, ale nechtěl odejít.

Druhého dne zase vstali dosti časně, poněvadž stále ještě trochu doufali, či spíše toužili odjet. Báli se strávit ještě jeden den v té hrozné hospodě. Ale koně bohužel stály ve stáji. Po kočím nebylo ani vidu, ani slechu. Z nudy obcházeli chvíli dostavník. Oběd byl velmi smutný. Ke kuličce se chovali o mnoho chladněji, neboť ráno bývá moudřejší večera, a změnili trochu svůj názor. Takřka se nyní na tu ženskou zlobili, že nešla potají za prušákem a neuchystala tak na ráno svým spolucestujícím příjemné překvapení. Co by bylo snazší? Kdo by to ostatně věděl? Mohla zachovat slušnost tím, že by důstojníkovi řekla, že se slitovala nad jejich pohromou. A pro ně to přece byla taková maličkost. Nikdo však ještě tyto myšlenky nepřiznával. Odpoledne se zoufale nudili. Hrabě navrhl vycházku po okolí vesnice. Pečlivě se oblékli a všichni vyšli. Jen Kornidé s nimi nešel. Jemu se lépe líbilo doma u krbu.

Mělo by to napadnout jí samu. Pan Carré Lamadon poznamenal, že kdyby Francouzi zaútočili přes Dieppe, jak se o tom mluvilo, jistě by k srážce došlo utot. Tato poznámka starosti obou druhých pánů jen rozmnožila. Náhle se na konci ulice objevil důstojník. Na zasněženém obzoru vypadal v uniformě štíhle jako vosa. Šel ze široka, jak vojáci chodívají, aby si nepošpinili své pečlivě vyleštěné boty. Uklonil se, když šel kolem dam, a podíval se pohrdavě na muže. Ti ostatně zachovali svou důstojnost a nesmekli. Jen Loiseau škubl rukou, jako by sahal po klobouku. Kulička zčervenala až po uši. Vdané dámy byly pokořeny, že je potkal s tou ženskou, kterou vyznamenal svým zájmem. Mluvilo se tedy o něm, o jeho zevnějšku, jeho tváři. Paní Carré Lamadonová poznala mnoho vojáků a mluvila o nich jako znalec. Prohlásila, že tenhle není špatný, dokonce litovala, že není Francouz, byl by z něho velmi hezký husar a ženy by po něm bláznily. Jakmile se vrátili, nevěděli již, co by dělali. Dokonce se začali hádat o maličkosti. Večeři snědli mlčky a rychle, každý si šel hned lehnout a doufal, že spánkem zabije čas. Druhý den vstali s unavenými obličeji a pohněvaní. Ženy na kuličku sotva promluvili. Zazněl zvon, křtili dítě. Kulička měla dítě, svěřila je na vychování venkovské rodině v Ivetotu. Neviděla je ani jednou za rok a ani na ně nevzpomínala, ale myšlenka na novorozeně jí najednou připomněla vlastní dítě a tak rozněžnila, že se mermomocí chtěla na křtiny podívat. Jakmile odešla, všichni se na sebe podívali a sesedli se dohromady, neboť cítili, že se musí nějak rozhodnout. Loiseau měl nápad. Navrhoval přemluvit důstojníka, aby si tu kuličku nechal a ostatní pustil. Pan Folán vyšel znovu za důstojníkem, ale vrátil se hned. Důstojník znal dobře lidskou povahu a vyhodil ho. Rozhodl se, že si tu ponechá všechny, dokud jeho přání nebude splněno. A tu již paní Loiseauová povolila uzdu své nízké povaze. Přece tady nezůstaneme až do smrti. Když si už vybrala za řemeslo dělat to se všemi mužskými, myslím, že ta děvka nemá právo někoho odmítnout. Přijímala s odpuštěním všechno, co v Rouenu našla na ulici. I kočí, ano, milostivá paní, i kočího z prefektury. Já to dobře vím, kupuje u nás víno. A nyní, když nám může pomoci z Brindy, dělá drahoty, usmrkanec. Já si myslím, že se ten důstojník chová docela správně. Možná, že už dlouho neměl příležitost a jsme tu tři, kterým by dal jistě přednost. Ale on ne, spokojí se s lehkou. Má úctu ke vdaným ženám. Uvědomte si, že může poroučet. Stačí, aby řekl, já chci a vojáci nás přinutí. Obě dámy se trochu zachvěly. Oči hezké paní Carré Lamadonové zajiskřily a slabě zbledla, jako by si již představovala, že ji důstojník znásilňuje. Muži rokovali stranou, nyní se zase přiblížili. Rozuřený Loiseau chtěl tu bídnici vydat nepříteli svázanou. Hrabě však měl mezi předky tři velvyslance a poněvadž vypadal jako diplomat, byl zastáncem obratného vyjednávání. Musíme ji přemluvit, řekl. A tak kvůli spiknutí. Ženy si sedly blíže, mluvilo se tišeji a rokování všeobecnilo, neboť každý vyjadřoval své mínění. Bylo to ostatně velmi příjemné. Veselost se vracela, tak se jim příhoda nakonec zdála směšná. Hrabě říkal žerty, trochu příliš odvážné, ale tak vtipně vyjadřované, že se museli zasmát. Loiseau sice řekl občas něco jasně kluského, ale nikomu to nevadilo. Všichni měli na mysli jasná slova jeho ženy. Když to je její povolání, proč by odmítala právě toho? Roztomilá paní Carré Lamadonová dokonce snad myslela, že by na jejím místě přijala tohoto důstojníka spíše než jiné. Připravili se jako na obléhání pevnosti. Každý přijal úlohu, kterou se hraje, důvody, o něž opře své mínění, léčky, které nastraží. Sestavili

plán útoků, obchvatů a stečí, aby přinutili živou pevnost ke vzdání. Kornide však zůstával stranou. Nechtěl s tím mít nic společného. Zabrali se do rokování tak, že ani neslyšeli vracející se kuličku. Hrabě však zasyčel lehké pst. A všichni zvedli hlavu. Byla tam. Rychle zmlkli a nevěděli, o čem začít mluvit. Hraběnka však byla zvyklejší než ostatní na neupřímnost salonů a zeptala se, křtiny byly pěkné? Kulička ještě dojatá vyprávila všecko. I kdo tam byl, jak vypadal a jaký je kostel. Dodala, je dobře, když se člověk někdy pomodlí.

0: Až do oběda se však dámy spokojily tím, že byly ke kuličce milé, aby zvětšili její důvěru a ochotu vyslechnout jejich rady. Jakmile si však sedli ke stolu, začal útok na vnější opevnění. Nejdříve zapředli rozmluvu o lásce k vlasti. Připomínali staré příklady Juditu a Holoferna, potom bezdůvodně Lukrécii a Sixta. Kleopatra přijala na lehátku všechny nepřátelské generály a tak si je zotročila. Tak probíhaly fantastické dějiny, vyrostlé z představ těchto nevzdělaných milionářů, podle nichž římské občanky šly do kapuji uspat Hannibala i s jeho důstojníky a žoldnéři. Připomněli všechny ženy, které zastavili dobyvatele, ženy, které bitevní pole nahradili svým tělem, použili ho jako zbraně a svým hrdinným laskáním porazili proklínané ošklivce. Obětovali svou čistotu pomstě a lásce k vlasti. Řeklo by se potom všem, že jedinou úlohou ženy na světě je neustálé obětování vlastní osoby a podléhání rozmarům spustlých vojáků. Velebné sestry se tvářily, že neslyší, jako by byly zabrány do hlubokých myšlenek. Kulička nic neříkala. Nechali ji uvažovat celé odpoledne. Neříkali jí však již milostivá paní, jako dosud, volali na ně prostě slečno, aniž kdo věděl proč. Snad chtěli dát najevo, že v jejich očích trochu poklesla a aby trochu cítila své choulostivé postavení. Když podávali polévku, objevil se zase pan Folánví a opakoval svou včerejší otázku.
1: Pruský důstojník se dává ptát, zda slečna Alžběta Rusetová ještě nezměnila své rozhodnutí.
0: Kulička suše odpověděla. Ne, pane Hostinský. Souručenství u večeře zesláblo. Luazo řekl třikrát nevhodnou věc. Každý si lámal hlavu, aby našel nové příklady, ale nenapadlo je nic. Hraběnka však snad bez uvažování jen tak ze zvyku chválit náboženství, začala se ptát starší jeptišky na život velkých světců. Mnozí z nich se prý dopustili činů, jež bychom považovali za zločin. Církev však tyto přečiny ráda odpouští, když k nim vede láska k Bohu nebo k bližnímu. Hraběnka využila posvátné vážnosti své nenadálé spoluvinice a vylákala z ní volné podání hesla Účel posvěcuje prostředky. Myslíte tedy, velebná sestro, že Bůh přijme všechny cesty a odpustí čin, když důvody jsou čisté? Vyptávala se hraběnka jeptišky. Kdo by o tom mohl pochybovat, milostivá paní? Čin sám o sobě špatný se stává záslužným, vedou-li k němu správné důvody. Hned po večeři odešli do pokojů a ráno vstali dosti pozdě. Oběd byl klidný. Dopřávali se meni včera zasetému čas, aby vzklíčilo a přineslo ovoce. Hraběnka navrhla odpolední vycházku. Jak bylo smluveno, hrabě se zavěsil do kuličky a zůstal s ní trochu pozadu. Mluvil s ní důvěrným otcovským tónem, trochu zvysoka, jak vážení muži mluvívají s takovými děvčaty. Říkal jí, mé drahé dítě, a promlouval s výše společenského postavení a všeobecně uznávané počestnosti. Hned položil prst na ožehavé místo. Vy tedy, milé dítě, chcete nás i sebe nechat raději zde, kde nám hrozí, stejně jako vám, přepadení prušáků a jejich násilnictví, než byste souhlasila s ústupkem, který jste ve svém životě tak často povolila? Kulička neodpovídala. Zaútočil na ně tedy laskavostí, rozumovými i citovými důvody. Dovedl zůstat panem hrabětem, i když ve vhodných okamžicích dokazoval dvornost, lichotnost a konečně milý zájem. Vyzdvihoval službu, kterou by jim prokázala, mluvil o jejich vděčnosti a náhle prohlásil s veselým tykáním. Víš, miláčku, mohl by se chlubit, že měl hezké děvče, jakých doma mnoho nenajde. Kulička neodpověděla a připojila se k ostatním. Jakmile se vrátili, odešla do svého pokoje a již se neukázala. všeobecné znepokojení. Co učiní? To bude nesnás, jestliže bude odporovat. Odbíjela hodina večeře. Čekali marně. Vešel pan Folánví a ohlásil, že slečně Rusetové není dobře, že nemusí s večeří čekat. Všichni napjali uši. Hrabě přistoupil k hostinskému a tiše se zeptal. Už je to dobré? Ano. Ze slušnosti spolucestujícím nic neříkal, ale přikývl lehce hlavou. Ze všech prsou se hned ozval po vzdech úlevy a na tvářích se objevilo veselí. Loiseau volal. Saprlipopé, zaplatím šampaňské, najde-li se v tomto podniku. Paní Loiseauová se polekala, když zahlédla hostinského se čtyřmi lahvemi v ruce. Všichni začali mnoho a nahlas mluvit. Nevázaná radost naplňovala srdce. Hrabě, jak se zdálo, si všiml, že paní Karé Lamadonová je okouzlující a továrník skládal poklony hraběnce. Rozmluva byla živá, zábavná a vtipná. Loiseau se náhle zatvářil úzkostlivě, zvedl paže a křikl – ticho! Všichni překvapeně zmlkli a skoro se trochu polekali. Předstíral, že poslouchá, položil prst na ústa, aby byli tiše, vzhlédl ke stropu, znovu naslouchal a klidně prohlásil. Uklidněte se, vše je v pořádku. Zaváhali, než se odhodlali porozumět, potom se brzy rozesmáli. Za čtvrt hodiny žert opakoval a pak ještě mnohokrát za večer. Tvářil se, jako by povzbuzoval někoho v pokoji nad nimi, dával mu dvojsmyslné rady, vtipkoval jako obchodní cestující. Chvíle mi zesmutnil a povzdechl. Ubohá dívka! Nebo zase zuřivě zavrčel. Jedeš ty, prušáku? A v okamžiku, kdy se již na to zapomínalo, začal pronikavě volat. Tak už dost! A dodal, jako by mluvil jen k sobě. Vždyť nám z ní nic nezbude, ten mizera ji připraví o život. Ačkoliv jeho žerty byly žalostně nevkusné, všichni se bavili a nikdo se neurazil. Neboť jako všechno, i pohoršení závisí na prostředí. A ovzduší kolem nich bylo plné kluzkých myšlenek. Při zákuscích už i ženy pronášely opatrné a vtipné narážky. Oči zářily, pily mnoho. Hrabě, který si i ve výjimečných chvilkách dovedl uchovat vznešenou důstojnost, pronesl líbivé přirovnání o konci pobytu na severním pólu a o radosti stroskotanců, když vidí před sebou otevřenou cestu k jihu. Rozdováděný Loiseau se zvedl a připíjel na vysvobození. Všichni vstali a tleskali. Loiseau vystihl poměry, když si stěžoval. To je škoda, že tu nemáme piano, mohli jsme si zatancovat čtverilku. Cornide nic neříkal a ani se nehýbal. Tvářil se vážně a zamyšleně. Chvíle mi se dokonce tahal za bradu tak zuřivě, jako by si chtěl svůj obrovský plnovous ještě prodloužit. Když se konečně k půlnoci chystali rozejít, vrávorající Loiseau ho píchl prstem do břicha a zabreptal. S vámi dnes není žádná švanda, ani nepromluvíte, občane. Cornide zvedl prudce hlavu, rozhlédl se svítícíma zlostnýma očima po společnosti a křičel. Říkám vám všem, že jste sehráli pěknou sprosťárnu. Stal a ve dveřích ještě opakoval. Pěknou sprosťárnu. Zprvu veselí ochladlo. Loiseau zůstal zaraženě stát, ale hned se vzpamatoval a opakoval se smíchem. Kyselé hrozny, staroušku, kyselé hrozny. Poněvadž mu nerozuměli, vyprávěl o tajemství chodby. Veselá nálada se hned vrátila. Dámy se smály jako blázni. Hrabě a pan Karé Lamadon smíchem plakali, ani uvěřit nemohli. Cože, víte to jistě? On chtěl? Říkám vám, že jsem ho viděl. A ona odmítla? Poněvadž vedle spal prušák. Je to možné? Mohu to odpřísáhnout. Hrabě se dusil. Továrník se oběma rukama držel za břicho. Loiseau pokračoval. A proto mu dnes není do smíchu, chápete? A všichni tři se smíchem div neudusili, až se rozkašlali. Potom se rozešli. A Ale pichlavá paní Loisová upozornila při svlékání svého manžela, že ta fena paní Karé Lamadonová celý večer žloutla závistí. Víš, když ženská blázní za dvojím suknem, je jí docela jedno, zda je to Francouz nebo Prušák. Pane bože, to je ale hanba. Celou noc probíhalo temnotami chodby jakési chvění, sotva postižitelné zvuky, jako když někdo oddechuje, pleskání bosých nohou a tiché praskání.

Druhý den ráno zimní slunce oslepovalo v bílém sněhu. Dostavník, konečně zapřažený, čekal před dveřmi a kolem se procházelo hejno bílých holubů, zabalených ve svém hustém peří. Oči měly růžové s černou skvrnkou uprostřed. Běhali mezi nohama šesti koní a hledali živobytí. Hrabali v kouřícím trusu. Kočí v ovčím kožichu kouřil na kozlíku dýmku a rozzáření cestující rychle objednávali zásoby na zbytek cesty. Čekali již jen na kuličku. Konečně vyšla. Vypadala trochu zmateně a zahambeně. Přistoupila bázlivě ke svým spolucestujícím a ti se naraz otočili, jako by ji neviděli. Hrabě vzal důstojně za ruku svou ženu a poodešel z blízkosti nečisté. Tlustá děva se překvapeně zastavila. Potom si dodala odvahy a pozdravila továrníkovu ženu pokorně zašeptaným: dobrý den, milostivá paní. Továrnice jen povýšeně pokývla hlavou a podívala se pyšně jako uražená ctnost. Všichni se tvářili, jako by měli bůh ví co práce. Odtahovali se od ní, jako by ve svých sukních roznášela nákazu. Potom vběhli do vozu a kulička vstupovala sama, poslední, a tiše usedla na své místo. Zdálo se, že ji nevidí, že ji neznají. Paní Loiseauová se na ní z dálky pohoršeně podívala a řekla polohlasně svému manželi: to jsem ráda, že nesedím vedle ní. Dostavník sebou těžce škubl a cesta začala. Zpočátku nemluvili. Kulička se neodvažovala zvednout zrak. Zlobila se na všechny své spolucestující a mrzelo ji, že povolila, že se nechala poskvrnit polibky prušáka, do jehož náruče ji pokrytecky vehnali. Hraběnka se však obrátila k paní Karé Lamadonové a honem prorazila trapné ticho. Znáte, myslím, paní Destrel? Ano, je to má přítelkyně. To je příjemná žena. Okouzlující, má vynikající povahu, je velmi vzdělaná a umělkyně celým srdcem. Skvěle zpívá a dokonale maluje. Továrník hovořil s hrabětem a do řinčení skel ve dvířkách občas zazněla slova kupon, splatnost, prémie, dodací lhůta. Kornide nepohnutě přemítal. Po třech hodinách jízdy Loiseau odložil karty a prohlásil: mám hlad. Jeho žena sáhla po úhledném balíčku a vytáhla kousek studené telecí pečeně. Rozkrájila ji na tenké, tuhé plátky a oba se dali do jídla. Co kdybychom se také najedli, navrhla hraběnka. Souhlasili a tak rozbalila zásoby pro dvě rodiny. Měli jídlo v podlouhlé míse, na jejíž poklici byl namalovaný zajíc. Naznačoval, že pod ním odpočívá zaječí paštika, jemné masíčko. Bílé proužky slaniny probíhaly tmavým masem zvěřiny, v níž byla přimíchána i jiná jemně umletá masa. V mazlavém těstě pěkného kusu sýra zabaleného v novinách se otiskly různé zprávy. Velebné sestry vybalily kolo salámu vonícího česnekem. Kornide zabořil obě ruce zároveň do objevných kapes svého pláště a vytáhl z jedné čtyři vejce uvařená na tvrdo, z druhé kus chleba. Oloupal z kořápku, hodili do slámy pod nohy a zakousl se do vejce. Drobečky žloutku mu padaly do vousů a svítily v nich jako hvězdy. Kulička ve svém raním spěchu a zmatku na nic nevzpomněla. Nyní hleděla na klidně pojídající lidi a dusila se zlostí. Zpočátku se v ní hněv bouřil a již otvírala ústa, aby jim vyčetla jejich jednání a ulevila proudu urážek, které se jí draly na jazyk. Ale zlost jí škrtila tak, že nemohla promluvit. Nikdo se na ní nedíval. Ani si na ní nevzpomněli. Cítila, jak tone v opovržení těchto počestných hlupáků, kteří ji nejdříve obětovali a pak odhodili jako špinavou a neužitečnou věc.
Vzpomněla si na svůj koš plný dobrot, jež tak hltavě spolikali, na své dvě slepice obalené rosolem, na paštiky, hrušky, na čtyři láhve vína. Zlost náhle opadla, jako když praskne příliš napjatá struna, a chtělo se jí plakat. Přemáhala se násilím, namáhala se, polikala vzliky jako děti. Ale slzy se jí hrnuly do očí, zazářily na okraji víček a brzy se dvě velké kapky utrhly a skanuly pomalu po tvářích. Jiné následovaly rychleji, splývaly, jako když voda vyvírá ze skály, a padaly pravidelně naklenutou křivku prsou. Seděla vzpřímeně, dívala se upřeně před sebe. Tvář měla napjatou a bledou. Doufala, že ji nikdo nevidí. Paní Luazová se potichu vítězně zasmála a zašeptala: pláče nad svou hambou. Velebné sestry se začaly zase modlit. Zbytek salámu si však zabalili do papíru. Kornide měl žaludek plný vajec. Roztáhl své dlouhé nohy pod protější lavičku, opřel se dozadu, skřížil paže, usmál se jako člověk, který si vzpomněl na dobrý vtip, a začal si pohvizdovat Marsejézu. Obličeje všem zrudly. Píseň se jeho sousedům jistě nelíbila. Zneklidněli, dráždila je, vypadali jako psi, když mají chuť vít, jakmile se ozve kolovrátek. Spozoroval to a již nepřestal. Dokonce chvilkami prospěvoval i slova. O svatá lásko krovné zemi, veď posila ším stící pěst. O svobodo, pojď s námi všemi, pojď s námi bránit svoji čest. Dostavník jel rychleji. Sníh byl tvrdší. Až do Dieb po celé nekonečné hodiny jízdy, při všem otřásání vozu, i když nastávala noc a v dostavníku se setmělo, pokračovalo zuřivě a umíněně jeho mstivé, jednotvárné hvízdání, donucující unavené, podrážděné dušičky sledovat nápěv od začátku až do konce a vzpomínat na slova nepříjemné písně. Kulička stále plakala. Chvílemi se nedovedla ovládnout a její vzliky zaznívaly mezi dvěma slokami temnotou.

V literárním kroužku Médan četl svým přátelům v lednu 1880 30-letý Guy de Maupassant svůj text Kulička poprvé. Příběh podle skutečných událostí, odehrávající se v Normandii v době prusko-francouzské války, přeložil Břetislav Štorm, pro rozhlas jej upravil Petr Turek a v režii Hany Kofránkové četl Jan Vondráček. Natočeno v roce 2008 a do audioarchivu uloženo dnes večer do doby prusko-francouzské války, tedy do let 1870 až 1871, se můžete vrátit při poslechu Kuličky na webu vltava.rozhlas.cz.

To byla Zas, francouzská zpěvačka s živelným, lehce zastřeným, v každém případě ale pro šanson velmi vhodným hlasem. Zpívá toto léto v řadě přímořských destinací. Například zítra si ji užijí posluchači na pláži de Julvy, v neděli ve Švýcarsku na parkingu Paleo, a na jejich sociálních sítích můžete zaznamenat, že živo a dobře s ní bylo i před pár dny v Německu, třeba v Drážďanech. Ať je dobře i vám na stanici Český rozhlas Vltava. Zas.

0: Balada o šťastných lidech pro všechny letní tuláky a pro všechny vltavské posluchače skončila. K soutěžní platformě Palma Ars Acoustica už se vyjádří Ladislav Železný.
1: Radio Ateliér.
2: V radioateliéru je před námi necelá hodinka poslechu výběru tří skladeb z kolekce platformy Palma Ars Acoustica 2026. Od mikrofonu zdraví Ládin Železný. Jako první zazní projekt polské skladatelky Aleksandry Suješ, který vznikl během její rezidence ve studiích IMS ve Stockholmu v roce 2025. Jde o její úvahu o současném světě, formovaném neustálou nejistotou, kterou hudebně přetváří do syntezovaných zvukových struktur. Základem je neustálá repetice sekvence několika tónů, která jakoby naznačovala cyklické procesy existence světa. Vytváří tak napětí, které se stupňuje, rozpadá a ochabuje s pomocí hustých harmonických vrstev. Pokaždé, když se vrátí na začátek k prvnímu tónu, dochází na okamžik k jakémusi křehkému uvolnění, aby se následující tón mohl s každou další vrstvou zhroutit. Není to v skutku veselá muzika. Nese v sobě ozvěny vzdálených zármutků, strachu nebo i vyčerpání z kolektivní úzkosti, která jde latentně napříč celou společností. Autorka s upřímností a úplně otevřeně nesebestředně sdílí své nejniternější pohnutky a jakoby filtrovala tu až nesnesitelnou tíhu bytí, nazvala ten kus I carry the strength.

Dozněla skladba polské hudebnice Alexandry Swish s názvem I Carry the Strength. I přes tíhu její hudební úvahy nad současným světem ta skladba zůstává ale krásná a svým způsobem velmi, tak říkajíc, člověčí, sdílejíc niterné pohnutky. A v ponurejší, avšak i tak velmi důležité náladě zůstaneme i s následující skladbou s názvem Drone Quiem uznávaného zvukového umělce Tomáše Šenkyříka, který v rámci kolekce Palma Ars Acoustica 2026 získal také zvláštní uznání za otevřenost a odhodlání věnovat se a sdílet citlivá společenská traumata. V tomto případě tragické události střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z 21. prosince 2023. Skladba v radioateliéru poprvé zazněla v prosinci 25, tedy 2 roky poté, jako uctění památky obětí střelby. Jejím výchozím bodem jsou terénní nahrávky ticha, které autor pořídil v prostorách školy, na chodbách a místech, kde se ona tragická událost odehrála. Nahrávky společně s crescendem dronových zvuků doplnil jednoduchými houslovými motivy, na kterých bývají založené vánoční koledy. Kontemplativní skladba Drone Quiem je prostorem pro sdílení vzpomínek a truchlení.

Tak to byla skladba Drone Quiem Tomáše Šenkyříka. A abych trochu odlehčil atmosféru tohohle radioateliéru, tak jsem na závěr z kolekce Palma Ars Acoustica 2026 vybral takovou meditaci srbského basisty a skladatele Uroše Spasojeviče s názvem Fluid Reflections. Jeho hra s elektrickou basovou kytarou, doplněnou o sofistikovaný pedálový řetězec, v sobě neskrývá žádné vyprávění nebo složité koncepty, ale soustředí se na pouhou přítomnost jako tekutou substanci. Fluidní odrazy ve zvuku pak vznikají z momentů jeho improvizace a meditativního soustředění, což by právě teď mohlo zafungovat jako odpoutání se od všeho kolem. K tomu ponoření do zvuku fluidních odrazů přítomnosti se skladbou Uroše Spasojeviče Fluid Reflections vám příjemný poslech přeje Ladislav Železný.

0: Dozněla meditace srbského basisty a skladatele Uroše Spasojeviče s názvem Fluid Reflections. Jedna z letošních nominací soutěžní platformy Palma Ars Acoustica. Pořad připravil a uváděl Ladislav Železný. Za týden ve středu 29. července si v radioateliéru na Vltavě poslechneme skladbu Quattro a Quale české hudebnice a zvukové tvůrkyně Natalie Plevákové, která ve skladbě prozkoumává paradoxy a limity lidského vnímání i vědomí ve vztahu k jeho abstrahování do matematických modelů umělé inteligence.
1: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
2: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
3: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
4: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
5: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
1: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
2: Nebo v aplikaci Můj rozhlas. Četba s hvězdičkou.
0: Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tak. Zítra uplyne 100 let od narození spisovatele a publicisty a také disidenta, autora manifestu 2000 slov, spojeného s pražským jarem 1968, Ludvíka Vaculíka. Proza, kterou čtou v těchto dnech Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká, začala vznikat v roce 1978. A o rozhlasové zpracování se postarala dramaturgyně Petra Hinčíková. Režii má Lukáš Kopecký. Je už sice pozdě, ale pro jistotu upozorním, že vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje četba expresivní výrazy. Ludvík Vaculík, Stará postel, 9. část.

0: Nedala ani další týden žádnou zprávu. Cpavý tlak bolel mě rozkoší z odpírání. Ej vy mniši, i vy jeptišky. Strop ve stodole nechal jsem nepodepřený a zabýval se zdvíháním trámu a jeho vpasováváním do podlahy v patře. Nejprv jsem musel na původním trámu, probíhajícím celou šířkou domu, jehož konce trčely ze zdi, udělat výstupky, na něž posadím trám nový. Problém je už to, jak ze žebříku řezat, dlabat, opírat se a vzpírat. Musel jsem si napřed udělat nový, pevnější žebř. V těžkých chvílích mě přece jen žralo, že tu práci dělám pro cizí lidi. Moji z toho nebudou nikdy mít nic. Utěšoval jsem se však vědomím, že dělám dobře tomu domu. Bude si mě pamatovat. Za všechny ty dny nikdo z obce nešel okolo. Byl jsem rád. Každý večer jsem končil v potoku, jehož chladná voda umoudřovala mé okulí. Dráždíc však mou hlavu. Vzpomněl jsem si na spumanty vypité na hrázi rybníka. Jak bezmyšlenkovitě prostá radost to tehdy byla. Jak velice se od té doby změnil náš svět, ačkoliv je tomu jen cosi přes rok. A jak ta ježibaba pohybem stehen vypouštěla do vody plankton. Postavit zábradlí bylo dílem dvou půl dnů. Udělal jsem je z kulatiny vsazené do hrubě přitesaných a pak ohoblovaných trámců. Koncový svislý sloup jsem nechal vyšší a dal mu na konci tvar hlavy, jejíž temeno pasovalo akorát pod mou dlaň. Když jsem šel nahoru a dolů, vždycky jsem se rukou na té hlavě rád zatočil. Bylo ještě třeba ten sloupek vsazený mezi kameny pevně zabetonovat, ale neměl jsem cement. K jídlu kupoval jsem si v Konzumu mléko a salám ke chlebu. Jednou jsem šel do vedlejší obce na oběd do hospody, podle klikatě se vinoucího toho potoka. Prohlížením každé jeho zátočiny cestou zpátky uteklo mi odpoledne. Každá byla osobitá. Přál jsem si léto, kozy, nahotu. Neholil jsem se. Nepřečetl ani řádek ničeho. Normální život. Za další týden ta žena konečně přijela. Přivezl jí na motocyklu kolega z práce Robert. Prošla domem a řekla:
1: O, ty jsi asi málo psal.
0: Ano, málo, řekl jsem. Má práce na mě hleděla a tvářila se blbě. Kolega Robert seděl u Evy na ramene a kreslil jí různé návrhy kování, zábradlí, okenic a krbu. U toho by divákem seděl jenom blbec, takže jsem zas šel po svých. Co se stane za chvíli, až začne večer? Robert 50krát řekl, že už musí zpátky do Prahy. Pokaždé si však místo toho zapálil další cigaretu. Což kuřáci vždycky si myslí, že už tím pracují. A teprv, když oba neměli ani jednu, odstartoval pryč. Konečně se Eva obrátila ke mně. Pověsila mi paže okolo krku.
1: Já jsem nevěděla, že jsi tak pracovitý.
0: Já jsem však nebyl pracovitý. Byl jsem jenom normální. Objímaje jí také, nedokázal jsem hned zajet jí rukou na roznětná místa těla. Neskazila ona zajímavý příběh? Nejdřív zapálila podplotnou, pak vyndávala z kabele hrnce jídla. Jel jsem s dvoukolákem k obecní pumpě pro vodu. Hřála se voda, večeřeli jsme. Řeč nijaká. Všecko by mířilo k mrzutosti, neptal jsem se na nic. Třeba myslela, že tu ani už nebudu, napadlo mi. Nepřímo se omlouvala prostě tím, že jenom líčila, co všechno se v práci stalo, a manžel. Nakonec se rozpačitými pohyby začala nad škopkem teplé vody svlékat. Kdybych byl decentně odešel, nebyla by to přetvářka, urážka, cesta k rozchodu? Odejít? Sakra proč? Díval jsem se na ní, jak vypouští prsy, a šlo mi do tuhého. A když se odhodlala zády ke mně mít si klín, zatvrdil jsem se, ty to dostaneš. Potom si rozpouštěla a česala vlasy, zastřena županem, a usazovala se u ohniště, ale nemohla se pořád usadit. Vstala, Ramovala ve svých kabelách, šla k věšáku a prohlížela své letní blůzovy a opravdu se jí v jedné kapsičce podařilo najít ještě cigaretu. Teprv potom se mohla klidně posadit, zapálila si, moudře mlčela. Pocítil jsem nechuť a zásadní nesouhlas se svým dalším bytím tady. Potom si na bedně s dřevem, kterou jsem udělal, pohodlně jí lehla na bok, půlka županu jí sklouzla z těla, nechala to tak, blesky z ohniště jí ukazovaly a když hnula rukou, hnul se i přilehlý prs. Tak tam divoce jenom ležela.

0: Když jsme nesli petrolejku nahoru, pochválila moje zábradlí. Řekl jsem, že zatím není zapevněno, neměl jsem cement. Mířila přede mnou ke dveřím pokoje, šel jsem za ní a ruku jsem položil na tu dřevěnou kouli, proti níž teď chystaný ženský prs je předem chudobný. Postavila lampu do neomítnutého výklenku zdi u postele, hned se odkud si vyhrnuli pavouci, odhrnula pokrývku, pavouk mašíroval přes prostěradlo. Ale jeba se nebojí pavouků, myší ani velikých hadů. Zprávy z Prahy, neboť tím jsme náš pohlavní styk opatrně začali, měla samé zlé.
1: Ty jsi nečetl noviny?
0: Povídala, koho odkud vyhodili. To tě asi také vyhodí, napadlo mi, neřekl jsem to však. Dostal jsem o ní strach. To mi ovšem rukopis knihy vrátí a stipendium mi zatrhnou. Řekl jsem, ty na mě doplatíš, vraťte se k svému manželi, paní. Prudce se nazvedla, skočila na mě, sáhla mezi nás, nabodla se a převalovala nás. Jak píseček z horní části hodin, přetekl jsem do spodní. Se vším, nejen s přenošenou samčinou. V noci, když jsem se chvílemi budil, ověřoval jsem si ji vedle sebe dotekem na tvář, na rameno, zadek, mezi pisky a bavil jsem se zamyšleně. A když semeno už chtělo štípavě vyjít, zastavil jsem je. Bude ráno, nabíjel jsem se. Toto měl jsem rád pro ten vklus a protik, pérování. V polospánku vznikl ve mně pocit, že tím, jak já přece dávám všecko na své místo, měly by se zároveň rovnat poměry i mimo tuto postel. Jakože dobrým jebáním své ženy zařizuju mír a klid. Zatím se podrobuju přírodnímu zákonu. Mám však v ruce kartu, že až nebudu chtět, vymknu se mu. Za oknem bylo ráno s bezlistým ořechem. Stáli jsme vedle sebe před otlučeným zrcadlem a křižmo na sebe zhora dolů hleděli. Žena v zrcadle pohnula rty.
1: Nebudu ti to pořád opakovat, ale s manželem jsem se nemilovala od předloňské dovolené.
0: Dlaní drsně připlácla mužovo chlapčí pohlaví. Viděl jsem, jak se jí prosýpá mezi prsty.
1: To neříkám z vypočítavosti. Nemá to být nátlak, miláčku.
0: Přivřela ironicky oči i

Kamenný dům. Byl zas podzimní den kterého si dalšího roku. Den s nízkým nebem. Byl jsem tam zase sám, nevím už proč. Začínal jsem tam být rád sám. Jenom Josef za mnou tehdy přijel. Měl jsem míň jenom o ženu, ale o mnohé víc. Svůj stav bych přirovnal k panoramatu krajiny. Věděl jsem současně o své přítomnosti, ale i o různých minulostech a všecko se to prostupovalo. Radost se smutkem, odvaha s hanbou, ostrá tělesná potřeba ženy se slovy písně Anděl lásky svaté vlá, kterou jsme zpívali nad hrobem spolužáka, jenž se ničeho nedožil, a já si tu píseň přednášel pod klenbou bývalé stáje. Vůbec své neukojené mužství jsem vnímal plastičtěji, kulturně a historicky, kdežto vybitím mi mizelo z vědomí a já se blížil bezjiskrným strýcům jenom na práci. Nahobloval jsem si ručně desek, z nich jsem mínil udělat dveře mezi chodbou a tou stájí. V rozkoši spočínajícího dalšího odstavce díla rozhodl jsem se jít k potoku. Ve flanelové košili, kalhotách a dělnické blůze cítil jsem se smutnějším a starším než na boso v sandálech a jeviných trikotinových kalhotkách, jež na mne jednou natáhla, a já je s jistým rizikem výkluzu vpravo, vlevo nosil tu místo plavek. Voda byla moc studená, ale před svýma letníma očima jsem se svlékl a v divné nahotě, kontrastující s temnou holostí stromů a keřů, šel jsem do vody. Lehl jsem si tam na břicho a oběma pažema současně sahal hluboko pod břeh mezi kořeny stromů. Cítil jsem se dlouze. Od jemného bahnička mezi prsty nohou, přes kulky, chladem tuhnoucí až k bolesti, po vlásky olšových kořínků mezi prsty rukou. Hlava panovala nad všemi těmito věmi ze všech vzdálených konců obdrženého těla. Ryby tam byly. Chytal jsem je a zaspouštěl. Vylezl jsem teprv, když jsem chladem necítil ani chlad. Velice mě to potěšilo, povzbudilo. A navíc ke všemu, co mám se zvířaty a co jsem zřejmě nestratil, já si můžu udělat místnost, postel, lavici, stůl. Ale kdy začneš psát, bodlo mě, což jsem však zahnal. Co je víc, psaní či toto? Potřeba i dovednost psát byla tou vrchní a nejtenčí slupkou mé staré existence. Až se vrátím mezi chalupy vesnice, může být o 300 let méně. Jaké obyvatele tam potkám? Kterou z žen a v které chalupě spoznám za svou? O čem na mne promluví? Jakou řečí? Ale kde v tom případě budou moje pravé děti a manželka, s níž je mám? Mám? Jde zpátky po hrázi vypuštěného rybníka zarostlého rákosím, uviděl jsem ze dna vyčnívat oblinu mlýnského kamene, kterého jsem si v letním obrostu nikdy nevšiml. V zimě a předjaří ho zas uviděl, jenže potom zas na něj zapomněl. Teď jsem se rozhodl, že ho odtama budu muset vydobít. Na to však došlo až asi za 5 let. Mezitím paní přibylo na zadku důlků, jež hověli mému dozrávajícímu zraku, a kameny tam byly 2. Z bahna jsem potom s nimi vyvaloval i toto své dnešní vědomí, že je jednou vyvalím, a tuto úvahu o pohlavní povaze mužské práce pro ženu a rodinu. Mužské práce tělesné. Práce posilující bolestivou únavou svaly i kostru a končící v posteli. Kameny, oba velké jak půl člověka, umístil jsem na trávě před domem tak, aby jejich nahodilá sestava napovídala smysl. A když jsem potom paní řekl, sleď se a vysedni na ten kámen tak a tak, chutnala z toho tu smyslnou vrstvu. Rozval svého zadku na kamenné oblině, těžký souvis prsů mezi vzepřenýma pažema, a to vše pro mužovi oči teď a pro svůj věm jeho pije za chvíli nebo v noci. Na těch mlýnských hrubých kamenech zůstane mi ta žena navždycky. Vrátil jsem se od potoka a dělal ty dveře do dílny. Dílna byla původně stáj s kamennými koryty a odtokovým žlábkem v betonové podlaze. Z práce jsem měl potěšení tak veliké, že jsem se bál zklamání z malé odměny.
Malé nebo žádné, nepřijede-li paní, a ona asi nepřijede. Tak jsem se těšil na práci příštího dne. Když jsem potmě hleděl sám do ohně, záda vystavena střele zvenku,

toužím po stavu touhy. Té se však musí slast připomenout, aby to fungovalo dál. Jak je to výborné představovat si například zrovna teď, jak ona se rozcapí, rozchlípne, přijme mě, sevře mě a vhltne svou psychosomaticky nutnou doplňkovou látku. A už usínajícího podusím ještě trochu v nadama a usínajíc nechá se ode mne ještě pohýbávat. Když se před ránem vzpamatuje k vědomí situace dřív než já, nabudí si můj slíš do stavu postačujícího, aby si ho jen vložila mezi listy hondy a tak v poloze střižmé dospíme do rána. Ráno, ráno, raníčko. Dům však byl prázdný. Ona mne miluje. A já ji? Jak já ji můžu, když miluju svou manželku? Ona mě tedy miluje a já ji žiju, důkladně. Žiju sebe v ní, jako se kůň žije v neomezené stepi. Když jsem cosi snědl, lehl jsem si na svou široce zrobenou postelu, četl při svíčce, pak zhasl. Stiskl jsem dlaní dobrého druha, jenž mne přemlouval, abych mu rozumně pomohl. Já s ním však polemizoval takto zavile. Ty máš jebat ženskou a basta. Čekej jako já. Někdy jsem špatně usínal a od jiných představ obracel se k jiné. Nebyla to žádná konkrétní žena. Bylo to jenom černé pičisko Anzich, slepené poleháváním. Tím jsem se pokoušel uspat se, protože prášek jsem neměl. Ale mrcha duše mi pořád utíkala k trámu, který chci zítra schodit z polozřícené zdi státního chléva a vevalit ho nějak do stodolní černé díry. Jak to udělám a můžu si to dovolit? Nemohl jsem dospat, jak se nasnídám a půjdu na ten trám. Máš blbče práci, pravil jsem ráno Bíkovi a lépl ho po hlavě. Byl to jakoby někdo jiný než já, někdo těsně vedle mne. Byla u toho vlastně důležitá, naše milá paní Vahina. Ani jsem už nevěděl, co je za den, když přijela.

0: bedro. Začal jsem stavět z kamenu zeď tlustou skoro metr. Měla zavřít pozemek od zadního pravého rohu domu ke stodole. Jednak si tam a někdy vesničané krátili cestu, zvyklí, že chalupa bývala prázdná, a tak se stalo, že se mezi námi najednou objevil zamračený traktorista, neřekl ani bů, a prošel kolem našeho oběda u kamenného stolu pod jabloní. A za druhé, paní tu přece někdy nastavovala své osamělé rozvaliny poledním slunkám. Šustění kroků v trávě zvedla hlavu. Cos udělala, zeptal jsem se.
1: Nic, je to jeho věc, aby pochopil, že tu nemá co dělat.
0: Budou schválně chodit.
1: Ne, už nepřišel.
0: Hlavně však se mi stavění zdi líbilo. Skládat nepravidelné balvany, z nichž některé jsem sotva uzdvihl, pocípat je hlínou a utěsňovat škvíry štěpinami kamene. Do zdi jsem zaklidil střepy cihel, tašek, zlomky betonu a kusy železa z celého okolí. Brzy bylo všady kolem čisto a rovno, kopřivnaté hromady čehosi zmizely od cesty. Pro kameny jsme museli chodit pořád dál a dál. S houpáním podvázaných prsů je Cecana valila na kolečku, vzpírajíc se mocnými dlouhými stehny jejich tíži, jak kobyla. Nechej toho, poroučil jsem jí marně. Bizarní a divoký výjev, a já si tiše přál, nevyslovil jsem to, aby v něm účinkovala nahá jak kobyla. Kulturní žena tlačící nahá hromadu kamení. Kolečko pod kamením kvičelo. Cítil jsem, že tou prací uspokojuju jakési staré opevňovací pudy a uvažoval jsem o 100metrové zdi kolem celého pozemku. Jenže mého díla přibývalo tak půl kubíku denně, dělal jsem to totiž jenom pro odpočinek od prací tesařských, po obědě, před večeří. Bavilo mě to víc než jídlo, četba,

0: o psaní nemluvě. Snad se to vyrovnalo milování mezi dvěma službami, když přeci mezi nimi musela být mezera. Pokoj tu ona, malátné spočívání. Já? Už bych rád šel ke své zdi, ale pár slušných minut musel jsem ještě nechat ruku na ní. Pojem žluté, měkké ženy u tvrdé, šedé zdi se stělesňoval. Měl jsem hlavu i pohlaví v jednom zápřahu, v jedné ideji. Byl to jeden souvislý akt, smyslný, estetický. A když od domu ke stodole zbyla už jenom malá mezera, najednou jsem ucítil van hrůzy zvenku. Z polí, od lesa, ze křoví za domem. I v noci jsem si pak v posteli uvědomoval, že tam ta díra ve zdí je. Díra již se vyrýsovala až tou zdí nedostavěnou. A třeba, že jinak jsme všude dokola byli bez ohražení, ta mezera ve zdi ukázala nebezpečí, jemuž jsme do té doby byli vydáni nejen bez ochrany, ale i bez pomyšlení. Najednou jsem měl i strach vyvléct se z ženy, vyjít z jejího obklíčení a vyjít pod mě do chladné chodby, zvednout těžkou železnou závoru, otevřít dveře a octnout se před kdo ví čím. Ve tmě byl nůž, smyčka, pistole. Ne, nemělo to tvar ničeho takového, žádnou podobu člověka ani zvířete. Byl to chlad v zádech a tlak na lebku z vnitřní strany. Když jsem šel zas do domu, čím blíž jsem byl ke dveřím, tím těsněji jsem cítil dech a sáh děsu v bedrech. Krocenými rychlými hmaty jsem otáčel zevnitř závorou, už jsem byl skoro zachráněn. Vešel jsem do izby, do postele, přitiskl se a byl v bezpečí. Nějakou dobu jsem o tom mlčel. Bylo lepší neříct nic, neuvádět ten děs do naší společnosti. Jednou jsem té příšeře utekl jen tak. Vletěl jsem do místnosti, kde po stropě poskakovalo světlo jeskyního ohně a tam si cecana idylicky mydlila břich. Bylo to tak nesouřadné s venkem, že jsem na to zůstal hledět, zahleděn k ohňům jeskyní.
1: Co je?
0: Cítím bedro.
1: Co prosím?
0: Ty se tu sama nikdy nebojíš?
1: Nechci na to myslet. Někdy se mi ale zdá, že se ta černá tma zvenku prolomí okny dovnitř a co potom, nevím.
0: Zamčeni v kamenném domě s ohněm cítili jsme se bezpeční. Já však zároveň osudově odříznutý od světa venku, hlavně od své rodiny. I při tomto momentálním bezpečí měl jsem svědomí jako pospálení mostu, za nímž jsem někoho právě takovému děsu nechal. Když jsem jindy vyšel zas do tmy, jiná možnost byla utíkat od tohoto domu pořád pryč, ku Praze. Bedro se totiž drželo jen okolo domu, mezi zhroucenými zdmi chléva, pod zřícenými práchnivými krovy, v úvoze k lesu. Ve dne spalo asi v opuštěném statku za vesnicí. Napadlo mi, zda tu bylo, když jsme se tu prvně objevili. Ale ráno, když jsem otevřel oči a pohlédl ven nebo vyšel na trávu, radostná práce už mě zdravila, čekala. A tak, jak jsem vylezl, vzal jsem kosu, šlapal rosu, cítil vzduch a světlo a pozoroval ten obraz muže s kosou, břitkou do stehna, do břicha, do krku, ale tak bezpečnou v mých rukou. Nahoře žena vyhoupla z okna prsy, uviděla dobré počasí, ten obraz nahého muže s kosou, šla dolů, zapálila sporák, postavila vodu. A vyšla z kamenné obrubně dveří v noční košili, kterou na sebe brala, kdykoliv vystoupila z postele, šla k dřevěnému domku za rohem a noční voda sabrala jí z milostného třepení. Kosec, který si to živě představil, nikdy to však neviděl, pošeptal si svou průpověď. A když si zítra protřeš oči, najdeš se v její raní moči. Zeď stála s mezerou, mírná a vlídná. Ráno bylo s námi a zlé pryč. Tou mezerou dnes ještě projdeme k potoku, zítra už budeme stavení obcházet. A toto všecko měli ti mrtví rolníci. Cítili to, sahali na to. Kdo z nich si to uvědomoval? Obrážel to vědomě v práci a ukládal. Každý desátý? Z domu zavoněla káva, slanina, vajíčka. Kovbojové, práce volá, vstaňte všichni, hola, hola. Zaspíval jsem si píseň nalezenou v rodokapsu a naučenou v době, kdy jsem netušil ničeho o bledých vaských nitkách svazujících muže se ženou provazem.

Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká dočetli 9. část z 20-dílné četby na pokračování z knihy Ludvíka Vaculíka Stará postel. Dramaturgie Petra Hinčíková, režie Lukáš Kopecký. Pokračovat v poslechu můžete zase zítra hodinu před půlnocí nebo v audioarchivu na webu vltava.rozhlas.cz. Hledejte hry a četbu. Ovšem, protože jak jsem se už před necelou půl hodinou zmínila, v Brumově měli velkou radost z narození své jeho syna Ludvíka 23. července roku 1926. Toto datum si připomeneme pochopitelně zítra i v ranní mozaice. Od tohoto okamžiku uplyne totiž rovných 100 let. Samizdatová edice Petlice, manifest 2000 slov i podpis pod chartou 77. Ludvík Vaculík patřil k předním hlasům českého disentu, za což v době normalizace zaplatil zákazem publikování a mediální antikampaní. Spisovatele připomeneme v ranním vysílání už mezi 6. a 7. hodinou a vstávat s mozaikou můžete také proto, že se dozvíte lecos o novém českém filmu Mistryně. Uslyšíte nejen rozhovor se scénáristou a režisérem Bohdanem Karáskem, ale film zhodnotí také Jana Podskalská, bude to mezi 8. a 9. A tak připomínám, že zítra ráno vysíláme nejen pro milovníky filmu.

0: Před 126 lety zněl letčmeláka Nikolaje Rimského-Korsakova poprvé. Sloužil jako orchestrální mezihra v opeře Pohádka o caru Saltánovi. Komorní verzi a úpravu letučmeláka jste vyslechli v podání kanadské violončelistky Ofry Arnoy a její kolegyně u klavíru Catherine Wilson.
1: Osudy.
0: Rozhlasové vzpomínání filmové režisérky a autorky časozběrných dokumentů i pedagožky Heleny Třeštíkové připravila do 5,5 hodin Marina Feltlová za technické spolupráce Jitky Špálové. Pokračujeme třetí částí.

FAMU pro mě byla strašně silná doba mýho života, kdy jsem se tak jako hledala a kdy jsem si nějak definovala, co bych chtěla v tom dokumentu dělat. Bylo mi jasný, že chci dělat jenom dokumenty, nikdy hraný filmy. A definovala jsem se tak, že bych chtěla zachytit dobu, ve které žijeme přes různé lidské osudy, které budu zaznamenávat. Zároveň jsem v tu dobu hodně asistovala v krátkém filmu při různých pořadech a potom, když jsem končila, tak v té době z krátkého filmu vyhodili několik dramaturgů a bylo tam tedy volné místo několika dramaturgů a já jsem se teda přihlásila a vzali mě. Ještě dva kolegové taky nastoupili. Ten první den, kdy jsme se tam všichni sešli, tak nás představili a hned se nás zeptali, jestli jsme členy strany, anebo jestli uvažujem, že bychom vstoupili, tak já jsem řekla, že nejsem člen strany a že o tom neuvažuju. Vlastně se nic moc nestalo, protože v té době, v tom krátkém filmu, skoro všichni zaměstnanci v té straně byli, protože to přinášelo velké výhody, jako například třeba natáčet nějaké filmy v zahraničí, jako dokumenty o nějakých místech zajímavých. Takže ty straníci tohleto měli bez problémů, že toho využívali a myslím, že i finančně na tom byli trošku líp. Ale já jsem měla svoje předsevzetí, které nešlo změnit. Tehdy jsem to tak v duchu slíbila Janu Palachovi, že nikdy. A vlastně první takový projekt, který jsem dělala v krátkém filmu jako režisérka, sice jsem byla zaměstnaná jako dramaturka, ale mohla jsem režírovat, to bylo pro Ústav zdravotní výchovy a mělo to být o výchově k rodičovství, jako jak se mají mladí lidé chovat, aby byli dobrými občany a dobrými rodiči. A byly tam nějaké takové body toho, jak to mělo vypadat a byl tam taky bod, že by mladí lidé neměli příliš chodit do hospody a popíjet. A tak jsem to konzultovala s nějakým odborným poradcem, kde bychom měli natočit toto, v jaké hospodě. A on mi poradil hospodu u Glaubiců, protože říkal, že tam chodí ty největší alkoholici a že to je strašné místo, tak jsme se domluvili v hospodě u Glaubiců, že natočíme, jak tam mladí lidé popíjejí. A ještě jsem se dohodla s nějakýma mladýma lidma, kamarádama, který tam jako šli popíjet, protože nebylo jistý, že ty reální hosté, že by byli ochotní s náma točit. No a přišli jsme tam a tam seděli u jednoho stolu takový dva zachmuřený mladíci a když jim řekli, že se tady bude točit a jestli tam nechtějí být, tak ať odejdou a oni se hrozně naštvali a zůstali tam sedět. No a když jsme dotočili, tak ten jeden z těch mladíků přišel a řekl, jako, kdo je odpovědný za tohle ten film, tak já jsem říkala, že já a že jim to teda se pokusím vysvětlit, co točíme, no tak kolegové zbalili vercajk a odešli, já jsem tam zůstala, sedla jsem si k ním. No a ten druhý mladík, tak to byl Michal. No a tak jsme si povídali vlastně velmi dlouho o tom, co dělám a proč to dělám a jaký ten film jako má smysl a tak. Tak jako původní odpor vůči filmařům tak jako postupně mizel. No a tak jsme si dali telefon a pak mi Michal zavolal a pak jsme společně zase ještě ve třech šli někam. Několikrát jsme se takhle setkávali jako ve třech, no a pak jsme začali spolu s Michalem chodit a pak jsme se rozhodli, že se vezmem. Ten druhý muž pak byl naším svědkem na svatbě a moje nejlepší přítelkyně, ta, s kterou jsme si slíbili, že nikdy nebudem chodit s žádným komunistou, tak byla moje svědkyně.

Takže jsme se takhle dali s Michalem dohromady a bydleli jsme vlastně v jednom bytě s rodičema na tom Václaváku. Ten byt byl poměrně velký, naštěstí, a my jsme to rozdělili tak, že jsme měli vlastní kuchyňku a vlastní koupelničku a oni měli svoji koupelnu, svoji kuchyň, takže to nebylo tak strašné, jako že bychom bydleli úplně příliš natěsno, ale tak jako nebylo to úplně ono a asi 8 let jsme hledali nějaký byt, který bychom vyměnili a kde bychom mohli být sami a bylo to opravdu komplikovaný a potom umřela moje máma nečekaně při operaci kyčelního kloubu, tak to byla taková tragédie, protože ona byla plná života, bylo jí 62, pořád pracovala, jenom teda jí zlobila ta noha, tak šla na operaci a neprobudila se z narkózy. A no, tátu to hrozně vzalo a pak jsme teda ten byt vyměnili tady za byt na Letný, že táta řekl, že by chtěl bydlet s náma, že by nechtěl zůstat sám, takže jsme získali tady takový větší byt výměnou. Protože v té době se byty získaly jedině nějakýma výměnama. A táta byl s náma, ale asi do roka vlastně umřel taky. Myslím, že ho to hrozně vzalo, že přišel o ženu, protože on byl asi o 9 let starší a myslím, že ho nikdy nenapadlo, že zůstane žít díl než tedy jeho žena, moje máma. No a já jsem teda pracovala v krátkém filmu. Dohodli jsme se, že děti lehce odložíme ještě a asi po 3 letech teda se nám narodil Tomáš a za další 4 roky Hanka. Ale já jsem vlastně pořád mezi tím nějak pracovala, takže jsme měli paní nahlídání a já jsem tedy točila takový jako první dokument, který byl pro kina. Tam to byl film pro Ústav zdravotní výchovy, ale taky se dělaly filmy pro kina. Tak byl takový film, který se jmenoval Zázrak a bylo to o tom, jak se narodí dítě a jak se z ženy stane matka. A točila jsem to s jednou takovou velmi dobrou kamarádkou, která zrovna v té době, kdy jsem ten námět do krátkého filmu dala a vlastně v té době moje kamarádky vrstevnice měly děti a tak jako mi to téma přišlo zajímavý a když to téma mi schválili, tak zrovna tahle ta Jana teda čekala dítě, no tak nakonec souhlasila, že to můžeme natočit a vzniknul ten film Zázrak, který docela v té době měl úspěch. I jsme s tím filmem, jsem teda byla na festivalu v Lipsku, to si pamatuju, že tam byli na tom festivalu i moji bývalí pedagogové a jeden z nich mi říkal, Heleno, teda vy jste udělala takovou šílenou blbost, takový krásný jméno Bémová jste vyměnila za Třeštíková, což si tam všim, že to nikdo nedokáže pořádně vyslavit. Ale tak jsem mu říkala, že prostě jsem se chtěla jmenovat stejně jako můj muž a jako jednou v budoucnu doufejme moje děti.

No a takže jsem vlastně od roku 74, kdy jsem teda byla zaměstnaná v tom krátkém filmu, až do roku asi 94 jsem tam byla poté a točila jsem různý krátký 15-minutový filmy jako předfilmy, které se promítaly před hraným filmem v kině, takže diváci si koupili lístek na nějaký hraný film a museli předtím vidět nejdřív zpravodajský film o tom, co se děje a potom někde i teda tenhle ten krátký film. A vlastně to bylo hodně osud těch filmů, těch našich, co jsme dělali, těch předfilmů, závislí na tom, k jakému filmu to připojili. Když to dali k bulharskému psychologickému dramatu, tak to skoro nikdo neviděl. A když k francouzské komedii, tak to naopak mělo docela ohlas. No potom ještě takový jeden zajímavý zážitek byl, že jsem dělala takový film o Janu Zrzavým, kterýho jsem od dětství milovala a chodili jsme na všechny jeho výstavy a ten mě hrozně seděl a věděla jsem, že bude slavit 85 let a že bude nějaká slavnost ve Viole, tak jsem se domluvila, že bychom to natočili, takže jsme točili tady s Janem Zrzavým, což bylo trošku těžký, protože on byl velmi jaksi svéráznej. Přišli jsme na natáčení a on tak jako byl hrozně takový nepříjemný a vlastně nechtěl moc mluvit a tak jako řekl asi tři věty a tak jsme natočili nějak, jak to tam vypadá, nějaký jeho obrazy. Obrazy jsme samozřejmě potom točili někde v galerii a pak ještě se dohodlo, že ještě jedno natáčení u něho, teda bychom udělali a že teda si vezmeme jenom němou kameru, že to s ním prostě moc nejde. A on zrovna byl v tu dobu v dobrý náladě a začal jako povídat. No tak hnedka jsme rychle zorganizovali, že tam přijela zvuková kamera a zvukař a pár nějakých věc z něj vypadlo. Pak ještě jsme se seznámili s jeho dávnou přítelkyní, u který jsme taky točili. Takže to byl pro mě takovej krásný zážitek, že jsem takhle mohla zachytit idol svého dětství a mládí. No, takže jsem vlastně pořád něco dělala, pak tam nastala taková situace, že jak jsme točili do filmu Zázrak dítě, který se narodilo, tak jsem nějak si říkala, že by bylo vlastně zajímavý sledovat dál tu rodinu. Tak jsem se tam domluvila, že bychom to dělali jako takzvané letopisy, protože ten krátkej film byl strukturovaný tak, že prostě byly nějaký tvary, které se dělaly. A letopisy bylo něco, co se mohlo dělat, aniž to mělo výrobní jasný daný číslo, s tím, že jsme si říkali, že potom časem uvidíme, co z toho bude. Takže toto se tak jako složitě v tom krátkém filmu domluvilo. Musel to tehdy schválit ředitel. A asi za rok poté nastala taková zajímavá situace, kdy tento ředitel si nás zavolal, mě a tu produkci, že má takový zajímavý námět, který mu přinesl jeho kamarád psychiatr, že dělá takový dlouhodobý výzkumy a teď je takový téma, že mnoho mladých lidí se rozvádí brzo po svatbě, oni že to zkoumají a že by se to možná dalo i natočit. A on mu prý na to odpověděl, že teda v krátkém filmu je jedna taková bláznivá žena, která by do toho asi šla, to jsem byla já, převěděl, že mám tyhle ty sklony a tak jsme se dohodli na něčem zcela atypickým, že budeme 5 let točit několik mladých manželských párů od momentu svatby. 5 let. Pak se dohodlo, že se to bude točit na 16mm materiál, což bylo levnější. A začali jsme tak, že jsme se dohodli, že všichni ti lidé by měli svatbu na jednom místě na Staroměstské radnici. Šli jsme na matriku Prahy 1. Tam jsme jim řekli ten záměr a oni nás tam nechali sedět v době, kdy měli teda úřední hodiny a kdy tam lidi přicházeli požádat o termín svatby. A věděli paní matrikářky, že scháníme lidi mezi 18 a 24 lety, žádný děti, žádný manželství předtím. No a když tam podle těch papírů někoho viděli, kdo odpovídal, tak jako nás seznámili. No ty lidi na nás koukali jako na... Vůbec nevěděli, co si o tom mají myslet, před byla doba, kdy žádný reality show, nic takového nefungovalo. A oslovili jsme 20 párů a z nich 10 přikývlo.

Takže jsme začali točit, byl to rok 1980 v listopadu a asi půl roku jsme točili s těma 10 páry. A pak se ukázalo, že to finančně je prostě hrozně náročný, tak řekli, že bohot musíme zúžit na 6, takže jsme se rozhodli pro 6 takových těch, který z toho natáčení vycházeli tak jako vstřícně a že dokázali mluvit a být autentický. No a s těma jsme pak pokračovali. Měl to být jeden film pro kina, ale potom někdo přišel na to, že bychom to mohli nabídnout televizi. Televize to vzala s tím, že by to mělo být teda 6 dílů, asi tak 35 minut každý z nich. Tak to jsme udělali, nazvalo se to Manželské etídy, ale zároveň vznikly vlastně 2 filmy. Jeden byl o jednom páru, který byl takový jako zajímavý v tom, že se jako jedinej v průběhu těch 5 let rozved. A druhý byl, že těch 5 ostatních se dalo do jednoho filmu a to se jmenovalo Hledání cest a ten o tom jednom páru se jmenoval Z lásky. A ten byl o tom, jak se dá ta dvojice dohromady, mají svatbu, narodí se jim holčička, pak začnou být nějaký konflikty a pak se rozvádějí a ona je sama, on je sám a pak se zase dají dohromady. Takže to byl film Z lásky a tím vlastně začala tahle ta moje kariéra režiséra časozběrných filmů, protože mě to prostě hrozně přišlo zajímavý, že to je takový spojení dokumentárního filmu s příběhem, který samozřejmě člověk nečeká, neví, co bude. Taková další charakteristika toho je, že jsem říkala, že to je sázka na nejistotu, což je. No, takže to jsem měla velkou radost, že se to takhle povedlo a tak jsem jako měla pocit, že tím, že to běželo v té televizi, docela to mělo ohlas, takže bych mohla nějaký další témata zkusit taky časozběrným způsobem natočit, tak jsem vymýšlela různý projekty, no a teď se ukázalo, že to teda v tom krátkém filmu moc nikdo na to neslyšel, ten ředitel, který byl u začátku toho projektu Manželské etyry, ten mezi tím z toho krátkého filmu odešel a nikdo z dalších lidí se do toho nějak se nikomu nechtělo, strašně dlouhou dobu to trvalo, až nakonec jsme se nějak dohodli, že by se to dalo něco takhle neobvyklého časozběrného dělat s financí, který měl film jako ústřední ředitelství na experimentální projekty. No a já jsem tedy vymyslela takový projekt, který jsem nazvala Mládež a mělo to být o mladých lidech, měli to být učňové, středoškoláci, mladí umělci, mladí postižení a mladí delikventi. A to se vlastně dohadovalo asi 2 roky a začali jsme točit v roce 89. A protože jsme tehdy byli v kontaktu s nějakými psychology a právníky, který měli kontakt na vězení pro mladistvé delikventy, tak jsme začali tou delikventní mládeží a začali jsme ve vězení pro mladiství. Pak jsme točili na střední zdravotní škole studentky, to byla ta středoškolská mládež. A potom jsme začali s takovým zajímavým divadelníkem mladým, to byl Jakub Špalek. A chystali jsme se na ty další projekty a v tom přišla revoluce.

Najednou bylo jasné, že všechno je jinak. Že ty předchozí, jak finance, tak celá ta struktura, ve které to do té doby vznikalo, že se teda pravděpodobně bude měnit. A nakonec byla taková dohoda, že to, co se rozjelo, tak v tom se bude pokračovat a to, co ještě ne, tak na to zapomeň. No, takže jsme točili asi 5 filmů o mladých delikventech, jeden film o zdravotních sestřičkách a jeden film o Jakubu Špalkovi. A v tom momentě, kdy přišla revoluce a teda všechno bylo jinak, tak jsme přišli na takový nápad, protože v dobách ještě předrevolučních jsme, a teď když mluvím v množném čísle, tak mám na mysli různé kolegy z krátkého filmu, tak jsme se skamarádili s takovou partou sociologů, který pořádali takový jakoby neoficiální semináře právě v různých sociologických tématech a my jsme tam na ně chodili a vždycky jsme si říkali, no my bychom si vlastně mohli rozumět, že vy teoreticky řešíte něco, co my zase řešíme prakticky. No a tak po té revoluci nás napadlo, že bychom udělali nějakou instituci, která by nás propojila a tehdy někdo navrh nadace, což v té době jako nikdo nevěděl, co to je nadace, jaký to má pravidla. No, ale prostě rozhodlo se, že budeme nadace film a sociologie. Pak jsme se dozvěděli, že, a teď mluvím o roce 90-91, kdy tohle všechno vznikalo, že se sebralo 50 milionů televizi a měly být pro nezávislé producenty, kteří se začali rozjíždět a že teda bude takové řízení, kde nezávislí producenti navrhnou svoje plány a uvidí se, no a my jsme tam šli. To bylo poprvé, co jsem zažila, co od té doby mnohokrát, že člověk někde představuje svůj záměr a žádá o finance na to. Takže bylo to na ministerstvu financí, no já jsem si tehdy připadala trošku jak v Kafkovi v tom nepřehledném terénu tam, no tak jsme tam něco, samozřejmě to bylo písemně jako sepsaný projekt, no a dostali jsme tehdy asi 14 milionů, což bylo v té době strašně velký peníze. No takže jsme začali a teď jsme se scházeli, no to byla úplně úžasná doba, kdy se zdálo, že všecko je možné, všecko zvládneme. Měli jsme takový pravidelný setkávání těch filmařů a sociologů a kolegové filmaři přinášeli nápady a o tom jsme se tak jako bavili. A to vlastně trvalo asi 2, 3 roky. No a pak jsme se dohodli s televizí, že ty filmy bude uvádět vždycky jednou za měsíc, ty, co my jako vyrobíme ve večerním čase, což pak se stalo a udělali jsme takhle asi 40 filmů. Různý témata, různí režiséři, já jsem teda sama taky dělala nějaký témata. A pak ty peníze začaly docházet. Ta doba byla velmi turbulentní. Mezitím nastala taková zvláštní situace, že byl takový záměr, aby vznikly komerční televize a že by jaksi měli zájemci dávat projekty a nějak se to rozhodne. A v jednom z těch projektů byly dva z těch našich sociologů, který s náma spolupracovali. No a ten projekt to vyhrál nakonec. To bylo CED21. No teď já jsem v prvním momentu, jsme všichni měli pocit, že máme televizi. A ten pan doktor Alan, on byl vlastně předsedou, byl jako hlavní člověk v nadaci filmu a sociologie a teď jako byl v tomto projektu, tam bylo asi 5 lidí, částečně filmaři, částečně sociologové, kteří vyhráli teda ten konkurs a měli před sebou rok na to, aby vytvořili komerční televizi. No a přibrali do toho Vladimíra Železného a právě ten náš kolega, když jsme tak jako se radovali, tak jako jsme viděli, že tak trošku jako nesdílí naše nadšení. A on řekl, no tak se sejdeme nějak s Vladimírem Železným a proberem to. No tak jsme se sešli, no a my jsme řekli pár slov a pan Železný nás hnedka vyvedl z omylu, že takovýhle projekty komerční televize nedělají. To jako na to zapomeňte.
A teď jako nám ta začal vykládat, co bychom mohli dělat jako nějaký, já už si to nepamatuju, nějaký takový šílený nápady, že třeba v telefonní budce nějaký lidi telefonujou a pak se s nima jako dělá rozhovor nebo já nevím co, ale všecko mi to přišlo tak jako úplně šílený, ale každopádně všechno to, co my jsme dělali a on to znal, tak říkal, no to zapomeňte, to je vyloučený. Ach, mě to tehdy, to byla taková jako najednou rána, jo. Že jsem si uvědomila, že teď se vlastně pohybujeme nebo začínáme pohybovat v úplně jiném světě a to, na co jsme byli zvyklí, jako je všecko úplně jinak.

teď nám teda docházely ty peníze, teď jsme ještě tak různě chodili po nějakých jako bohatých lidech, ale nikdo neměl absolutně zájem nám přispět. A teď tam byly i takové tenze a teď ti sociologové tak jako byli taky z toho takový rozhozený, ale pochopili, že vlastně to, co byl jejich plán, na co vlastně získali tu licenci, to měla být středoevropská televize pro 21. století, CET21. Takže nic z toho, co oni si představovali, taky nebude. No tak tam vznikly nějaký takový třenice. Já jsem prostě potom z toho odešla a odešla jsem i z krátkého filmu v roce 94. A pak jsem začala dělat filmy pro televizi, takže jsem prostě vždycky se pokoušela přesvědčit nějaký dramaturgy o svých záměrech. Bylo to teda hrozně těžký a hrozně složitý. Ale takhle já jsem ještě dodělávala nějaký ty projekty, které vznikly v tom roce 89, takže vzniklo asi 5 takových dokumentů o různých lidech, kteří byli ještě jako nezletilí ve vězení. Potom jsme dělali toho Jakuba Špalka, ty zdravotní sestřičky. Čili já jsem nějakou práci měla, ale chtěla jsem dělat něco dalšího a tak jsem furt někoho přesvědčovala. A chtěla jsem dělat ty časosběrné projekty. A o tom někoho přesvědčit bylo pořád stejně těžký, jako to bylo předtím v tom krátkém filmu. Taky mi jeden dramaturg řekl, že jsem megaloman. No, ale potom se podařilo prosadit takový projekt, který jsem chtěla zase 5 let různé ženy. A mělo jich být 10 různých žen, který budu sledovat 5 let, tak to se potom podařilo, ale po strašně dlouhých tahnicích v té televizi prosadit, takže to jsem nějak začala dělat. A potom ještě jsem si uvědomila takovou věc, že jak tak se člověk po té revoluci dozvídal o různých příbězích, o kterých se dřív nemluvilo, že ty lidi ještě žijou a že by bylo zajímavé zachytit nějaký pamětníky. Zase takový projekt do televize, takový volný paměť 20. století. Takže první, co jsme dělali, bylo o ženách politických vězeňkyních 50. let.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví hudební redaktor Libor Dřevikovský, který vás též zve k poslechu slavného italského operního diptychu Cavalleria Rusticana, Sedlák Kavalír, Pietra Mascagniho a I Pagliacci, Komedianti Ruggera Leoncavalla. Oper, které od doby svého vzniku patří ke kmenovému světovému opernímu repertoáru. Dnes je poslechneme ze slavných studiových nahrávek vzniklých v letech 1953 až 54, následně v roce 1997 digitálně restaurovaných a s hvězdným obsazením titulních úloh s Marií Kalasovou a Giuseppem Di Stefanem. Obě opery vznikly takřka ve stejném období přelomu 80. a 90. let 19. století jako díla, jimiž se Mascagni a Leoncavallo zúčastnili skladatelské soutěže na vytvoření jednoaktové zpěvohry vypsané milánským hudebním nakladatelstvím Edoardo Sonzogno. Vítězným dílem se stala opera Sedlák Kavalír, nepříliš známého, ale velmi nadaného mladého hudebníka, skladatele chrámové hudby a kapelníka různých malých divadelních scén Pietra Mascagniho. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 73 prací a není bez zajímavosti, že jednou z nich byla opera Komedianti z pera rovněž nepříliš známého skladatele Ruggera Leoncavalla. Protože však nesplňovala základní kritérium soutěže, formu jednoaktovky, byla porotou vyřazena. Navzdory tomuto verdiktu bylo oběma operám osudem předurčeno, aby se o několik let později staly neoddělitelnými operními dvojčaty a na světových divadelních scénách dodnes uváděná v podobě dramatického diptychu. Jejich podivuhodná sourodost tkví v silných příbězích a stejně silné emocemi nabité hudbě. Spojnicí obou dramatických příběhů odehrávajících se v prostředí italských vesnic, Sedlák Kavalír na Sicílii v době Velikonoc a Komedianti v Montaltu v Kalábrii, jsou vybičované lidské city a emoce. Touha, láska, vášeň, žárlivost, křivda a zhrzení, které vyvrcholí vraždou. Námět pro Sedláka Kavalíra nalezl Pietro Mascagni ve stejnojmenném dramatu lidového spisovatele Giovanniho Vergi a tandem zkušených operních libretistů Giovanni Targioni Tocetti a Guido Menasci pak s huštěním děje převedli Vergiho hru do podoby jednoaktovky. Premiéra Sedláka Kavalíra 17. května 1890 v Teatro Constanza v Římě, dirigoval Leopoldo Mugnone, byla velikým skladatelovým triumfem, který se mu už do konce života žádnou další operou nepodařilo překonat. Více k oběma operám lze nalézt na internetových stránkách Českého rozhlasu D-dur. Jak bylo v úvodu řečeno, dnes si obě opery poslechneme z historických nahrávek vydavatelství EMI Classics. Mascagniho Sedlák Kavalír byl nahrán mezi červnem a srpnem roku 1953 v prostorách Baziliky svaté Eufémie v Miláně. Osoby a obsazení. Santuzza, mladá selka, Maria Callas. Turidu, mladý sedlák, Giuseppe Di Stefano. Alfio, povozník, Rolando Panerai. Lola, jeho žena, Anna Maria Canali. Lucia, matka Turidova, Ebe Ticozzi. Zpívá a hraje sbor a orchestr Teatro alla Scala v Miláně, sbormistr Vittore Veneziani, řídí Tullio Serafin. Děj se odehrává na sicilské vesnici o Velikonocích roku 1880. Obsah opery. Pro navození atmosféry citován z publikace Jana Brandbergera a Zdenky Müncerové Svět opery, vydané v roce 1947. Sedlák Turidu miloval Lolu, ale odešel na vojnu a než se vrátil, provdala se Lola za bohatého a hodného povozníka Alfia. Turidu si po návratu oblíbil Santuzzu a slíbil jí manželství. Tu začala Lola s bývalým milencem koketovat a odloudila ho mladé selce. Santuzza si stěžuje Turidově matce a prosí marně Turida, aby se k ní vrátil.
Ve svém zoufalství prozrazuje zrazená Santuzza Alfiovi Lolin vztah k Turidovi. Když se oba muži setkají v Lučíně hostinci a Alfio nechce Turidovi připít, poznává Turidu, že jeho láska je prozrazena. Alfio se také vrhl na soka a kousl ho do ucha, což je podle prastarého sicilského zvyku vypovězení nepřátelství. Turidu lituje své zrady, odevzdává Santuzzu do ochrany své matky a jde do zahrady, kde je Alfiem zabit.

Na stanici Český rozhlas D-dur dozněla opera Pietra Mascagniho Cavalleria Rusticana, Sedlá kavalír, s Marií Kalasovou a Giuseppem Di Stefanem v hlavních úlohách. Zpíval a hrál sbor a orchestr Teatro alla Scala v Miláně, sbormistr Vittore Veneziani, řídil Tullio Serafin. Nahrávka byla pořízena v Miláně v roce 1953. A jak jinak, druhá část našeho operního vysílání bude patřit komediantům Ruggera Leoncavalla. Na rozdíl od Mascagniho nenalezl Leoncavallo svůj námět v divadelním prostředí, byť divadlo v něm má klíčovou úlohu, ale v úředních spisech svého otce, soudního úředníka. Šlo o skutečný případ vraždy, která se kdysi stala v jedné italské kočovné komediantské společnosti. Libreto si skladatel napsal sám, děj rozdělil do dvou aktů s prologem. Jak bylo v úvodu řečeno, Leoncavallo se chtěl s touto operou zúčastnit skladatelské soutěže Sonzoňova nakladatelství, ale porota podle pravidel soutěže, zadáním byla jednoaktovka, Leoncavallovu operu nepřijala. Nicméně zkušený nakladatel Eduardo Sonzoño vytušil jedinečnost tohoto díla a odkoupil od skladatele autorská práva ke komediantům. Jak správný odhad měl Sonzoño, se ukázalo už za 2 roky, 21. května 1892, kdy byla Leoncavallova opera s velkým úspěchem uvedena v Miláně v Teatro del Verme pod taktovkou Artura Toscaniniho. Podobně jako Mascagni, tak i Leoncavallo už nepřekonal své komedianty žádnou svou další operou. Později skládal i operety, byť se u publika jeho další díla dočkala příznivých ohlasů. Také Leoncavallovi komedianty si poslechneme z nahrávky vydavatelství EMI Classics a opět s Marií Kalasovou. Nahrávka vznikla v červnu roku 1954 v prostorách milánského Teatro alla Scala. Osoby a obsazení. Canio, principál kočovných komediantů, Giuseppe Di Stefano. Nedda, jeho žena, Maria Callas. Tonio, komediant Tito Gobbi. Depe, komediant Nicola Monti. Silvio, mladý sedlák, Rolando Panerai. Zpívá a hraje sbor a orchestr Teatro alla Scala v Miláně. Sbormistr Vittore Veneziani řídí Tullio Serafin. Děj se odehrává v Kalábrii ve vesničce Montalto v létě roku 1865. Obsah opery. Opět volně citován z publikace Jana Brambergera a Zdenky Mincerové Svět opery, vydané v roce 1947. Opera začíná orchestrální předehrou a prologem kejklíře Tonia, který připravuje publikum na to, že při představení splyne veselá hra s hořkým životem. První dějství se odehrává na návsi. Canio miluje svoji ženu Neddu, ale je nesmírně žárlivý. Neddu miluje i Tonio, ale Nedda ho odmítá a když je komediant dotěrný, šlehne ho bičíkem. Uražený Tonio slibuje pomstu. Nedda miluje mladého sedláka Silvia, který s ní chce prchnout v noci. Rozmluvu obou milenců vyslechne Tonio. Vytoužená chvíle pomsty přišla. Vyzradí vše Caniovi. Marně týrá Canio ženu, aby mu řekla jméno svého milence. Nezbývá mu, než uposlechnout Tonia a vyčkat večera. Druhé dějství. Večerní představení komediantů. Hra o Kolumbíně. Nedda v úboru Kolumbíny vybírá vstupné a varuje Silvia. Hra začíná. Kolumbínin muž není doma, proto pozvala svého milence Harlekína, komedianta Beppeho. Když přichází za Kolumbínou Tadeo, komediant Tonio, s milostnými návrhy je Harlekínem vyhnán. V tom se vrací Kolumbínin muž, paňáca, principál Canio. Milenec Harlekín sice uprchl, ale paňáca ho zahlédl a nyní žádá ženu, aby prozradila, kdo u ní byl. Zde je nejzazší hranice hry a skutečnosti. Diváci nepoznávají vážnost situace a tleskají, jak si myslí, úchvatnému umění, jež má tak blízko k životu. Kolumbína Nedda se zdráhá prozradit svého milence. Paňáca Canio doráží čím dál tím vážněji, až náhle Kolumbína klesá. Canio vrazil Neddě do zadíku.
Sedlák Silvio jí spěchá na pomoc. Canio v něm poznává Nedina milence a zavraždí ho též. Spoluviník dvojnásobné vraždy, Tonio, jehož pomstychtivost je však trestně nepostižitelná, vyslovuje k této apoteóze lásky a násilí závěrečnou větu. Už je konec komedie.